Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe.

světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku, moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď chlapče pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes

tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.

Krásný den, dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby, začínají folková pohlazení od mikrofonu. Zdraví Vítě Trníček. Víte, co mám na folkové muzice nejraději? Vždycky, když mám pocit, že svět se zbláznil, a že mám ten pocit poslední dobou docela často, kdykoliv otevřu zprávy nebo shlédnu zpravodajství ze světové, ale i třeba tuzemské politické scény, mám chuť si zakřičet nebo alespoň do něčeho kopnout. Jenže pak stačí si pustit nějakou naši folkovou muziku, lidová moudra novodobých lidových muzikantů, myšlenky světu utajených básníků, melodická pohlazení servírovaná v nejpřirozenějších akustických podobách, kterou si můžete s trochou šikovnosti třeba i sami zahrát na kytaru a zaspívat. No, a ono se mi hned uleví. A je mi dobře. Jakoby to udržovalo plamínek naděje, že to s lidmi ještě není tak špatné. Folková muzika od nepaměti byla majákem naděje, světlonošem, znamením člověčiny, a to i v dobách, kdy se jí cíleně snažil někdo umlčet. Proč o tom dnes takto mluvím? No, protože v posledních týdnech je mi oporou a lékem novotou vonící album mé oblíbené skupiny Kapky z Červené vody. Jmenuje se Míza a nečekejte, že si dnes budeme pouštět něco jiného, protože tohle album a tahle málo viditelná kapela si to hergot zaslouží.

Míza. Právě tahle písnička se stala titulní skladbou druhého studiového alba folkové a víceméně rodinné skupiny Kapky z Červené vody. Za více než 25 let existence tahle partička sice natočila celkem asi 7 autorských alb, ale je pravdou, že teprve při posledních dvou CDčkách se svěřili do rukou profesionálního nahrávacího studia, čímž překročili pomyslný práh domácího muzicírování a po domácku udělaných nahrávek, ze kterých se pak v médiích dá použít bohužel málo co. Když před covidem v roce 2019 vyšlo předchozí studiové album Záhoří, byl jsem nadšený. V plné síle a kráse se totiž konečně podařilo zachytit to letité souznění lehce introvertní partičky, která začínala jako 13členný napůl dětský soubor, aby se sestava nakonec ustávila na 4lístku kytarista a autor všech písní David Švestka, jeho bratr basák Pavel Švestka, jeho žena Hanka Švestková hrající na klávesi a ozdobou skupiny je bezesporu krásný hlas Kláry Macháčkové, která k tomu střídá flétny a rytmiku. Jde o to, že ta chemie je naprosto jedinečná. Nejde jen o ty rodinné a přátelské vazby. Zde z každého společného akordu cítíte stejný pohled na svět i lásku ke kraji z míst, kde končí Orlické hory a masiv Kralického sněžníku střeží rodící se Hanušovickou vrchovinu. Je skvělé, že se to Kapkám podařilo přenést i na tohle album.

Posloucháme písničky z nového alba červenovodské skupiny Kapky. Album se jmenuje Míza a je to přesně můj šálek čaje. Pořád si říkám, čím to je, že na mě písničky veterináře Davida Švestky a jeho tiché party tak mile působí, že nedokážu být k němu moc kritický. Ale prostě tomu rozumím. Už na minulém albu jsem si dovolil Davidovi verše přirovnat ke skácelovým slovním obrazům a nejsem zdaleka sám, kdo si to myslí. I když mi občas na první poslech není zřejmé, o čem mi Kapky zpívají, probouzí se vždy ve mně zvědavost a musím se k textům a myšlenkám Davidovým stále vracet a převalovat i na jazyku a v mysli. Z předchozí Markéty Lazarové namátko vybírám Můj ty světe barevný, nikdo tě nepozná celý a člověk má tak málo dní, kdyby byl vdělý, víc mu neprozradí. No, nebo v úvodní písni Atomy. Nikdo už neví, co je symbolem pokroku, i hloupá odpověď probouzí dvě otázky, ty malé oblázky malované ukryté, není to složité, zase jsme u lásky. V každé písni o Davida Švestky najdeme mnoho zajímavých postřehů a myšlenek. Vidění světa člověka, který se prostě snaží

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

nádherně zaranžované vokály. V písničce Jarní déšť slyším asi nejvíce pozitivní prvky, které folkové skupině Kapky přinesla spolupráce s žalmanovským nahrávacím týmem, tedy mistrem zvuku Petrem Michalem a hudebním režiou Petrem Novotným v jeho českém studiu Dýnín, kteří prostě vědí, jak vypointovat vokály, neublížit tiché zpívané poezii, posloužit písničkám a hlavně nedělat z kapely to, co není. Mnoho folkových kapel si totiž vylámalo zuby ve studiu na tom, že studiová tvorba přece jen umožňuje zdobení a aranžování nad rámec normálního živého zvuku a těch pódiových možností interpretů. Je prostě snadné stvořit něco, co neodpovídá realitě, notabene, když jde o tak křehký materiál. Tady se ale brousilo a pilovalo do detailu. Žádní studioví hosté, jen to, co Kapky sami zvládnou naživo. Je to velmi autentické a mě osobně o to více sympatické, ale zároveň je zřejmé, že v celkovém vyznění takto komorně pojaté tvorby zůstanou Kapkám zřejmě opět uzavřeny dveře do širšího hudebního světa, nedej bože, do hudebního průmyslu, do současné ukřičené doby, která prostě vyžaduje určitou show a neklade na posluchače nároky na pozornost. Ale to nevadí a Kapky to, myslím, dobře vědí. A pokud to víte i vy, nechte si to pro sebe, anebo to řekněte jen těm, kteří mají šanci porozumět a umí naslouchat, jo? To tajemství a neviditelnost je součástí kouzla jedinečnosti téhle kapely. Jakkoliv bych Kapkám upřímně přál obří plné sály diváků a chtěl jejich muziku slyšet třeba v playlistu Radiožurnálu. To je hezká představa.

Posloucháme písničky z nového alba mé oblíbené folkové skupiny Kapky z červené vody. Zjistil jsem, že písničky Davida Švestky mě hodně uklidňují, třeba když řídím. Možná je to dáno tím, že chci slyšet co nejvíc té desky, tak prostě jedu zákonitě pomalej. A nebo kašlu na spěch. Ale od té doby, co poslouchám v autě tohle album, tak nové radary v Žamberku u kasáren a v pastvinách nemají šanci. Děkuji, už mi Kapky ušetřili dost peněz a zdravím pracovnice dopravního referátu. Album Míza, vydané k 25 nám skupiny, přináší 11 písniček, necelých 40 minut krásné muziky a myšlenek k hlubšímu poslechu. Těch písniček už ostatně David za svůj život napsal opravdu hodně a má vypsaný a originální styl. Kapky si prostě nemůžete splést s jinou folkovou kapelou. Možná věrní posluchači budou zde postrádat nějaký autorský moment překvapení. Já si spíše dovolím vyslovit přání, aby kapela někdy v budoucnu nahrála v takovéto kvalitě ve studiu a v této podobě i některé starší songy z těch zmiňovaných 5 domácích demáčů. V obalu CDčka, které tentokrát zdobí barevný linoret Zbyňka Hraby, nehledejte texty. Předpokládám, že to je schválně. Kapky prostě chtějí, abyste o to více naslouchali. A funguje to.

0: Tak co? Líbí mě moc. Samozřejmě nové album skupiny Kapuky s názvem Míza, natočené v roce 2025, naleznete na streamovacích platformách jako Spotify. CDčko si můžete objednat přes webovky kapky.com anebo vyrazit na nějaký jejich koncert. Eventuálně na jejich moc krásný festival Putování za písničkou, který se koná na kouzelném místě na vrcholku kopce přímo nad jejich červenou vodou, vždycky v červnu. Moc držím palce, aby se nejen tahle jejich nahrávka šířila a dělala posluchačům radost, alespoň takovou, jakou mám při jejich poslechu já. Kapky, to je jeden z důvodů, proč si myslím, že naše rozhlasová folková pohlazení mají i po více než 20 letech ve vysílání Českého rozhlasu stále své místo. Tak se mějte a za týden se naslyšenou bude těšit Vítě Trníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, jsem tu ráda.
1: Dobře, jste to řekla, nemám co dodat, jen snad, že i dnes hrajeme o váš smích na tváří.
0: Humoriáda.

0: díky patří vám, zpíval Petr Rezek. My děkujeme Pavlíně Filipovské, že je tu s námi v dnešní Humoriádě. A první otázka, jak se rekreuje, kam vyráží v létě?
1: My vyrážíme s manželem, to on mě hlídá, ale není to ze žárlivosti, je to tak z péče, jo.
0: Opečovává.
1: Ano, ano, ano. Je to křesťan prostě. A my máme takový krásný postranní sídlíčko v západních Čechách na Přimdě a tam v domečku si užíváme klidu, krásného vzduchu a pohodlíčka.
0: No, no to zní báječně.
1: Ano. A tam zajíždíme prostě často, to není zas tak daleko a jsme tam šťastní.
0: Tak to je bezva. A vy jste dorazila teď od tamtud, či
1: ne,
0: domova?
1: Já jsem dorazila čistě jen přes Žižkov, jsem se snažila dopracovat a docela ve mně byla malá dušička, poněvadž jsme měli před sebou, ono se to říká štrůdl, ale není to správně česky. No prostě hodně aut.
0: Fronta byla.
1: Jedno za druhým a ten pan řidič byl cizokrajnej, takže se tu v Praze moc nevyznal a několikrát za tu trasu poměrně nedlouhou a jednoduchou přes Žižkov dolů z kopečka zabloudil. Já nevím, jak se to dělá, to jsem nevokoukala, ale jemu se to povedlo a měl zážitky, no a já měla strach, že si vás zmeškám.
0: No tak to bychom chvilku na vás určitě rádi počkali.
1: Posluchače, se kterými počítám.
0: Kolona se hnula, ano, a vy jste s námi a my jsme rádi. A pojďme na první výběr, koho nabídneme posluchačům.
1: Já bych ráda nabídla hned něco veselějšího, tak abych smazala ten stres z té klikatý cesty Žižkovem, tak já bych nabídla nejlepšího a nejveselějšího ředitele divadla, pana Josefa Dvořáka.
2: Když se hrálo utkání a on měl představení, to byly muka, to byly muka. On, my Semafor, pokud znáte, divadlo v podzemí a on měl takový rádio, takhle veliký. Opravdu, paní. V tom byly baterie, dvě tuškový a on to měl na uchu a to chrchlalo. Říkal, co blázníš, Karle, dít nic neslyšíš. On nevěděl, kdo ho dal. A teď jak byl nervózní chudák, představte si, my hrajeme ten den a inspicient volá Karla F., protože věděl, že je všechny nahoře Karel F. na scénu. Karel F. na scénu, ale vždycky ho volal s předstihem, protože starý pán, aby měl čas přijít dolů. Karel F. na scénu. A Karel F. rádio na uchu, no, obchází. Volání bylo už asi po třetí nebo po čtvrtí, jak začalo být naléhavý. A to zaregistroval ten Karel F. a prostě s rádiem sletěl dolů. Co je? Nic, pane F., nic, prosím, teď se připravte a na svém. A on jak ztratil ten timing, tu chvilku na přípravu, kterou měl zafixovanou, kdy vždycky přišel pohodlně k tomu jevišti, připravil se na kouk, kdo tam je, druhým bokem zkontroloval, jestli ho jedno oko neklame. A potom rozčafně stoupil, on stupoval ovšem rozčafně, on měl jednu nohu v sádře, to byla, prosím, teda rekvizita, ta sádra, gips, a měl berlu. Tentokrát vletěl na jeviště a já jsem říkal, je zle, protože měl berlu na druhé straně. On začal kulhat na tu zdravou nohu a tou zasádrovanou flákal do podlahu, to byly rány jak v kamenolomu a on se řítil na forbínu. A řek první větu. A v okno asi tak velký, jako vypadlo on teď na nový scéně. Na Národní třídě, no v okno nevěděl absolutně. A teď stál, a já stál kousek od něj a pozoroval jsem, ono mohl se mu napovědět. Taky je pravda, že bych mu napověděl, bejno, ale... říkal jsem si, to je takový moment, kdy vznikají věci a říkává pan režisér Filip, prosím vás, hrajte dál, ono se může něco narodit. Narodilo, přátelé. Narodilo, on stál popřený o tu berlu, takhle s ní prošmátrával jeviště kolem sebe a jenom odfukoval. A najednou se otočil, udělal vpravo hled a tam stál náš, seděl náš klavírista a koukal na něj, co se děje. A on mu pověděl, a nemám tě rád. Otočil zpátky pianu. S tím nemám nic společného. A najednou ten Karel Efa vzal tu první řadu jednoho po druhém. Tebe nemám rád, tebe nemám, tebe nemám, tebe taky ne, tebe taky ne. Já jsem říkal, ty blázně, tady 400 lidí. To si teda dneska vyslechneme. Ale on probral jenom tu první řadu a potom, když viděl, že by to bylo velice namahavý a zdlouhavý, říkal, nikoho nemám rád a odešel. Nešel doposlechnout to utkání, ne, to by se mýlili. On stál venku, co se stane každému komediantovi, když zažije takovouhle hrůzu, takovýhle sen a stál v portálu a každý se ptá, co jsem říkal. Karlíčku, promiň, že tě oslavujeme takhle.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme rozehráno s Josefem Dvořákem, ten nám zůstává na pozici A a na Bčko nastupuje dvojice z našeho archivu Miloslav Šimek a Jiří Krampol. Dámy a páni, u rádia si vyberte a to můžete SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo nám zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší zde přítomná Pavlína Filipovská.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračuje Humoriáda. Dnes tu máme posádku Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. Vy na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Josefa Dvořáka nebo pana Šimka s panem Krampolem. Tak koho si vyberete, zveme vás do dnešní hry. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, a srdečně zdravím i paní Filipovskou.
5: Já vám děkuji.
4: Jsme rádi, že včas dorazila do Humoriády, protože dneska ta Praha, to je něco otřesného.
5: No vidíte to, jak jste to krásně vymaloval. Já jsem chtěla o tom mluvit, ne, teď už je to zbytečný, vy jste to řekl. Je to hrozný, ale je vidět, víte, že tenhle národ náš je dělnej. Že prostě jakmile někde se vyskytne krumpáč, lopata, kolečko na hlínu, cokoliv, a ještě z šikovný český ručičky, tak hned do toho a už je díra, už je jáma, bylo dláždění, není dláždění a ty značky zahrát.

0: Prosil bych Krampola.
1: Máme zapsáno, mějte se hezky i vy. Zveme dalšího, kdo pak to bude s námi. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc pozdravuji, vaše přátelé pozdravují a vás také.
3: Děkujeme.
2: A stála bych si Krampola a Šimka.
1: Děkujeme za váš hlas, mějte se hezky. Připomínám, na Ačku je Josef Dvořák, ať víme. Dobré odpoledne, pro koho jste vy?
4: Dobrý den, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého sta Pavlínku Filipovskou. Dobrý den, Pavlínko, moc vás zdravím.
3: Já vás taky, ještě víc možná.
4: Líbí se mi vaše písničky, například Včera neděle byla, včera byl hezký den. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne.
1: Druhá
4: Strychnovská, nashledanou.
3: Děkujeme vám.
1: A Pavlína nemusí dneska ani zpívat, dneska nám zpívají posluchači. Tak kdo pak dál je s námi? Dobrý den. Haló, haló. Tak ozvěnu poslouchat nebudeme, slumte si rádio, když voláte, a hlavně mluvte. Dobré odpoledne, kdo je další?
5: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Filipovská.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, Ivan Pavle, a hlasuju pro pokračování, Ačko.
1: Děkujeme i za váš hlas a mějte se hezky. No a přátelé, jdeme to sečíst všechno, i když tady Miroslav z Karviné hlasoval pro pana Dvořáka i další, tak více hlasů dorazilo pro dvojici Šimek a Krampol, takže přepojujeme na železnou neděli.
6: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal? Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Virášku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval, jak železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
7: Dobrý večer.
6: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou soudru Virážkovi, mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
7: To je brácha. My jsme dvojčata.
6: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jinak?
7: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Brácha má Dlašku, já mám Virášku.
6: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No pozdravujte maminku.
7: Děkuji, vyřídím.
6: A rozumíte si s bratrem?
7: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala moubený. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne u ně chytne, protože neví, jak to vlastně je.
6: Pardon, co jste říkal?

0: Vy mě neslyšíte?
1: Já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
0: No, říkám, že brácha je starý huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
1: Ne, soudruvi Ráško, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
0: No, názorově ano. Vždyť jsme oba vedoucí.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Železná neděle s Miloslavem Šimkem a Jiřím Krampolem. Můžete je mít dál, když bude Ačko, když bude Bčko, nastoupí Miroslav Horníček na téma Horníček a televize. Tak to je výběr. Hlasujete, připomenu jenom spojení Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 01 04, telefon 731 800 900. No, všechny osoby jsou spojené se semaforem, stejně jako náš dnešní host. Tak na koho z těch tří bychom mohli zavzpomínat?
4: No, když jste teď se zmínil o Miroslavu Horníčkovi, tak on vlastně k tomu semaforu taky bytostně patří, ano. Protože ta první hra, kterou jsme

0: uvedli slavnostně v semaforu v roce 1959, tak ta se jmenovala Člověk z půdy a onen Člověk z půdy, to byla hlavní role pro Miroslava Horníčka. Posléze pro Miloše Kopeckého a taky můj tatínek si to zahrál, no, protože on trochu žádlil, že nebyl obsazen hned, ale nakonec na něj došlo. Tak, takže všichni tihle tři se střídali v té hlavní roli, ano. A Miroslav Horníček se vyznačoval tím, že se k nám huďatům, neskušeným, neumětelům vlastně a ze všech možných kouta, jako koutů, ze smetených, že se k nám choval nesmírně noblesně, jako ke kolegům, všem nám vykal. To nebylo žádný, pojď sem ty holčičko, teď si nebo si sedni, on bude lepší, když budeš sedět. Ne. On mi vysvětlil, proč bude lepší, když si sednu. A nebudu překážet, ale byl nesmírně noblesní a jednal s námi jako s váženými kolegy. A to byl moc krásný pocit, když tahle hvězda prostě se k vám chová s úctou, poslouchá, jestli z vás něco vypadne, co má vypadnout, nebo nevypadne a on to nějak omluví, přejde. No prostě byla s ním spolupráce úžasná. Moc na něj vděčně vzpomínám.
1: Říká Pavlína Filipovská o Miroslavu Horníčkovi a my budeme vzpomínat i dál v další písni, kterou bude právě Pavlína zpívat.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Odešel mi, tak to byla písnička Pavlíny Filipovské. Ta píseň je stejně stará nebo stejně mladá jako já. Jsem zjistil.
2: Takhle dokonce. No,
1: no a bylo to vtipné, bylo to
2: tak dítě,
1: finančně...
2: bavilo jste se.
1: Ano, bylo to o finančně závislém muži, který byl trošku vypočítavější a ten vztah nevyšel, jak jsem pochopil z toho textu.
2: No a byla to taková předzvěst dalších mužů, který jsem za svý cesty kostrbatý potkávala.
1: Tak
2: velitací, velitací.
1: Nemusela otvírat tuto kapitolu, ale je to na vás, na to bych se neptal určitě.
2: No já si myslím, že na... Jak si na, je na to už čas v mém případě,
1: jim to spočítat.
2: Abych udělala trošičku jako takovou inventuru a nakonec s touhle písní docela souhlasím.
1: Výborně.
2: Ne úplně, že jo. Mm-hmm. Byli tací, kteří si mě vzali. Ale bylo jich, který mi slibovali a žádná kytka svatební se nedostavila.
1: Já bych to shrnul tak, ti, co stáli za to, zůstali.
2: Zaplať pánu.
1: Čili jeden hlavní teď v tuto
2: ano,
1: chvíli.
2: Ano, ten vybranej nakonec tento odnes.
1: Ten má to nejlepší, co může mít. A my teď budeme hlasovat s našimi posluchači. Vybírají si Miloslava Šimka s Jiřím Krampolem anebo Miroslava Horníčka. My už posloucháme další vaše hlasování. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Stáda Zimník vás stále zdraví a paní Filipovskou.
2: Děkuji.
3: Ale je to těžký to rozhodnutí.
1: No proto máme vás, abyste to rozhodli za nás.
3: No, já bych chtěl teda oba, ale tak dejte mi pana Horníčka.
1: Zapsáno, Stando, mějte se.
3: Děkuji vám, naschle.
1: Naschledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady Míla z Prahy 8. Zdravím vás oba humoriádníka i humoriádníci.
1: A my našeho humorníka.
4: Děkuji. Já bych byl pro pana Horníčka a jinak jsem hrozně rád, že jste zmínili pana Františka Filipa, protože já ho párkrát v práci v televizi potkal a byl to velice, a to plíno asi ví, velice šikovný pán a uměl, no, takových je škoda, že nejsou, že?
2: Díky, doufám, že tatínek poslouchá.
4: Doufám, no děkuji, naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
5: No dobrý odpoledne, tady vám zdraví, ale na Sněžici já vás zdravím a zdravím Pavlínku. Pavle,
2: děkuji.
5: Mějte se hezky a já bych chtěla Ačko.
1: Zapsáno.
5: Mějte se moc hezky, Pavlínko, a vy taky, Pavle.
1: Děkujeme, Pavlínka i Pavlínek vás zdraví. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
6: Dobrý odpoledne, Pavel. Já bych chtěl pozdravit vás všechny a chtěl bych se zeptat Pavlínky Filipovský, jestli ještě někde účinkuje, že bych se rád zase na ní přišel podívat. Nicméně hlasuju pro Miroslava Šimka.
1: Zapsáno. Děkuju. A posloucháme odpověď.
2: No, sem tam se ještě vyskytuju, pochopitelně.
1: Například v Humoriádě.
2: V Humoriádě. Rozhlas miluju. Už odmala. To bych pak třeba vysvětlila, kdyby byl čas.
1: No je čas.
2: Jako proč odmala. Tak to můžu hned?
1: No pojďme na to hned.
2: Začala jsem účinkovat v rozhlase díky tatínkovi. Tam to tak bejvá. Musí být přímluvce a někdo, kdo mě tam dovedl. Ale dovedl mě tam jenom proto, abych tak sledovala, koukala. Mě to strašně bavilo. A bylo to k panu režiséru Karlu Pechovi. Do takového nedělního krásného pořadu, který dělal tam pravidelně. A když tak viděl, jak já to sleduju, oči do kořán rozčen, já jsem se cítila nádherně v tom studiu, pak jsem viděla herce, jak se snažili u jednoho mikrofonu, teď se tam tlačili všelijak vejce, nemohli. A pan režisér Pech si tehdy usmyslel, že kus toho textu prostě budu říkat já. Jenomže netušil, že se tam vyskytují slůvka pro mě nevysvětlitelná a nevyslovitelná. Byly mi 4 roky a takový slůvko jako čtyřlístek, to bylo pro mě neuvěřitelně těžký říct. I ty zoubky ještě nebyly na to uspůsobený.
7: Křížek.
2: Jo, jistě. No. Jsem připošišlávala. A pořád to nebyl čtyřlístek podle Karla Pecha. A už to všechny bavilo kolem a drželi palce, aby jdi do toho, jdi do, nedej se. A já jsem se nedala, já to zkoušela furt dlouho a nakonec to přece jenom dopadlo. Ten čtyřlístek, víte, mě to do dneska dělá potíž.
1: Ale tak, už ho říkáte dneska v humoriádě v současnosti, tak to dopadlo dobře v rozhlase.
2: A je znát, že to je čtyřlístek?
1: Jo.
2: No tak vidíte, a takhle jsem prorazila v rozhlase. Prosím.
1: Výborně. A teď ještě, abychom posluchači odpověděli, nějaké to vystoupení mimo rozhlas nebo někde, nějaká beseda,
2: ale
1: něco
2: ano,
1: občas bývá asi.
2: To víte, člověk prostě jakmile jednou okusí prkna, která prý znamenají svět, nevím, jestli celý svět, ale pro mě jsou neustále lákavá.
1: Takže?
2: Takže kdykoliv se naskytne možnost a někde si přímo i vyžádají, že jestli bych nepřijela, jestli bych nemohla, já zaplať pán Bůh můžu a ráda se s lidmi potkávám, protože víte, je to koření našeho života, naší profese. Bez tý by to nešlo prostě.
1: Kdo jednou ochutná ten potlesk a ten úspěch, tak by ho chtěl pořád.
2: Víte,
1: dá se to tak neskromně říct?
2: Dá se to tak neskromně, je to neskromný to říct, ale je to vyznání v podstatě.
1: Výborně.
2: Upřímný vyznání. Mhm.
1: Tak my teď ochutnáme další kus z našeho archivu. Vítězové tohoto kola jsou Miloslav Šimek s Jiřím Krampolem.
7: Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
8: Mohy. Zatím je to katastrofa.
7: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
8: Mě ne. Vás možná ano, vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
7: Můžete to nějak vysvětlit?
8: Mohu, k tomu jsem kompetentní. Tak zpátku na sobotu před železnou neděli sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu. Ale když jsme do ní v neděli píchli, železa tam bylo pomalu.
7: Jak je to možné?
8: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na blešín trhu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
7: Jako kdo?
8: Brablenci.
7: Brablenci.
8: No brablenci, vy neznáte brablenci?
7: Neznám.
8: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůjko. No.
7: Aha. Ferda Mravene.
8: No když říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí, slabí, nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až desetinásobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.
7: No, o co mají Pražané na hromadách takový zájem?
8: Tak především o tovar, který je na našem trhu nedostatku. Sám jsem to o železí té neděli při revizi viděl. Jeden občan na hromadě před betlémskou kaplí rovnal kosu, zřejmě se na někoho chystal. Další čtyři občané se přetahovali jako idioti o troubu. Další občan si odnášel rychle zastarelý typ papíňáku z dovozu.
7: Papiňák z dovozu, jaký typ máte na mysli?
8: Ešu za píšťalka. smutný, soudruhe, tak to je?
7: Nevím.
8: Já ti řeknu, co je smutný.
7: Co je smutný?
8: Smutný je to, že nám občané nekupí nahromady pouze železo, ale hlavně to, čeho se potřebují zbavit. Jsou to kolikrát tragikomické situace. Například v Praze 3 Kubelíkově ulici 44 nějací občané dali nahromadu starý otoman i se spícím dědečkem.
7: No. Soudru Vyrážko, o tom jsme četli asi všichni ve Večerní Praze. To je právě krásná ukázka toho, jak dnešní mladí lidé se dokáží vzorně postarat o své rodiče. Obětují otoman. Jakoby dědek nedokázal do starého železa dojít sám.
0: Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Jsme zpátky v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská vybírá dalšího, kdo by vás mohl z našeho archivu příjemně zabavit.
4: S dovolením si dovolím na chvíli tedy ten váš. Tady, jak máte takový krásný vystoupení, pane kolego, skutečně to je vám co závidět, to se zase, a jak vám to krásně odsejpá. Ale já bych to přerušila jenom na chvilku. Já bych ráda uvítala hosta, který teď v Humoriádě, který by se teď představil, a je to moje srdeční záležitost, protože jak jsem se zamilovala tehdy díky Pechovi do toho rozhlasu Čtyřlístek, tak mě to zůstalo až do pozdních chvil a já jsem se díky dobrému jitru, který jsem dlouhá léta vysílala a byla jsem šťastná, protože jsem byla ve společnosti moudrých, laskavých a slušných lidí. A tak jsem se taky seznámila s jedním klenotem. Jmenoval se František Nepil. Škoda, že už používám toho minulého času, ale ten František je pořád s námi, aspoň se mnou určitě. Já si pořád připomínám tu jeho ušlechtilost, tu jeho laskavou mluvu, která sklidnila všechna příkoří a všechny nepěkné věci, které se bohužel na světě pořád a pořád dějí a opakují. A František Nepil byl takovým balzámem na duši i na uši. A já bych teď tedy ráda nabídla, když mám tu možnost, děkuji, já jsem si o ní řekla sama, no vy byste mi ji možná ani nedal, ale já jsem se toho chopila takhle statečně a chtěla bych nabídnout posluchačům Františka Nepila. On totiž hovoří tak léčivě a tak mile a přátelsky, že se mu nedá prostě odolat. Věřte mi, zkuste to.
5: Asi v polovině cesty se konečně něco událo. Nad královnou Astrid začal kroužit vrtulník belgické armády. Za chvíli se stoupil hodně nízko, zavěsil se nad příď a po laně spustil na palubu nejdříve jednoho, pak druhého a posléze třetího kurýra. Jeden po druhém se odebral v doprovodu námořního důstojníka do kapitánské kajuty. Nemáte představu, jak loď ožije, když se takhle konečně něco děje, jak se pasažérům rozhoří oči a co se jich shromáždí na přídi, aby takový kurýr neměl kam se stoupit. Vždyť se jich tam shromáždí mnohem víc, než se jich vůbec nalodilo a hlavně co dohadů a nejistot vyvolá přítomnost takových kurýrů v kapitánské kabině. Jedna část cestujících by se nedivila, kdyby se na trase plavby objevily miny. A druhá část předpokládá, že kapitán dostal rozkaz nepřistát v Douvru, nýbrž ve Folkestonu, popřípadě v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu nebo v Lávru, jenž je ovšem ve Francii. Třetí část cestujících nevylučuje možnost, že kapitán dostal pokyn vrátit se do Ostende. Já osobně jsem byl přesvědčen, že všichni tři kurýři přiletěli za kapitánem, aby mu vysvětlili, kde je vůbec Anglie, protože jsme tam pluli už dvakrát tak dlouho než Emma Bornová a pořád jsme neviděli břehy. Kromě toho jsem měl podezření, že celá tato atraktivní operace byla už předem objednána a zahrnuta do ceny lodního lístku, aby se znudění pasažéři měli čím zabavit a nepropadli vandalismu či nějaké jiné protiprávní činnosti. Zřejmě však kurýři ukázali, kde je Anglie, neboť půl hodiny poté, co si je zase vytáhli po laně do helikoptéry, se objevily bílé útesy doverské. Nebyly v té mlze a mžení bílé, byly šedé a syré, ale mohl jsem si na vlastní oči vychutnat toto epiteton Constance, jež má stejný věhlas jako pojmy kararský mramor, amazonská džungle, gaskonští kadeti či cedry libánské. Jakmile jsme ovšem bílé útesy spatřili, nesměli jsme dále otálet. Museli jsme co nejrychleji zdupat po strašně úzkých točitých schodech do hlubin podpalubí a najít náš autobus. Nevěřili byste, jak špatně se něco tak zdánlivě velkého hledá, jak ztratíte jistotu, zda je ve třetím nebo ve čtvrtém podpalubí, zvláště když je v pátém. A už vůbec si nemůžete vzpomenout, zda jste před 4 hodinami nastupovali na ty šnekové schůdky z levého či z pravého podpalubí, a to tím spíše, že teď je to levé napravo a pravé nalevo. Nakonec to správné podpalubí přece jen objevíte, usadíte se na svém křesle, nakrájíte si pár koleček salámu, abyste zahnali to rozrušení ze ztráty autobusu, a než zjistíte, co jste si všechno zamastili, jste na pevnině. A co je důležité, nejste ani ve Folkestonu, ani v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu či v Lávru, nýbrž v Douvru, kde být máte. Zaplať pámbu za ty kurýry.
3: A my jakožto kurýři tady s Pavlínou Filipovskou ve studiu jsme vám doručili do uší Františka Nepila. Bylo to takové sklidnění, jak Pavlína předznamenala, tak doufejme, že ta pohoda bude vládnout i dál.
4: Musí. Pojďme si ji odnést. No?
3: Výborně. Bezvá, tak souhlasím. Hezké léto přeje Pavel Kučera všem i Pavlínce. Těšíme se na příště.
4: Já vám přeji krásné. Máte dovolenou před sebou.
3: Může být.
4: Jak jsem to... Ano. Ano, No tak prosím vás, pozor na ty vlny, jo, tam ten balc se s nikým moc nemazlí. A vzpomeňte na to, že tady je spousta posluchačů, kteří se na vás těší, a třeba možná v koutě i jedna spolupracovnice, a to jsem já.
3: No tak děkujeme pěkně, budu se těšit na vlnách Českého rozhlasu na další
4: setkání. A vrať se nám v pořádku.
3: Krásný den.

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Zhruba 10 měsíců bude uzavřena silnice u Vrbátek na Prostějovsku. Stát i v příštím roce převezme všechny poplatky za obnovitelné zdroje energie. Ministerstvo vnitra chce nabrat víc příslušníků bezpečnostních složek. Dnes má být většinou oblačno s přeháníkami. Teploty do 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Řidiči od tohoto týdne neprojedou po silnici mezi Vrbátkami a Vrhovicemi místní části Prostějova. Důvodem je oprava silnice v délce zhruba 4,5 kilometru. Úplná uzavírka potrvá až do června příštího roku, popsala Jindřiška Ochmanová ze správy silnic Olomouckého kraje.
3: V rámci stavby provedeme celkovou rekonstrukci vozovky technologií recyklace za studena s následným zřízením krajnic, obnovením odvodnění příkopu a zřízení sjezdu. Výstavba bude probíhat do zhruba konce června příštího roku s technologickou přestávkou v zimním období.
2: Domácnosti a firmy nebudou muset platit za obnovitelné zdroje energie ani příští rok, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za ANO s tím, že veškeré poplatky znovu převezme stát. Shodl se na tom s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Společně řešili rozpočet na příští rok. Letos stát na poplatcích za obnovitelné zdroje zaplatí kolem 41 miliard korun. Naopak šetřit chce Havlíček na provozu ministerstva a podřízených úřadů. Ministerstvo vnitra chce příští rok nabírat víc příslušníků bezpečnostních složek. Plánuje také zvyšovat jejich plat, řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou také za ANO. Metnar řekl, že jeho dlouhodobým cílem je, aby v roce 2029 dosáhl nástupní plat policistů na 50 tisíc korun.
4: S tím je spojeno celkové navýšení nejenom těch nově nástupších, ale všem policistům, respektive příslušníkům bezpečnostních sborů, to znamená policistů, hasičů, celníků, vězenské služby a dalších příslušníků bezpečnostních sborů.
2: Na hřbitově v Lipové Lázních na Jesenicku je 18 nových urnových míst. Postavit je nechalo vedení obce. Investicí za zhruba 135 tisíc korun reagovala na požadavky místních obyvatel, říká nezávislý starosta Vladimír Šantrůček.
5: Vznikla tak nová vyhrazená místa, která vlastně díky jednotlivým rozestupům a pevnému řádu zajistí důstojný a estetický vlastně vzhled toho hřbitova, protože předtím se to dělo tak, že lidi měli různé rozestupy mezi těmi hroby a vlastně hlavně tím reagujeme vlastně na rostoucí taky poptávku po tomto typu pohřbívání, kdy vlastně zajišťujeme dostatek místa vlastně jako zase pro budoucnost. Sport.
2: Česká tenistka Sara Bejlek se probojovala na turnaji Masters v Cincinnati do osmifinále. Ve třech setech porazila Rosku Alexandrovovou. Ze třetího kola postoupili taky Linda Nosková a Jakub Menšík.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme většinou oblačno, místy přeháňky nebo občasný déšť, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, povane mírený jihozápadní až západní vítr, který večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Přerově je uzavřena ulice Jabloňová kvůli rekonstrukci silnice mezi Přerovem a obcí Doloplazy. Omezení potrvá do 7. října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Do středečního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 19. srpna a svátek má Ludvík. Vše nejlepší. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká? Těším se na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli vzpomínky na léta minulá v kalendáriu, no a čekají nás další písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Marie Rotrová. Dobré ráno. We'll be right back.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 5:45. Dobré ráno. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 19. srpna. Svátek má Ludvík. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Hanácká metropole Olomouc dostala novou nemocnici před 130 lety v roce 1896. Dnes je to fakultní nemocnice. V roce 1969 vypukly na mnoha místech Československa u příležitosti prvního výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy masové protesty jako výraz nespokojenosti s politikou nového komunistického vedení. Protesty skončily 21. srpna a bezpečnostní složky a milice během nich zastřelili 5 lidí. 3 v Praze, 2 v Brně. Pokus o komunistický puč v Sovětském svazu se odehrál před 35 lety v roce 1991.
3: Občanům Ruska. V noci z 18. na 19. srpna 1991 byl řádně zvolený prezident zbaven moci. Takzvaný státní výbor tímto vyhlašujeme za nezákonný.
2: Michail Gorbačov, strůjce perestrojky a reform, byl držen v domácím vězení na chatě na Krymu a skupina vysokých aparátčíků se pokoušela o zvrat demokratických změn.
4: Přinášíme prohlášení nejvyšších představitelů. Vzhledem k neschopnosti Michaila Gorbačova vykonávat ze zdravotních důvodů funkci prezidenta se vyhlašuje výjimečný stav.
2: 3 dny trvaly nepokoje v Moskvě.
5: Na rozkaz ministra obrany Jazova vjelo do Moskvy 500 tanků.
2: Pučisté se vzdali. Hrdinou a pozdějším prezidentem se stal Boris Jelcin. Gorbačov rezignoval. Pokus o převrat znamenal de facto konec Sovětského svazu. Před 80 lety se narodil v Hope v Arkansasu 42. americký prezident Bill Clinton. 75 slaví baskytarista skupiny Queen, rodák z Leicesteru, John Deacon. A 40 je americké zpěvačce Christine Perry. Já přeju hezký den.
6: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je středa 19. srpna, je čtvrten na šest a svátek má dnes Ludvík.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když pálí srpen, bude pálit i víno. No dnes mraky a přehánky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Oskava 14 stupňů. Příjemně svěže máme, hlásí Ivana. Zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 16 stupňů. Šumwald 15 stupňů Celsia, píše Eva, která má radost, že prší.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Testům zjistili, že šlo o vysoce nakažlivé noroviry, které způsobují střevní chřipku. První případy se objevily před minulý týden, protiepidemická opatření ale v lázních platí i teď.
1: Tady to už vidíme před každou jídelnou v každém domě. Máme takovýto přístroj na dezinfekci rukou, stejný máme i uvnitř u routového stolu, i s jednorázovými ručníky. Jsou tady také toalety, tam je to stejné. Dohlíží se na to, aby se doplňoval pravidelně virocidní prostředek, který podle nařízení hygieny tam má být.
2: S ředitelem lázní Jeseník Romanem Provazníkem procházíme protiepidemická opatření. Kvůli akutním zažívacím obtížím části zdejších klientů platí od předminulého víkendu.
1: Běžně se uklízí v hotelech jednou denně, tak ta intenzita se musela zvýšit až na 5x denně a dezinfikují se například předměty, kterých se lidi často dotýkají, samozřejmě toalety, koupelny, ale i třeba kliky u dveří.
2: Přístroje na dezinfekci v člověku vyvolávají vzpomínky na covidovou pandemii.
1: Ještě dokonce my jsme tady tyhle ty zařízení měli v době covidu právě a někde i například před jídelnami zůstali, před ordinacemi zůstali, takže my už máme asi 4 roky, takže teď jsme jenom vyměnili ten prostředek v nich a používají se tady stále.
2: Častějšího úklidu si všimli také klienti lázní, mezi nimi i Vladimír z Českého Brodu.
3: Slyšel jsem, mají úklid ráno, že uklízejí a zkontrolují vícekrát a snaží se to, aby teď pacienti byli spokojeni.
2: Celkový počet nemocných se od předminulého víkendu dostal na číslo 111. Aktuálně je ale nákaza na ústupu, zdůrazňuje ředitel Provazník.
1: Průběh nemoci je sice u každého individuální, ale trvá 1 až 3, výjimečně třeba 4 dny, tak samozřejmě ta první skupina největší před 10 dny, tak je buď uzdravených, nebo už mezi tím ukončili pobyt, nebo nejsou tady. To znamená, že teď skutečně počet těch nemocných jsou jenom ty z těch posledních dnů jednotky.
2: Hygienici už zveřejnili výsledek prvního z 10 testů, které v lázních kvůli nákaze udělali. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
4: Potvrdil přítomnost noroviru. Norovirus, který je laicky známý jako střevní chřipka, je vysoce nakažlivý virus.
2: Zdroj nákazy hygienici zatím neodhalili. Z Jeseníku Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Senát dnes projedná znovu zavedení elektronické evidence tržeb, takzvané EET 2.0. Podnikatelé by podle návrhu oproti minulému systému nemuseli tisknout účtenky. Vláda si od systému slibuje vyšší příjmy do státního rozpočtu, opozice ale očekávaný přínos EET zpochybňuje. Přes 15 kilogramů kratomu našli policisté v autě v Dolní Novosadské ulici v Olomouci. Na místo vyjeli v pondělí v noci kvůli informaci o napadení ženy. Ta se podle policistů chovala nervózně a neustále pohledem kontrolovala kufr auta. Uvnitř bylo 25 balení kratomu v černém pytli. Seniory a lidi se zdravotním postižením v Hlubočkách na Olomoucku bude vozit senior taxi. Obec aktuálně připravuje jeho zkušební provoz. Zájem o službu teď vedení samosprávy mezi obyvateli zjišťuje pomocí dotazníků. Lidé je můžou vyplnit v papírové podobě nebo taky online. Studenti za nájmy v bytech zaplatí letos víc než loni. V některých univerzitních městech zrostly oproti loňsku ceny o více než 10%. Vyplývá to z dat portálu z reality. Studenti, kteří chtějí ušetřit, můžou zvolit nájem samostatného pokoje ve sdíleném bytě. Nejdražší je tradičně Praha. Za sportu české hokejistky se poprvé představí na turnaji Euro Hockey Tour pod vedením nového trenéra Briana Idalského. Na švýcarských hrách v Kloténu se ode dneška do soboty postupně utkají s Finskem, Švédskem a domácím Švýcarskem. Počasí dnes se čekáme většinou oblačno, místy přehánky nebo občasný déšť. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, povane mírný jihozápadní až západní vítr, který večera zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Jeseníku je uzavřena ulice Fučíková, stavební práce tady potrvají do poloviny listopadu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu náš pořad od pradědu na Hanou. 2 minuty po půl šesté přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. No a jste-li na cestách, dobře, dojeďte. Už o 9:30 nás čeká pořad od pradědu na Hanou, Mohelnický kopec a na něm ležící osada Studená Loučka je proslulá zejména díky zpravodajství Zelené vlny v zimních měsících. Je to však i obec s pozoruhodnou historií a mnoha památkami. Nejen o nich nám více prozradí Mirek Kobza o 9:30. Poslechnout si pořad od pradědu na Hanou budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 19. srpnového rána, je tady středa a svátek má Ludvík, je 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, srpen k zimě hledí a rád vodu cedí. No dnes mraky a přehánky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji, v Mohelnici máme dnes po ránu 15 stupňů, zataženo deštivo a zatím klidno, zdraví Naďa. Od Břeti ze Štítů mi přišly jen otazníky, tak děkuji za vzkaz. Zábřeh 15 stupňů oblačno, chystám se snídat a potom vyrazím do práce, napsala Iva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kompresní punčochy na křečové žíly, inkontinenční nebo antidekubitní pomůcky a samozřejmě chodítka, berle, hole dokážou v dané životní situaci hodně pomoci, což ovšem platí i pro zkušenou odbornici na kompenzační pomůcky Jitku Vlastníkovou, hosta poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Kdo kdy pomůcky předepisuje a za jakých podmínek si můžeme zopakovat v prázdninové repríze poradny Apatika ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 6 hodin, dobré ráno. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, bývalý hokejový útočník, sportovní poradce klubu HC Slavia Praha Patrik Eliáš. Dozvíte se například i to, proč odmítl nabídku hokejového klubu New Jersey Devils být trenérem. Bylo těžké tuto roli v klubu odmítnout?
1: Bylo to strašně těžké, komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji.
0: Celý rozhovor s Patrikem Eliášem si poslechněte dnes po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6 hodin. První test potvrdil střevní chřipku u klientů v Lázních Jeseník. Více o tom ve zprávách v celou.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Za hromadným onemocněním klientů Jesenických lázní jsou nejspíš noroviry. Na ministerstvu financí pokračují schůzky ohledně rozpočtu na příští rok. Růst minimální mzdy příští týden mimořádně projedná tripartita. Dnes se čekáme oblačno, místy přehánky a maximálně 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Hromadné onemocnění návštěvníků Preznicových lázní v Jeseníku podle prvních výsledků testů způsobily noroviry. Jde o střevní chřipku, která se projevuje křečemi, průjmy a zvracením. Podle hygieniků se v Jesenických lázních za posledních několik dní objevily tyto symptomy u více než stovky lidí.
3: Zdroj nákazy hygienici ještě neodhalili, zveřejnili ale výsledek prvního z desítek testů. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
4: Potvrdil přítomnost noroviru. Norovirus, který je laicky známý jako střevní chřipka, je vysoce nakažlivý virus.
3: První případy zažívacích problémů se v lázních objevily před minulý týden. Protiepidemická opatření tam ale platí i teď, říká ředitel lázní Roman Provazník.
5: To jsou zejména dezinfekce jak všech povrchů, tak osob. Klienti jsou informovaní, že mají dbát na osobní hygienu.
3: Nákaza je v lázních aktuálně na ústupu. Počet nových případů klesl na nulu. Z Jeseníku Michal Poláček, Český rozhlas.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes pokračuje v jednání se členy kabinetu o rozpočtu na příští rok. Odpoledne ji čekají schůzky nad hospodařením zbývajících 7 rezortů, třeba zdravotnictví, obrany, životního prostředí nebo dopravy. Znovu zamíří za šéfkou státní kasy i ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů.
6: Pro nás je důležité, aby šlo co nejvíce peněz do těch nejnižších struktur a ty peníze šly směrem dětí a mládeže. Druhou věcí je podpořit investiční projekty v regionech. Multifunkční hřiště, renovace hřišť, třeba i u škol a tak dále.
2: Růst minimální mzdy příští týden mimořádně projedná tripartita. Zástupci vlády, odboru a zaměstnavatelů se sejdou v pondělí po jednání vlády, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka za ANO. Podle něj by minimální mzda mohla v příštím roce stoupnout o 2,5 tisíce na celkových 24 900 korun. Další rok by to pak mohlo být ještě o 2 000 korun víc. Knihohrádky s Harrym Potterem, to je název akce, která se dnes dopoledne koná v městské knihovně v Olomouci na Ředíně. Návštěvníky čeká společné tvoření a zábavné úkoly s kouzelnickou tématikou. Uvedla to vedoucí neředínské knihovny Eliška Urbanová.
7: Začíná to teda v 9.30 a bude to tím stylem, že vlastně moudrý klobouk ztratil paměť a děti musí mu pomoct získat zpátky tu paměť, plnit jeho různé úkoly, které jsou zaměřené na ty 4 bradavické koleje.
1: Sport.
2: Hokejista Přerova úvodní zápas turnaje Krošovice Cup prohráli na domácím ledě, podlehli v Setínu 0-1 po prodloužení. O jediný gol utkání se postaral hostující Jan Zahradníček. Další zápas turnaje odehraje Přerov už dnes v 17.30 přivítá tým z polského Krakova.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme většinou oblačno, místy přehánky nebo občasný déšť. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane mírný jihozápadní až západní vítr, který večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Šumparsku v Postřelmově je částečně uzavřena ulice Hradecká. Stavební práce to potrvají do konce září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Je tady středa, jsme v polovině pracovního týdne, teď už dny budou opět rychle utíkat směrem k víkendu. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny, věnovali se společenství pekařů v Olomouci a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Babi Daněk Na cestě. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Společenstvo pekařů v Olomouci vyhlásilo před 100 lety anketu, čeho se týkala a jaký měla ohlas. Zjišťovala z deníku Našinec ze srpna roku 1926 Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Zmíněná anketa proběhla konkrétně 2. srpna a na jejím základě bylo usneseno a zároveň městskou radou nařízeno, aby se dodržovala jednotná váha při vyrábění chleba. A to nejmenší 70 deka a dále násobky této váhy, takže 1,40 kg, 2,10 kg, 2,80 kg a tak dále. Zároveň vyšlo upozornění, že chléb a pečivo musí být označeny nejen cenou, ale také váhou. Konkrétně cena chleba se řídila nařízením ministerstva zásobování ze 3. června 1924 číslo 18060/3401 směrnice o kalkulaci cen chleba, což bylo 1 kg chleba stojí tolik, kolik 1 kg mouky. V článku se psalo také o tom, že se členové představenstva žádají, aby se přesně podle toho zařídili, jinak by přišli v nebezpečí býti trestání úřady.

0: Vašo Patejdl zpíval ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Hrajeme písničky, které nestárnou. Už se chystá Lenka Filipová nebo také Miroš Birka. Je 6:45. Dobré ráno, je tady středa 19. srpna a svátek má dnes Ludvík. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší. Uvidíme. Dnes mraky a přeháňky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Doloplazy u Nezamyslic 17,8 stupně Celsia, oblačno, vlhkost 86%, v noci slabý déšť, napsal Miroslav. Bára z Olomouce hlásí přeháňky a 16 stupňů, Lucie z Jeseníku. Ta naměřila 14 stupňů Celsia a je v práci. Ať se v ní daří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Páté studiové album skupiny Eagles ze závěru roku 1976, Hotel California, je jednou z nejprodávanějších desek všech dob, nejen kvůli titulní písni. Je také jasným vrcholem roku amerického západního pobřeží 70. let. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Eagles.

0: Den dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Za prašami do Polsky.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 6:30, dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li a jste-li na cestách, dobře dojeďte. Je tady srpen, někteří mají už po dovolené, další stále čeká. Když jedete do zahraničí na dovolenou, domluvíte se tam bez problémů, anebo používáte, jak se říká, ruce, nohy, překladač v telefonu. Jak se domlouváte na dovolené v zahraničí? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 nebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Řidiči od tohoto týdne neprojedou po silnici mezi Vrbátkami a Vrhovicemi místní části Prostějova. Důvodem je oprava silnice v délce zhruba 4,5 kilometru. Úplná uzavírka potrvá až do června příštího roku. Domácnosti a firmy nebudou muset platit za obnovitelné zdroje energie ani příští rok, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za ANO s tím, že veškeré poplatky znovu převezme stát. Letos na poplatcích za obnovitelné zdroje půjde zhruba 41 miliard korun. Všeobecné dětské sestry by mohly získat větší pravomoci. Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu, která by jim umožnila dělat víc úkonů, například v péči o chronicky nemocné. Hotovou ji chce mít v září a účinná by mohla být od ledna 2028. Na letošní Hafajston dorazí 600 kovářů ze 20 zemí. Mezinárodní setkání mistrů černého řemesla se na hradě Hlevštín uskuteční na konci srpna. I letos mu bude předcházet kovářské fórum. Návštěvníci budou moci od této neděle sledovat práci kováře Václava Nohy a jeho týmu. Za sportu tenistka Marie Bousková postoupila na turnaj Masters v Cincinnati do osmifinále. Američanku Jovičovou porazila 2-0 na sety. Mezi 16 nejlepších jsou z Čechů taky Sára Bejlek, Linda Nosková a Jakub Menčík. Počasí dnes se čekáme většinou oblačno a místy přeháňky, večer pak ubývání oblačnosti. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane mírný jihozápadní vítr, který večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Jesenicku u obce Uhelná se na silnici pohybuje kráva. Dejte pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: V Lipníku nad Bečvou finišují s rekonstrukcí domečku městské knihovny. Více o tom uslyšíte za chvíli. Dobré ráno, přeje 2 minuty po 6:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Vítek Šoukal.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl sedmé, dobré ráno. Dělníci v Lipníku nad Bečvou finišují s rekonstrukcí domečku městské knihovny. Výstavní a přednáškový sál na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka prochází největší opravou za posledních 30 let. Stihnout vše musí do poloviny září, kdy se veřejnosti znovu otevře v rámci Dnů evropského dědictví.
1: Je tu velké horko, je tady taková sauna teď.
2: Pavlína Papežová, ředitelka městské knihovny, vcházíme do domečku ještě na stavbu. V tuhle chvíli tady slyšíme větráky, tady se suší.
1: Ano, vysouší se podlaha v sále, aby se mohl pokládat vinyl.
2: Domeček má i novou střechu, alespoň nově vypadá.
1: Ano, ano, nově vypadá, je krásně umytá a natřená, takže vypadá jako totálně nově položena. A vevnitř už jsou podlahy jakože dlažba, na chodbě, v kuchyni a v sociálkách. A tady bude velká vestavěná skříň a věšáky.
2: Ty, co tady řemeslníci přiváží nábytek, bude tu kuchyňka.
1: Protože v domečku jednak při besedách vždycky nabídneme vodu, kávu. Někdy bývá i chystání, kdy tady bývají vernisáže, když tu máme sousedské posezení.
2: Přestavba domečku má skončit v srpnu. Termín slavnostního otevření je naplánovaný záměrně na 19. září. Vysvětluje lidovecký místostarosta Ondřej Vlček.
3: Si připomínáme 200. výročí narození nejvýznamnějšího lipenského rodáka Wilhelma Gutmana, v podstatě zakladatele Vítkovických železáren a spoluzakladatele a spolumajitele obrovského množství dolů na Ostravsku, Karvinsku a i v Prusku. Takže to je významná akce. My v letošním roce právě během Dnu evropského dědictví odhalíme tomuto významnému rodákovi pamětní desku na Gutmanově nadačním domě.
2: Knihovna v domečku zahájí 19. září taky novou výstavu Kameny pod mikroskopem. Pořádá ji ve spolupráci s Olomouckým vlastivědným muzeem. Na říjen má už naplánované další akce v rámci týdne knihoven a taky sérii podzimních besed. Z Lipníku nad Bečvou Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme dobré ráno. Za 2 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí také do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Václav Smolka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké bude dnešní počasí? Jaké nás čeká?
2: Tak dnes počítáme s tím, že by mělo být většinou oblačno, lokálně také s přeháňkami, které budou večer ustávat a bude večer také ubývat oblačnost. Maximální denní teploty budou od 22 do 26 stupňů, na horách to bude kolem 18 stupňů a vítr bude většinou mírný, jihozápadní od 3 do 7 metrů za sekundu a večer bude postupně slábnout.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: V noci by mělo být většinou polojasno, k ránu očekáváme přibývání oblačnosti a také se výjimečně mohou vyskytnout přeháňky. Minimální noční teploty budou od 20 do 16 stupňů, při slabším větru to bude kolem 14 stupňů, vítr bude většinou mírný, jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu. Zítra může být ráno a dopoledne ještě místy přechodně i polojasno, jinak bude převažovat velká oblačnost, lokálně se také vyskytnou přeháňky nebo bouřky, ty mohou být i silné. Zpočátku odpoledne bude šance na srážky o něco nižší. Maximální denní teploty budou od 25 do 29 stupňů, na horách kolem 21 stupňů a vítr bude mírný, jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu, v bouřkách bude přechodně zesilovat.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Soubor 6 barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, jste na cestách, dobře dojeďte, snídáte-li dobrou chuť a jestli se chystáte k lékaři, přeji jen dobré zprávy. Potřebujete probudit? Víme jak na to. Právě teď, 10 minut před 7 hodinou si zacvičíme. Ranní rozcvičkou nás provede jako vždy od pondělí do pátku Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičíme na zemi. Posadíme se. Nohy doširoka od sebe, hlava a trup v jedné rovině. Paže kolmo do stropu dlaňmi k sobě. Kolena propnutá, špičky přitažené. S výdechem jdeme do předklonu, paže stále kolmo do stropu. Hlava a trup v jedné rovině s pažemi. Opět s výdechem se vrátíme zpět do sedu. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 7 hodin. O odměnu 10 tisíc za trvalý pobyt v Olomouci si požádalo přes 1800 lidí. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: O odměnu za trvalý pobyt v Olomouci si požádalo téměř 2000 lidí. Senát projedná znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Platy učitelů, zdravotníků nebo policistů by měly od ledna vzrůst. Dnešní počasí má být oblačné, místy s přeháňkami a teplotami do 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomoucká radnice vyřizuje přes 1800 žádostí o odměnu za trvalý pobyt. Kampaň město vyhlásilo loni. Příspěvek 10 000 korun nabídlo těm, kteří se v Olomouci přihlásí k trvalému pobytu. Výzvu vyslechlo téměř 2700 lidí, kde finanční bonus získají, upřesně mluvčí radnice Lenka Jedličková.
4: Nyní probíhá kontrola zadaných údajů a přepis všech žádostí do systému, po které bude následovat ještě jedna kontrola zadaných údajů ze smluv. Pokud půjde všechno dobře, začneme vyplácet peníze ke konci měsíce září. Finanční dary tak budou postupně zasílány do konce roku 2026.
3: Senátoři dnes projednají obnovení systému EET. Vláda navrhuje, aby od příštího roku většina podnikatelů znovu evidovala své tržby elektronicky, tentokrát bez povinnosti tisknout účtenku. Podle ministerstva financí to narovná podnikatelské prostředí a přinese nové peníze do státního rozpočtu. Místopředseda senátního ústavně právního výboru Stanislav Balík z klubu ODS a TOP 09 snahu o zvýšení příjmu rozpočtu vítá, má ale výhrady.
5: Tohle jde tím směrem, byť samozřejmě ty vyjádřené příjmy nebo zamýšlené něco kolem 14 miliard možná trošku stojí na vodě, ale přece jenom se dá počítat s tím, že tam přijdou nějaké nové příjmy. Nicméně je tam několik menších technických problémů, které se budeme snažit opravit pozměňovacími návrhy.
3: Platy učitelů, zdravotníků nebo policistů by měly od ledna vzrůst. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky za ANO půjde o jeden z nejvýraznějších růstů platů ve veřejné sféře za poslední roky. Juchelka se na tom dohodl s ministryní financí Alenou Schillerovou za ANO. Jasno mají podle něj také o valorizaci důchodů. O konkrétních částkách ale zatím nerozhodli. Za nájmy v bytech letos studenti zaplatí víc než loni. V některých univerzitních městech vzrostly ceny o více než 10%. Vyplývá to z dat portálu Reality. Část studentů tak volí pokoj ve sdíleném bytě, jenže i jejich ceny rostou. Nejdražší je Praha. Tam podle realitního portálu Reality stojí pokoj asi 12 000 korun bez energií. V Brně 9,5 tisíce.
6: Sport.
3: Českou basketbalovou reprezentaci čeká předkvalifikace o mistrovství Evropy. 27. srpna bude hrát v Belgii a o 3 dny později přivítá doma Norsko. Národním týmu dostane prostor i 18-letý Lukáš Smažák. Poprvé by mohl nastoupit už pátek na přípravném turnaji v Hamburku, potvrdil to trenér Luboš Bartoň.
7: Už delší dobu patří k těm opravdu mladým hráčům ročník 2007, kteří dříve nebo později budou začleněni do týmu. Myslím si, že teď po mistrovství Evropy U20, kdy byl vlastně nejlepším střelcem celého šampionátu, tak je vhodný moment ho zařadit a uvidíme, jak se mu bude dařit. Dva přípravné zápasy v Hamburku nám napoví určitě víc.
2: Počasí.
3: Dnes se čekáme většinou oblačno a místy přehánky, večer pak ubývání oblačnosti. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane mírný jihozápadní vítr, který večer zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D35 u obce Mladeč směr Olomouc stojí porouchaná dodávka, pravý pruh je neprůjezdný.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Usměvavou středu přeje Vítek Šoukal. Chcete mít příjemný den? Vzpomeňte si na něco hezkého, co vás dnes čeká. Já se například těším na dnešní oběd, protože budou borůvkové knedlíky. Jak se domluvíte na dovolené v zahraničí? O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli uslyšíte vaše veselé zážitky a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Leona Machálková Dej zpátky čas. Dobré ráno.

0: Rodák z Přerova Pavel Novák zpíval ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno. Je tady srpen, někteří mají už po dovolené, další stále čeká. Když jedete do zahraničí na dovolenou, domluvíte se tam bez problémů, anebo používáte, jak se říká, ruce, nohy, překladač v telefonu? Jak se domlouváte na dovolené v zahraničí? O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na vaše vzkazy. Mám v mobilu aplikaci a zvládla jsem i Turecko, pochlubila se Jana z Horky. Kéž bych byla po mamince, to už píše Andrea z Přerova, umí 4 jazyky perfektně a další 3 zvládá tak, že se prostě domluví sama bez překladače nebo manžela, bych moc v zahraničí nepochodila. Zážitek od Vojty z Postřelmova, domluvil jsem se i v Maďarsku, když je snaha, jde to i rukama nohama, občas stačí mávnout peněženkou. Monika z Olomouce píše, že byla na dovolené na Korfu a chtěla ochotnému a milému Řekovi říci jeho řečí, že zaplatí, jenže řekla, že chce koupit. Na otázku, co odpověděla, že vše. No naštěstí mu došlo, že nechce kupovat restauraci. Za mladá se slovníkem v ruce jsem se domluvila všude, píše Zdena z Brodků Přerova. No jak se domlouváte na dovolené v zahraničí? Vaše další vzkazy uslyšíte ke konci hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je středa 19. srpna, je čtvrt na 8 a svátek má dnes Ludvík. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když pálí srpen, bude pálit i víno. No dnes mraky a přehánky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Žárové je zataženo 13 stupňů, vlhkost vzduchu 99%, napsal Tonda. Honza z Písečné, sluníčko se zatím schovává, je zamračeno, teplota příjemná 15 stupňů, větřík zatím mírně pofukuje do 2 metrů za vteřinu, vlhkost vzduchu vysoká 90%. Je středa, tak odpoledne se sejdeme s kamarády v hospůdce u pivka. Užijte si to. Dnes po nočním dešti obloha zatažená 14 stupňů, píše Vlaďka z Bohdíkova.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Vrcholem 200. koncertu série Živě v červnovém letním kině bylo vystoupení Roberta Křesťana a Druhé trávy. Nikam se nespěchalo, většina skladeb byla v pomalejším nebo středním tempu a diváci v hledišti jako uhranutí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a Druhé

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 7:30. Dobré ráno. Téměř 5 kilometrů nové cesty vyroste mezi Novými Heřminovy a Zátorem. Ředitelství silnic a dálnic přiloží silnici první třídy číslo 45. Trasa musí ustoupit budoucí přehradě Nové Heřminovy. Ředitelství má platné stavební povolení a vybírá firmu, která přeložku postaví. Práce by měly začít na jaře příštího roku.
1: Tato silnice by ve své původní trase končila u hladiny budoucí přehrady.
2: S mluvčím ředitelství silnic a dálnic Miroslavem Mazalem jsme přistavili u silnice 1/45 mezi Krnovem a Bruntálem. Tento úsek bude pod vodou.
1: Nová silnice povede blíže k železniční trati.
2: Miroslav Mazal má v ruce i plánek, kudy tedy přesně ta silnice povede.
1: Směrem z Nových Heřminov k Zátoru a tím pádem vytvoříme i částečně obchvat Zátoru, kde tato silnice 1/45 povede mimo zastavenou část.
2: Takže takové dvě mouchy jednou ranou?
1: Správně, bude to vlastně přeložka silnice kvůli zátopu a zároveň přeložíme tuto silnici mimo část obydleného prostoru v Zátoru.
2: Přeložka už má platné povolení, ale samotná přehrada Nové Heřminovy podle mluvčí povodí Odry Šárky Vlčkové zelenou zatím nedostala.

0: Aby v Úsecích pod Přehradou, které je hrazeno z dotačního programu Ministerstva zemědělství.
1: Na konci léta začne stavba první části přehrady. Vodohospodáři začnou budovat štolu ke zpevnění podloží budoucí hráze. Musí být hotová před začátkem stavby nové silnice. Z Nových Heřminov Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Medicine man!

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Dělníci dokončují rekonstrukci kulturního a společenského sálu Domeček v centru Lipníku nad Bečvou. Mění podlahy, vytápění, opravují střechu a vybavují ho novým nábytkem. Lipenská radnice do jeho kompletní opravy investuje bezmála 5 milionů korun. Ministryně financí Alena Schillerová za ANO bude dnes pokračovat v jednání o státním rozpočtu na příští rok. Odpoledne se sejde se zástupci zbývajících 7 rezortů, například zdravotnictví, obrany, životního prostředí nebo dopravy. Růst minimální mzdy mimořádně projedná tripartita. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se sejdou v pondělí po jednání vlády. Řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka za ANO. Podle něj by minimální mzda mohla v příštím roce stoupnout o 2,5 tisíce korun na celkových 24 900 korun. Americký prezident Donald Trump pozastavil zavedení 50% cel na kanadské zboží. Platit měla ode dneška. Trump ale uvedl, že odkládá o 3 dny. Zavedení cel zdůvodňuje diskriminačním zacházením Kanady vůči americkým alkoholickým nápojům, autům a mléčným výrobkům. Za sportu hokejisté Přerova úvodní zápas turnaje Krušovice Cup prohráli. Na domácím ledě podlehli v Setínu 0-1 po prodloužení. Další zápas turnaje odehraje Přerov už dnes. 17:30 přivítá tým z polského Krakova. Počasí dnes se čekáme většinou oblačno a místy přehánky, večer pak ubývání oblačnosti. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane mírný jihozápadní vítr, který večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Olomouci v ulici Brněnská pracují dělníci na údržbě mostu. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: V Priznicových léčebných lázních v Jeseníku už druhý týden platí protiepidemická opatření. Podrobnosti o tom za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. 2 minuty po 7:30.

0: Do středečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 8 minut po půl osmé. Dobré ráno. Více než 100 klientů Pryznicových léčebných lázních v Jeseníku trápili v uplynulých dnech akutní zažívací obtíže. Hygienici díky testům zjistili, že šlo o vysoce nakažlivé noroviry, které způsobují střevní chřipku. První případy se objevily před minulý týden. Protiepidemická opatření ale v lázních platí i teď.
1: Tady to už vidíme před každou jídelnou v každém domě. Máme takovýto přístroj na dezinfekci rukou, stejný máme i uvnitř u rautového stolu i s jednorázovými ručníky. Jsou tady také toalety, tam je to stejné. Dohlíží se na to, aby se doplňoval pravidelně virocidní prostředek, který podle nařízení hygieny tam má být.
2: S ředitelem lázní Jeseník Romanem Provazníkem procházíme protiepidemická opatření. Kvůli akutním zažívacím obtížím části zdejších klientů platí od předminulého víkendu.
1: Běžně se uklízí v hotelech jednou denně, tak ta intenzita se musela zvýšit až na 5x denně a dezinfikují se například předměty, kterých se lidi často dotýkají, samozřejmě toalety, koupelny, ale i třeba kliky u dveří.
2: Přístroje na dezinfekci v člověku vyvolávají vzpomínky na covidovou pandemii.
1: Ještě dokonce my jsme tady tyhle ty zařízení měli v době covidu právě a někde i například před jídelnami zůstali, před ordinacemi zůstali, takže my už máme asi 4 roky, takže teď jsme jenom vyměnili ten prostředek v nich a používají se tady stále.
2: Častějšího úklidu si všimli také klienti lázní, mezi nimi i Vladimír z Českého Brodu.
3: Slyšel jsem, mají úklid ráno, že uklízejí a zkontrolují vícekrát a snaží se to, aby teď pacienti byli spokojeni.
2: Celkový počet nemocných se od předminulého víkendu dostal na číslo 111. Aktuálně je ale nákaza na ústupu, zdůrazňuje ředitel Provazník.
1: Průběh nemoci je sice u každého individuální, ale trvá 1 až 3, výjimečně třeba 4 dny, tak samozřejmě ta první skupina největší před 10 dny, tak je buď uzdravených, nebo už mezi tím ukončili pobyt, nebo nejsou tady. To znamená, že teď skutečně počet těch nemocných jsou jenom ty z těch posledních dnů jednotky.
2: Hygienici už zveřejnili výsledek prvního z 10 testů, které v lázních kvůli nákaze udělali. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
4: Potvrdil přítomnost noroviru. Norovirus, který je laicky známý jako střevní chřipka, je vysoce nakažlivý virus.
2: Zdroj nákazy hygienici zatím neodhalili. Z Jeseníku Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 19. srpnového rána, je tady středa, svátek má Ludvíka, za 2 minuty bude 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, srpen k zimě hledí a rád vodu cedí. No dnes mraky a přehánky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdena z Holubic napsala, u nás je 15 stupňů, zataženo, chystám se dělat mozeček z květáku a sbírat napadená jablka. Petr z Lhoty u Pačlovic hlásí, že přes noc napršelo, teď oblačno, trochu vykukuje sluníčko, teplota 17 stupňů, Zábřeh 16 stupňů Celsia a velká oblačnost, v práci klid a pohoda, píše Iva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 3:45. Dobré ráno, je tady srpen, někteří mají už po dovolené, další stále čeká. Když jedete do zahraničí na dovolenou, domluvíte se tam bez problému, anebo používáte, jak se říká, ruce, nohy, překladač v telefonu? Jak se domlouváte na dovolené v zahraničí? O tom mi píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na další vzkazy. Jela jsem na měsíc do Mexika bez znalostí španělštiny. Většina tam neumí ani anglicky a i španělština je trochu v některých místech hodně jiná jak ta evropská, ale při vší snaze se to dalo zvládnout, napsala Petra z Hranic. Jako dítě jsem byla s rodiči ve Francii, Itálii, Chorvatsku. Místní jazyk neuměli a vždy se nějak domluvili. Směs angličtiny, němčiny, důrazné češtiny s rozhazováním rukama, nohama vše vyřešila, píše Helena z Petrova. Na dovolenou jezdím tam, kde je delegát. To zejména kvůli dětem, kdyby bylo potřeba nějaké ošetření. Jinak se vždy nějak vše zvládne. Vzkaz od Radky z Loučné. Matika je nejlepší, to už píše Robert z Olomouce. V Amsterdamu jsem ukázal rukou do regálu na topinky, na prstech 2 a za chvíli jsem svačil, píše Robert. Už jsem toho pojezdili, jsme toho pojezdili dost, manželka perfektní angličtina, já ruština a polština a když to nepomohlo, tak šamanský tanec a po předvedeném tanci to zatím skoro všem došlo. S poznámkou moravský vzduch je přece jen nejlepší, píše Jarda z Prostějova. Zdena z Holubic, ve škole jsem se učila rusky, trochu ovládám slovenštinu, v cizím státě jsem nebyla, ani se nechystám, domluvit bych se nedokázala. Jak se domlouváte na dovolené v zahraničí? Vaše další vzkazy uslyšíte v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 7 minut bude 8 hodin. Prostějov vypíše tender na úkryt budov za víc než 20 milionů korun. Více o tom ve zprávách celou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Prostějov vypíše tendr na úklid budov za více než 20 milionů korun. Ministerstvo zdravotnictví chce rozšířit pravomoci všeobecných a dětských sester. Čtyři čeští tenisté jsou v osmifinále turnaje v Cincinnati. Dnes má být oblačno, místy zaprší, naměříme až 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Prostějov vypíše tendr na úklid městských budov pro příští 4 roky. Hodnota zakázky je více než 20 milionů korun. Úklid dosud zajišťovala firma ze svěřenského fondu, ze kterého může mít finanční prospěch poslanec SPD Radim Fiala. Upozornila na to organizace Transparency International. Podle ní firma navíc cenu za úklid neúměrně navyšovala. Celou věc řeší protikorupční úřad, dodává primátor Prostějova František Jura za ANO.
2: Teď tedy řeší ten podnět úřad pro hospodářství soutěž, ale my jsme avizovali už dopředu, že chceme v tomto roce tuto smlouvu přesoutěžit, protože když to řeknu velmi jednoduše, tak už bylo podepsáno několik dodatků a bylo potřeba tu smlouvu tedy uzavřít novou, respektive vyhlásit výběrové řízení nové.
1: Všeobecné dětské sestry by v budoucnu mohly získat větší pravomoci. Ministerstvo zdravotnictví teď připravuje novelu zákona. Hotovou ji chce mít v září.
3: Jako JIPová sestra mám obrovské množství kompetencí a v ordinaci praktického lékaře v podstatě nemám skoro žádné.
4: Říká všeobecná sestra Hana Nejedlá z Prahy. Větší pravomoci by sestry mohly získat hlavně v péči o chronicky nemocné pacienty. Proč ministerstvo změny chystá, vysvětluje hlavní sestra České republiky Alice Strnadová.
5: Jsou to demografické předpovědi toho, jak nám stárne populace. Stárnou nám ale i zdravotniční pracovníci.
4: Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kupka ale k tomu sestry nemají dostatečné vzdělání. To Zuzana Tomášková z České asociace sester odmítá a upozorňuje, že některé úkony navíc už teď sestry stejně dělají.
6: Tím, že navýšíme kompetence sestrám, tak vlastně zlegalizujeme tu činnost, kterou v současné době už běžně v těch týmech dělají.
4: Novela by podle ministerstva mohla být účinná od ledna 2028. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Rozpočet ministerstva zemědělství by měl příští rok zrůst o několik stovek milionů korun. Zvýší se hlavně výdaje na vodní hospodářství. Šéf rezortu Martin Šebestián za SPD to řekl po večerním jednání na ministerstvu financí. Letos rezort hospodaří zhruba ze 63 miliardami, pokračuje ministr Šebestián.
7: Já jsem po tom jednání spokojený. Je to samozřejmě otázka nějakého kompromisu. Představoval bych se samozřejmě trošku ještě jinak, ale ty základní priority, které jsem si vytýčil, tak jsou naplněny.
1: Délka období s nedostatkem půdní vláhy je letos v Česku rekordní. Na 30% území se nedostatek půdní vláhy vyskytuje od začátku roku. Jde o jižní a střední Moravu a také o závětranou stranu Krušných hor. Uvedl to portál Intersucho. Vláda podle premiéra Andreje Babiše za ANO vyhradí 4 miliardy na opatření proti suchu. Třeba vodohospodářské sítě, nové nádrže nebo nové přehrady. Sport. Česká tenistka Marie Bousková postoupila na turnaj Masters v Cincinnati do osmifinále. Američanku Jovičovou porazila 2-0 na sety. Mezi 16 nejlepších jsou z Čechů taky Sára Bejlek, Linda Nosková a Jakub Benčík. Počasí. Dnes se čekáme většinou oblačno a místy přehánky. Večer pak ubývání oblačnosti. Teploty 22 až 26 stupňů. V Jeseníkách kolem 18. Povane mírný jihozápadní vítr, který večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D46 obrodku u Prostějova směr Olomouc za dělnici opravují svodidla, levý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno, také pijete čaj či kávu se lžičkou v hrníčku, no celý život slyším slova, aby si s tou lžící nevypíchnul oko, no zkoušel jsem to i bez, ale potom takové pití čaje mi přijde takové neúplné, možná to máte podobné. Myslíte si, že se všechny planety sluneční soustavy otáčí stejným směrem? Právě na tuhle otázku odpoví za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Petr Muk. Dobré ráno.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Myslíte si, že se všechny planety sluneční soustavy otáčí stejným směrem? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že se Venuše otáčí kolem své osy opačným směrem než všechny další planety naší sluneční soustavy? Tento způsob rotace se nazývá retrográdní a kvůli této obrácené rotaci vychází na Venuši slunce na západě a zapadá na východě. Původ této anomálie je záhadou. Dříve se uvažovalo o srážce s jiným tělesem, dnes se častěji hovoří o působení slapových sil slunce na atmosféru, které by mohlo rotaci Venuše zcela zastavit, případně v kombinaci s torzními silami na hranici pláště a jádra i otočit. Atmosféra planety je totiž velmi specifická. Je velice hustá, což dříve znemožňovalo pozorování povrchu. Až s vývojem nových technologií byli vědci schopni sondu Magellan vyslat na oběžnou dráhu Venuše. Od dosažení oběžné dráhy Venuše v roce 1990 se věnovala výzkumu povrchu. Postupně byla její dráha snižována a při sestupu a zániku získala navíc velmi cenná data o atmosféře. Přestože je tedy Venuše Zemi nejblíže a má i podobnou hmotnost a velikost, rozdílů je mnohem víc.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je minuta po čtvrt na devět a je tady středa 19. srpna a svátek má dnes Ludvík.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší. Dnes mraky a přehánky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Vzkazy posíláte také na náš Facebook. Děkuji. Lucie z Jeseníku naměřila 15 stupňů a zdraví z práce. Šternberg Aleš 14,5 stupně, tolik naměřil Adam Prostějov, zataženo 17 stupňů. Hlásí Vlasta a přeje všem krásné ráno.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Lagota. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

sauvage.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30, dobré ráno. Dělníci v Lipníku nad Bečvou finšují s rekonstrukcí domečku městské knihovny. Výstavní a přednáškový sál na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka prochází největší opravou za posledních 30 let. Stihnou to vše musí do poloviny září, kdy se veřejnosti znovu otevře v rámci Dnů evropského dědictví.
1: Je to tady taky horko.
2: Je to velké horko, je tady taková sauna teď.
1: Pavlína Papežová, ředitelka městské knihovny, vcházíme do domečku ještě na stavbu. V tuhle chvíli tady slyšíme větráky, tady se suší.
2: Ano, vysuší se podlaha v sále, aby se mohl pokládat vinyl.
1: Domeček má i novou střechu, alespoň nově vypadá.
2: Ano, ano, nově vypadá, je krásně umytá a natřená, takže vypadá jako totálně nově položena. A vevnitř už jsou podlahy jakože dlažba, na chodbě, v kuchyni a v sociálkách. A tady bude velká vestavěná skříň a pěšáky.
1: Ty, co tady řemeslníci přiváží nábytek, bude tu kuchyňka?
2: Protože v domečku jednak při besedách vždycky nabídneme vodu, kávu. Někdy bývá i chystání, kdy tady bývají vernisáže, když tu máme sousedské posezení.
1: Přestavba domečku má skončit v srpnu. Termín slavnostního otevření je naplánovaný záměrně na 19. září. Vysvětluje lidovecký místostarosta Ondřej Vlček.
3: Si připomínáme 200. výročí narození nejvýznamnějšího lipenského rodáka Wilhelma Gutmana, v podstatě zakladatele vítkovických železáren a spoluzakladatele a spolumajitele obrovského množství dolů na Ostravsku, Karvinsku a i v Prusku. Takže to je významná akce. My v letošním roce právě během Dnu evropského dědictví odhalíme tomuto významnému rodákovi pamětní desku na Gutmanově nadačním domě.
1: Knihovna v domečku zahájí 19. září taky novou výstavu Kameny pod mikroskopem. Pořádá ji ve spolupráci s Olomouckým vlastivědným muzeem. Na říjen má už naplánované další akce v rámci týdne knihoven a taky sérii podzimních besed. Z Lipníku nad Bečvou Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Přerovsku.

nástrah tívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow!

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Až přijde konec světa, bude připraven. Příběh chlápka s přezdívkou Van Damme v komedii Národní třída. ČT2. Unikátní svědectví protagonistů a pamětníků přelomového roku 1968. Dokument Přerušené jaro, jaro je tady. A ČT Art. Osobitá herečka a šansoniérka se v bilančním dokumentu ohlíží za spletitou cestou z rodné Francie do Prahy. Chantal Poulain, Moje životní odysea. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Olomoucká radnice vyřizuje přes 1800 žádostí o odměnu za trvalý pobyt. Kampaň město vyhlásilo loni. Příspěvek 10 000 korun nabídlo těm, kteří se v Olomouci přihlásí k trvalému pobytu. Výzvu vyslechlo téměř 2700 lidí. Senát dnes projedná znovu zavedení elektronické evidence tržeb, takzvané EET 2.0. Podnikatelé by podle návrhu oproti minulému systému nemuseli tisknout účtenky. Vláda si od systému slibuje vyšší příjmy do státního rozpočtu. Opozice ale očekávaný přínos EET zpochybňuje. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný se motoristy chce v příštím roce pokračovat v podpoře menších projektů. Plánuje poslat co nejvíce peněz do sportovních klubů. Uvedl to po jednání s ministryní Alenou Schillerovou za ANO o podobě rozpočtu, které bude pokračovat ještě ve čtvrtek. Seniory a lidi se zdravotním postižením v Hlubočkách na Olomoucku bude vozit senior taxi. Obec aktuálně připravuje jeho zkušební provoz. Zájem o službu teď vedení samosprávy mezi obyvateli zjišťuje pomocí dotazníků. Lidé je můžou vyplnit v papírové podobě nebo taky online. Za sportu české hokejistky se poprvé představí na turnaji Euro Hockey Tour pod vedením nového trenéra Briana Idalského. Na švýcarských hrách v Klotanu se ode dneška do soboty postupně utkají s Finskem, Švédskem a domácím Švýcarskem. Počasí dnes čekáme většinou oblačno a místy přehánky. Večer pak ubývání oblačnosti. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane mírný jihozápadní vítr, který večer zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na dálnici D35 u obce Daskabát směr Ostrava pracují dělníci, levý jízdní pruh je uzavřený.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Co je nového na silnici mezi Olomoucí a Grigovem, uslyšíte za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut bude 8:45. Dobré ráno, teď se podíváme na silnici mezi Olomoucí a Grigovem. Co je zde nového, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: V Olomouckém kraji jsme dokončili další opravu vozovky. Za necelý měsíc jsme vyměnili asfaltový povrch na 4pruhovém úseku mezi Olomoucí a Grigovem. Dříve se jednalo o silnici první třídy číslo 55. Nyní má vozovka parametry dálnice D55 a tomu odpovídají i doplněná pevnější svodidla a adekvátní dopravní značení. Oprava vyšla na 34,5 milionu korun.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 2 minuty bude 8:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima. Dnes mraky a přeháníky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké je u vás a počasí? Psali jste také dnes ráno na naše SMS číslo a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Martina z Olomouce hlásí 17 stupňů zataženo, na oběd bude vařit gulášovou polévku. Zdravím také Jirku z Olomouce a děkuji za milou zprávu. Červená voda 15 stupňů zataženo, píše Eva, ráno pršelo, teď neprší, 16 stupňů hlásí Ivana z Libiny.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Je tady srpen, někteří mají už po dovolené, další stále čeká. Když jedete do zahraničí na dovolenou, domluvíte se tam bez problému, anebo používáte, jak se říká, ruce, nohy, překladač v telefonu? Jak se domlouváte na dovolené v zahraničí? O tom jste mi dnes ráno psali na naše SMS číslo a také na Facebook České rozhlasu Olomouc. Pojďme na další vzkazy. V Itálii mi najel nějaký řidič do nárazníku. Vystoupil jsem a začal nadávat v italštině. Vůbec nevím, jestli ta slova něco znamenala, ale intonací jsem řidiče, co nehodu způsobil, asi vyděsil. Omlouval se a začal mi strkat do ruky peníze. Nakonec jsem se uklidnil, ale díky tomu jsem si na další italská slovíčka už nevzpomněl, píše Ondra z Rapotína. Nemysleme si, že většina, co jezdí na dovču do zahraničí, mluví cizím jazykem. Pár let jsem dělala průvodkyni ve Vídni, většina německy neuměla, ale když se někdo například ztratil, situace člověku tak vyostřila smysly, že rukama, nohama a výrazem v obličeji se vždy doptal na cestu k autobusu, píše Marie z Jeseníku. Miluji, když je u jídel obrázek, zapíchnu prst, mile se usměju a mám to, na co jsem měla chuť, píše Radka z Olomouce, která se tak dorozumívá nejčastěji v Chorvatsku. Na dovolenou jezdíme se synem nebo s vnuky, když nevíme, přeloží oni a je vyřešeno, napsala Květa z Kroměříže. Člověk se i bez znalosti jazyka domluví, jen si nepokecá, vzkaz od Milana z Vikýřovic. Italka na recepci nesnesla, když jsme číslo pokoje říkali anglicky, tak nás to naučila italsky. I tak to jde, Míša z Javorníku. Kdo chce, ten se domluví, stačí úsměv a někdy peníze, Marek z Loštic. Tak se dorozumíváme na dovolené v zahraničích, jak jste psali, někdy se stačí jen usmát a ukázat, někdy z hrůzy v očích pochopí místní, že jsme se ztratili, jindy poslouží prostě překladač v mobilním telefonu. Čeká-li vás dovolená, přeji, ať se na ní dorozumíte lehce a je jedno, jakým způsobem to bude.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. V Lipníku nad Bečvou dokončují kompletní opravu kulturního a společenského sálu. Více o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší naslyšenou zítra ráno. Za chvíli s vámi bude kolega Tomáš Kedzior.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Společenský areál Domeček v Lipníku nad Bečvou prochází obnovou. Příští rok by stát měl nabrat víc příslušníků bezpečnostních složek. 75% starostů nebo zastupitelů má zdravotní problémy kvůli své funkci. Dnes čekáme oblačno, místy přehánky a maximálně 26 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Dělníci dokončují rekonstrukci kulturního a společenského sálu Domeček v centru Lipníku nad Bečvou. Mění podlahy, vytápění, opravují střechu a vybavují ho novým nábytkem. Lipenská radnice do jeho kompletní opravy investuje bezmála 5 milionů korun.
2: Pavlína Papežová, ředitelka městské knihovny, vcházíme do Domečku ještě na stavbu. V tuhle chvíli tady slyšíme větráky, tady se suší.
3: Ano, vysouší se podlaha v sále, aby se mohl pokládat vinyl.
2: Co tady řemeslníci přiváží? Nábytek, bude tu kuchyňka?
3: Protože v Domečku jednak při besedách vždycky nabídneme vodu, kávu. Někdy bývá i chystání, kdy tady bývají vernisáže, když tu máme sousedské posazení.
2: Přestavba Domečku má skončit v srpnu. Termín slavnostního otevření je naplánovaný na 19. září. Z Lipníku nad Bečvou Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Ministerstvo vnitra chce příští rok nabírat víc příslušníků bezpečnostních složek. Plánuje také zvyšovat jejich plat. Řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar za hnutí ANO. Po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou také za ANO. Metnar řekl, že jeho dlouhodobým cílem je, aby v roce 2029 dosáhl nástupní plat policistů na 50 tisíc korun.
4: S tím je spojeno celkové navýšení nejenom těch nově nástupších, ale všem policistům, respektive příslušníkům bezpečnostních sborů, to znamená policistů, hasičů, celníků, vězenské služby a dalších příslušníků bezpečnostních sborů.
1: Domácnosti a firmy nebudou muset platit za obnovitelné zdroje energie ani příští rok. Řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za ANO s tím, že veškeré poplatky znovu převezme stát. Shodl se na tom s ministryní financí Alenou Schillerovou za hnutí ANO. Společně řešili rozpočet na příští rok. Letos stát na poplatcích za obnovitelné zdroje zaplatí kolem 1,40 miliard korun. Naopak šetřit chce Havlíček na provozu ministerstva a podřízených úřadů. 75% starostů nebo zastupitelů má zdravotní problémy kvůli své funkci. Ukázalo to dotazníkové šetření Svazu měst a obcí, ve kterém odpovídalo skoro 800 starostek a starostů. 40% z nich je kvůli funkci psychické nepohodě. Mezi důvody patří i tlak, kterému čelí třeba na sociálních sítích.
0: Sport.
1: Český motocyklista Martin Michek mění po roce působiště. Z čínské tovární stáje Hoto se vrací do domácího týmu Orion MRG. Právě s ním už dvakrát obsadil na Rally Dakar 10. místo. Poslední dva ročníky ale nedokončil a při dalším startu chce znovu bojovat o přední příčky.
5: Je to těžký opravdu, když se bojuje o tu první desítku, první dvacítku, tam se stává opravdu úplně všechno, protože riskuje se tam víc než obvykle, takže pro mě tam ten risk je, já jsem prostě závodník, jak říkám, srdce závodníka se nedá vypnout jako rádio.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme většinou oblačno a místy přehánky, večer pak ubývání oblačnosti. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane mírný jihozápadní vítr, který večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D1 u Lipníku nad Bečvou směr Brno dělnici opravují svodidla. Pravý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Prázdní víkendové dopoledne Českého rozhlasu Olomouc v té vysílací první hodině tady teď má svou jasnou stavbu. Za chviličku pověsti z Olomouckého kraje s Igorem Barešem, potom rozhlasová pohlednice od Pradědu na Hanou dnes ze Studené Loučky a ve 9:45 přesně další pokračování zámeckého léta naší velké prázdninové putovací soutěže. U toho všeho také pěkný poslech a pěkné dopoledne přeje Tomáš Kedzior.

0: Součástí prázdninového dopoledne Českého rozhlasu Olomouc jsou také pověsti z Olomouckého kraje s Igorem Barešem. Dneska uslyšíme dvě hanácké moresy a o třech koláčích.
1: Hanácké moresy. Znáte to, jiný kraj, jiný mrav. A je to pravda. O tom, jaké mravy panují u nás na Hané, se povídá ledasco. Chová-li se tu někdo, ať starý nebo mladý, nespůsobně, hrozívá se mu, že půjde do Chropině na moresy. To proto, že v Chropini před více než 300 lety měli školu, ve které se šlechtičtí synci z okolí dobrým mravům, kterým se po latinsku říká mores, učili. Hanáci samotní se údajně v těch šlechtických moresech zhlédli a velice si mezi sebou na všelijaké panské obyčeje a zvyky potrpěli. O to víc, že díky nim mohli taky něco ušetřit. Povím vám, co zažil jeden zkušený sekáč ze Slovácka, který přišel i s nejstarším synem do Kojetína na práci. První si je najal jeden chalupník, jemuž se toho roku urodilo tolik, že na to sami se ženou nestačili. Celý den, starý i mladý, kosili ječmen. Jenom v poledne se na chvíli zastavili, aby z kývu chleba pojedli a vodou hrdlo smočili. Když nastal soumrak, vyšla chalupnice na zápraží a zvolala: večeře! Syn rázem upustil kosu, chtěje běžet o překot ke stolu, jenže otec ho zadržel. Počkej, budou volat ještě dvakrát, to je nahané takový panský zvyk. Přišlo by jim nezdvořilé, kdybychom se hned k talířům hrnuli. Mladý, ač nerad, uposlechl. Měl pořádný hlad. Po chvíli volala chalupnice podruhé, ale oni po hanácku zase způsobně dělali, že neslyší. Až na potřetí vzali kosy na ramena a vydali se volným krokem k chalupě. Z mísy na stole se ještě kouřilo. Všichni svorně zasedli a pojedli. Dobře jim bylo. Na zítří žal otec se synem u sedláka, který měl navíc svého pacholka a dívku. I tam s večerem vyšla hospodyně a zvolala: večeře! Ale volala jenom dvakrát. Po třetí si to zabručila pod fousy, jen tak na dvoře, aby se neřeklo, a zvyk se dodržel. Domácí už její moresy znali a záhy po druhém zavolání zanechali práce a šli. Mladý, když to viděl, že půjde taky. Počkej, však ona zavolá i po třetí. Ještě by nás pomluvili a řekli, že jsme nenážraní. Ženci tedy čekali, čekali a čekali, a když se dlouho volání nedočkali, vydali se ke statku. Uvnitř už bylo skoro po jídle a pro ně nezbylo než pár studených soust. Místo moučníku dostali jedovaté slůvko od lakotné hospodyně, že kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. No, tu noc šli spát s poloprázdnými břichy. Třetího dne se dali najmout od největšího sedláka v celém Kojetíně, který měl nejvíc polí a nejširší vrata gruntu. Starý počítal, že na tak velkém statku budou jistě staré dobré hanácké zvyky úzkostlivě dodržovat. Selka ovšem, aby zvolala večeře, vyšla ven jen jedenkrát. Všichni domácí nechali práce a spěchali k jídlu. Jen naši slováčtí ženci zase vyčkávali aspoň na to druhé volání. Z gruntu se už neozval ani psí štěk. Když konečně k večeři dorazili, nezbyla pro ně ani suchá kůrka a kyprá selka se jim vysmála. Nechtěli byste, panstvo urozený, aby pro vás napříště přejel k polu kočár a i s koňma? Domácí se dali do smíchu a růžolící paň mámě málem praskla sukně v pase. sekáči znova hladověli. Zhané dolů na Slovácko si na místo řádného výdělku odnesli alespoň zkušenost k nezaplacení. Čím větší rádoby pán, tím větší žgrťa. O třech koláčích. V jedné chalupě při cestě z Kojetína na Tovačov žil jednou jeden chasník. Martinek se jmenoval. Měl už jenom mamu. Neměli pořád něco do pusy, tak mu mama povídá, aby se vypravil do světa a poohlédnul se po nějakým živobytí tam. Posmetala poslední mouku, upekla tři koláče, makový, trnčený a tvarohový, rozloučili se. No a Martinek šel. Šel a kudy šel, tudy se ptal, kde by ho do práce vzali. Práce bylo dost, ale peněz ne, tak nikde nezůstal. K večeru došel k černému lesu. Sedl si do trávy, rozbalil uzlíček a dal se do makového koláče. Kde se vzal, tu se vzal, stojí před ním stařeček. Chudobně, ale čistě oděný, bradu neholenou, jak sedlák ožních. Martinek stařečka pěkně pozdravil a hned mu ulomil větší půlku koláče. Ten poděkoval, k Martinkovi přisedl, koláč spořádal a v tu ránu zmizel. Martinek se tomu malonko podivil, ale pak taky dojedl, lehl si pod strom a tvrdě usnul. Ráno prošel lesem až do další dědiny. Žil ani tam se lidem dvakrát nedařilo. Martinek chodil celý den od vrat k vratům, nikde ho na práci nevzali. Smutný a hladový došel zase k lesu, že jich nahané máme, co? A chystal se pojíst trnčeného koláče. Když v tom z ničeho nic zase před ním stojí stařeček podobný tomu včerejšímu, avšak tento měl bradu až po pás. Martinek slušně pozdravil a zase se s ním o koláč rozdělil. Stařeček poděkoval, usedl, pojedl, no a v mžiku zmizel. Všechno se opakovalo i třetího dne, ale ten třetí stařeček, ten měl bradu až po zem. A když ho Martinek štědře obdaroval půlkou tvarohového koláče, mlaskavě pravil, seš hodné, hoch Martinku, že se o poslední s chudobným člověkem rozdělíš a proto ti dám dobrou radu. Nechoď už dál po světě, vrať se dom k mamě, překopé vašu malou zahrádku a vysáze tam toto semínko. Uvidíš, jaké poklad ti veroste. Stařeček podal Martinkovi tři míšky se semínky a než mu chasník stačil poděkovat, zmizel. Martinek se obrátil a vydal se zpátky do rodné chalupy. Mrzelo ho trochu, že se vrací ze světa už za tři dny. O to větší bylo jeho překvapení, když mu mama řekla, že byl pryč tři leta. Šli na zahrádku, celou ji překopali, semínka zaseli a pokropili. Mama si akorát povzdechla, že to si jistě ještě počkají než těch semínek, co si k vzende. A trochu se na Martinka i zlobila, že věří každému fousatému pobudovi, který ho cestou potká. Ale ráno, světe div se, byly všechny tři záhony plné čarokrásného kvítí. Kvetly tam červené karafiáty, různobarevné tulipány a vzadu za chalupou voněly ty nejkrásnější růže. Okolo chalupy jeli na voze kupci a skoupili celou úrodu karafiátů. Dali za ně fůru peněz. Druhý den projel kolem správce Tovačovského zámku a odkoupil všechny tulipány. Dal za ně dvakrát tolik než kupci včera a bylo po bídě. Ale to ještě nebylo všechno, protože pouhé peníze ke štěstí nestačí. Třetí den přijela v krásném kočáře knížecí dcera a chtěla si taky koupit nějaké kvítí do zámku. Na to jí Martinek povídá, krásná paní, na prodeji už zde není nic. nic, avšak ty růže za chaloupkou jsou všecky vaše, protože vy jste ještě pěknější než oni. Uklonil se jí a komteska se na Martinka přelíbezně usmála. A tak se ti dva mladí do sebe na první pohled zakoukali. A tolik se chtěli, že ani starý pán kníže nebyl proti, aby se vzali. A byla slavná svatba, během níž ve všech krčmách, ba i na Tovačovském rinku, teklo místo vody víno a všechny stoly div nepraskly pod tíhou obřích hanáckých vdolků, co bévajo. A tak to tady máme nejraději, jak kula od velikýho žebříňáku.

0: mi voní dým.
1: Páté studiové album skupiny Eagles ze závěru roku 1976, Hotel California, je jednou z nejprodávanějších desek všech dob, nejen kvůli titulní písni. Je také jasným vrcholem roku amerického západního pobřeží 70. let. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Eagles.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Středeční dopoledne Českého rozhlasu Olomouc a pohlednice, která tentokrát bude z jednoho velmi dostupného místa po silnici, ale v zimě je to horší. Studená loučka. Není to jenom silnice a dopravní zpravodajství, ale třeba také památky, zajímavá poloha a historie s Mirkem Kobzou.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Studená loučka je známá zejména z dopravního zpravodajství. Dodnes je v zimě pod strachem řidičů. Je to však i obec se zajímavou a dlouhou historií. Ta začíná v roce 1381, kdy se poprvé objevuje v písemných pramenech jako součást panství se sídlem na dnes už neexistujícím hradě v nedaleké Líšnici. Obec ležící v nadmořské výšce 535 metrů na náhorní plošině Zábřežské vrchoviny byla ku podivu i přes drsné podnebí poměrně lidnatá. Jan Herald z Kunštátu a Plumlova v roce 1490 prodává studenou loučku Bočkovi z Kunštátu, který ji zařadil do bouzovského dominia. Roku 1516 pak vesnice náležela zase krájeckému statku. Žilo tady 16 usedlých rodin, jak německých, tak českých jmen. Následně patřila osada ke Svojanovskému panství a později dokonce ke statku v Doubravici. Za 30leté války studená loučka hodně utrpěla průchody vojsk. V roce 1628 je zde zmiňován poplužní dvorec, který však zanikl stejně jako osada Vícov, která měla podle farní kroniky stát nedaleko obce a měla být patrně zničena Švédy. Stejně dopadl i místní mlýn a pila. Z původních 36 osadníků se jich po skončení války připomíná pouze 24. I po 30leté válce vesnice často měnila majitele. Nakonec se stává součástí Žadlovického panství. V roce 1657 byl opět vystaven panský dvůr, o 10 let později je zde připomínán velký ovčín a mezi lety 1670 a 1730 vzniká tvrz i pivovar. Na přelomu 18. a 19. století pak bylo západně od obce otevřeno několik pískovcových lomů. Jinak i zde přetrvávalo zemědělství a práce v lese jako hlavní způsob obživy obyvatel. V roce 1828 byla z popudu císařské dvorní kanceláře zahájena stavba silnice Olomouc-Praha. V té době vzniká na studené loučce jako jednom z nejvyšších míst i dodnes fungující zájezdní hostinec, kde zastavoval i dostavník mezi Olomoucí a Prahou jezdící od roku 1833. Po zrušení poddanství byla studená loučka začleněna do zábřežského politického okresu a pod soudní správu v Mohelnici. Součástí obce se staly i do té doby samostatné osady Buková a Bušín. Škola zde byla už před rokem 1848. V té době zde žilo kolem 1200 obyvatel. V roce 1900 už jich však bylo jenom 892 a po roce 1930 zde žilo i 73 příslušníků české menšiny. Velká část místních musela po roce 1945 odejít a obec se tak už nikdy nepodařilo zcela dosídlit. Od roku 1976 je tak součástí poměrně vzdálené Mohelnice. Nejvýznamnější památkou studené loučky je bezesporu kostel svaté Máří Magdalény. Monumentální kamenná stavba má předchůdce v menším kostelíku, který je poprvé připomínán už v roce 1381. Další léta o něm zprávy mlčí. Pravděpodobně byl zničen za česko-uherských válek. Byl však zřejmě opět opraven a nebo znovu postaven, neboť za 30leté války se opět objevuje zpráva o zničení kostela. Do té doby byl pravděpodobně v držení protestantů. V roce 1666 věnoval Václav Bernard Bardodějský kostelu zvon, což znamená, že zde nějaký svatostánek opět stával. Byl tehdy filiálním kostelíkem farnosti Maletín. Současná podoba chrámu pochází z roku 1750. V roce 1784 pak vzniká ve studené loučce kuracie a od roku 1857 je obnovena samostatná farnost. Kromě toho tady najdeme i drobné kamenické památky. Nejpozoruhodnější z nich je asi kalvárie na místním hřbitově, která je kopií starší stavby z nedalekého Maletína. Zdejší hřebecký statek, patřící k takzvaným čtyřkantům, nabízí možnost zhlédnout ukázku dobového bydlení i dispozice těchto typických usedlostí. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát ze studené loučky, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Hamecké léto je na spadnutí, další část našeho velkého prázdninového putování a naší velké prázdninové soutěže. S Pavlem Kudrnovou, Františkem Kinským a také redaktory všech stanic těch regionálních Českého rozhlasu putujeme a také soutěžíme. Další díl začíná přesně za 5 minut.

0: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
3: Přeji vám úspěšnou středu 19. srpna, jsme uprostřed pracovního týdne. Všechno je opět připraveno pro další vydání Zámeckého léta. Máme pro vás další návštěvu zámeckého objektu. Soutěžní otázka rovněž už je nachystána, stejně jako výhry pro vás. Doufám, že vy tedy taky. Připraven je i Pavel Kudrna, který vás provází soutěží. No a František Kinský, kam nás tentokrát pozve?
1: Zámecké léto.
4: Zvu vás na Vysočinu, kde stojí mimořádně ceněný areál původně kláštera, dnes sídlo rodu Kinských, zámek Žďár nad Sázavou. Magickou krajinou lesů, rybníků a svatyní vás provede Irena Šarounová.
5: Prohlídku zámku Žďár nad Sázavou zahájíme u historických sádek. Jsou tady se mnou hned dvě průvodkyně.
6: Lada Křehlíková.
7: Marie Chlubnová.
6: Můžeme datovat sádky k začátku kláštera a patří mezi nejstarší plně funkční středoevropské sádky.
5: Pojďme k té historii.
6: Klášter tady vznikl v roce 1252, kdy sem přišli mniši cisterciáčtí.
5: Kam půjdeme?
6: Na Pivovarský dvůr. Podíváme se do starého mlýna.
5: Pořád jsme v tom hospodářství.
6: I dneska můžeme říct, že kinští hospodářství využívají.
5: Jdeme krásnou chodbou s klembami.
6: Procházíme bývalým pivovarem.
5: Pro koho vařili?
6: Pro sebe, ale celkově i pro Žďár. Mniši mohli jíst právě jenom rybí maso a oni si mohli dojídat tím pivem, tou kašitou formou, tím čerstvým, který neměl tolik alkoholu.
5: Pivo bylo jídlo.
6: Pivo bylo jídlo. Jo.
5: Kam jdeme teď?
7: Do bývalého mlýna.
5: Velké staré trámy, dokonce i kolo.
7: Tohle byl vodní mlýn. Tady za tou zdívenku tam byl náhon. Návštěvníci často obdivují tady ten dlouhý trám. Všimněte si, že to je vlastně z jednoho stromu z toho 18. století.
5: Vstoupili jsme do areálu zámku.
6: Do prelatury. Nové navazuje na starou prelaturu, do které půjdeme prvně. To staré opatství nebude působit staře. V minulém režimu se rozhodli, že nám to opraví. Každopádně ty opravy se nestihly.
5: Tak to je zajímavá místnost, protože nás tady vítá Klement Gottwald, ale opravdu obrovská besta.
6: Oprava, která tady probíhá, měla sloužit pro vytvoření dvou muzeí pro skláře a v konventní budově mělo být muzeum socialismu na Žďársku. Ta bysta měla být součástí.
5: Vstupujeme do místnosti, kde je na stropě krásná freska.
6: Kancelář pro opata v 18. století tady vítal ty své hosty. Už jsme v době, kdy tady bylo baroko.
5: S barokem se dostáváme k Santinimu.
6: Máme tady Santiniho 3S. Světlo, symboly a symetrie.
7: Freska má název Nebeská blaženost Benediktínu a Cisterciákům.
5: Pokračujeme. To je zajímavá místnostka.
7: Bývalá knihovna. Zůstala nám tady tato jedna návštěvní kniha, kde se nachází jeden významný podpis Lorda Runcimena z roku 1938.
6: My se nacházíme v době otázky toho, k jaké národnosti se mají šlechtici přiřadit. Naši kinští z chumecké větve se přiřadili k té československé. A Lord Runcimen byl vyslán z Velké Británie, aby zjistil, jaká je politická situace.
5: I ta politika je důležitá. Jdeme po schodech dolů na čtvrté nádvoří.
7: To jsou bývalé konírny. Říká se, že Santini stavěl konírny a vyšel mu z toho palác. V té pravé části je teď obřadní síň a v té levé je galerie rodiny Kinských. Portréty majitelů, jejich předků, je tam kousek rodokmenu, krátká expozice o koních, protože oni vyšlechtili svého vlastního koně.
5: Procházíme do sadu.
6: Jsou to ještě staré odrůdy. Uvidíme, jestli nějaký jabka tenhle rok budou.
5: Něco vidím.
6: Něco málo. Lidem se to tady strašně líbí, chodí tudy i třeba procházku venčit psa.
1: Zámecké léto.
4: Zámek Žďár nad Sázavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
3: Já nevím, jestli jste dobře poslouchali, ale řada zajímavých věcí. Mě tam zaujalo Santini, stavěl konírny, vyšel mu z toho palác. Já se obávám, že dnes je to téměř obráceně. No a potom hned na začátku, tak to myslím, že zastříhala ušima řada pánů, dojídat se pivem. Panstvo se prostě dojídalo pivem. Tak si představte, jste doma, táto, ty máš ještě hlad, dojez se pivem, je to jídlo, tak dneska je to malinko jinak. No, jinak stále stejné je to s naší soutěží, tedy v zámeckém letu z reportáže, z toho rozhovoru nabízíme soutěžní otázku. Mohu vám říct, ani pivo tam nebude, ani konírny, ale co tam vlastně bude. To už je na tom, kdo bude třetí, ten se to doví přímo přes telefon a vy pochopitelně z vysílání Českého rozhlasu. Telefon určitě znáte, ale připomeneme si ho.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak já doufám, že se teď usmívá paní Bronislava z Vizovic, která bude soutěžit, je třetí v pořadí. Moc vás zdravím, paní Bronislavo, dobrý den.
1: Já vás taky zdravím, dobrý den.
0: Tak vás čeká soutěžní otázka, nejprve Vizovice, no já myslím, že tam, když někdo přijede na dovolenou, tam si má určitě co užít, vidíte. Tak co byste doporučila jenom letem světem?
1: Letem světem momentálně o víkendu je Vizovické Trnkobraní, takže...
0: Je švestkové knedlíky, my jsme tam vysílali kdysi výlety. Je tam stále ta soutěž po jídání švestkových knedlíků?
1: Ano, je.
0: Já jsem vždycky říkal, já bych se přihlásil, snědl bych čtyři, podle toho, jak jsou veliké, a pak bych to vzdal. Ale tam
1: právě, že oni jsou úplně maličkaté, ona je obalená spíš jenom těsto ve švestce, takže tak byste snědl určitě víc.
0: Tak teď jsme naladili posluchače, my jsme měli naladit na zámek, ale já myslím, že Vizovice jsou dostatečně známé nejenom trnkobraním, pečivem, ale i památkami. No, paní Bronislavo, takže soutěžní otázka pro vás, jestli mohu položit.
1: Ano.
0: Musím. Jaké muzeum mělo být za minulého režimu v konventní budově Žďárského zámku? Za A muzeum zemědělství, za B muzeum socialismu, za C armádní muzeum?
1: Já si myslím, že za B socialismu.
0: Já teď mám takovou trošku těžkou chvilku, jednak vám gratuluju a já jsem říkal, jako trošku jsem se pousmál, protože já už jsem viděl tu soutěžní otázku a paní Bronislavo, vaše příjmení. Můžete jenom, abychom teď nenapínali posluchače?
1: Grebeníčková.
0: Vidíte, vy jste to měla přímo z první ruky a víc vysvětlovat nebudu. Paní Grebeníčková, paní Bronislavo, mějte se krásně, v pátek budete ve slosování.
1: Já děkuju. Ano, děkuju moc krát. Mějte se, nashledanou.
0: Tam někdo rovnou jásal. No, tak já gratuluju samozřejmě nejenom paní Bronislavě, ale vám všem, kteří jste zatím vyhráli v tomto týdnu. V pátek budete tedy potřebovat štěstí v losování o pobyt na, ne o pobyt, pardon, to až na konci prázdnin, ale o prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a zítra se těším, vydáme se na zámek Doudleby nad Orlicí. Pavel Kudrna přeje úspěšnou středu, mějte se moc pěkně a zítra v 9:45 se těším. Naschledanou. Naslyšenou a na vaše telefony.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Provoz na trati mezi Nezamyslicemi a Olmoucí zastavil požár. Senátoři projednají obnovení systému EET. Jesenická radnice dnes spouští registraci na takzvaný duhový běh. Budeme mít oblačno, místy s přeháňkami, teploty do 26 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Na trati mezi Nezamyslicemi na Vyškovsku a Olomoucí dočasně nejezdí vlaky. Provoz zastavil požár zabezpečovacího zařízení v Ivanovicích na Hané, řekl to mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. České dráhy mezi Vyškovem a Nezamyslicemi zavedly náhradní autobusovou dopravu a odřekly dva rychlíky. Omezení by mohlo skončit v poledne. Senát projednává znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Tentokrát podnikatelé nebudou muset tisknout účtenku. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO si od EET 2.0 slibuje narovnání podnikatelského prostředí a taky přínosy pro státní rozpočet.
2: Odhad ministerstva financí necelkově, a to je velmi konzervativní odhad, je 14,4 miliardy. Chci podotknout, že Centrum veřejných financí Univerzity Karlovy, což je tým pana profesora Janského, má odhad jinou metodou, 13,9, takže jsme se v podstatě potkali.
0: Z části výnosů chce vláda platit nové daňové slevy a výjimky, třeba znovu zavedení školkovného nebo osvobození spropitného od daně. Opoziční strany zpochybňují, že EET přinese tolik miliard navíc. Senát zřejmě podle doporučení výboru navrhne vládní zákon upravit. Jesenická radnice dnes spouští registraci na takzvaný duhový běh. Závod se bude konat 19. září. Jeho cílem je veřejnosti přiblížit téma náhradní rodinné péče, říká mluvčí radnice Markéta Kaniová.
3: Prostřednictvím společného běhu, ale i rodinného programu a setkání s organizacemi, které podporují děti a náhradní rodiny, chceme toto důležité téma přibližovat srozumitelně a přirozeně veřejnosti. Pro prvních 100 registrovaných účastníků připravujeme běžecký balíček s tričkem. Ve formuláři je proto nezbytné správně uvést, zda se registruje dítě nebo dospělý.
0: Po 8 letech se v olomoucké zoo narodila mláďata zoborožců šedolících. Jde o první odchov nového rodičovského páru. Pokračuje mluvčí zoo Pavel Javůrek.
4: Chov zoborožců a zejména těch šedolících má v zoo Olomouc dlouholetou tradici. Chováme je tu od roku 2003 a následně mezi roky 2006 až 2007 se podařilo sestavit další chovný pár, který se také od roku 2009 rozmnožoval. Úspěšně jsme tak do roku 2019 odchovali celkem 15 mláďat. Další zlom potom nastal v letošním roce, kdy máme mláďata také. Sport.
0: Hokejisté Přerova úvodní zápas turnaje Krošovice Cup prohráli. Na domácím ledě podlehli v Setínu 0-1 po prodloužení. O jediný gol utkání se postaral hostující Jan Zahradníček. Další zápas turnaje odehraje Přerov už dnes. V 17.30 přivítá tým z polského Krakova.
1: Počasí.
0: Dnes se čekáme většinou oblačno a místy přehánky, večer pak ubývání oblačnosti. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, povane mírný jihozápadní vítr, který večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 u obce Říkovice směr Ostrava dělníci opravují vozovku, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Prázdniny Českého rozhlasu Olomouc, to je také čas repríz a návratu k zajímavým hovorům, které jsme tu měli. V repríze si poslechneme povídání s rusistkou, překladatelkou a spisovatelkou Alenou Machoninovou. Letos v únoru ji zde přivítala redaktorka Petra Ševců a my se k tomuto povídání vrátíme. Začínáme už po písničce.

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Ještě jednou dobré dopoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Petra Ševců. Ve studiu vítám rusistku Alenu Machoninovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Aleno, my jsme se spolu potkali v Olomouci už v lednu, kdy jste přijela na autorské čtení ze svého románu Hela. A bylo to při příležitosti divadelního představení v režii Tomáše Soldána, který adaptoval vaši Helu do divadelního tvaru. Jak se vám to představení líbilo?
2: Já jsem byla tím představením velmi mile překvapená, protože zpočátku jsem se vlastně bála vůbec slyšet svůj vlastní text, byť upravený, ale přece jenom můj text vlastně v cizích ústech, s cizí intonací, vůbec s cizím výrazem, i vlastně jinak poskládaný, jinak interpretovaný. Původně jsem si myslela, že si snad budu muset vzít špunty do uší a klapky na oči a budu muset utíkat z toho představení. Ale vlastně já jsem ho celou dobu velmi zaujatě sledovala, protože ono bylo taky strašně zajímavé i zvukově, i vizuálně. Úplně ten text posunulo do nějaké pro mě jako nové roviny, kterou já jsem si vlastně ani neuvědomovala. A mně se vlastně líbilo, že to nebyla nějaká jakoby dramatizace jenom toho textu, ale že to bylo vlastně opravdu takové originální uchopení a vlastně vypíchnutí v tom textu možná i jako jiných momentů, než ty, které byly pro mě důležité. Zároveň si nesmírně cením toho, jak vlastně Tomáš Soldán ten text pochopil, že ho skutečně vnímal jako vyprávění o osudu Heleny Frischerové, ale také jako vyprávění o samotné vypravě toho osudu, potažmo dalo by se říct takovým nějakém mém alter ego a vlastně o tom, jak se v sobě tyto dvě postavy zrcadlí.
1: Já bych jenom ještě doplnila k té zvukové složce, že autorem je Tomáš Vtípil, muzikant a zvukový mistr. Hlavní roli stvárnila Petra Bučková. Tato inscenace vznikla původně v rámci festivalu Dny židovské kultury v prostoru Central muzea umění Olomouc. Já bych možná teď ale už šla k tomu vašemu románu. A ještě než se trošičku hlouběji ponoříme do toho vašeho pátrání, tak než jste začala, tak co jste o Heleně Frischerové věděla?
2: Já jsem se k ní dostala vlastně tak, že jsem začala psát předmluvu k českému vydání jejich lágrových vzpomínek, které ona napsala v 60. letech rusky a česky vyšly, myslím, že v roce 2017 v překladu Radky Rubliny. Tam já už jsem vlastně měla nazbíráno poměrně dost nějakého faktografického materiálu, takže pro mě už to vlastně jakoby nebyla neznámá osoba. Spíš šlo o to, že vlastně ten materiál, který já jsem nazbírala, přesahoval ty možnosti předmluvy nebo doslovu ke knize a vlastně chtělo se mi ho uchopit nějak jinak, nějak svobodněji a proto jsem se rozhodla pro tu prózu.
1: Tak když bychom měli Helenu Frischerovou, potažmo Helu, představit, kdo to byl.
2: Tak Helena Frischerová byla česká, německá židovka, která se narodila v Prostějově, kde vystudovala střední školu, odešla potom studovat do Vídně, kde se seznámila se svým budoucím manželem, Polákem. Oba v té době byli angažovaní v levicovém hnutí, proto měli vlastně problémy s prací v Československu, odešli potom žít na nějakou dobu do Polska, do Krakova, kde žila rodina manžela Heleny Frischerové, Abrama Frischera. V té době taky Helena Frischerová už získala polské občanství. No a protože jejich problémy vlastně sehnat práci, uživit se, pokračovali, oni se rozhodli, že zkusí štěstí v Sovětském svazu, který v té době, to už mluvíme o začátku 30. let, hledal kvalifikované pracovníky a manžel Heleny Frischerové byl inženýr. Takže on našel práci na stavbě moskevského metra. Byl tam dokonce vyznamenán jako nějaký výkonný pracovník. Ona tam potom v té době začala učit němčinu, protože němčina byla jejím rodným jazykem. Maminka pocházela z Vídně a tatínek byl tedy český Němec. No a jak už to tak bývá, tak samozřejmě na jednu stranu tady tyto dvě postavy žily v takovém jakoby oparu nějakého klamného štěstí v té Moskvě a jako většina cizinců v té době skončili tak, že byli v 37. roce oba zatčeni. Zatčeni byli v podstatě za polský původ Abrama Frischera. On byl popraven, ona dostala 10 let v lágrech. Tady je ještě velmi důležitý takový moment, protože mé vlastně vůbec první seznámení s Helenou Frischerovou jako s reálnou osobou pochází z románu Jiřího Vajla Moskva hranice, kde vystupuje hlavní hrdinka Ry a v pozadí této hrdinky stojí právě tato skutečná Helena Frischerová, s kterou se Jiří Vajl během svého pobytu v Moskvě, kde on byl jako překladatel, seznámil a taky navštěvoval vlastně tu oázu klidu manželů Frischerových v Moskvě, která tady v tom 37. roce skončila.
1: Říká rusistka Alena Machoninová, se kterou si o osudu Heleny Frischerové, jejíž příběh mapuje ve svém románu Hela, budeme v dopoledni Českého rozhlasu Olomouc povídat i za chvíli.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dnes hostíme rusistku Alenu Machoninovou. Vracíme se k osudu prostějovské rodačky Heleny Frischerové, po kterém pátráte ve svém románu Hela. Zmiňovala jste, že skončila v roce 1937 v sovětském lágru. Na jak dlouho?
1: Helena Frischerová prožila 10 let v lágru, což samozřejmě je něco, co v každém z nás budí nějakou hrůzu. Mě vlastně na tom jejím lágrovém osudu fascinovalo to, že ona si odtamtud odnesla spoustu přátel. Že vlastně v té hrůze, v tom neštěstí bylo možné najít i něco pozitivního, co jí zůstalo vlastně na celý život. Tady se objevuje vlastně další text, ve kterém jsem poznala Helenu Frischerová. To byly vzpomínky Tamary Petkevičové, vzpomínky nejenom na lágr, vůbec na celý život, česky vyšly v mém překladu pod názvem Bolest věk nevybírá. Tam taky se vlastně píše o Heleně Frischerové, o seznámení těchto dvou žen právě v lágru u lágrových kamen. Fascinující vlastně tedy na tom osudu bylo, že Helena Frischerová i poté, co byla propuštěna z lágru, zůstala žít v Sovětském svazu, vlastně nepokoušela se nějak vracet se do Československa. Ono to asi nebylo ani dost dobře možné, ale ona zároveň chápala, že svět, který opustila v těch 30. letech, už zmizel, už také proto, že během války vlastně většina její rodiny zahynula v koncentračních táborech. Ona prožila potom tedy zbytek života v Moskvě, obklopená vlastně částečně těmi lágrovými přáteli, ale i novými přáteli. Ona soudě podle vyprávění vlastně všech lidí, kteří ji znali, byla člověk, který k sobě neobyčejným způsobem lidi přitahoval. Ona je fascinovala tím, že byla vlastně člověkem z trochu jiné kultury, než oni, nějakým vlastně takovým zápalem pro kulturu, pro literaturu. Mě vlastně k ní proniknout taky hodně pomohly dopisy, které mi předala ještě tenkrát žijící Tamara Petkevičová. Byly to dopisy, které Hela adresovala Tamaře Petkevičové od 50. do 80. let. To byly velmi takové jako osobní dopisy, plné bolesti, ale i plné radosti třeba právě z čtení a z těch jednotlivých přátelství. Asi tyto texty nejvíc mě přiměly k tomu vlastně ten příběh začít literárně zpracovávat.
0: Vy jste rusistka, to znamená, že se odborně věnujete ruské filologii, literatuře, ale samozřejmě také ruským dějinám. Zároveň jste, pokud vím, nechtěla být spisovatelkou. Proč jste se rozhodla ten příběh zpracovat takhle a ne třeba vědecky?
1: Já myslím, že si o to řekl sám ten materiál, že vlastně vědecky by to bylo strašně suché a vlastně ten materiál vůbec suchý nebyl. Ty dopisy jsou opravdu jako velmi zžíravé. Mně se chtělo taky citovat kusy z těch dopisů, které byly napsány rusky. Já jsem je potom tedy překládala do češtiny. Pochopila jsem, že potřebuji nějakou jakoby větší svobodu a že próza je vlastně takový prostor, kde si ty pravidla můžu vymezit já sama. Zatímco v žádné akademické práci takovou svobodu úplně nemáte. Já když se zase na druhou stranu ohlédnu potom za celým svým psaním, je jedno, jestli mluvím já nevím, o recenzi nebo právě o nějakých jako vědeckých článcích, tak svým způsobem oni ale všechny jakoby směřují k tomuto druhu psaní, k nějaké svobodě, zároveň k reflexi toho psaní, protože Hela, myslím tím tady tu knihu, ten román, jestli se tomu dá říkat román, na jedné straně vypráví příběh tedy Heleny Frischerové, na druhé straně je to kniha, která se zabývá i samotnou svojí genezí. Je to komentář k tomu, jak vlastně ta kniha vznikala, jak probíhalo to pátrání. Takže je to kniha nejenom o tom samotném příběhu, ale i o psaní toho příběhu.
0: Nabízí se, že vypravěčkou té knihy jste vy. Zajímá mě, do jaké míry je ta kniha autobiografická.
1: Tak ano, vypravěčkou knihy jsem já, samozřejmě já jako vypravěčka nebo jako ta postava potom té vypravěčky se úplně nepřekrýváme. To ani vlastně není možné, já vlastně ani nevěřím, že text, který se tváří jako autobiografie, je vlastně úplně pravdivý, protože jakýkoliv příběh, když ho vyprávíme, my ho stylizujeme, my klademe důrazy někde jinde, než ve skutečnosti byly. Je tam celá řada v té knize pravdivých momentů, ale třeba ve skutečnosti se možná ani nestaly mně, ale někomu jinému, já si je vypůjču, staly se v jiné posloupě. schopnosti, protože život se vám neděje tak, aby byl pointovaný. Teprve když vy ho uchopíte jako vyprávění, tak do něj ty pointy dodáváte. Takže ta kniha je vlastně jakoby autobiografická nebo pravdivá i vzhledem k mému životu do té míry, do které to vůbec jakoby v literatuře je možné a podle mě to moc možné není vlastně.
0: Říká v dopoledni Českého rozhlasu Olomouc rusistka Alena Machoninová.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Dnes si v dopolední Českého rozhlasu Olomouc povídáme s rusistkou Alenou Machoninovou, autorkou knihy Hela, za kterou získala cenu Magnesia Litera za rok 2024. Vy jste se na počátku tisíciletí vydala do Moskvy a s přestávkami jste tam strávila 20 let. Začínala jste jako učitelka češtiny. Jaké pro vás bylo poznávání Ruska na začátku tisíciletí?
2: Těžko říct, to už je vlastně strašně vzdálená doba a myslím si, že i sama Moskva to bylo úplně jiné město. Vlastně to bylo město, které jsem hodně potom poznámala právě v tom románu Jiřího Vajla Moskva hranice, proto mě tak jakoby učaroval, že to je román napsaný v roce 36 a popisuje město roku 34, řekněme. A já v roce třeba 2010 stále ještě vidím to město úplně stejně, jako viděl Jiří Vajl. Mám pocit, že taky bojuju v něm neustále se brodím nějakými loužemi. A bylo to vlastně takové jako město, které kladlo strašný odpor. Jenomže to město se potom vlastně strašně proměnilo, stalo se z něj velmi pohodlné město, úplně jiné. Zároveň i v těch dobách, kdy se zdálo, že to město klade odpor, že člověk musí vlastně neustále něco překonávat, ono zároveň neustále něco dávalo a to znovu byly ty mezilidské vztahy, kultura, literatura. Vlastně pro mě to bylo obrovské množství přátelství, protože může to znít jako vlastně takové klišé, ale skutečně Rusové jsou velmi otevření. Okamžitě možná i proto, že viděli cizinku s nějakým zájmem o ruskou kulturu, ale okamžitě si mě vlastně pozvali domů, byli vlastně ochotní se jakoby pro mě divné rozkrájet v tom, co mi jakoby nabídnou, tom, jak mi ukážou to svoje vidění města. Samozřejmě byla to celá řada různých básníků, spisovatelů a ti mi vlastně otevírali cestu. Já nemám pocit, že by vlastně se nějak jako tápala a něco hledala. Vlastně všechno mi bylo jako velmi rychle nějak nabídnuto a velmi rychle jsem se tam cítila jako doma a pohodlně.
1: Dá se říct, že jste tam vklouzla do takové té bubliny nějakého kulturního světa, lidí, kteří chtějí sdílet, kteří přemýšlí o životě, přemýšlí možná trochu otevřeněji, než my to vnímáme, že by mohli tady odsud?
2: Tak určitě to byla nějaká výseč jenom té společnosti. Samozřejmě, že mám jakoby omezený nějaký pohled na svět a obklopuju se samozřejmě lidmi, kteří sdílejí pohled na svět jako já a kteří jsou otevření a proto já vlastně jako neustále se snažím opakovat, že Rusko není jenom to, co my vidíme ve zprávách, jenom ta hrůza, je tam celá řada vlastně lidí, kteří se snaží tomu nějak čelit. Takže určitě myslím si, že náš západní pohled je v něčem omezený, protože my často prostě vidíme jenom to, co chceme vidět a jsme vlastně hrozně málo otevření tomu vidět něco jinak. Mě třeba teď v poslední době o tom přemýšlím v souvislosti s filmem Pan nikdo proti Putinovi, který se zdá být trefný, velmi výstižně zachycuje to, jak se mění ruská společnost, ukazuje to na příkladu škol a jak do nich proniká vlastně propaganda, válka. Zároveň já mám pocit, že nám tím vlastně neříká vůbec nic nového, to je přece všechno, co my moc dobře víme. Pro mě daleko zajímavější by bylo, kdyby ten film vlastně ukazoval pochybnosti těch lidí o tom. A když se člověk dívá na jednotlivé záběry v tom filmu, tak vidí, že tam ti lidé pochybují, žáci, když jim učitelé říkají nějaké nesmysly o ruských dějinách, o současné situaci. Ty žáci samozřejmě se na to dívají nevěřícně. Je to vidět z těch záběrů, sami ti učitelé koktají, když mají něco říct, ale ten film se tímto nezabývá. On vlastně ukazuje to, jak se to Rusko řítí někam do pekel. A ne, že by to nebyla pravda, ale zároveň pravda je i to, že celá řada lidí, kteří vlastně stojí proti tomu, kteří se to snaží měnit. Ono to není vidět, my vlastně moc nemůžeme tady o těch lidech ani mluvit, protože bychom jim mohli potažmo nějak uškodit. Ale tím chci jenom říct, že i když my to nevidíme, to neznamená, že to není. A vlastně mě zajímá snažit se vidět a zviditelňovat tyto věci, to, co vlastně může přinést něco dobrého.
1: Říká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc rusistka Alena Machoninová.

0: S rusistkou Alenou Machoninovou si dnes povídáme v dopoledni Českého rozhlasu Olomouc nejen o jejím románu Hela, který zkoumá pohnutý osud prostějovské rodačky Heleny Frischerové. V roce 2014 Rusko anektovalo Krym. Vy jste v té době byla v Moskvě. Jak jste to vnímala, jak to vnímali lidé nejenom ve vašem okolí?
1: V samotném tom románu Hela je i dokonce jedna taková epizoda, která toto popisuje. Týká se jedné mé známé, což byla žena výtvarnice, které v té době bylo už 80 let, byla takovým jako sovětským člověkem, ale ve smyslu, ano, ona celý svůj život prožila v Sovětském svazu, pro ní Sovětský svaz bylo něco, co se vlastně ani nemůže rozpadnout, a ono se to rozpadlo, zároveň vždycky byla opozičně naladěná, poslouchala všechny opoziční rozhlasové stanice a měla v tom na můj pohled vlastně celkem jasno, nicméně když došlo k anexi Krymu, tak ona svým způsobem byla jakoby ráda za to, že nám se vrátil ten náš Krym, který prostě my jsme kdysi omylem dali Ukrajině. V tu chvíli vlastně mezi námi došlo k roztržce, protože vlastně pro mě bylo úplně nepřijatelné i to, jak jako i kdyby Krym měl být ruský, tak přece takovýmto způsobem není možné si v dnešní době přivlastňovat cizí území. A vlastně po nějakých diskuzích ona sama dospěla k tomu, že vlastně nahlédla tu moji pozici a i se za to vlastně omluvila. Tady z začátku té ruské invaze na Ukrajinu ona už se naštěstí nedožila. Myslím si, že vlastně by to vnímala přece jenom velmi kriticky. V tom roce 14 zároveň se přece jenom společnost zbouřila. Bylo několik protiválečných pochodů, pochod míru se to jmenovalo, v září roku 2014. Tam bylo zajímavé, že vlastně to bylo v době, kdy už odezněly všechny takové ty protesty proti novému volebnímu období Putina a zdálo se, že ta společnost už tak začíná usínat a najednou se do ulic opravdu vyhrnulo obrovské množství lidí. Lidí, kteří vlastně do té doby mě samotné se zdáli, že se o politiku vůbec nezajímají, i jakoby z mého okolí. A myslím si, že režim v tu chvíli pochopil, že teď tu válku velkou udělat ještě nemůžeme, protože ano, lidi se nám skutečně bouří. No a v tu chvíli se začali, což už potom společnost podcenila, ale v tu chvíli oni se začali připravovat k tomu, aby tedy za těch 8 let vlastně tu válku velkou bohužel spustit mohli. A tím, že se to stalo ještě vlastně na sklonku covidu, kdy celkově byla ta společnost zmražená a bylo přijato tolik vlastně různých represivních opatření. Proto to tak jakoby hladce prošlo.
0: My jsme si tady před rozhovorem povídali o tady těch protestech. Vy jste říkala, že v tom roce 2011-2012 jste se těch protestů účastnila také. V tom roce 2014 vyšla jste taky spolu se svými přáteli do ulic?
1: Ano, samozřejmě. To vlastně byl ještě takový okamžik, kdy jednak já jsem se cítila být toho naprosto součástí jakoby toho opozičního hnutí. Mozku jsem vnímala vlastně jako své město, ve kterém, byť nejsem občan té země, byť jsem vždycky tam byla jenom na vízum, ale mám právo se k tomu nějakým způsobem vyjadřovat, takže pro mě to bylo velmi podstatné se toho zúčastnit, nejenom jako vnější pozorovatel, ale skutečně jakoby vyjádřit svůj protest proti té situaci. Jiná situace potom byla už vlastně v tom roce 2022, kdy to už jakoby postupovalo, nebo už jsem to cítila vlastně delší dobu v ruské společnosti, už se začínal vykreslovat ten obrázek takového jakoby západního nepřítele a vlastně obrázek toho, že všechny ty demonstrace vlastně tady dělají ti lidé z toho západu, ty zahraniční agenti. A vlastně já jsem začínala chápat, že moje přítomnost už v těch protestních akcích je může diskreditovat, protože na mě potom vlastně ten režim ukáže, podívejte se, to jsou tady ti lidé ze západu, ti nám tady kazí vlastně tu naši společnost. Takže tady v té situaci já jsem pochopila, že já nemůžu vlastně už vyjít do té ulice, ne kvůli sobě, já jsem si chtěla, že potřebuji vyjádřit svůj protest, ale vlastně já bych tím mohla poškodit samotný ten ruský protest a to vlastně pro mě bylo podstatné, aby ti Rusové měli možnost vlastně vyjádřit a ne, aby vlastně moje přítomnost to nějakým způsobem vynulovala vlastně to jejich snažení.
0: Vy jste po začátku války na Ukrajině v roce 2022 zůstali v Moskvě ještě rok a kousek. Proč jste se rozhodli odejít s manželem?
1: Já myslím, že otázka bude spíš, proč jsme se rozhodli zůstat, protože to byla otázka, kterou nám vlastně všichni kladli. My jsme vůbec vlastně nevěděli, odcházet, neodcházet. Ono to bylo všechno, se to dělalo strašně hekticky, že my jsme byli připraveni vlastně, že budeme muset odjet daleko dříve a pak se ukázalo, že zároveň asi nemáme žádný put sebezáchovy a že vlastně jsme rusisté, je to naše profese a musíme sledovat, co se v té společnosti děje. To je, proč jsme se tedy rozhodli zůstat a odejít jsme museli z prostého důvodu, protože nám vypršela víza, vlastně nebyl jakoby legální způsob, jak tam zůstat zároveň, protože víza byla vázána na manželovou práci a on tu práci prostě nemohl jako s čistým svědomím vykonávat pro instituci, která vlastně podporuje válku. Takže to bylo jakoby jednoduché rozhodnutí v tomto ohledu. Jinak odchod byl samozřejmě těžké rozhodnutí, ale nic jiného nezbylo.
0: Říká v dopoledni Českého rozhlasu Olomouc rusistka Alena Machoninová.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: V dopolední Českého rozhlasu Olomouc si dnes povídáme s rusistkou Alenou Machoninovou. Vy jste v Moskvě byla docela nedávno, je to tak?
2: Prosince 2025.
1: Jaká to byla návštěva?
2: Pro mě to byla příjemná návštěva, protože jsem se viděla s lidmi, které jsem dlouho neviděla. Já jsem se tam rozhodla jet, protože už jsem tam rok a půl nebyla a cítila jsem, že vlastně už nevidím a necítím, co se tam skutečně děje. Jedna věc je, že pravidelně sleduju zpravodajství ruských exilových novinářů, takže mám představu o tom, co se tam děje. Zároveň to zpravodajství vykresluje jenom tu hrůzu. Skládá se vlastně ze série nějakých zatčení a soudů. A já nechci říct, že se to neděje. To se děje, ale zároveň přece jenom probíhá i nějaký život. Lidé dál žijí, bohužel musí žít v tom, co mají. Konec konců i lidé na Ukrajině, která je bombardovaná, vedou nějaký všední život, protože nic jiného nezbývá. A já jsem vlastně měla potřebu se přesvědčit o tom, jaký ten všední život je. Mnozí říkají, že vlastně Rusko si žije tak, jako by tam žádná válka nebyla, není to vůbec cítit. To samozřejmě není pravda. Lidé samozřejmě cítí, že jsou odtržení od toho zbytku světa, izolovaní, že je to možná navždy. Takže je tam nějaký vlastně strach. Zároveň jsem se setkala s obrovským množstvím lidí, kteří se snaží něco dělat. V malém, v nějakých jako oblastech, není to možná vidět jakoby hned takhle na první pohled, ale může se to týkat třeba školství, kdy učitelé se snaží skutečně ne odjet z Ruska, ale naopak těm dětem nabídnout nějaký alternativní pohled k tomu, co prezentuje stát, nebo je minimálně učit vlastně kriticky pohlédnout na to, co prezentuje stát, ať už si to potom vlastně nějak sami přeberou. Pro mě ta návštěva byla vlastně v něčem příjemná, protože jsem skutečně viděla, že je tam celá řada lidí, kteří nesložili ruce do klína a snaží se třeba vydávat literaturu, o které my si myslíme, že je zakázaná, že nemůže vyjít. Je jasné, že sebelepší kniha nic nezmění a nezastaví válku, ale já si myslím, že je důležité, aby se ta ruská společnost teď udržovala alespoň v nějakém mentálním pohybu a byla vlastně připravená na to, až dojde k nějakým změnám, protože k těm změnám přece jenom bude muset docházet především vevnitř a budou si je muset udělat ti lidé vevnitř, žádný na jakoby intervence zvenčí asi úplně ten režim nezmění.
1: Takže nevnímáte to tam čistě jako rezignaci, protože opravdu tady z pohledu Evropy to někdy takhle může vypadat, že ten běžný ruský člověk rezignoval a prostě žije v tom, v čem žije a nenajde v sobě sílu se vzepřít. Já chápu, že jsou tam ty restrikce velmi přísné, ale myslíte si, že v tom národě je síla k tomu jednou tu změnu zevnitř udělat?
2: Tak já v tom věřím, že se ta síla jednou najde. Samozřejmě otázka je, kdo to je běžný ruský člověk, kdo je běžný český člověk, jsem já běžný český člověk, jste vy běžný český člověk. Vůbec chce někdo být běžný český člověk nebo ruský člověk? Asi myslím si, že vlastně ne, že všichni dělají, co můžou. Je samozřejmě obrovské množství lidí, kteří nic nedělají a jenom žijí. Já se snažím prostě dívat na ty lidi, kteří přece jenom něco dělají a to jsou bohužel vždycky vlastně jednotlivci. A je důležité, aby ti lidi potom dokázali oslovit i vlastně toho, tedy nějakého běžného ruského člověka. A já si nemyslím, že se to stane hned, bohužel. Ale pevně věřím, že se to stane, protože zároveň, kdybych to nevěřila, tak to si vůbec nedovedu představit, jak bych mohla žít.
1: Vnímáte Moskvu jako svůj domov? Mnohde jste o tom mluvila. Nevím, jestli už se vám ten pocit z toho, kde máte doma, usadil, anebo jste ho stále nenašla?
2: Já myslím, že už asi jakoby takové doma mít nebudu nikdy, protože ano, Moskva bezesporu je mým domovem. Já chápu, jak to město funguje, rozumím mu, myslím si, že to už se vlastně nikde mi nestane, nebo je možné, že když někde prožiju 20 let na jednom místě, místě, tak se mi to stane, ale zatím se mi nedaří žít na jednom místě. Takže já už zároveň chápu, že domov jakoby je spíš nějaký můj vnitřní pocit, že už to nebude místo vlastně asi nikdy. Bude to spíš něco jako nějaký můj vnitřní pocit, možná lidi, kteří mě obklopují, ale s místem to už vlastně nemusí mít nic moc společného.
1: Věříte tomu, že se vrátíte do Moskvy žít?
2: Já bych si to přála, ale já vlastně už jakoby vzhledem k tomu, že to je nějaká otázka budoucnosti, já se snažím vlastně moc do budoucnosti nedívat a žít s tím, co momentálně mám.
1: V dopolední Českého rozhlasu Olomouc jsme hostili rusistku Alenu Machoninovou. Moc děkuji za návštěvu a přeji příjemné dny.
2: Já vám taky děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí a naslyšenou těší Petra Ševců.
3: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kompresní punčochy na křečové žíly, inkontinenční nebo antidekubitní pomůcky a samozřejmě chodítka, berle, hole dokážou v dané životní situaci hodně pomoci, což ovšem platí i pro zkušenou odbornici na kompenzační pomůcky Jitku Vlastníkovou, hosta poradny apatika Českého rozhlasu Olomouc. Kdo kdy pomůcky předepisuje a za jakých podmínek si můžeme zopakovat v prázdninové repríze poradny apatika ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
2: Soubor 6 barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Přerově půjde nově zaplatit parkování i přes mobil. Na ministerstvu financí pokračují schůzky ohledně rozpočtu na příští rok. Ministerstvo zdravotnictví chce dát větší pravomoci dětským a všeobecným sestrám. Dnes má být oblačno, místy zaprší, naměříme až 26 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Kadrila Adámková. Řidiče v Přerově nově budou moci zaplatit za parkování pomocí telefonu. Magistrát od září zavádí novou mobilní aplikaci Easy Park. Vysvětluje náměstek primátora Tomáš Navrátil za hnutí ANO.
2: Ten uživatelský komfort je úplně na jiné úrovni, prostě jednou zadáme z PZ-ku platební metodu a potom z vozidla nebo z kanceláře, z restaurace, kdekoliv si můžu prodloužit parkování, zaplatit parkování, nemusím vůbec chodit k parkovacímu automatu. Cena parkovného se nemění, co se týká města Přerova. Nicméně poskytovatel této aplikace, ten vlastník si účtuje 15% navíc.
0: Na ministerstvu financí budou dnes pokračovat jednání o podobě státního rozpočtu na příští rok. Ministryně Alena Schillerová za ANO projedná hospodaření dalších 7 rezortů, mimo jiné zdravotnictví, obrany a dopravy. Některé požadavky ale zůstávají nedořešené a jednání proto budou pokračovat i ve čtvrtek.
3: Dohoda ještě není třeba u ministerstva práce nebo vnitra. Podle Lubomíra Metnara z hnutí ANO, šéfa rezortu vnitra, je potřeba doladit ještě peníze na IT projekty nebo kyberbezpečnost. Představil ale hlavní cíle.
4: Budeme příští rok nabírat více policistů a hasičů, abych nezapomněl, budeme zvyšovat platy.
3: Naopak vyřešený rozpočet má třeba ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů.
5: Ministerstvo zahraničních věcí je rozpočtově nejmenším ministerstvem, to znamená, my už jsme ten rozpočet stihli víceméně předjednat v těch předchozích bězích rozpočtových.
3: S ministryní chce znovu jednat i předseda Akademie věd Radomír Pánek. Na termínu se zatím nedohodli. Lucie Pávová a Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Ministerstvo zdravotnictví chce dát větší pravomoci dětským a všeobecným sestrám. Připravuje proto novelu zákona, kterou plánuje mít hotovou v září. Víc by se sestry mohly zapojit třeba do péče o chronicky nemocné pacienty nebo ošetřování ran. Popisuje hlavní sestra České republiky Alice Strnadová.
6: Ty sestry třeba by rozhodovaly o tom, který ten zdravotnický prostředek vybraný bude na tu ránu použit. Odpovídaly by samozřejmě za naplánování kontrol toho pacienta na nějaká další vyšetření. Vyhodnocovaly by výsledky, prováděly by fyzikální vyšetření.
0: Česko vyšle do boje o Oscara československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodli o tom členové České filmové a televizní akademie. Režisérka Pepa Lubojacky natočila film z velké části na mobilní telefon. Autorka sledovala několik let svého bratra a dva bratrance, kteří se potýkají se závislostí a životem bez domova. Film letos získal 2 ceny na Berlinále. Do českých kin vstoupí 24. září.
1: Sport.
0: Na mistrovství světa v závodech horských kol bude na konci srpna startovat 20 českých bajkerů v čele s Ondřejem Cinkem a největší medailovou nadějí Barborou Bukovskou. Nominaci zveřejnil na svém webu Český svaz cyklistiky. Šampionát v cross country a sjezdu se uskuteční od 26. do 30. srpna v Itálii.
1: Počasí.
0: Dnes se čekáme většinou oblačno a místy přehánky, večer pak ubývání oblačnosti. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, povane mírný jihozápadní vítr, který večer zeslábne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Olomoucku v obci Troubelice se řeší nehoda 2 osobních aut, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Prázdninové dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, tak to je po 11. hodině vždy seriál, který představuje jubilejní 70. výročí právě zoologické zahrady na Svatém Kopečku. Dneska se vydáme do výběhu piraní, lépe řečeno do akvária. Máme tady také rubriku Babské rady. Každé jídlo si žádá trochu jiný způsob ohřívání, tak se na to podíváme podrobněji a vydáme se také do Jeseníku na krásnou výstavu a na věc, která mapuje památky, přírodní krásy i historické zajímavosti. S vámi je dneska Tomáš Kedzior. Přeji dobré dopoledne.

0: Michal Tučný, Zdeněk Rytíř v dopolední Českého rozhlasu Olomouc. Tak u rejnoků a žraloků jsme se už v seriálu k 70. olomoucké zoologické zahrady na Svatém kopečku zastavili. Tyto díly, stejně jako další, najdete na webu olomouc.rozhlas.cz. Dneska nahlédneme s chovatelem Josefem Drtilem do akvária, kde plavou piraně.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
2: Přišli jsme k akváriu, kde ta pestrost není až tak velká těch ryb. Plují tu šedočerné, třpitící se, tečkované ryby.
3: Tak toto je vlastně jediné naše sladkovodní akvárium. Jsou tady převážně tetry z Jižní Ameriky. Máme tady dva druhy piraní, takovou tu klasickou, tu natererovou. Potom je tady vlastně ta plodožravá piraňa, hejno metinisek, nějaké sumce. A tady ten velký dravec, to je cichla monokulus, velice agresivní dravá ryba.
2: Kamarád, co choval piraně doma, tak mi vyprávěl, že oni byli agresivní i vzájemně vůči sobě, že jsou schopni si ukousnout třeba ocas.
3: Jo, to jo, zvlášť u těch mláďat je to poměrně běžné. Tady ty dospělé už jsou poměrně zažrané a nejsou tak jako agresivní. Oni všeobecně jsou ty piraně jakoby plaché, ale v okamžiku, kdy se osmělí jedna z nich, tak se na tu potravu vrhne potom celé to hejno, celá ta skupina. Ale když jsou mladé, tak jsou velice žravé. U nich je důležitý, která rychleji vyroste, tak vlastně přežije. Takže potom se někdy může stát, že i při tom krmení, to je takové to šílenství při tom krmení, že oni prostě koušou do všeho kolem sebe, takže se můžou i navzájem pokousat.
2: Kolik jich tady je v tom akváriu?
3: Teď už je jich tady asi jenom 6. Jak vidíte, skla jsou tady popraskané, už fakt jako to tady pomaličku ty akvária dožívají. Příští rok nás tady čeká celková rekonstrukce té akvarijní expozice, takže my to už ani moc nedoplňujeme. Spousta těch ryb, co tady máme, vlastně jsme dostali od nějakých chovatelů, kterým ty ryby doma vyrostly. Klasický příklad je třeba tady ta kolosoma velká, které běžně v obchodních nějakých akvaristikách prodávají jako piraňu, ale ona jim z toho vlastně vyroste tady ta kolosoma a toto je ještě víceméně mláďátko, jo? Že ona může být několikanásobně větší potom.
2: Ta obří černá ryba.
3: Tady ta velká černá ryba.
2: A jak se liší od piraně?
3: Ona se říká plodožravá, ona kromě masa žere i třeba zeleninu nebo banány, cokoliv, okurek, jo, salát. Jeden z rozdílů je v tom, že piraňa má takové jakoby kulaté ostré čelisti se zuby a ona, když se zakousne, tak vlastně se pootočí, mrskne sebou a vykrojí si kus masa, který spolkne. Kdežto tady ta kolosoma nemá ty zuby takové ty ostré, ale má takové drtící destičky, takže ona, když se třeba i do toho kusu masa zakousne, tak ho vlastně rozdrtí, rozmačká a vcucne. Z velkého kusu masa si to trhá, kdežto oni si vykusujou to maso, vyřezávají jakoby.
2: Ono to může zkreslovat, ta voda, to sklo, jak velké jsou ty ryby? Jsou tak velké, jak je vidíme, anebo mají jiné rozměry?
3: Přibližně ano. Voda se říká trošku, jakoby tu velikost zvětšuje a i to pozadí jakoby přitahuje. Ona ta nádrž opticky je jakoby přitažená asi o třetinu.
2: Že je větší ve skutečnosti.
3: No, no. Ale ty ryby, když jsou u skla, tak jako je ta reálná velikost, když jsou trochu dál, tak to trošku mění. Jakoby.
2: To znamená, že má přes půl metru ta ryba?
3: Jo, to asi jo, no. To asi bude mít.
0: Ze zoologické zahrady na Svatém kopečku Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Vrcholem 200. koncertu série Živě v červnovém letním kině bylo vystoupení Roberta Křesťana a Druhé trávy. Nikam se nespěchalo, většina skladeb byla v pomalejším nebo středním tempu a diváci v hledišti jako uhranutí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a Druhé

0: Zahrada ticha, vychutnali jsme si ji až do úplného konce v dopolední Českého rozhlasu Olomouc a vydáme se na slibované Jesenicko. Je to kraj, který o prázdninách patří k opravdu hodně navštěvovaným oblastem Olomouckého kraje. Kromě přírodních krás nebo hradu či zámku vyrážejí někteří turisté například do muzea. A právě v tom Jesenickém na aktuální výstavě horských řemesel jsme potkali pana Oldu ze středních Čech a jeho babičku na prohlídce. Tak jsme se ptali, co je zaujalo v muzeu i na samotném Jesenicku.
1: My jsme přijeli z Hranic na Moravě a vnuk je teda od Prahy, z Valtrus, já jsem babička.
2: Přijeli jste se podívat přímo tady na výstavu, věděli jste, že se tady vystavují řemesla?
1: Nevěděli jsme, že je tady tato výstava, ale když je tady mají, tak určitě se rádi podíváme a něco vyzkoušíme, ale musíme na to přijít, jak se to dělá, protože jsou to věci, které jsou úplně už mimo naše znalosti.
2: Já tě tady využiju, pojď za mnou chvilenku, jak se jmenuješ?
3: Olda.
2: Oldo, když se tady díváme na výstavu řemesel, věděl bys třeba, čemu se věnovali lidé, kteří používali tady tyhle nástroje?
3: Ne.
2: Ani ta pila ti nenapoví.
3: Krásali dřevo.
2: Přesně tak, přesně tak. A věděl bys třeba, na co je toto? Je to takové, vypadá to jako posuvné měřidlo, akorát hodně velké. Tím se měřil průměr stromu a z toho se počítalo, kolik je vlastně dřeva nakáceno. Případně se to měřilo na stojáka, jak se říká, aby se vědělo, když se bude kácet, kolik toho dřeva bude. Ty ses tady díval třeba na tu vlnu, říkal, že seš od Prahy, viděl jsi někdy třeba ovce, když se stříhají, jak ta vlna vypadá surová. Když se tady na ní podíváme, co na to říkáš, že to je vlastně z oveček?
3: Je taková docela hrubá.
2: Zkoušel jsi to, když se šáhne, ale tahle už ne, ta už je trošku vyčesaná.
3: Jo.
2: Máš doma něco vlněného, třeba svetr nebo něco takového?
3: Ne.
2: A tady klasická vlna, to je taková ta přesně ta ostříhaná a tady vlastně vypadá vlna. A věděl bys, že se to takhle česá, ta vlna?
3: Už jsem to asi někdy viděl, ale nepamatuju si to.
2: Co vy?
1: No tak my máme docela blízko Valašsko, že hranic, takže něco o tom vím, nebo byla jsem tam v muzeích a podobně, ale prakticky to neznám samozřejmě. Viděla jsem stříhatovce, viděla

0: Jsem ovce se pást a potom, ale to zpracování ne.
1: Máte vztah k jeseníkům, protože tady se představují hlavně jesenická, to znamená taková ta horská řemesla.
0: Já musím říct, že tento kraj je pro nás takový nový svým způsobem. My jsme teda byli v Javorníku, my jsme naším hlavním cílem byl Javorník a tam ta zapadla oblast a teď jsme tady den v jeseníku, strávíme a moc se nám to líbí, určitě přijedeme znovu.
1: My jsme se tady s historikem Matějem Matelou před chvilkou bavili, že vlastně ti řemeslníci v těch jeseníkách žili trošku jinak, že ono to bylo prostě mnohem složitější už jenom dopravit sem třeba věci a dopravit věci odsud. A přemýšleli jste o tom, že když člověk se tak dívá vlastně na ty okolní kopce, že tady žili lidé, vlastně vytvářeli tady spoustu z těch věcí, které tady vidíte, a že to bylo nesmírně těžké to třeba přepravit přes ty hory vůbec do toho vnitrozemí.
0: Tak určitě tady ty pohorské a podhorské oblasti v naší republice jsou všechny svým způsobem podobné, nebo ten život tam byl vždycky těžký a úplně jiný než teda měli lidé ve městech a je to velice zajímavé se na to podívat a popřemýšlet o tom, jak těžký život měli vlastně a jak v takových odlehlých oblastech mnohdy žili a museli se s tím nějak vypořádat.
1: Oldo, zeptám se tě, chtěl bys bydlet na horách trvalé? Nejenom je takhle, třeba chodit do školy, tady se chodilo třeba 5 kilometrů pěšky, bavilo by tě to, myslíš?
2: Ne.
1: Jako myslíš, že by to byla dřina, ale zase bys byl pořád v lese, pořád v přírodě, mezi zvířaty.
2: No, ale nebavilo by mě chodit daleko do školy.
1: A asi by byl problém s internetem a tak dále, to by tě asi taky štvalo.
2: Jo.
1: Chystáte se ještě někde tady se podívat po horách nebo kam?
0: My dneska odjíždíme už domů, protože jsme byli v tom Javorníku 4 dny, ale už jsme plánovali na příští rok, že pojedeme na Zlatohorsko, pojedeme asi do Zlatých hor a tam zase si to okolí nějak prozkoumáme a prochodíme, tak jak jsme to jeli s tím Javorníkem, ten se nám taky moc líbil, i to jeho okolí, tam se udělali i nějaké tury a navštívili zámek a tak je to velice pěkný kraj.
1: Takže vás ten kraj chytnul?
0: Určitě, určitě je to velice zajímavý a pěkný a určitě se tady vrátíme.
1: Z Jesenického muzea Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Den dobrý.
3: Češ.
2: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
3: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
2: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
3: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
2: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
3: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Tak zpěvák Pokáč byl v lese, zaspíval nám o tom na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Je tady dopolední vysílání, které pomaličku končí, ale samozřejmě ještě před polednem nabídneme obvyklou rubriku, jmenuje se Babské rady. Týká se oběda a jídla obecně, každé jídlo si prý žádá trošku jiný způsob ohřívání. Babské rady tedy připomenou, kdy přijde vhod mikrovlnka, kdy klasická trouba a kdy vodní lázeň. Tak tedy za chvíli poslouchejte.

0: Babské rady.
1: Mikrovlnnou troubu si řada z nás nemůže vynachválit. Je to nejrychlejší způsob ohřívání. Bez problému zvládne polévky, omáčky, rýži, těstoviny a nudle nebo třeba ohřátí vařené zeleniny. Měli bychom ale mít i na paměti pár zásad, aby jídlo chutnalo co nejlépe. Zlehka ho vhodným způsobem zakrýt, abychom vytvořili trochu páry a jídlo se nevysušilo. Průběžně proces mikrovlnky zastavit a pokrm promíchat, aby se jídlo ohřálo rovnoměrně. Do klasické trouby se hodí třeba smažené pokrmy, je to ten nejlepší způsob, jak znovu docílit jejich křupavosti, dále grilovaná nebo pečená masa, protože teplota je tady rozložena rovnoměrně. Pokud ohříváme jídlo v troubě, měli bychom udržovat spíše nižší teplotu, kolem 170 stupňů, a jídlo průběžně hlídat. Ve vodní lázni je dobré ohřívat třeba bramborovou kaši a všechny druhy omáček.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
3: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: 12 hodin.
6: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: O odměnu 10 000 korun za trvalý pobyt v Olomouci si požádalo více než 1800 lidí. Prostějov kvůli suchu zvýšil zálivku vysazených stromů. Hrad Helštín obsadí kováři, chystá se kovářské fórum a Hefajston. Polojasno až oblačno, místy přehánky, bouřky můžou být silné, teploty až 31 stupeň Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoucký magistrát vyřizuje více než 1800 žádostí o odměnu 10 000 korun za zřízení trvalého pobytu v krajském městě. Kampaň loni vyhlásili městští radní. K trvalému pobytu v Olomouci se pak přihlásilo téměř 2700 nových obyvatel. O 2000 víc než v roce předcházejícím, kdy žadatelé finanční bonus získají, upřesňuje mluvčí radnice Lenka Jedličková.
7: Nyní probíhá kontrola zadaných údajů a přepis všech žádostí do systému, po které bude následovat ještě jedna kontrola zadaných údajů ze smluv. Pokud půjde všechno dobře, začneme vyplácet peníze ke konci měsíce září. Finanční dary tak budou postupně zasílány do konce roku 2026.
5: Pracovníci technických služeb letos v Prostějově kvůli suchému počasí výrazně zvýšili množství vody používané k zalévání nově vysazených stromů, aby zabránili jejich uschnutí. Například v květnu a červnu na jejich zálivku spotřebovali bezmála 172 000 litrů vody, více než dvojnásobné množství ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, uvedla mluvčí radnice Jana Gáborová. Podle zástupců radniční opozice ale mnoho stromů letní vedra kvůli nedostatečnému zavlažování nepřežilo. V Lipníku nad Bečvou po zhruba půl roce končí kompletní oprava kulturního a společenského sálu Domeček na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Po 30 letech provozu dělníci vyměnili podlahy, vytápění, opravili střechu a prostory vybavili novým nábytkem. Veřejnosti by měl být znovu k dispozici v polovině září. Pokračuje lidovecký místostarosta Ondřej Vlček.
8: Domeček je součástí naší městské knihovny. Je to úžasný prostor uprostřed města, kde v podstatě pár kroků od náměstí máte klidný kout, dvorek, kde se lidé potkávají. No a samozřejmě ten výstavní sál, Domeček, kde potom pořádáme spoustu takových drobnějších kulturních akcí, často besedy, veřejná čtení a podobné akce.
5: 600 kovářů z 20 zemí zamíří na konci srpna na Helštín u Týna nad Bečvou na Přerovsku. Konat se tam bude jedna z nejvýznamnějších evropských akcí svého druhu. Mezinárodní setkání mistrů černého řemesla Hefajston. I letos mu bude předcházet kovářské fórum. Kladivá kovadliny před očima návštěvníků tentokrát rozezní Václav Noha a jeho tým z kovárny Štěměchy, uvedla mluvčí hradu Pavlína Jindrová. Kovářské fórum bude v historické kovárně od neděle 23. srpna do pátku 28. srpna Hefajston v prostoru hradu do neděle 30. srpna.
6: Sport.
5: Českou basketbalovou reprezentaci čeká předkvalifikace o mistrovství Evropy. 27. srpna bude hrát v Belgii, o 3 dny později přivítá doma Norsko. V národním týmu dostane prostor i 18-letý Lukáš Smažák. Poprvé by mohl nastoupit už v pátek na přípravném turnaji v Hamburku.
6: Počasí.
5: Odpoledne bude oblačno, místy se slabým deštěm, večer může být i polojasno. Teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 17. Fouká mírný jihozápadní vítr. Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku místy polojasno, během dne oblačno, déšť a přehánky, místy bouřky, pozor, můžou být silné. Teploty 27 až 31 stupeň Celsia, v jeseníkách okolo 21 stupňů a mírný jihozápadní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Porouchané osobní auto s přívěsem budete mít na D1 do Ostravy mezi Lipníkem nad Bečvou a hranicemi za třístým pátým kilometrem.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Dobré poledne přeje Český rozhlas Olomouc. Je středa 19. srpna a my dnes budeme oslavovat jméno králů. Ludvík má dnes svátek a tak si připomeneme slavnou francouzskou dynastii a také to, proč se vlastně i v rodinách tak často dědí jména ta křestní z generace na generaci, a to hlavně u mužů. Jaký význam to vlastně má, tak za chvíli povíme, ale hlavně vás všechny zveme k písničkám na přání a je to jen a pouze na vás, komu a co budete chtít zahrát. Na telefonu 221 555 444 se na vás od mikrofonu těší a dobré poledne přeje Zora Jižková.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Máme středu 19. srpna. Je to den, který přináší mnohým z vás narozeniny. Blahopřejeme, pokud právě dnes slavíte. No a také jméno Ludvík dnes slaví svůj svátek. Já jsem slíbila, že se trošinku podíváme vlastně na to, proč je Ludvík jménem královským. Ono se stalo symbolem panovníků, hlavně díky francouzské královské dynastii. Neslo ho celkem 18 francouzských králů a také mnoho dalších panovníků v Evropě. To jméno pochází z germánštiny a znamená slavný bojovník. No a proč se vlastně opakuje v dynastiích, ale třeba i v našich běžných rodinách stále stejné jméno? Důvod je jednoduchý. Opakování jména má totiž ukazovat na sílu rodu, tradici rodu a stabilitu celé rodiny. Tak možná je to tak právě i u vás a kéž ta síla, tradice a stabilita také u vás funguje. V tuhle chvíli už ale předáváme další tradici a to je tradici telefonního čísla do písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc, které vy můžete využít až do 13. hodiny 221 555 444. A úplně první je dnes s námi paní Ludmila z Doubravice. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych nechat zahrát a popřát včerejšímu svátku paní Hele Vybíralové do Mitrovic. Přejmají hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. A ještě jenom tak pro radost, pro potěšení paní Morušce Pláňkové do Mohelnice, panu Oldovi Cerákovi do Nemile, Emilce Horákové do Zábřeha, manželům Sedláčkovém do Ujezda, paní Iloně Šmoldasové do Loštěc, sousedce Lidě Jarolimové, Lidě Ziglové a Andulce Hanzelkové do Doubravice. Je to i pro vás, paní redaktorko, a pro všechny, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Děkuji pěkně, mějte se hezka, někde naschledanou, Gotwaldovi.
1: Budeme se těšit, krásný den, naschledanou. Paní Ludmila z Doubravice vybrala Ivetu Simonovou Starý Evergreen, Moje srdce, Housle jsou, tak si pustíme. Vy nám můžete i dál telefonovat a určitě také psát SMS-kové vzkazy na telefon 723 70 33 51. Rádi odvysíláme, těšíme se na vás.

0: Český rozhlas Olomouc a písničky na přání jsou tady s námi, jsou tady pro vás. Pana Roberta z Olomouce jsme dlouho neslyšeli. Dobrý den, vítejte. Pane Roberte, halo, halo, slyšíme se?
1: Už vás slyšíme.
0: Dobrý den, povídejte, komu budeme hrát?
1: No, budeme hrát vám do rozhlasu, v rádiu je hodně. Tak by to bylo pro Vlastičku z Krnova, pro Oldu, pro všechny šuplikáře i hodně. No a potom pro všechny moderátory noční linky jsou bezvadní a držte mě palce v hřebík a 8krát jsem vyfičil a stejně to nezdal. No. 2 měsíce jsem nic nevyhrál, to nevadí.
0: Tak
1: o to
0: hlavně
1: bude radost, až vyhraju.
0: Určitě. Hlavně se nevzdávat. My děkujeme za zavolání a krásný den vám.
1: A jinak moc děkuju za písničku a moc děkuju, že jste mě vzal. Málo kdy se dovolám, protože je tam to... a jenom zkrátím to. Vždycky je tam, když tak... voláte, tak neodpovídáte. Potom Maruza, nedokážu si
0: tak
1: představit,
0: v každém případě se podařilo, to je dobře. Zelenáči a Mirek Hofman, dáme si vůz do Tennessee. Doufám, že je to ta písnička, kterou jste si přál.
1: No, to...
0: Tak ať se líbí. Opatrujte se. Naschledanou, pane Roberte. A další vzkazy přidáváme. Dobrý den. Dnes slaví krásné narozeniny Radek Čuj z Vidnavy. Všechno jen to nejlepší. Nej. Radku a děti, hej. Pohodu, zdravíčko, úspěchy v práci i v životě. Radost, ať ti dělá Adámek, úsměv na tváři, ať ti září a mamina a spol blahopřeje Radkovi Čujovi z Vidnavy. Všechno nejlepší.

Páté studiové album skupiny Eagles ze závěru roku 1976, Hotel California, je jednou z nejprodávanějších desek všech dob, nejen kvůli titulní písni. Je také jasným vrcholem roku amerického západního pobřeží 70. let. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Eagles.

0: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: V Lipníku nad Bečvou míříme za paní Zdeničkou a panem Václavem. Dobrý den.
3: Dobrý den. My bychom nechali zahrát na vzpomínku na Ludvíka Setka, to je manželův tatínek. A tak dáme vzpomínku a potom ještě paní Dohnalové a paní Zámocké z Hranic.
2: Dobře, tak pro radost a pro potěšení, a vy jste vybrala takovou svižnou písničku, pozitivní, panenku z kouta, tak dáme. Písnička i pro vás od Marcela Zmoška. Zdravíme Lipník nad Bečvou. Naschledanou.
3: Ano, taky vás vítáme. Ano, naschledanou.
2: Krásný den. Dnes slaví krásné narozeniny brácha. Je to Honza Brenkus z Valšova. Milý Honzo, my ti přejeme všechno, jen to nejlepší. Hlavně hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Bráchovi Honzovi Brenkusovi z Valšova blahopřeje Pavel a Eva. Tak a další pěkný pozdrav posíláme také Jirkovi Tomáškovi, je to od kolegů z Rapotína. Zahrajte mu prosím krásnou písničku. Milého Jirku Tomáška zdravíme moc od kolegů a samozřejmě také z Českého rozhlasu Olomouc, Marenka z Kouta.

0: Pani redaktorko, ja prejímam a vítam vás a všechny naše milé posluchače. A ja dneska by chtěla zahrát a poděkovat za písničky Aničce Dudumašová, Dášence, Miláce do Přáslavíc, Elince do Václavova, Stáničce do Lomnice, Robertovi do Olomouce, Františkovi od Brna a Vlastičce Šukálkové do Krnova. A vám, paní redaktorko, děkuju a někdy se s tím naslyšenou.
1: Ano, ano, my se také budeme. A vy jste se ještě chtěla na něco zeptat,
0: Já bych prosila paní Helenku z Uhelné, přeju jí k včerejšímu svátku taky všechno nejlepší a chtěla bych se vás, paní Helenko, jestli posloucháte, zeptat, kdy jsme vás poneprv slyšeli s paní Vicky Dalovou a s paní Jiřinkou Stoklasovou v rádiu Českého rozhlasu Olomouc. Pořád vzpomínám a nemůžu si vzpomnět, ale štrůdl od vás si pamatuju ještě.
1: Tak to je výborné.
0: A nemůžu si vzpomnět, v kterým roku to bylo.
1: Dobře.
0: A děkuju, paní redaktorko, děkuju moc.
1: My děkujeme, paní Liduško, vám za zavolání, pozdravujeme do Jeseníku. No a doufám, že paní Helenka z Uhelné tedy poslouchá a že nám ten datum toho prvního vysílání pro Český rozhlas Olomouc a třeba i ten skvělý štrůdl připomene. Děkujeme a pozdravujeme, paní Liduško, písnička i pro vás. Naschledanou.
0: Děkuju moc.
1: A pěkný pozdrav letí také do Luké, je to všem Alenkám, Haničkám, Petruškám, Helenkám. Ať jim zaletí k nim krásná písnička s přáním všeho dobrého, zdraví, rodinné lásky a pohodičky. Písničku posíláme od Ivety Bartošové.

0: Jeho píseň dospívala Iveta Bartošová. My už teď zdravíme do Loštic mistra řezbáře Jardu Beneše. Vítej, hezký den.
1: Vážení posluchači, velice vás zdravím, i tebe, Zorinko.
0: A děkuju.
1: Pozoroval jsem tady, které si den, jak se tady slítávají špačty na jedné hrušce, je to kousek ode mě. No nádhera, ale akorát chudáci ti majiteli. To s těma hruškama dělali, tak to bylo divadlo. A tak jsem si říkal, že napíšu, oni si tak štěbetají a krásně a jich přitom zpívají, nebo nadávají jeden na druhý, já nevím. Je to ale prostě krásně, když ti ptáci takhle jako, nebo ráno, když se probouzí, jak já to tak sleduju, a tak jsem napsal takový krásný verš, nazval jsem to Ptačí zpěv v podstě ptactva. Ptáček na větvičce zpívá dnes a zas. Jeho krásný zpěv provází nás každý čas. Pomni člověče, ptačí boží tvor konzervatoř nemá a přesto krásně zpívá. Až neuslyšíš ptactva, zjevný hlas, nastane pro lidstvo smutný čas. Takže přátelé, uvědomme si to, že nad náma je nějaká vyšší moc a ta s náma tady, ta nás vlastně i trestá a dělá to, co se děje. Lidi jsou neopakovatelní, války, místo aby zahodili zbraně a používali moudrost, tak toto se děje. Takže prosím vás, já vám přeju, nechci vás nějak stresovat, ale přeju vám hezký den a další, ať jste zdraví a zas někdy nazvedanou a chtěl bych to teda tuto píseň poslat. Ludmilce Álence z Jeseníků, Jiřímu z Jeseníků, Jiřímu z Litovle, Robertovi z Olomouce a Ludmilce Křesinové z Mohelnice. Děkuji ti, Zorinko, mě se hezky, ahoj.
0: A pozdravujeme k tobě už snad co nejdřív do řezbářské dílny. Krásný den, ahoj a naslyšenou.
1: Ahoj.
0: Zahrajte k dnešním narozeninám Honzovi Brenkusovi z Valšova. Honzo, všechno nejlepší, hodně štěstí, lásky a hlavně zdraví. Dej si dobrou slivovičku a poslechni pěknou písničku. Tak to Honzovi Brenkusovi přeje sestra Anička a Zdeněk. Pro radost, pro potěšení oplácíme písničku Lidušce a celé rodině Gotwaldové do Doubravice, Alence a Karlovi do Turecka, Alence do Jeřmaně, Lidušce Siglové, rodině Pytlíčkové, Navrátilové, na všechny myslí Sedláčkovi. Pěkný pozdrav po rozhlasových vlnách posíláme také Evičce a Františkovi do Strukova, dále Aničce a Jendovi do Štětovic a Břeťovi Pískovi. Já vám přeji, ať si užíváte života a k obědu je vždycky nějaká dobrota. Jídlo a je za chvíli a červenáte se jak máky v obilí, ať už skončí vlna veder a nazbíráte hodně bedel, ať už skončí velká parna a oběd máte často zdarma. To vše a mnohem víc přeje Zdena z Holubic. Děkujeme za krásné pozdravení a ještě jeden vzkaz. Dodatečně blahopřejeme paní Helence Andrýskové ke krásnému včerejšímu svátku a jejímu výročí svatby. Milá Helenko Andrýsková, jen to nejlepší přeje Anička a

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Zdrav letí do Moravského Kočova a v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc vítáme pana Karla z Moravského Kočova. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a prosím vás, kdybyste zahráli našemu bráchovi Honzovi Brenkusovi z Válšova tu krásnou písničku. A milý Honzo, přejeme ti všechno nej, hlavně zdraví, jenom to zdraví a všem a celé rodině ti přejeme jen to nejlepší. A jinak ti zdraví celá Brenkusova rodina, přeje Karel a Zdena. Děkuju, naschledanou.
3: Blahopřejeme i z Českého rozhlasu v Olomouci, jen to nejlepší tam k vám, naschledanou.
4: Pan
3: Karel z Moravského Kočova, takže rodina Brenkusova slaví, no a dnes slaví také 35. narozeniny Marcela Beranová z Krnova. Marcelko, přejeme hodně zdraví, štěstí, lásku, to ti přejí všichni ze Štítů, blahopřejeme. Pozdrav letí také Aničce Bartošové. Aničko, pro krásný den, písničku posílají Havránkovi, hrajeme Čmeldovi, prý za to, že si uklidil v pokoji, pochválí ho musí babča a ještě jeden vzkaz. Zahrejte pro potěšení panu Ženožičkovi z Červenky, dále paní Absolonové ze Sobáčova a paní Venusové z Litovle. Přeji hlavně zdraví, spokojenost, boží požehnání, přeje paní Přidalová.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Zdravení teď letí paní Helence z Uhelné. Dobrý den, vítejte u nás.
2: Dobrý den, dobré odpoledne. Já jsem slyšela paní Uchytilovou, jak se chtěla mě zeptat, od kdy, jak je to dlouho. Paní Uchytilová, to je strašně dlouho. Nevymusela bych se Jiřinky zeptat. Ona tehdy měla vysílání Babinec a my jsme se nějak zkamarádili, ale taky přes rádio. A ona říkala, že má manžela, který všecko druhých ženám opraví a doma, že nemá kdo vyměnit žárovku a že dělá uklid jarní a že vzala metlu a všecko vymetla. Nepotřebné jí manžela.
1: I s manželem.
2: Já jsem se tak smála a tak jsem jí napsala do rádia tehdy, že jsem se zasmála. Od té doby jsme kamarádky, ale kdy to bylo, nevím. Paní Uchytilová, ale já vás znám z Jeseníku, z Mléčného baru a děti naše chodili spolu na gymnázium v Jeseníku a tak všecko sleduju. Takže všecko v pohodě, ale kdy to bylo, musela bych se s Jeseníkou domluvit. Kdy vysílala Babinec.
1: A zavzpomínat. Tak třeba se někde i dopátráme těch prvních vysílacích krůčků.
2: Ano.
1: Já jenom tady připomenu, že ostatně povědět si to s paní Liduškou, třeba budete moci i telefonicky,
2: ano,
1: pomohli
2: dobře.
1: Jsme, takže uvidíme. Ano. No a komu budeme ještě hrát, paní Helenko?
2: Komu je, toho bylo včera. Všem děkuju, co mi nechali zahrát. I pan Láďa, co má kamarky si na mě vzpomněl. A těch kamarádek, těch bylo, toho bylo. Bylo to příjemné, laskavé od všech a tak dále. A ještě zdravím paní Vlastu Osmančíkovou do Uhelné. A je toho hodně za včerejšek. I vám, paní Zorinko, děkuju za toliké milé spojování. Mějte se hezky. A paní Uchytilová, já vás někdy vytočím s číslem.
1: S číslem, ano, telefoní. Dobře, tak jo. Paní Helenko, písnička vaše oblíbená, Madonna, taková vzpomínka na Argentinu, Neplač pro mě, Argentino, a děkujeme za zavolání. Nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Pěkný pozdrav letí pro radost a potěšení s přáním hodně zdraví řezbáři Jardovi Benešovi do Loštic, do loštického ateliéru. Jardo, pozdravuje vás Ludmilka z Mohelenice.

0: Tak tohle byla Madonna tady v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc. A teď zdravíme paní Bohunku z Olšan u Šumperka. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Zorinko. Já zdravím Olomoucký rozhlas. Všem děkuji za vyhovění písniček a všeho pro vás, co dělají. Chtěla bych pozdravovat Květu, Vlastu a Milošovi. Přeju životnímu jubileu svatby hodně štěstí, zdraví plnou náruč jednomu i druhému. Potom zdraví Aničku Valentovu, Jiřinku Bankovu, všechny Sokolky, potom zdravím Veronku Zábákovu a její babičku s dědečkem, potom zdravím Července Káju a Vlastičku, který mě dneska navštívili, udělali mě moc velkou radost a jinak přeju všem Marušce Kamlarovi, koho potká, ať zdraví a mějte se všichni moc a moc hezky. Děkuji za přání. Vám vše.
0: Velké pozdravení také pro vás, paní Bohunko, s přáním hodně síly.
1: Všechny holky zdravím a kluky, co tam jsou.
0: Děkujeme moc za zavolání a držte se. Nashledanou.
1: Děkuju.
0: Paní Bohunka z Olšan u Šumperka, ještě tady máme jedno pozdravení. Hezký den všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Přeje pan Jirka z Olomouce Stupkovi, nejvěrnější posluchač, jak píše. Děkuje za krásné písničky a všem přeje hodně, hodně zdravíčka, spokojenosti a krásných dnů, ale hlavně to zdraví všem přeje pan Jiří z Olomouce Stupkovi. Tak děkujeme, pane Jirko, také za tento váš pozdrav. Zdravíme úplně všechny, kteří jsou jste v tuhle chvíli s námi. Písničky na přání jsou ve svém finále, ty populární melodie i staré evergreeny, ale další kolo nabídneme po 18. hodině, to budou lidovky a dechovky na přání. Teď už se nám blíží nové aktuální zprávy. Dozvíte se i o tom, že Hlubočky na Olomoucku připravují zkušební provoz služby Senior taxi, tak si na to počkejte, pokud by pro vás tahle informace mohla být zajímavá a důležitá. A pak už povídání Alex Minářové s dnešním hostem a bude to bývalý hokejista, hokejový útočník Patrik Eliáš.
2: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada. A žádná z nema nic. Můj Vilém

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Podnik Diamo vybírá firmu, která obnoví území zasažené benzenem u Stopečí nad Bečvou. Hlubočky připravují zkušební provoz služby Senior Taxi. V olomoucké zoo se narodila dvě mláďata z Zoborožců Šedolících. Polojasno, postupně oblačno, místy přehánky, taky bouřky, můžou být silné. Teploty až 31 stupeň Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Státní podnik Diamo vybírá ze dvou nabídek firmu, která bude od září pokračovat v obnově území v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku. Loni tam vykolejil vlak převážející toxický benzen. Podnik nabídky firem vyhodnotí začátkem příštího týdne. Pro zahájení další obnovy má od soukromých vlastníků aktuálně smluvně zajištěno 80% potřebných pozemků. Pokračuje mluvčí Diama Tomáš Indrej.
2: Na jednáních s vlastníky intenzivně pracujeme, u více než 80% potřebné výměry už máme smlouvy uzavřené nebo jsme těsně před jejich podpisem. U zbývajících pozemků řešíme složitější případy, ale i tam postupujeme krok za krokem. Předpokládáme, že do zahájení druhé etapy budou všechny majetkové záležitosti vyřešeny.
1: Seniory a lidi se zdravotním postižením bude v Hlubočkách na Olomoucku vozit Senior Taxi. Obec aktuálně připravuje jeho zkušební provoz. Zájem o službu teď zjišťují vedení samosprávy mezi obyvateli pomocí dotazníků. Občané je můžou vyplnit v papírové podobě nebo online. Odkaz je spolu s dalšími podrobnostmi na sociálních sítích obce. Po 8 letech se v olomoucké zoo narodila mláďata z Zoborožců Šedolících. Jde o první odchov nového rodičovského páru. Pokračuje mluvčí zoo Pavel Javůrek.
3: Chov Zoborožců a zejména těch Šedolících má v zoo Olomouc dlouholetou tradici. Chováme je tu od roku 2003 a následně mezi roky 2006 až 2007 se podařilo sestavit další chovný pár, který se také od roku 2009 rozmnožoval. Úspěšně jsme tak do roku 2019 odchovali celkem 15 mláďat. Další zlom potom nastal v letošním roce, kdy máme mláďata také.
1: Počty Zoborožců Šedolících ve volné přírodě východní Afriky stále klesají, především kvůli ilegálnímu obchodu. Zájemci se dnes můžou dozvědět informace o dějinách města Šumperka. V tamním vlastivědném muzeu začne v 17 hodin komentovaná prohlídka výstavy s názvem Šumperk, příběh starý 750 let. Návštěvníci se můžou těšit na 10 silných příběhů a klíčových milníků z dějin města. Výstavou je provedou archeolog Jakub Halama, historička Michaela Kolerová a historička umění Lenka Millerová. Podrobnosti najdete na webu muzea. Sport. Od víkendového kola fotbalové šance ligy můžou kluby na stadionech zobrazovat přesný čas nastavení, tedy konkrétní sekundy a minuty, které uplynuly od jeho začátku, informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku polojasno, během dne oblačno, déšť nebo přehánky, místy bouřky můžou být silné, teploty 27 až 31 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 21 stupňů a mírný jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dvě osobní auta se nabourala v Olomouci. Nehoda se stala v ulici Pod Lipami. Příčinu střetu vyšetřují policisté. Pokud tam míříte, projíždějte kolem opatrně. Pozor na dálnici D1 mezi 267. a 272. kilometrem ve směru na Ostravu. Jedou dělníci mezi exity Hulín a Říkovice.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
4: Vynikající hokejista, držitel dvou Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který dvě dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slavii. Ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně, a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sleduji každý den, sleduji výsledky, sleduji naše kluky, sleduji, jak se komu daří, a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA, no.
0: Takže ta pubeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Ne tak lehce. Vy jste zmínil Slavii, ve které, v hokejové Slávy, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: No, ono se to ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky, a směřujeme správným směrem, což je dopředu, a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra, a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
0: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co narážíte?
1: Vím, na co narážíte. Je to samozřejmě nešťastná situace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu a nepatří, a samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli, a tvrdě apeluji na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas mi úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí. Svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky. Já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější, a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
0: Co se s tím dá dělat? S fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
1: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokeje, a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci, a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
0: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je někdejší hokejový útočník, reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky, upřímně, a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům, a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý, a úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
0: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
1: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
0: Kapitán,
1: no, já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách, a je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může, a i v tomhle věku prostě by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup, a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti, a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný, asi vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás tím hokejem budou bavit, a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
0: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry, a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
1: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí, a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych se taky přiklánil k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasu než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžké pro mě se rozhodnout a jet.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19 letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v 5C a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30 letej hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zase bude předvádět během toho turnaje, jo. Takže myslím si, že ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. Je to tak. A to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr na hru nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To, jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Jste hlučný fanoušek? Viděl

0: když jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek, i když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mýho života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL 2 dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál 2 Stanley Cupy. Ta pupiční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžký, komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný.

0: Já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s něma komunikuji. Bylo skvělé, když tady před dvoma rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčema. Vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z dvou hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední tři roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi z piva nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože prázdniny, začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
1: Takže de facto jdete domů. Máte dva domovy, vnímáte to tak?
0: Jo, mám dva domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
1: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
0: No to asi
1: pomalu.
0: Ne, no. No, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední
1: tak,
0: sezónu,
1: Jersey,
0: takže
1: tak
0: jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí ty organizace, nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, ta je tam 40 let, přes 40 let a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Slávií.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do ty manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na let. Vlastně jsem byl na Slavii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Podhrá hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavii asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavii.
0: Říkáte dětičky, máte také dvě dětičky, nicméně dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečna, ale nehraje hokej ani jedna, ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila, ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slavii, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na součást mojí práce, samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dále, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společného.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam léčí teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já to, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jedinej z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru. Nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru. Takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí. Každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 4 roky, 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborný,
0: tak
1: jako
0: je
1: skvělá. Tak
0: to se užije i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednoho bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá. Někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL. Samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentu a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak. Ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu, a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů, co je FNL, možná nějaký takový číslo. My jsme té hra měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská. A právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci, a jeden řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama. A vyšlo to na Milana Hajduka. A všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo. A tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc. Ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl tu možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na led, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na led, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, třísilnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil skončil do sezóny někdy až 3. ledna. Odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Jo, když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mě se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo já budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich malých kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam půjdu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl. Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Do Česka míří silné bouřky, varují meteorologové. V Lázních v Jeseníku přibyly 4 případy nákazy střevní chřipkou. Hygienici odhalili při kontrolách táborů v regionu 4 pochybení. Je polojasno, postupně oblačno, místy přehánky a taky bouřky můžou být silné, teploty až 31 stupeň Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Část Česka znovu zasáhnou silné bouřky. V noci začnou postupovat přes severozápad Čech. Výstraha meteorologů platí pro Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj. Bude taky foukat silný vítr v nárazech až 70-kilometrovou rychlostí. Objevit se můžou kroupy. Další bouřky se začnou tvořit zítra odpoledne na Moravě a ve Slezsku. Doprovázet je může přívalový déšť a krupobytí. Velmi silné bouřky se pravděpodobně objeví i v pátek odpoledne. Další test potvrdil výskyt norovirů u klientů priznicových léčebných lázní v Jeseníku. Střevní chřipka se tam objevila před minulý víkend. Dohromady hygienici evidují 115 nemocných. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci. Markéta Koutná.
2: K dnešnímu dni byly hlášeny 4 nové případy onemocnění. V porovnání s předchozím obdobím tak hygienická stanice zaznamenává pokles počtu nově hlášených případů. Dosavadní vývoj epidemiologické situace může svědčit o účinnosti přijatých protiepidemických opatření.
0: Zdroj nákazy hygienici zatím neodhalili. Dohromady 63 kontrol provedly letos do půlky srpna hygienici na letních dětských táborech v Olomouckém kraji. Nedostatky zjistili na 4 akcích. Týkaly se stravování dětí a vedení zdravotnické dokumentace. Kontroloři za to na místě uložili blokové pokuty za celkem 4000 korun. Pokračuje mluvčí krajské hygieny Markéta Koutná.
3: Při kontrolách se věnujeme zejména podmínkám ubytování dětí, zásobování pitnou vodou, přípravě a podávání stravy, také hygienickému zázemí a zdravotnímu zabezpečení jednotlivých akcí. Dosavadní průběh letošní táborové sezóny hodnotíme příznivě.
0: Jesenická radnice dnes spouští registraci na takzvaný duhový běh. Závod se bude konat 19. září. Jeho cílem je veřejnosti přiblížit téma náhradní rodinné péče. Více mluvčí radnice Markéta Káňová.
4: Prostřednictvím společného běhu, ale i rodinného programu a setkání s organizacemi, které podporují děti a náhradní rodiny, chceme toto důležité téma přibližovat srozumitelně a přirozeně veřejnosti. Pro prvních 100 registrovaných účastníků připravujeme běžecký balíček s tričkem. Ve formuláři je proto nezbytné správně uvést, zda se registruje dítě nebo dospělý.
1: Sport.
0: Tenistka Marie Bousková porazila Američanku Jovičovou 2-0 na sety a postoupila do osmifinále turnaje v Cincinnati. Tam je i Sára Bejlek po vítězství 2-1 nad ruskou Alexandrovovou. Ze třetího kola vypadla Kateřina Siniaková, ve 2 setech podlehla Američance Kýsové. V osmifinále se dnes v Cincinnati představí prostějovský tenista Jakub Menšík proti Argentinci Tirantemu. Přerovskou Lindu Noskovou čeká Američanka Anny Simovová. Její krajanka Gofová vyzve Marii Bouskovou. Sára Bejlek pak nad ránem našeho času nastoupí proti světové jedničce Sabalenkové z Běloruska.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku polojasno. Během dne oblačnou déšť, přehánky, místy bouřky můžou být silné. Teploty 27 až 31 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 21 stupňů a mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Práce na údržbě mostu můžou částečně omezovat provoz v Olomouci. V Brněnské ulici jde o most přes Kavkovu a Zolovu ulici. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dnešní odpoledne Českého rozhlasu Olomouc 19. srpnové 4,5 minuty po 14. hodině vám přináší přímo na dílku nejrůznějších dárků. První várku můžete získat v hřebicích našem vědomostním kvízu, který startuje už za chvíli. Je tady třeba kniha Ostrov zalitý sluncem od nakladatelství Kazda. Je o tom, jak velmi zajímavým a netradičním způsobem se lze také vyrovnat s bolestivým partnerským rozchodem. Tak tahle kniha může být vaše, stejně tak třeba porcelánový hrníček Českého rozhlasu Olomouc nebo audiokniha Stín viny, psychologicko-detektivní román, či CDčka s hudbou, anebo třeba literární tvorbou Českého rozhlasu Olomouc. No a jednu speciální cenu tady pro vás také máme. Jeden z vás dnes v této hodině našeho vysílání na pouhé zavolání získá dvě vstupenky na festival Hrady CZ. A tento festival tentokrát míří na Bouzov v pátek a také v sobotu si budete moci na Bouzově užít spoustu skvělé muziky. My vás pozveme s hlavním organizátorem, no a samozřejmě také ty vstupenky posléze nabídneme. Tak nás poslouchejte, Zora Ješková u mikrofonu, přeji i dál pokud možno klidnou středu.

0: dostanete hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Vítejte při poslechu, zdraví vás hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme soutěžit na telefonu 221 555 444. Těšíme se na vás, o cenách jsme promluvili. Tak tedy pozor, 10 soutěžních otázek a také 10-vteřinový časový limit pro vaše odpovědi. První je dnes na telefonu, kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den, zdraví vás Zdena z Holubic.
2: Dobrý den, paní Zdeničko, vítejte. Takže 10 otázek, kterou chcete začít.
3: Začneme zase tou desítkou.
2: Tak ta se tentokrát ptá, jaké délce odpovídala podle vás stará míra zvaná píť? Jedna píť bylo přibližně 7 cm. 12 cm anebo 20 cm. Co myslíte?
3: 7 cm.
2: Jedna píť, říkáte 7 cm. Tak píť vycházela z rozpětí palce a malíčku roztažené ruky. Tak se podívejte na rozpětí palce a malíčku vaší ruky. No a česká úředně stanovená píť měřila 19,7 cm, tedy asi 20 cm. Škoda. Děkujeme, nashledanou.
3: Nashledanou.
2: A pokračujeme dál. Hřebíky, vítají koho? Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, tady Petr z Olomouce.
2: Pane Petře, zdravíme vás, tak pojďme pokračovat.
4: Tak zkusíme devítku.
2: Otázka číslo 9. Jak se nazývají ploché, široké nudle typické pro severoitalskou kuchyni? Ty ploché, široké nudle se nazývají bucatini za A, nebo linguine za B, a nebo tagliatelle za C.
4: Tak zkusím za B, nevím.
2: Linguine říkáte. No a jsou to... Tagliatelle za C, ploché, široké, válečné. Tak možná, že se na italskou kuchyni zrovna nepotrpíte, nevadí, tak příště to třeba bude něco z české kuchyně. Děkujeme moc, nashledanou, zdravíme vás a pokračujeme dále. Hřebíky a Český rozhlas Olomouc. Dobrý den, kdo pak je s námi v soutěži?
5: Dobrý den, Jarmila Janoviče.
2: Paní Jarmilo, zdravíme vás a vítejte. Číslo otázky. Měli jsme tady zatím desítku a devítku.
5: Tak osmičku.
2: Který průplav spojuje Atlantský a Tichý oceán? Atlantský a Tichý oceán spojuje průplav za A Suezský, za B Panamský, za C Korinský.
5: Panamský.
2: A je to přesně. Výborně. Cestujete ráda, anebo zajímáte se třeba o cestovatelské dokumenty?
5: No hlavně cestopisy ráda čtu.
2: Výborně, tak se to vyplatilo i v naší soutěži. Pojďme dál.
5: Tak 7.
2: Otázka číslo 7, tak teď se podíváme na molekulu vody, voda. Z čeho se chemicky molekula vody skládá? Z jakých prvků? Takže voda, to je za A vodík plus dusík, nebo za B kyslík plus vodík, nebo za C kyslík plus uhlík?
5: Za B.
2: Kyslík a vodík, ano, H2O je chemický vzorec. Perfektní, dobře. Do třetice.
5: A šestku.
2: Tak tady máme jedno cizí slovíčko, je to slovo nebo ano, přídavné jméno, takové zvláštní, opresivní.
5: Opresivní.
2: Opresivní, takové ne zrovna sympatické slovo, řekla bych, opresivní, dobře jste to řekla. Co to znamená opresivní? Opresivní znamená buď za A úslužný, za B horlivý, plnící povinnosti, anebo za C utlačující a omezující svobodu. Opresivní.
5: Tak to bude za C. Takové škaredé.
2: Je to slovíčko, které pochází z latinského oprimere, tedy utlačovat, omezovat. Je to přesně. Výborně, výborně.
5: Děkuji.
2: Blahopřejeme. Jste naše první výherkyně. Předáme vás do režie. Naschledanou.
5: Naschledanou.
2: Sláva, sláva, tak první výherce je na světě. Otázky, které zbývají, mají ještě tato čísla. Uděláme si rekapitulaci. 1, 2, 3, 4, 5. A na telefonu hřebíků je kdo? Dobrý den. Tak zkusíme. Halo, halo, dobrý den. Jste s námi? Kdo pak nám volá?
6: Ano, Věra ze Žilové.
2: Dobrý den, paní Věruško, už vás slyšíme. Tak pojďme, výborně, pojďme soutěžit.
6: Tak vezmu jedničku, no.
2: Otázka číslo jedna. Neposlouchala jste teď náhodou mezi 13. a 14. hodinou povídání Alex Minářové s jejím hostem Patrikem Eliášem? Nevím, zda...
6: No, poslouchala chvilku.
2: Chvilku. Já se ptám, Patrik Eliáš, víme, že je to bývalý hokejista. No ale na jakém postu Patrik Eliáš hrál? Takže Patrik Eliáš je bývalý hokejový útočník za A. Nebo obránce za B, nebo brankář za C.
6: A nevím, obránce.
2: Patrik Eliáš, bývalý slavný hokejový útočník. No, bohužel. No já nevím, jestli vám to uznat nebo ne, ale...
6: Já jsem to tady už tolikrát nemohla se dovolat. Dobrý, nechte to.
2: Bohužel, nedá se nic dělat.
6: Nedá se nic dělat.
2: Zkusíme to příště, paní Věruško, děkujeme vám za zavolání. Mějte se hezky, nashledanou. Tak a pokračujeme dál v soutěži dvojka, trojka, čtverka, pětka. Koho teď máme v hřebících? Dobrý den.
7: Pan Robert, Olomouc.
2: Dobrý den, pane Roberte. 2, 3, 4, 5. Takže pojďme to zkusit.
7: Osmkrát vypíčil, tak doufám, že nevypíčím pod dvou.
2: Tak prosím, kterou otázkou chcete pokračovat?
7: Tak zkusím dvojku.
2: Z Berlína to bude nejdál do kterého města? Za A Lipsko, za B Drážďany, za C Poznaň.
7: Zkusím to Poznaň.
2: Poznaň zkoušíte, Poznaň. Vzdušnou čarou je to do Poznaně 240 kilometrů, do Drážďana 170 a do Lipska 150. Takže ano, správně. Pojďme dál.
7: No to ještě nic neznáme, ještě dvě otázky.
2: Takže 3, 4 nebo 5?
7: Tak zkusím čtvrku.
2: Který typ temperamentu bývá charakterizován náladovostí, pesimismem, uzavřeností? Je to za A flegmatik, za B melancholik nebo za C sangvinik?
7: Flegmatik.
2: Flegmatik říkáte, že je náladový, pesimistický a uzavřený. No, flegmatik, kterému je všechno jedno, zas až tak moc náladový nebývá. Je to melancholik.
7: To není možné.
2: Nevadí, pane Roberte, budeme se na vás těšit.
7: Nevadí mě, jo.
2: Děkujeme, nashledanou. V tuhle chvíli už nám zbývají pouhé dvě soutěžní otázky, jenom trojka a pětka. Tak to znamená, že nám postupují opět do dalšího kola. Děkujeme všem soutěžícím za účast a těšíme se na vás opět zítra v naší soutěži. Pozor, co se týče soutěžení, tak tady budeme mít za chvíli ještě jednu možnost.
8: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Kulisy jednoho z nejromantičtějších hradů u nás, hradu Bouzova, totiž ožijí už tento víkend hudbou. Na Bouzov míří festival Hrady.cz, nabídne 2 dny koncertů českých i slovenských interpretů a my vás pozveme za chvíli v Českém rozhlase Olomouc.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v

0: Slovenská kapela Elán, tak ta bývala také velkým hudebním tahákem, ale my se teď podíváme na velké hudební taháky, ty současné, aktuální, se kterými se budete moci potkat na hradě Bouzov. Ano, dva dny plné muziky právě v kulisách hradu Bouzov, tak takový bude letošní festival Hrady.cz v Olomouckém kraji. Putovní přehlídka, která letos slaví už 21. ročník, dorazí na Bouzov v pátek 21. a v sobotu 22. srpna. No a my teď máme na telefonní lince producenta festivalu Michala Šestáka. Vítejte, dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Festival Hrady.cz zavítá na Bouzov jako předposlední zastávka té putovní série. Tak jaký program jste pro návštěvníky připravili?
1: Jak jste zmínila, je rozložený do dvou dnů, pátečního odpoledne a celé soboty. V pátek asi mezi ta největší lákadla pasí skupiny Rybičky 48, MiG 21 nebo Trautenberg a

0: V sobotu je to třeba Tomáš Klus, Xindl X, Harley, skupina Miraj a na závěr Daniel Landa.
1: To bude dokonce 90-minutový koncert. Dana Landy, platí to?
0: Ano, platí to určitě. Dan Landa začíná hrát v 22.30 a jeho koncert je naplánovaný do půlnoci, ale jak jsem tak zaznamenal na těch všech předchozích zastávkách, tak tu půlnoc nikdy nedodržel, vždycky to přetáhl, takže si myslím, že ve finále to možná bude skoro 100 minut.
1: Hrady.cz propojuje koncerty s návštěvou historických památek. Budou mít lidé možnost projít si během festivalu také samotný hrad Bouzov a za jakých podmínek, nebo respektive jak to vlastně bude celé organizováno, jsou ta jednotlivá vystoupení v podhradí nebo v areálu toho parkoviště Bouzova nebo přímo v zámeckém parku hradu, jak to vlastně máte nachystáno?
0: Tak festival tradičně je v podhradí, nikoliv už bezprostřední blízkosti hradu v tom parku, protože tam jsme začínali a tam bohužel už ten festival v současné podobě a velikosti není schopný se vlézt, takže je to, víme tomu, o nějakých 500-600 metrů dále. Co se týká prohlídek hradu, tak ano, součástí vstupenky na festivaly i možnost si památku prohlédnout a vlastně každý návštěvník v sobotu s festivalovou páskou na ruce má v řádných otevíracích hodinách této památky možnost si ji prohlédnout.
1: Celý ten dvoudenní festival na Bouzově Hrady.cz, ta letošní zastávka samozřejmě nabízí skvělou muziku, ale co třeba ještě k tomu, určitě neuschnou žízní, pokud se nám zase oteplí návštěvníci a neumřou hladem asi.
0: Tak určitě z hlediska té gastrostránky o ně bude určitě postaráno. Velká nabídka, pestrá nabídka jídel, samozřejmě i nápojů. Možná, co bych zmínil, co je takové pro festivaly netypické. Letos máme v takovém uzavřeném sektoru čepování piva do skla, takže lidi, kteří třeba mají radši to pivo tím klasickým způsobem a ne toho festivalového kelímku, tak si můžou dojít i do této pivnice a dát si tam klasické orosené pivo ve skleněném půl litru, jenom ho pak nesmí vynášet do areálu.
1: Než se ještě dostaneme k té poslední otázce, která se bude týkat ryze praktických záležitostí pro ty, kteří na festival přijedou, možná se vraťme k těm předchozím zastávkám festivalovým. Jak za ním hodnotíte ten 21. letošní ročník Hrady.cz? A co třeba návštěvníky nejvíc baví?
0: Tak myslím si, že celkově to probíhá perfektně, zatím nám skvěle přeje počasí, někdy toho sluníčka možná bylo až trochu moc, ale myslím si, že to je vždycky pro návštěvníky lepší než opačný extrém, takže hodnocení z naší strany určitě dobré, ze strany návštěvníků na 99% také velmi, velmi pozitivní, což je fajn. Samozřejmě asi každý bude za větší lákadlo nebo největší hudební zážitek považovat něco nebo jinou kapelu. Nicméně určitě Landa, Miraj nebo Rybičky 48 jsou asi nejlepší z těch účinkujících nebo mají nejlepší ohlasy. Tak.
1: A úplně na závěr pro ty, kteří na Bouzov pojedou na Hrady.cz úplně poprvé. Takže co byste doporučil, jak se nejlépe na místo dostat nebo co se týče parkování a podobně? A kde se vlastně začíná?
0: Určitě. Začínáme v pátek v 15:30 se otvírá festivalový areál a v sobotu už v 11 hodin. Určitě bych všem doporučil jet zavčas a nenechávat ten příjezd úplně na poslední chvíli, protože přece jenom nejedná se o nějaké dálnice, které k festivalovému areálu vedou, a takže když najednou jede třeba 1000 automobilů, tak mohou vznikat nějaké zácpy, čili doporučuji přijet zavčasu. Máme na místě dvě velká parkoviště, budeme se spolupráci s naší pořadatelskou službou snažit zaparkovat všechny automobily co nejrychleji, nicméně tomu bych zopakoval, důležité je zavčasu a nemyslet si, že když chci jet na interpreta, který začíná v 18 hodin, tak stačí přijet v 17.45 a všechno stihnu To je velmi nepravděpodobné. Mm-hmm.
1: Úplně na závěr, zaslechla jsem tady od kolegů něco jako páteční tradiční maškarní karneval.
0: Ano, je to tak. My tradičně vyzýváme naše návštěvníky, aby v pátek přišli v maskách. Každý člověk, který přijde v masce, tak dostane nějaký drobný dárek a ty nejhezčí masky pak postoupí do takového celostátního finále. A každý pátek vlastně se vyhlašují ty nejhezčí masky z dané zastávky festivalové, tuším, že v 7:30 na jednom ze dvou pódií.
1: Producent festivalu Hrady.cz Michal Šesták. Děkujeme za pozvání, za to, že jste byl chvíli s námi v Českém rozhlase Olomouc a ať vše klapne. Díky a nashledanou.
0: Díky a nashledanou, budeme se těšit na Bouzově.
1: A my se těšíme v tuhle chvíli také na vás, naše posluchače. Jeden z vás, který má chuť získat dvě vstupenky na festival Hrady.cz tento víkend, tedy na Bouzově, stačí, když vytočí telefon k nám do studia 221 555 444. Lístky mohou být vaše.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Jiří Korn nám pomalinku dospívává svého Robinsona a my už tady máme výherkyni, úplně první, kdo se k nám dovolal a kdo získává dvě volné vstupenky na oba dva dny na festival Hrady.cz na Bouzově v pátek i v sobotu. Tento pátek, tuto sobotu je paní Danuše ze Slatinic. Dobrý den a blahopřeji.
1: Dobře, děkuji moc krát.
0: Paní Danuše, už jste někdy byla na tomto festivalu Hrady.cz?
1: Ještě ne.
0: No, tak to vás čeká velký zážitek. Koho vezmete s sebou? Vstupenky jsou dvě.
1: Přítele.
0: Přítele. Bude mít radost, myslíte? Ano. Je tak rokově naladěn, založen, bude se mu to líbit?
1: Ano.
0: Ano. Tak my vám moc blahopřejeme, lístky jsou vaše, vyzvednete si je tady na recepci v Pavelčákově 19 a poslouchejte dál Český rozhlas Olomouc. Děkujeme, nashledanou.
1: Ano, děkuji moc krát, nashledanou.
2: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Za chvíli nás čeká další putování krajem od Pradědu na Hanou. Navštívíme Studenou loučku.

páté studiové album skupiny Eagles ze závěru roku 1976 Hotel California je jednou z nejprodávanějších desek všech dob, nejen kvůli titulní písni. Je také jasným vrcholem roku amerického západního pobřeží 70. let. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Eagles.

0: chovatilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na rarohaloveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tuhle chvíli už přichází čas pro vás, kteří jste se těšili na povídání Mirka Kobzy v rozhlasové pohlednici od Pregedu na Hanou. Studená loučka bude dnešním cílem jeho putování. No, doufáme, že tam dojel dobře, protože povídání o téhle obci není jenom o silnici, která tudy vede, ale také o památkách, zajímavé poloze a třeba i historii, která je docela dost dlouhá. Poslechněte si.
1: Od Pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Studená loučka je známá zejména z dopravního zpravodajství. Dodnes je v zimě pod strachem řidičů. Je to však i obec se zajímavou a dlouhou historií. Ta začíná v roce 1381, kdy se poprvé objevuje v písemných pramenech jako součást panství se sídlem na dnes už neexistujícím hradě v nedaleké Líšnici. Obec ležící v nadmořské výšce 535 metrů na náhorní plošině Zábřežské vrchoviny byla ku podivu i přes drsné podnebí poměrně lidnatá. Jan Herald z Kunštátu a Plumlova v roce 1490 prodává studenou loučku Bočkovi z Kunštátu, který ji zařadil do bouzovského dominia. Roku 1516 pak vesnice náležela zase krájeckému statku. Žilo tady 16 usedlých rodin, jak německých, tak českých jmen. Následně patřila osada ke Svojanovskému panství a později dokonce ke statku v Doubravici. Za 30leté války studená loučka hodně utrpěla průchody vojsk. V roce 1628 je zde zmiňován poplužní dvorec, který však zanikl stejně jako osada Vícov, která měla podle farní kroniky stát nedaleko obce a měla být patrně zničena Švédy. Stejně dopadl i místní mlýn a pila. Z původních 36 osadníků se jich po skončení války připomíná pouze 24. I po 30leté válce vesnice často měnila majitele. Nakonec se stává součástí Žadlovického panství. V roce 1657 byl opět vystaven panský dvůr. O 10 let později je zde připomínán velký ovčín a mezi lety 1670 a 1730 vzniká tvrz i pivovar. Na přelomu 18. a 19. století pak bylo západní od obce otevřeno několik pískovcových lomů. Jinak i zde přetrvávalo zemědělství a práce v lese jako hlavní způsob obživy obyvatel. V roce 1828 byla z popudu císařské dvorní kanceláře zahájena stavba silnice Olomouc-Praha. V té době vzniká na studené loučce jako jednom z nejvyšších míst i dodnes fungující zájezdní hostinec, kde zastavoval i dostavník mezi Olomoucí a Prahou jezdící od roku 1833. Po zrušení poddanství byla studená loučka začleněna do zábřežského politického okresu a pod soudní správu v Mohelnici. Součástí obce se staly i do té doby samostatné osady Buková a Bušín. Škola zde byla už před rokem 1848. V té době zde žilo kolem 1200 obyvatel. V roce 1900 už jich však bylo jenom 892 a po roce 1930 zde žilo i 73 příslušníků české menšiny. Velká část místních musela po roce 1945 odejít a obec se tak už nikdy nepodařilo zcela dosídlit. Od roku 1976 je tak součástí poměrně vzdálené Mohelnice. Nejvýznamnější památkou studené loučky je bezesporu kostel svaté Máří Magdalény. Monumentální kamenná stavba má předchůdce v menším kostelíku, který je poprvé připomínán už v roce 1381. Další léta o něm zprávy mlčí. Pravděpodobně byl zničen za česko-uherských válek. Byl však zřejmě opět opraven a nebo znovu postaven, neboť za 30leté války se opět objevuje zpráva o zničení kostela. Do té doby byl pravděpodobně v držení protestantů. V roce 1666 věnoval Václav Bernard Bardodějský kostelu zvon, což znamená, že zde nějaký svatostánek opět stával. Byl tehdy filiálním kostelíkem farnosti Maletín. Současná podoba chrámu pochází z roku 1750. V roce 1784 pak vzniká ve studené loučce kuracie a od roku 1857 je obnovena samostatná farnost. Kromě toho tady najdeme i drobné kamenické památky. Nejpozoruhodnější z nich je asi kalvárie na místním hřbitově, která je kopií starší stavby z nedalekého Maletína. Zdejší hřebecký statek, patřící k takzvaným čtyřkantům, nabízí možnost zhlédnout ukázku dobového bydlení i dispozice těchto typických usedlostí. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát ze studené loučky, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Český rozhlas Olomouc a také nové zprávy, které už se pro vás chystají na 15. hodinu, tedy už za necelých 5 minut. A podíváme se třeba i dvakrát na Přerovsko, a to proto, že se tam chystá jednak Hefajston a také kovářské fórum. No a také přímo do Přerova, protože tam vás čekají velké novinky v parkování. I o tom budeme ve zprávách hovořit teď. Žalman a spol.

0: servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: 15 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: O odměnu 10 000 korun za trvalý pobyt v Olomouci si požádalo více než 1800 lidí. Prostějov vypíše tender na úklid budov za více než 20 milionů korun. Helvštín obsadí kováři, chystá se Kovářské fórum a Hefajston. Polojasno, postupně oblačno, místy přehánky, bouřky můžou být silné, teploty až 31 stupeň Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoucký magistrát vyřizuje více než 1800 žádostí o odměnu 10 000 korun za zřízení trvalého pobytu v krajském městě. Kampaň loni vyhlásili městští radní. K trvalému pobytu v Olomouci se přihlásilo téměř 2700 nových obyvatel, o 2000 více než v roce předcházejícím. Když žadatelé finanční bonus získají, upřesní mluvčí radnice Lenka Jedličková.
6: Nyní probíhá kontrola zadaných údajů a přepis všech žádostí do systému, po které bude následovat ještě jedna kontrola zadaných údajů ze smluv. Pokud půjde všechno dobře, začneme vyplácet peníze ke konci měsíce září. Finanční dary tak budou postupně zasílány do konce roku 2026.
4: Prostějovská radnice vypíše výběrové řízení na zajištění úklidových služeb v městských budovách do roku 2030. V současnosti úklid zajišťuje firma IF Facility, která patří do svěřenského fondu spojeného s poslancem a místopředsedou vládního hnutí SPD Radimem Fialou. Protikorupční organizace Transparency International v souvislosti s touto zakázkou podala letos podnět k úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pokračuje primátor Prostějova z hnutí ANO František Jura.
7: Teď tedy řeší ten podnět Úřad pro hospodářskou soutěž, ale my jsme avizovali už dopředu, že chceme v tomto roce tuto smlouvu přesoutěžit, protože, když to řeknu velmi jednoduše, tak už bylo podepsáno několik dodatků a bylo potřeba tu smlouvu tedy uzavřít novou, respektive vyhlásit výběrové řízení nové.
4: Hodnota nově vypsaného tendru je více než 20 milionů korun. Řidiči v Přerově budou moct nově platit za parkování pomocí telefonu. Magistrát od září zavede mobilní aplikaci Easy Park. Vysvětluje Tomáš Navrátil, náměstek primátora volený za hnutí ANO.
8: Ten uživatelský komfort je úplně na jiné úrovni, prostě jednou zadáme z PZ-ku platební metodu a potom z vozidla nebo z kanceláře, z restaurace, kdekoliv si můžu prodloužit parkování, zaplatit parkování, nemusím vůbec chodit k parkovacímu automatu. Cena parkovného se nemění, co se týká města Přerova. Nicméně poskytovatel této aplikace, ten vlastník si účtuje 15% navíc.
4: 600 kovářů z 20 zemí zamíří na konci srpna na hrad Helvštín u Týna nad Bečvou na Přerovsku. Konat se tam bude jedna z nejvýznamnějších evropských akcí svého druhu. Mezinárodní setkání mistrů černého řemesla Hefajston. I letos mu bude předcházet kovářské fórum. Kladiva a kovadliny před očima návštěvníků. Tentokrát rozezní Václav Noha a jeho tým z kovárny Štěměchy, uvedla mluvčí hradu Pavlína Jindrová. Kovářské fórum bude v historické kovárně od neděle 23. srpna do pátku 28. srpna. Hefajston v prostoru hradu do neděle 30. srpna.
9: Sport.
4: Hokejisté Sparty se hrají další přípravný zápas před novou extraligovou sezónou. V 17:30 je čekají Vítkovice. O půl hodiny dřív vyzve Hradec Králové Liberec.
9: Počasí.
4: Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku polojasno, během dne oblačno, déšť nebo přehánky, místy bouřky můžou být silné. Teploty 27 až 31 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 21 stupňů a mírný jihozápadní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Nákladní auto srazilo dva chodce v Přerově. Nehoda se stala u mostu přes Bečvu, křižovatky ulic nábřeží doktora Edvarda Beneše Velké Novosady. Na místě zasahují záchranáři, příčinu střetu vyšetřují policisté. Projíždějte tam velmi opatrně. Tři osobní auta se nabourala v Šumperku na křižovatce Jesenické ulice s Banskobystrickou. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A za chvíli už nás čeká další putování se zámeckým létem. Tentokrát navštívíme místo, které nezapře styl barokního architekta Jana Blažeje Santiniho Eichla. Vydáme se na Vysočinu a vy už možná tušíte, bude to zámek Žďár nad Sázavou. Tak za malou chvíli s Českým rozhlasem Olomouc. Dobrý poslech.

0: Předchozí minuty v odpoledně Českého rozhlasu Olomouc patřili Vladimíru Mišíkovi, ale teď už budou patřit zámeckému létu. Ano, je to tak, stejně jako v loni vás zveme na památky, které jsme v tom loňském roce ještě nestihli navštívit. A teď už ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc slovo dostává zámecký průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Vysočinu, kde stojí mimořádně ceněný areál původně kláštera, dnes sídlo rodu Kinských, zámek Žďár nad Sázavou. Magickou krajinou lesů, rybníků a svatyní vás provede Irena Šarounová.
3: Prohlídku zámku Žďár nad Sázavou zahájíme u historických sádek. Jsou tady se mnou hned dvě průvodkyně.
4: Lada Křehlíková.
5: Marie Chlubnová.
4: Můžeme datovat sádky k začátku kláštera a patří mezi nejstarší plně funkční středoevropské sádky.
3: Pojďme k té historii.
4: Klášter tady vznikl v roce 1252, kdy sem přišli mniši cisterciáčtí.
3: Kam půjdeme?
4: Na Pivovarský dvůr. Podíváme se do starého mlýna.
3: Pořád jsme v tom hospodářství.
4: I dneska můžeme říct, že kinští to hospodářství využívají.
3: Jdeme krásnou chodbou s klembami.
4: Procházíme bývalým pivovarem.
3: Pro koho vařili?
4: Pro sebe, ale celkově i pro Žďár. Mniši mohli jíst právě jenom rybí maso a oni se mohli dojídat tím pivem, tou kašitou formou, tím čerstvým, který neměl tolik alkoholu.
3: Pivo bylo jídlo.
4: Pivo bylo jídlo. Jo.
3: Kam jdeme teď?
5: Do bývalého mlýna.
3: Velké staré trámy, dokonce i kolo.
5: Tohle byl vodní mlýn. Tady za tou zdívenku tam byl náhon. Návštěvníci často obdivují tady ten dlouhý trám. Všimněte si, že to je vlastně z jednoho stromu z toho 18. století.
3: Vstoupili jsme do areálu zámku.
4: Do prelatury. Nové navazuje na starou prelaturu, do které půjdeme prvně. To staré opatství nebude působit staře. V minulém režimu se rozhodli, že nám to opraví. Každopádně ty opravy se nestihly.
3: Tak to je zajímavá místnost, protože nás tady vítá Klement Gottwald, ale opravdu obrovská besta.
4: Oprava, která tady probíhá, měla sloužit pro vytvoření dvou muzeí pro skláře a v konventní budově mělo být muzeum socialismu na Žďársku. Ta bysta měla být součástí.
3: Vstupujeme do místnosti, kde je na stropě krásná freska.
4: Kancelář pro opata v 18. století tady vítal ty své hosty. Už jsme v době, kdy tady bylo baroko.
3: S barokem se dostáváme k Santinimu.
4: Máme tady Santiniho 3S. Světlo, symboly a symetrie.
5: Freska má název Nebeská blaženost Benediktínu a cisterciákům.
3: Pokračujeme. To je zajímavá místnostka.
5: Bývalá knihovna. Zůstala nám tady tato jedna návštěvní kniha, kde se nachází jeden významný podpis Lorda Runcimena z roku 1938.
4: My se nacházíme v době otázky toho, k jaké národnosti se mají šlechtici přiřadit. Naši kinští z chumecké větve se přiřadili k té československé. A Lord Runcimen byl vyslán z Velké Británie, aby zjistil, jaká je politická situace.
3: I ta politika je důležitá. Jdeme po schodech dolů na čtvrté nádvoří.
5: To jsou bývalé konírny. Říká se, že Santini stavěl konírny a vyšel mu z toho palác. V té pravé části je teď obřadní síň a v té levé je galerie rodiny Kinských. Portréty majitelů, jejich předků, je tam kousek rodokmenu, krátká expozice o koních, protože oni vyšlechtili svého vlastního koně.
3: Procházíme do sadu.
4: Jsou to ještě staré odrůdy. Uvidíme, jestli nějaký jabka tenhle rok budou.
3: Něco vidím.
4: Něco málo. Lidem se to tady strašně líbí, chodí tudy i třeba procházku venčit psa.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Žďár nad Sázavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

Tady je odpoledne Českého rozhlasu Olomouc a můžeme vám slíbit, že se za chvíli vydáme do kampusu Univerzity Palackého. Dělníci tam totiž plně pracují, dokončují generální rekonstrukci části právnické fakulty. Jak se promění bývalé sídlo komunistické strany a jaké další plány má univerzita v tomto místě, tak to si za malou chvíli povíme s naší reportérkou Blankou Mazalovou. Zůstaňte s námi. Teď Mňága a Žďorp.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Vrcholem 200. koncertu série Živě v červnovém letním kině bylo vystoupení Roberta Křesťana a Druhé trávy. Nikam se nespěchalo, většina skladeb byla v pomalejším nebo středním tempu a diváci v hledišti jako uhranutí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a Druhé.

0: Zdravím všechny posluchače.
1: Hola, buenos días, soy Marcela. Estoy aquí en visita en Český rozhlas.
2: Jsem na návštěvě Českého rozhlasu Olomouc a tímto zdravím všechny jeho věrné posluchače.
3: A je to tady vážně úžasný a chtěla bych dělat reportérku.
0: Zdravím všechny posluchače, tady je to hrozně fajn.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jak už jsme vás také informovali v Českém rozhlase Olomouc, tento týden skončí generální rekonstrukce části Olomoucké právnické fakulty. Trvala rok a půl a stála více než 80 milionů korun. Více si o ní teď povíme s reportérkou Blankou Mazalovou. Blanko, vítej, pěkné odpoledne. Rovnou se ptám, jak se promění bývalé sídlo okresního výboru Komunistické strany Československa a jak bude sloužit budoucím právníkům?
1: Pěkný den. Výrazné bude schodiště z oceli a skla. Ekologická zase bude zelená střecha se suchomilnými rostlinami. Nad takzvanou rotundou totiž vznikla ještě nástavba s novým auditoriem. Ta určitě zaujme jeho ocelová konstrukce uvnitř té stavby, které už teď proděkan Pavel Petr říká pavouk.
2: Je to železná konstrukce, která má statický účel. Je to reprezentativní prostor, který bude použit pro zasedání vědecké rady, pro různá odborná kolokvie a podobně. A o patro níž máme pavouka číslo 2. A tam ta místnost bude učena především pro výuku, respektive tam bude soudní síň, kterou jsme měli jako první fakulta v České republice, která bude využita k pořádání různých moot courtů, což jsou simulovaná soudní řízení.
0: Kdy, Blanko, do zrekonstruované budovy přijdou studenti právnické fakulty?
1: No, ještě si asi chvilku počkají. Rekonstrukce sice v těchto dnech končí, ale vedení fakulty čeká kolaudace a potom vybavování interiéru. Takže se slavnostním otevřením proděkan Pavel Petr počítá 7. prosince. Studentům i zaměstnancům se ovšem otevře ta nová budova nebo nově opravená budova asi až v letním semestru a ne v tom zimním.
0: Plánuje univerzita ještě další investice pro právnickou fakultu?
1: Ano, plánuje. Například rektor Michal Kohajda mi řekl, že chce vybudovat v místě současného parkoviště velký kongresový sál. Teď se chystá vyhlášení architektonické soutěže.
3: Byl by to vlastně kongresový sál, který by měl kapacitu lehce nad 900 lidí, s tím, že pro běžnou výuku by byl rozdělitelné na dva sály, cirka po 450 lidech, což je něco, co odpovídá třeba jednomu ročníku právě na právnické fakultě, a na ty velké akce by byl spojitelný a ten počet 900 tisíc lidí právě odpovídá těm středně velkým kongresům. To znamená něco, co skutečně dnes chybí, protože ty největší sály, které univerzita má, mají kapacitu pouze 400 lidí.
0: Tolik tedy zástupci Univerzity Palackého o generální rekonstrukci části právnické fakulty i dalších nejbližších plánech. Pokud byste se chtěli na toho již zmiňovaného pavouka také podívat, tak nahlédněte na stránky Českého rozhlasu Olomouc, olomoucrozhlas.cz nebo na stránky i rozhlasu a na fotografiích vše uvidíte a také v reportáži. No a samotnou reportáž na tohle téma uslyšíte i zítra v Dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc od naší kolegyně Blanky Mazalové. Blanko, děkujeme, naslyšenou.
1: Já přeji pěkný den.
4: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kompresní punčochy na křečové žíly, inkontinenční nebo antidekubitní pomůcky a samozřejmě chodítka, berle, hole dokážou v dané životní situaci hodně pomoci, což ovšem platí i pro zkušenou odbornici na kompenzační pomůcky Jitku Vlastníkovou, hosta poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Kdo kdy pomůcky předepisuje a za jakých podmínek si můžeme zopakovat v prázdninové repríze poradny Apatika ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Pár tipů na dnešní odpoledne a podvečer napříč Olomouckým krajem. Zajímá vás historie města Šumperka. Šumperk je opravdu nádherné město s báječnou architekturou. No pokud byste se o něm chtěli dozvědět něco víc, tak máte šanci přijít dnes do Vlaskivědného muzea v Šumperku na 17. hodinu. Čeká vás tam komentovaná prohlídka výstavy, na které vás čeká 10 silných příběhů a klíčových milníků z dějin města. Ta šumperská výstava se nazývá Příběh starý 750 let. No a výstavou vás provedou archeolog Jakub Halama, historička Michaela Kolerová a historička umění Lenka Millerová. Tak tedy Šumperk, Vlaskivědné muzeum právě dnes od 17. hodiny. Další zajímavé tipy, třeba jeden z Proskejova, na zámek můžete dnes přijít na letní kino od 21. hodiny. Hrát se bude česká absurdní komedie scénáristy a režiséra Miroslava Ondruše 6 gramů. Je to o tom, jak se čtyři otcové potkají v tělocvičně střední školy, kam je svolá ředitelka poté, co se na lyžařském výcviku u jejich synů objeví sáček s podezřelým bílým práškem. Takže letní kino v Proskejově na zámku právě dnes od 21. hodiny. Doufejme, že bude přát počasí. Jak to s počasím bude ostatně vypadat, tak to si podrobně povíme s meteorologem po 17. hodině v pořadu Den v kraji. No a co se týče třeba takového jeseníku, tak tam například v 18 hodin si se svými dětmi můžete dopřát posezení u táboráku, je to akce v Pryznicových léčebných lázních na hřišti. No a pokud si chcete přijít opéct si špekáček a zaspívat si, máte šanci, vezměte si špekáčky, nástroje a na 18. hodinu určitě přijďte. Hudba vás také čeká ve Vinskově kavárně v Jeseníku. Vystupovat bude nezaměnitelná česko-polská písničkářka z Těšína Beata Buček. Její koncert startuje v 19 hodin. Tady u nás v Českém rozhlase Olomouc teď startuje kapela Nightwork a hned poté si budete moci poslechnout také Martina Písaříka, co v učebnicích nebylo. Tentokrát se to bude týkat planet sluneční soustavy. Myslíte, že se všechny planety otáčí stejným směrem? Tak za chvíli o tom víc.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že se Venuše otáčí kolem své osy opačným směrem než všechny další planety naší sluneční soustavy? Tento způsob rotace se nazývá retrográdní a kvůli této obrácené rotaci vychází na Venuši slunce na západě a zapadá na východě. Původ této anomálie je záhadou. Dříve se uvažovalo o srážce s jiným tělesem, dnes se častěji hovoří o působení slapových sil slunce na atmosféru, které by mohlo rotaci Venuše zcela zastavit, případně v kombinaci s torzními silami na hranici pláště a jádra i otočit. Atmosféra planety je totiž velmi specifická. Je velice hustá, což dříve znemožňovalo pozorování povrchu. Až s vývojem nových technologií byli vědci schopni sondu Magellan vyslat na oběžnou dráhu Venuše. Od dosažení oběžné dráhy Venuše v roce 1990 se věnovala výzkumu povrchu. Postupně byla její dráha snižována a při sestupu a zániku získala navíc velmi cenná data o atmosféře. Přestože je tedy Venuše Zemi nejblíže a má i podobnou hmotnost a velikost, rozdílů je mnohem víc.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Celá řada venkovních akcí se na dnešek, ale také na další dny chystá napříč Olomouckým krajem. Jenže do Česka mají dorazit další silné bouřky. Výstrahu meteorologů vám nabídneme za 5 minut v 16 hodin v dalších zprávách Českého rozhlasu Olomouc a podrobně se jich na vše zeptáme po 17. hodině v pořadu Den v kraji. No a do té doby ještě Humoriáda se Saskií Burešovou a Zora Jižková přeje dobrý poslech.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Před silnými bouřkami varují meteorologové, hlubočky připravují zkušební provoz služby Senior Taxi, v Šumperském muzeu bude dnes komentovaná prohlídka výstavy o dějinách města. Polojasno, postupně oblačno, místy přehánky, taky bouřky můžou být silné, teploty až 31 stupeň Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Do Česka dorazí silné bouřky. Zítra odpoledne na Moravu a do Slezska bude doprovázet přívalový déšť, krupobytí a vítr s nárazy o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Pokračuje meteorolog Pavel Borovička.
2: Pravděpodobně nejsilnější bouřky z následujících dnů můžeme očekávat v pátek odpoledne a v noci na sobotu. Prozatím se nedá jednoznačně určit, kudy by měly ty nejsilnější bouřky postupovat. Nejnižší pravděpodobnost, že se vyskytnou, je na severozápadě našeho území.
1: Seniory a lidi se zdravotním postižením bude v Hlubočkách vozit Senior Taxi. Obec připravuje jeho zkušební provoz. Zájem o službu zjišťuje mezi obyvateli pomocí dotazníků. Občané je můžou vyplnit v papírové podobě nebo online. Odkaz je spolu s dalšími podrobnostmi na sociálních sítích obce. Státní podnik Diamo vybírá ze dvou nabídek firmu, která bude od září pokračovat v obnově území v Hustopečích nad Bečvou. Loni tam vykolejil vlak s jedovatým benzenem. Podnik nabídky firem vyhodnotí začátkem příštího týdne. Pro zahájení dalších prací má od soukromých vlastníků smluvně zajištěno 80% potřebných pozemků. Pokračuje mluvčí Diama Tomáš Indrej.
3: Na jednáních s vlastníky intenzivně pracujeme, u více než 80% potřebné výměry už máme smlouvy uzavřené nebo jsme těsně před jejich podpisem. U zbývajících pozemků řešíme složitější případy, ale i tam postupujeme krok za krokem. Předpokládáme, že do zahájení druhé etapy budou všechny majetkové záležitosti vyřešeny.
1: Zájemci se dnes můžou dozvědět informace o dějinách města Šumperka. V tamním vlastivědném muzeu začne v 17 hodin komentovaná prohlídka výstavy s názvem Šumperk, příběh starý 750 let. Navštěvníci se můžou těšit na 10 silných příběhů a klíčových milníků z dějin města. Výstavou je provedou archeolog Jakub Halama, historička Michaela Kolerová a historička umění Lenka Millerová. Sport. Na mistrovství světa v závodech horských kol bude startovat 20 českých bikerů. Hlavní hvězdy výběru budou několikanásobný olympionik Ondřej Cink a juniorská mistryně světa Barbora Bukovská. Nominaci zveřejnil na svém webu Český svaz cyklistiky. Šampionát v cross country a sjezdu se bude konat od 26. do 30. srpna v italském Val di Sole. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku polojasno. Během dne oblačno, déšť, přeháňky, místy bouřky můžou být silné. Teploty 27 až 31 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 21 stupňů a mírný jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobní auto se srazilo s dodávkou na Přerovsku v Prosenicích na křižovatce silnice na Buk s cestou první třídy číslo 47 do Oseku nad Bečvou. Příčinu střetu vyšetřují policisté. Místo havárie je s opatrností průjezdné. Roztrhaná pneumatika z nákladního auta leží na vozovce D35 z Olomouce do Mohelnice před Litovlí na 249,5 km a vozovku D1 opravují dělníci na trase Hulín-Říkovice na Přerovsku. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, přeji krásné odpoledne.
4: Máme pro vás i dnes velkou plnou barevnou archivní tašku kvalitních humoristů, skvělých bavičů, nápaditých komiků i krásných šašků.
0: Humoriáda.

0: Václav Neckář, jeho láska ztracená právě teď. My jsme se našli se Saský Burešovou dnes ve studiu Humoriády. Ještě jednou všem přejeme krásné odpoledne. První otázka, nedá mi to se nezeptat, jak tráví Saskia Burešová letošní léto.
1: Trávím ho doma a na chalupě a už nejezdím k moři, protože já si myslím, že už mám odježděno. Už mi je upřímně řečeno, takovýto opalování a grilování na tom sluníčku moc nedělá dobře, takže my máme naštěstí chalupu na německých hranicích. Takže je to báječný, my si děláme i výlety, takže jsme byli v Bautzenu, Görlitz, poznáváme německý města, polský města a to je strašně hezký. Mě vždycky nejvíc na tom výjezdu k moři bavily ty výlety, abych se přiznala, protože takový to grilování, to mě jako nedělalo moc dobře. Takže teď to takhle využívám a zahradu tam mám a teď tam bylo příjemně, protože my máme na chalupě kousíček lesa, takže tam bylo tak krásně v tom vedru. No a jinak točím celý léto, samozřejmě točím kalendárium a měla jsem ještě nějaký prostě jiný takový akce, takže teď zase odjíždím do Náchoda na Muže roku. Prostě mám to naplněné, což je dobře.
0: Přemýšlím o tom, na co se dozeptat, ale zatím ještě nemám tolik nápadů. Mám nápad jeden, koho dáme úvodem posluchačům?
1: No, Emana Fialu.
0: To jsme tu dlouho neměli.
1: No,
0: dobře.
1: To já bych, můžu k němu něco
0: Určitě.
1: Říct? Ano, totiž on to byl vlastně takový ten prvorepublikový herec, ale byl to muž jaksi mnoha žánrů, měl takový, řekla bych, velice široký umělecký záběr, protože on byl nejenom vynikající herec, ale současně taky muzikant, báječně zpíval, to možná pamětníci si vzpomenou. Byl taky režisér, dokonce scénárista a jeho bratrem byl další slavný komik v té době, taky nesmírně populární, Ferenc Futurista. Jo? Takže to byli takový, jako řekla bych, velice oblíbení komici v té době. No a byli taky samozřejmě hvězdou různých filmů. Objevili se třeba, já nevím, mnoha filmek, Muži v offsideu a tak dále. Dohromady to bylo asi přes 200 filmů. Vystupovali s Hugo Házem, s Jindřichem Plachtou a byli vždycky výborní. Já si myslím, že bychom si je mohli připomenout.
0: Děkujeme, Sasky, za ten úvod do oné doby a teď už Emanuel Fiala.
2: Filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, kdy se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidel, vulgo Cecil de Mil. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? A on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá, Emane, dobře, že tě vidím, budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle, a co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Opa, ty blázne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kg. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídá mu ale, vždyť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanga. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, My jsme se tak lekli. Jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak myslím, že Saskia zvolila velmi dobře. Bylo to velmi vtipné, víc neznámé.
1: Ano.
0: Dostihy, tak si vás představuju v tom kloboučku, v chuchli, na tribuně.
1: No, já nosím kloboučky a nemusím proto jezdit do chuchle.
0: No tak samozřejmě, dáma je dáma, ta má klobouk vždy.
1: Oni mě říkají, že to je takový mé znamení, jo, brýle a klobouk. Ale víte, on je to do jisté míry i maskáč, protože dáma se nemusí tak moc česat, šoupne na hlavu tu hučku a pořád je upravená.
0: No to je trik, panečku. Že Petra Černocká také o tom ví své.
1: Ano, a my se kamarádíme, takže
0: hezkým
1: ano.
0: Na hlavince. Tak, přátelé, máme štěstí, že bude zpívat Marie Rotrová své štěstí, ale vy hlasujte, kdo bude mít u vás to humoriádnické štěstí. Bude to Eman Fiala anebo Marek Eben. To je první souboj dnešní humoriády. Hlasujte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Saskia Burešová za hosty, za moderátory Pavel Kučera. Zdravíme vás a máme na telefonu první hlasující v této první souhře nebo mezihře Emanuel Fiala a Marek Eben. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Miroslav Karviné. Dobrý den, paní Burešová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den vám, Pavle.
2: Dobrý
4: a
2: den.
4: Prosím, pokračování Emana Fielu, hlasuju pro něho.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, koho zdravíme?
5: Dobré odpoledne, Pavle. Standa Zemník tě zdraví a zdraví paní Burešovou. Vybrala velmi dobře a...
3: Ano.
5: Pavle, já tu Humoriádu poslouchám drahná léta. Ta ještě snad nezazněla.
2: Ta ukázka s panem Fialou, myslíte?
5: No.
3: No, my jsme si to říkali.
2: To jsme rádi, že jsme vás osvěžili z našeho archivu.
5: A kterýho roku to je asi?
2: Ta nahrávka samotná nevím, ale vyšlo to v celku u Suprafonu v roce 83. Ale ten záznam určitě je starší.
5: Děkuju vám a paní Sosky, děkuju, že tohle vybrala.
3: Ano, to jsem ráda, že se vám to líbilo.
2: Krásně nám to zapadá. Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Krásné sněmové odpoledne. Zdravím paní Sasky.
3: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme.
6: Já bych taky pokračoval, protože jsem to taky ještě neslyšel, pana Fialu.
3: No, to jsem měla šťastnou ruku.
2: Výborně, děkujeme. Dobré odpoledne. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
7: Jsem ji tady zažil na vystoupení ve Štětí.
3: Ano, tam jsem vystupovala kdysi.
2: Ano. A zanechala stopu, Sasky.
7: Dáme si
2: ano.
7: Opakování.
2: Takže pokračování, Emana Fialy.
3: No,
2: děkujeme.
3: Prosím.
2: Děkujeme moc. Tak Marie Rotrová zpívala Štěstí a tady volal Pepazy Štětí.
3: No.
2: Mohla to taky přespívat aktuálně. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Burešovou. Dobrý den, paní Burešová.
3: Krásné odpoledne.
8: Taky, přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, též pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné probouzení do čtvrtečního rána.
3: Děkujeme.
8: Se Růža z Rychnovska, nashledanou.
3: Nashledanou.
2: Vítejte i vy, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, dám vám pane. Je vás Petr Zelhoty.
2: Dobrý den.
9: Přejeme si pokračování s panem Fialou.
2: Děkujeme i za váš hlas. Tak já myslím, že už nemusíme zpovídat další.
3: Vede.
2: A jede dál.
10: Povídám režisérovi. A kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli. Jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete Velkou Pardubickou. kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. Najednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrtalo, mlátilo, šťoukalo, boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metrů dává košťatama v poctě zbraní. Zazval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kůň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kůň se vám natáh jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl, až není nějaký to žebro, docela dobře. Kůň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad. Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta. Saskia Burešová má právo dalšího vybrat. Doufám, že bude mít šťastnou ruku jako v prvním kole.
2: No, doufám taky. Já bych velice ráda připomněla Petra Novotného, který ve své době byl velice oblíbeným bavičem. Určitě si vzpomínáte na jeho úspěšný pořad, který se jmenoval Novoty nebo Dobrý večer Severočeši. On byl také dlouholetým členem country skupiny Fešáci a mimo jiný autorem úspěšných pořadů. Byl to taky takový, řekla bych, člověk, který měl velice široký prostě umělecký záběr taky. No a protože v současné době na tom zrovna není nejlíp, žije tak trošku v ústraní, tak si myslím, že by bylo velice dobré, kdybychom si ho prostě připomněli.
1: Rádi připomeneme právě pořad Novoty, který jste zmiňovala, a z něj scéna nebo výstup Žena a letnička.
3: To je hodně intimní, rozumíte si? Představte, já jedu večer od někud z Moravy z představení. Hladové, já vím, že budu doma jíst. Já v noci jím, to je zdravý, taky to zkuste, bezvadná věc. A já jak jedu z té Moravy, já už si představuju tu ledničku doma. Ale já se přitom vzruším. Fakt jo. Tak tam vidím. Čím ty?

0: chvíli. Zalívám vajíčko. Teď kdybych to vajíčko předtím ale rozšlehl s trochou mlíka, teď tu cibulku, to by byla amuleta jak prast. Cítíte, že to už je orgazmus tohle, jo? Ale to ještě není všechno, ale pozor. To já teď přijedu domů. Domů přijedu a tam ta lednička je. Taky manželka, ona je vzhůru, ona na mě čeká. Teď já přijdu, políbím ledničku, běžím k manželce. Obráceně. Nejdřív jdu k manželce, pak políbím ledničku. Tak je to. Teď ji otevřu, jsou tam. Rozumíte, to je teď druhý... Teď jsem chtěl říct druhý číslo, druhý kolo. Škvarky. Ty škvarky tam jsou. A ta čabajka je tam tak. Už zase, rozumíte, mě se... A vejce, to jsem měl strach, že nebudou, ale jsou vejce taky. Z tvrdej sejra je tam. A ten jsem zapomněl. Nastrouhám ještě do těch vajíček, ono se to pak tak jako rost. Mě úplně buší srdce, já nemůžu ani... A teď já už slíkám tu čabajku. Ta lednička je už rozevřená. Já do ní vstupuju. Dýchám. A do toho ta manželka řekne, zavři tu ledničku a nečem to nevím. To chápu, vy nesmíte udělat. Bylo to dostatečně názorný, vidíte, co jste mu přerušili. To je, já jsem říkal, že několikrát nedělej tohle. Já s toho budu mít trauma, tohle mi opravdu nedělej. Ona mi říká, ty nejseš normální, ale se na sebe podívej, ale ty jsi uchylnej normálně s tou ledničkou. To jsi takhle pokračovat, ale ty se zblázniš normálně. Ty půjdeš kolem muzenářství a budeš si myslet, že jsi v bordelu.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, doufám, že to nebude příliš intimní otázka na Sasky, co má v ledničce ona, protože lidé mají za takový příklad zdravého životního stylu, jsou tam biozrnička, ovozelo, voda nebo škvarky.
3: Já bych tak strašně chtěla mít tu čabajku a uheráček a vůbec on mě teď tak navnadil ten Petr, jo. Že já si půjdu a koupím si tu čabajku. Jo. Ale teda tak ne, že bych vyloženě teda vyznávala zdravou výživu, ale snažím se, takže teď tam mám, musím se zamyslet, nějaký ty vejce tam jsou, je tam kotič, je tam ryso, je tam šunčička, je tam máslíčko, jsou tam tvrdé sýry, no taky dobro.
2: Na omeletku by to bylo.
3: Omeletka by byla a dobře. Bude asi po tomhle výkonu Petra Novotnýho.
2: Máme chutě, ano. Na koho mají chuť posluchači Petr Novotný tentokrát o sportu, by to bylo zase z jiné strany úplně. A nebo Helena Růžičková, jedeme na chalupu z chalupářského kabaretu. Vyberte si humor mezera A, humor mezera B, takovéto SMS pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Právě teď sbíráme, dámy a pánové, u rádia vaše hlasy pro Petra Novotného nebo Helenu Růžičkovou. Ještě můžete poslat SMS-kou Humor Mezera A nebo B na číslo 901104 nebo zavolat na telefon 731 800 900. Na vaše hlasy se těší i zde přítomná Saskia Burešová. Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Saský Burešovou.
4: Dobrý den.
3: A já bych hlasoval pro paní Růžičkovou.
2: Mm-hmm. Děkujeme, máme zapsáno, naslyšenou. Dobrý den.
5: Dobrý den, hezké dobrý den. Zdravím z Hané, pod Mont Blancem. Tak, taky Helenu Růžičkovou a paní Saský, že je pořád stejná.
2: Saský Jů jste měl říct po vašem.
4: Děkuji, hezky.
2: Tak jo, lichotka z Hané.
4: Ano, z Hané.
2: Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdravím paní Saský Burešovou.
4: Já vás taky.
6: A samozřejmě i vás, Pavle.
2: Já
6: a
2: taky.
6: Já bych si přál paní Růžičkovou.
2: Zapsáno. Mějte se hezky.
4: Je to jasný.
2: Ještě ne.
4: Ještě vydržte.
2: Dobré odpoledne.
7: Já ještě taky bych prosila Béčko.
2: Ano.
7: A zdravím vašeho šarmantního hosta.
4: A děkuji. A teď nevím, jestli mě nebo Pavla.
2: No tak samozřejmě Sasky. Mně je to jasné. Já jsem šarmantní až po vás.
4: Děkuju.
2: Tak děkujeme.
7: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne. Haló?
8: Ano, hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle.
2: A slumíme rádio trošku, prosím, už? Dobře.
8: Ano, už se stalo.
2: Bezva.
8: A srdečně zdravím paní Sasky.
4: Ano,
8: kterou
4: děkuji.
8: Kterou jsem měla strašně ráda jako hlasatelku té televizní a chci vám teda popřát hodně zdraví a úspěchu. A se vám daří. A vybírám Pavle. Ano. A vybírám Pavle Ačko.
2: Máme zapsáno, paní Stanislavo. Děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
2: Ještě není rozhodnuto, ještě tu máme SMS-kující a další hlasy. Až potom to sečteme, jen co vyspovídáme. Ještě vás. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím vás oba. Oba vás ráda poslouchám.
2: Děkujeme.
9: To se mi podaří, že jsem zrovna na cestě autem, takže si vás vyslechnu a dostatečně se zasměji při vašem humoru.
2: Jsme rádi, že vám zpříjemňujeme
4: tak
2: cestování.
4: Tak šťastnou cestu. Mm.
2: A?
9: Děkuji. Paní Sasky, zdravím taky velmi ráda, protože ona je pro mě určitě symbol takové té dámy. A moje maminka byla taky taková, takže...
2: Vám ji připomíná.
9: Připomínáte maminku, když se na vás každou neděli dívám v kalendáři.
4: Tak to mám radost.
2: Tak.
9: Děkuji vám za to a prosila bych ještě Petra Novotného.
2: Máme zapsáno a děkujeme za váš hlas.
4: Děkujeme.
2: Mějte se hezky.
9: Mějte se hezky, slyším.
4: Naschledanou.
2: Tak, teď to sečteme. Petr Novotný měl dost hlasů, ale ne dost na to, aby vyhrál. Aha. Takže Helena Růžičková, jedeme na chalupu.

0: Můj manžel se jmenuje Karlík a je řezník. Tedy ne, že by byl hloupý, to nemůžu říct, ale na druhé straně o géniovi taky nemůže být řeč. Hlavně v těch počtech pokulhává. Představte si, že mu večer co večer po uzávěrce přebývají 200 i 300. No tak na tom by taky nebylo vlastně nic divného, ale divný je, že je vrací do pokladny. Po každému říkám, Karlíku, že ty jsi něco proved. Co když ti jednou ty prachy budou chybět, co potom? Schovej si ty peníze do spořitelny, ale kde pak Karlík? Jo, to náš soused, nějaký Kazimourek. Ten vám je zase chytrej. Víte, jako hejno delfínu. Tenhle Kazimourek, nebo taky uhlobaron, vám dokáže z jedné fůry briket udělat 2 fůry briket. Jo, tak tomuhle tomu říkám inovace. Víte, to ta naše chalupa vypadá vedle té Kazimourkovy jako trosečnická chatrč vedle konopiště. A na to konopiště si jezdí sábem. My máme trabanta. A navíc pořád stojí na špalkách, protože Karlík není schopnej udělat si řidičák. Jeho totiž vůbec nenapadne, že by jim do té autoškoly mohl přinést tašku kotlet. Nevěří mi, že by po té tašce jezdil po silnicích jako ten Alan Johnson. A vůbec, řekněte, řezník, který má jenom trabanta. Ten přece musí být podezřelej. Z toho může mít opletačky. Správný řezník se činí jako ten Kazimourek. Ten vám koukne na jitrnici a hned vidí 2. Před týdnem přišel Karlík celý šťastný domů, ptám se ho, z čeho máš takovou radost, jestli se mu podařilo prodat špekáčky jako Taliány, jak mu pořád radím. Prej ne. Prej pojedeme naším autákem na víkend. V pátek večer jsem trabanta snesla ze špalků jako motýlka z kopretiny. Karlík naložil kufry a nakopl to. Jenže vykopl u podlahy nějakého čudlíka a ke všemu místo, abychom jeli dopředu otevřenou garáží, vzali jsme to zadkem a to byste nevěřili, co ten náš auták měl síly. Nejenže jsme prorazili zeď, ale vjeli jsme do prodejny se zeleninou s takovou vervou, že jsme měli po celý kapotě rozmazaný trsy banánu. A to se vám mě zelinář ještě před hodinou dušoval, že banány viděl naposled, když ještě kvetly. Prolítli jsme i pár lískama rajčat, takže jsme byli zmalovaní jako indiáni na válečný stezce.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Helena Růžičková. Jaký vidí Saskia?
3: No, jednak jsem měla Helenu Růžičkovou moc ráda, ale pak musím připomenout, ono v povědomí diváků působila vždycky jako komička, ale ona byla naprosto nedostižná v roli toho seriálu televizního Slavného vlak dětství a naděje, kdy si myslím, že našla přesnou tu míru, aby tu povahu té ženy, aby to nebyla vyloženě komická role, ale aby to byla i role charakterní. A tam to bylo naprosto přesný. To vůbec byl geniální seriál. A samozřejmě ona vystupovala mnoho a dalších filmech, nejenom ve filmech a v televizi, ale taky na jevišti divadla Na zábradlí třeba, že já si vzpomínám, že jsem s ním mockrát vystupovala, samozřejmě byla vždycky velice optimistická, byla s ním velká legrace, mimo jiný, já musím předeslat, teď by slavila 90 let, takže Helenko, do nebe, všechno nejlepší, ale vzpomínám si, jak jednou říkala, že jí někdo prostě doporučil, říká, musíš hubnout, musíš se zvážit, až vylezla na tu váhu a povídá, tak jsem na tu váhu vlezla a víte, co mi vypadlo, nevstupujte na váhu ve skupinkách. Ale tak už jsem tam nikdy nevstoupila. To byla strašně vtipná vždycky.
2: Patřilo to k ní, uměla také nosit samozřejmě.
3: No to taky. A hlavně, tak je to bývala baletka.
2: Ano, a kdyby se v té době udělovaly všemožné ceny, tak si myslím, že v době největší slávy i za vlak dětství naděje
3: určitě
2: jich má plnou policii.
3: Určitě, já si myslím, že měla být oceněna. Určitě za tuhle roli.
2: Tak přátelé, Helena Růžičková by s námi zůstala, pozice A, na pozici B nastupují Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř. Vyberte si ve finále dnešní humoriády SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Připomenu závěrečný souboj dnešní humoriády. Máme tady Helenu Růžičkovou nebo Karla Šípa s Jaroslavem Uhlířem a taky Luďkem Sobotou. Koho si vyberete, to je na vás. Ještě něco k Heleně bychom měli?
2: Já jenom takovou krátkou poznámku. Určitě to bylo mnohokrát řečeno a patrně posluchači to asi vědí, že byla taky vědma. Ona báječně hádala z Logru. Ale já mohu přispět se svojí troškou do společného mlýna, protože jí to třeba v mém případě opravdu vyšlo, protože když jsem se jí ptala, jak to dopadne s mým manželstvím, tak kdysi dávno, tak ona řekla, vy se nikdy v životě nerozejdete, až smrt vás rozdělí. A ono jí to přesně vyšlo.
1: Tak to je potvrzení věšteckých schopností Heleny Růžičkové.
2: A vyšlo jí to nejenom u mě prý.
1: Dneska by už na to věštění potřebovala Turka. Ten už se často nedělá, ale domácí je domácí, že? Určitě by si ho udělala. Ráda by věštila. Teď ji zdravíme tam nahoru.
2: Z kávovaru by to asi nešlo, to je pravda.
1: Koho nám vyvěštíte? Vy, milí posluchači, kam přidáme vaše hlasy? Dobrý den. Haló.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Tady je Eva Schodová.
1: Ano.
3: Zdravím vás a paní Burešovou.
2: Ano, dobrý den.
3: Chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno. Ano. Děkujeme pěkně. Ještě pozdravíme vás. Dobré odpoledne. Kdo se hlásí?
4: Haló.
1: Ano, posloucháme.
4: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já zdravím paní Saskiu Burešovou. Vás samozřejmě také zdravím.
2: Děkujeme.
1: A
4: chtěla bych sem Helenku Růžičkovou a ještě moc pozdravuju a vždycky pořád mám ráda paní Saskiu Burešovou, protože ji sleduju už leta, ale to už si její pořád kalendárium a každou neděli ji sleduju a škoda, že se to neopakuje i někdy, když člověk to nemůže vidět.
2: Na internetu, ale děkujeme, že jste věrná divačka.
1: Ano, tak zdravíme, přejeme hodně další krásných zážitků, nejen s kalendáriem a se Saský. Teď tu máme zážitek s Helenou.
5: A Karlík si to pořád šupajdil pospátku. Projel několik zahrádek, jejíž majitelé si mysleli, že se na ně řítí golem, který vyloupil všechny salony krásy ve městě, a šplhali se do korun krsků. V tom jsme zaslechli sirénu veřejné bezpečnosti. Čekali na nás na silnici, která byla mezi zahrádkami. Mávali na nás, abychom zastavili. Karlík jim pokrčením ramen dal najevo, že neví jak. Šlápl na nějaký pedál a my jsme poskočili jako zajíc před práškovacím letadlem a zmizeli jsme v dalších zahrádkách, jejichž majitelé si pro změnu mysleli, že jsme tunguský meteorit, který prolétl skladištěm šminek. Brzděte motorem! Volali na nás příslušníci, ale Karlík na něco sáhl a my jsme zase skákali jako mustang v trampolíně. Podivnou shodou okolností a náhod jsme se dostali na silnici. Dívám se do zpětného zrcátka a vidím, jak na mě kulí oči nějaká bledule, které šedivý mahagonový přeliv. Tak to jsem byla já. A v dálce jsme zahlédli naší vesničku a měli jsme dvě možnosti. Buď zabrzdit tím, že vjedeme do rybníka, nebo se trefit do hromady hnoje. Vzhledem k tomu, že jsme si nevzali plavací vesty, rozhodli jsme se pro druhou možnost. Karlík mířil přesně. Tak jsme ovšem na sebe museli namířit všechny moje intim spreje. Patřičný účinek měl ale až postřik na mravence. Teprve potom se Karlík šel představit příslušníkům VB. Hned ho požádali o řidičský průkaz. Karlík vytřeštil oči a zalapal podechu jako řízek z kapra na pánvi. Žádný neměl. Vždyť on naletěl hospodskému od nás ulice, který mu tvrdil, že když vypije 3 láhve pita, může si sednout za volant a nic se mu nemůže stát. No, a potom nakupujte u odborníků.
1: To je závěr dnešní humoriády, ve které hostovala sympaticky Saskia Burešová. Děkujeme za to.
2: Ano, děkuji taky, děkuji všem posluchačům.
1: Pavel Kučera přeje nejen Sasky, ale i vám všem krásné léto i dál a těším se na slyšenou.
2: Krásné léto a těším se na vás.

0: Audioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Do Česka se vrátí silné bouřky. V Lázních v Jeseníku přibyly 4 případy nákazy střevní chřipkou. Některé samosprávy z Nízkého Jeseníku se chystají podat žalobu k akceleračním oblastem pro stavbu větrných elektráren. Polojasno, postupně oblačno, místy přehánky, bouřky můžou být silné, teploty až 31 stupeň Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Část Česka znovu zasáhnou silné bouřky, v noci začnou postupovat přes severozápad Čech. Výstraha meteorologů platí pro Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj. Bude foukat silný vítr v nárazech až 70-kilometrovou rychlostí. Objevit se můžou kroupy. Další bouřky se začnou tvořit zítra odpoledne na Moravě a ve Slezsku. Doprovázet je může přívalový déšť, krupobytí. Velmi silné bouřky se pravděpodobně objeví i v pátek odpoledne. Další test potvrdil výskyt norovirů u klientů Pryznicových léčebných lázní v Jeseníku. Střevní chřipka se tam objevila předminulý víkend. Dohromady hygienici evidují 115 nemocných. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
4: K dnešnímu dni byly hlášeny 4 nové případy onemocnění. V porovnání s předchozím obdobím tak hygienická stanice zaznamenává pokles počtu nově hlášených případů. Dosavadní vývoj epidemiologické situace může svědčit o účinnosti přijatých protiepidemických opatření.
3: Zdroj nákazy hygienici zatím neodhalili. Žaloby k Nejvyššímu správnímu soudu se chystají podat zástupci některých obcí v Nízkém Jeseníku. Týkat by se měly akceleračních oblastí, které stát v regionu vymezil ke snazšímu povolování větrných elektráren. Českému rozhlasu to po dnešním jednání na radnici v Moravském Berouně na Olomoucku řekl tamní nezávislý starosta Jan Hic. Společný postup tam domlouvali představitelé 11 měst a obcí na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Případné podání žalob musí nejdřív schválit příslušná zastupitelstva. Jesenická radnice dnes spouští registraci na takzvaný duhový běh. Závod se bude konat 19. září. Jeho cílem je veřejnosti přiblížit téma náhradní rodinné péče. Více mluvčí radnice Markéta Káňová.
5: Prostřednictvím společného běhu, ale i rodinného programu a setkání s organizacemi, které podporují děti a náhradní rodiny, chceme toto důležité téma přibližovat srozumitelně a přirozeně veřejnosti. Pro prvních 100 registrovaných účastníků připravujeme běžecký balíček s tričkem. Ve formuláři je proto nezbytné správně uvést, zda se registruje dítě nebo dospělý.
2: Sport.
3: Tenistka Marie Vousková porazila Američanku Jovičovou 2-0 na sety a postoupila do osmifinále turnaje v Cincinnati. Tam je i Sára Bejlek po vítězství 2-1 nad ruskou Alexandrovovou. Ze třetího kola vypadla Kateřina Siňáková. Ve dvou setech podlehla Američance Kýsové. V osmifinále se dnes v Cincinnati představí prostějovský tenista Jakub Menšík proti Argentinci Tirantemu. Přerovskou Lindu Noskovou čeká Američanka Anny Simovová. Její krajanka Goffová vyzve Marii Vouskovou. Sára Bejlek pak nad ránem našeho času nastoupí proti světové jedničce Sabalenkové z Běloruska.
2: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku polojasno, během dne oblačno, déšť, přehánky, místy bouřky, pozor, můžou být silné, teploty 27 až 31 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 21 stupňů a mírný jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Dopravní informace zelené vlny. Porouchané nákladní auto budete mít na sjezdu z D35 do Litovle ve směru na Mohelnici na 248,5 kilometru. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: 17 hodin 4,5 minuty, také ve středu 19. srpna přinášíme den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Vítejte při poslechu. Prožít čas zasloužené dovolené na toaletě se zažívacími problémy, tak to si určitě nikdo nepřeje. A stalo se řadě klientů lázní v Jeseníku. Na místo se vydáme v reportáži. V Lipníku nad Bečvou panuje velká nervozita. Stihne se do konce srpna dokončit náročná rekonstrukce domečku městské knihovny? Zeptáme se. A také se zastavíme na silnici, která by zanedlouho končila v přehradě, ve vodě v nádrži Nové Heřminovy. A u vody se zdržíme i v našem seriálu z Olomoucké zoo. Na zub se podíváme dravým rybám. Dobrý poslech přeje Zora Jižková.
2: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Český rozhlas Olomouc. Události dnes, středy 19. srpna. A Jiří Kořínek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Olomoucký magistrát vyřizuje více než 1800 žádostí o odměnu 10 000 korun za zřízení trvalého pobytu v krajském městě. Kampaň loni vyhlásili městští radní. K trvalému pobytu v Olomouci se pak přihlásilo téměř 2700 nových obyvatel. O 2000 víc než v roce předcházejícím, kdy žadatelé finanční bonus získají, upřesní mluvčí radnice Lenka Jedličková.
3: Nyní probíhá kontrola zadaných údajů a přepis všech žádostí do systému, po které bude následovat ještě jedna kontrola zadaných údajů ze SNU.
2: Pracovníci technických služeb letos v Prostějově kvůli suchému počasí výrazně zvýšili množství vody používané k zalévání nově vysazených stromů, aby zabránili jejich uschnutí. Například v květnu a červnu na jejich zálivku spotřebovali bezmála 172 000 litrů vody. Více než dvojnásobné množství ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, uvedla mluvčí radnice Jana Gáborová. V Lipníku nad Bečvou končí oprava kulturního a společenského sálu Domeček na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Po 30 letech provozu dělníci vyměnili podlahy, vytápění, opravili střechu a prostory vybavili novým nábytkem. Veřejnosti by měl být znovu k dispozici v polovině září, řekl lidovecký místostarosta Ondřej Vlček. Další podrobnosti o opravách Domečku uslyšíte už za pár minut v pokračování Dne v kraji. Prostějov vypíše soutěž na úklid městských budov v letech 2027 až 2030 v odhadované hodnotě 20 milionů 280 tisíc korun, uvedla mluvčí radnice Jana Gáborová. Od roku 2017 úklid zajišťovala firma IF Facility ze svěřenského fondu, z nějž může mít finanční prospěch poslanec a místopředseda vládního hnutí SPD Radim Fiala. Řidiči v Přerově budou moct nově platit za parkování pomocí telefonu. Magistrát od září zavádí mobilní aplikaci Easy Park, uvedl Tomáš Navrátil, náměstek primátora volený za hnutí ANO. Seniory a lidi se zdravotním postižením bude v Hlubočkách vozit senior taxi. Obec aktuálně připravuje jeho zkušební provoz. Zájem o službu teď zjišťuje vedení samosprávy mezi obyvateli pomocí dotazníků. Celkem 600 kovářů z 20 zemí zamíří na konci srpna na hrad Helštýn nad Bečvou na Přerovsku. Konat se bude jedna z nejvýznamnějších evropských akcí svého druhu, mezinárodní setkání mistrů černého řemesla Hefajston. I letos mu bude předcházet kovářské fórum.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Na telefonu v Českém rozhlase Olomouc už meteorolog Václav Smolka. Dobré odpoledne, vítejte.
2: Dobré odpoledne.
1: Dnes bylo v Olomouckém kraji ráno a dopoledne pocitově docela chladno, ale teď v podvečer, když jsme vykoukli ven třeba tady na Olomoucké horní náměstí, tak se najednou opravdu znatelně, ale znatelně oteplilo. Co se s tím počasím v Olomouckém kraji dnes děje?
2: Tak dneska jsme měli, co se týče oblačnosti, převážně oblačno, teďka se ta oblačnost trošičku protrhala, místy i na polojasno. Co se týče srážek, tak jsme většinou registrovali jenom ojedinělý slabý občasný déšť, ale teďka v pozdějším odpolední tak jižně, jihovýchodně od Šumperka přecházela taková izolovanější přehánka. No a co se týče těch teplot, tak ty maximální denní nejčastěji byly od 22 do 26 stupňů Celsia, o něco teplej bylo na jihu Olomouckého kraje, kde nejteplejší stanice je dnes Přerov s 28 celými a jednou desetinou stupně Celsia.
1: Vy jste vydali výstrahu před silnými dešti. Informovali jsme o tom také ve zpravodajských relacích. Máme se obávat něčeho třeba už teď večer nebo dnes v noci? Jak se to počasí bude vyvíjet dál?
2: Tak teď v noci ta výstraha není v platnosti, ta se týká toho zítřejšího večera a noci na pátek, kdy vlastně je to výstraha před silnými bouřkami, které se mohou vyskytnout. Co se týče té aktuální noci, tak čekáme, že bude většinou polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se ojediněle mohou také vyskytnout přehánky. Minimální teploty budou od 16 do 12 stupňů, při mírném větru bude o něco tepleji, a to kolem 18 stupňů, a vítr ten bude většinou slabý, ale místy mírný jižní až jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: A zítra v průběhu dne?
2: Tak zítra čekáme ráno a dopoledne ještě místy až polojasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a hlavně později odpoledne a večer se na většině území vyskytnou déšť nebo přeháníky, lokálně také bouřky, a jak už jsme zmiňovali, tak ty mohou být i silné, s nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupami kolem 2 cm a také přívalovými srážkami. Co se týče těch maximálních teplot, tak ty budou ještě vyšší než dnes, to znamená 27 až 31 stupňů, na horách 19 až 23 stupňů, a vítr bude mírný jihozápadní až západní od 2 do 6 metrů za sekundu, v bouřkách bude přechodně zesilovat, jinak bude večer postupně slábnout.
1: Budeme moci třeba už zítra po té 17. hodině upřesnit, nakolik vlastně se ty průvodní jevy, kroupy, přívalové deště, nakolik se budou týkat konkrétních míst Olomouckého kraje?
2: Tak dnes, z toho dnešního pohledu to vypadalo, že větší pravděpodobnost bude spíše v té jižní polovině kraje, ale budeme to během toho zítřka určitě upřesňovat.
1: Upřesníme také s meteorology tady v Rni v kraji Českého rozhlasu Olomouc, a to byl Václav Smolka. Za informace děkujeme, naslyšenou.
2: Děkuji, hezky zbytek dne, naslyšenou.
0: Den v kraji.
1: Protietermická opatření jako za covidu si připomněli v Prysnicových léčebných lázních v Jeseníku. Zavedli je poté, co se u více než stovky klientů projevily zažívací obtíže. Přímo do lázní se vydáme v reportáži po písničce. Tady je Český rozhlas Olomouc.

0: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13:00 v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13:00 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
1: V Ryznicových léčebných lázních v Jeseníku už druhý týden platí protiepidemická opatření. Zavedli je tam poté, co se u více než stovky klientů projevily zažívací obtíže. Jejich zdroj hygienici zatím neodhalili, ale ví se, že jde o vysoce nakažlivé noroviry, které způsobují střevní chřipku. Celkový počet nakažených je po dnešku aktuálně 115. Přesto, že v lázních panují přísná protiepidemická opatření, my se teď na ně pojďme podívat.
2: Tady to už vidíme před každou jídelnou v každém domě. Máme takovýto přístroj na dezinfekci rukou. Stejný máme i uvnitř u rautového stolu i s jednorázovými ručníky. Jsou tady také toalety, tam je to stejné. Dohlíží se na to, aby se doplňoval pravidelně virocidní prostředek, který podle nařízení hygieny tam má být.
3: S ředitelem lázní Jeseník Romanem Provazníkem procházíme protiepidemická opatření. Kvůli akutním zažívacím obtížím části zdejších klientů platí od předminulého víkendu.
2: Běžně se uklízí v hotelech jednou denně, tak ta intenzita se musela zvýšit až na 5x denně a dezinfikují se například předměty, kterých se lidi často dotýkají, samozřejmě toalety, koupelny, ale i třeba kliky u dveří.
3: Přístroje na dezinfekci v člověku vyvolávají vzpomínky na covidovou pandemii.
2: Ještě dokonce my jsme tady tyhle ty zařízení měli v době covidu právě a někde i například před jídelnami zůstaly, před ordinacemi zůstaly, takže my už máme asi 4 roky, takže teď jsme jenom vyměnili ten prostředek v nich a používají se tady stále.
3: Častějšího úklidu si všimli také klienti lázní, mezi nimi i Vladimír z Českého Brodu.
4: Slyšel jsem, mají úklid ráno, že uklízejí a zkontrolují vícekrát jakože a snaží se to, aby teď pacienti byli pokojeni.
3: Celkový počet nemocných se od předminulého víkendu dostal na číslo 111. Aktuálně je ale nákaza na ústupu, zdůrazňuje ředitel Provazník.
2: Průběh nemoci je sice u každého individuální, ale trvá 1 až 3, výjimečně třeba 4 dny, tak samozřejmě ta první skupina největší před 10 dny, tak je buď uzdravených, nebo už mezi tím ukončili pobyt, nebo nejsou tady. To znamená, že teď skutečně počet těch nemocných jsou jenom ty z těch posledních dnů jednotky.
3: Hygienici už zveřejnili výsledek prvního z desítek testů, které v lázních kvůli nákaze udělali. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
5: Potvrdil přítomnost noroviru. Norovirus, který je laicky známý jako střevní chřipka, je vysoce nakažlivý virus.
3: Zdroj nákazy hygienici zatím neodhalili. Z Jeseníku Michal Poláček, Český rozhlas.
1: Pro další informace se můžete podívat také na iRozhlas a nebo na web Českého rozhlasu Olomouc. Olomouc, rozhlas.cz.
0: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: V Lipníku nad Bečvou vrcholí rekonstrukce domečku městské knihovny a panuje velká nervozita, stihne se vše do konce srpna anebo ne. Tak my se tam vypravíme a zeptáme se za chvíli.

0: v kraji.
1: Domeček ve dvoře městské knihovny v Rybníku nad Bečvou se po rozsáhlé opravě brzy znovu otevře veřejnosti. Výstavní a přednáškový sál prochází totiž největší obnovou za 3 desetiletí a v polovině září se má objekt znovu představit veřejnosti při dnech evropského dědictví. Pojďme se teď podívat přímo na místo stavby.
2: Je to velké horko, je tady taková sauna teď.
3: Pavlína Papežová, ředitelka městské knihovny, vcházíme do domečku ještě na stavbu. V tuhle chvíli tady slyšíme větráky, tady se suší.
2: Ano, vysuší se podlaha v sále, aby se mohl pokládat vinyl.
3: Domeček má i novou střechu, alespoň nově vypadá.
2: Ano, ano, nově vypadá, je krásně umytá a natřená, takže vypadá jako totálně nově položená. A vevnitř už jsou podlahy jakože dlažba, na chodbě, v kuchyni a v sociálkách. A tady bude velká vestavěná skříň a pěšáky.
3: Ty, co tady řemeslníci přiváží, nábytek, bude tu kuchyňka.
2: Protože v domečku jednak při besedách vždycky nabídneme vodu, kávu. Někdy bývá i chystání, kdy tady bývají vernisáže, když tu máme sousedské posezení.
3: Přestavba domečku má skončit v srpnu. Termín slavnostního otevření je naplánovaný záměrně na 19. září. Vysvětluje lidovecký místostarosta Ondřej Vlček.
4: Si připomínáme 200. výročí narození nejvýznamnějšího lipenského rodáka Wilhelma Gutmana, v podstatě zakladatele vítkovických železáren a spoluzakladatele a spolumajitele obrovského množství dolů na Ostravsku, Karvinsku a i v Prusku. Takže to je významná akce. My v letošním roce právě během Dnu evropského dědictví odhalíme tomuto významnému rodákovi pamětní desku na Gutmanově nadačním domě.
3: Knihovna v domečku zahájí 19. září taky novou výstavu Kameny pod mikroskopem. Pořádá ji ve spolupráci s Olomouckým vlastivědným muzeem. Na říjen má už naplánované další akce v rámci týdne knihoven a taky sérii podzimních besed. Z Lipníku nad Bečvou Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Stavba protipovodňové nádrže v Nových Heřmenovech se opět posunula. Ale stavební povolení už má přeložka silnice první třídy číslo 45. Tu současnou by zaplavila budoucí přehrada. Nová komunikace mezi Novými Heřmenovy a Zátorem na Bruntálsku bude měřit téměř 5 kilometrů. A my se i na tuto cestu podíváme.

0: Je 7 minut po půl šesté, vy posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. My se ještě podíváme do olomoucké zoo mezi rejnoky a žraloky, ale začneme teď ještě u budoucí nové přehrady. Ředitelství silnic a dálnic získalo stavební povolení na přeložku silnice první třídy číslo 45 mezi Novými Heřminovy a Zátorem na Bruntálsku. Téměř 5-kilometrová nová trasa nahradí část komunikace, která musí ustoupit plánované přehradě Nové Heřminovy. Silničáři teď hledají zhotovitele stavby a práce by podle plánů mohly začít na jaře příštího roku.
1: Tato silnice by ve své původní trase končila u hladiny budoucí přehrady.
2: S mluvčím ředitelství silnic a dálnic Miroslavem Mazalem jsme přistavili u silnice 1/45 mezi Krnovem a Bruntálem. Tento úsek bude pod vodou.
1: Nová silnice povede blíže k železniční trati.
2: Miroslav Mazal má v ruce i plánek, kudy tedy přesně ta silnice povede.
1: Směrem z Nových Heřminov k Zátoru a tím pádem vytvoříme i částečně obchvat Zátoru, kde tato silnice 1/45 povede mimo zastavenou část.
2: Takže takové dvě mouchy jednou ranou?
1: Správně, bude to vlastně přeložka silnice kvůli zátopu a zároveň přeložíme tuto silnici mimo část obydleného prostoru v Zátoru.
2: Přeložka už má platné povolení, ale samotná přehrada Nové Heřminovy podle mluvčí povodí Odry Šárky Vlčkové zelenou zatím nedostala.
3: V současnosti probíhá stavební řízení, kde bychom mohli koncem letošního roku získat stavební povolení na přehradní hráz. V roce 2027 bychom chtěli vybrat zhotovitele a poté stavět.
2: Finance na přehradu má povodí Odry dostat z ministerstva zemědělství. Podle mluvčího rezortu Vojtěcha Bílého bude stát práce hradit ze státního rozpočtu. Tento rok má ministerstvo zemědělství o 8 miliard vyšší rozpočet, než se kterým v rozpočtu počítala minulá vláda.
4: Navýšené finanční prostředky rezortu budou mimo jiné použity na financování obnovy území po povodní z roku 2024, včetně opatření úprav toku Opavy v úsecích pod přehradou, které je hrazeno z dotačního programu Ministerstva zemědělství.
2: Na konci léta začne stavba první části přehrady. Vodohospodáři začnou budovat štolu ke zpevnění podloží budoucí hráze. Musí být hotová před začátkem stavby silnice. Z Nových Heřminov Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

Páté studiové album skupiny Eagles ze závěru roku 1976, Hotel California, je jednou z nejprodávanějších desek všech dob, nejen kvůli titulní písni. Je také jasným vrcholem roku amerického západního pobřeží 70. let. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Eagles.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
1: U rejnoků a žraloků už jsme se v seriálu k 70. nám Olomoucké zoo na Svatém kopečku zastavili. Ty díly najdete na našem webu olomouc.rozhlas.cz. Teď nahlédneme s chovatelem Josefem Drtilem také do akvária, kde plavou dravé piraně.
2: Přišli jsme k akváriu, kde ta pestrost není až tak velká těch ryb. Plují tu šedočerné, třpetící se, tečkované ryby.
3: Tak toto je vlastně jediné naše sladkovodní akvárium. Jsou tady převážně tetry z Jižní Ameriky. Máme tady dva druhy piraní, takovou tu klasickou, tu natererovou. Potom je tady vlastně ta plodožravá piraňa, hejno metinisek, nějaké sumce. A tady ten velký dravec, to je cichla monoculus, velice agresivní dravá ryba.
2: Kamarád, co choval piraně doma, tak mi vyprávěl, že oni byli agresivní i vzájemně vůči sobě, že jsou schopni si ukousnout třeba ocas.
3: Jo, to jo, zvlášť u těch mláďat je to poměrně běžné. Tady ty dospělé už jsou poměrně zažrané a nejsou tak jako agresivní. Oni všeobecně jsou ty piraně jakoby plaché, ale v okamžiku, kdy se osmělí jedna z nich, tak se na tu potravu vrhne potom celé to hejno, celá ta skupina. A když jsou mladé, tak jsou velice žravé. U nich je důležitý, která rychleji vyroste, tak vlastně přežije. Takže potom se někdy může stát, že i při tom krmení, to je takové to šílenství při tom krmení, že oni prostě koušou do všeho kolem sebe, takže se můžou i navzájem pokousat.
2: Kolik jich tady je v tom akváriu?
3: Teď už je jich tady asi jenom 6. Jak vidíte, skla jsou tady popraskané, už fakt jako to tady pomaličku ty akvária dožívají. Příští rok nás tady čeká celková rekonstrukce té akvarijní expozice, takže my to už ani moc nedoplňujeme. Spousta těch ryb, co tady máme, vlastně jsme dostali od nějakých chovatelů, kterým ty ryby doma vyrostly. Klasický příklad je třeba tady ta kolosoma velká, které běžně v obchodních nějakých akvaristikách prodávají jako piraňu, ale ona jim z toho vlastně vyroste tady ta kolosoma a toto je ještě víceméně mláďátko, jo? Že ona může být několikanásobně větší. Potom
2: ta obří černá ryba.
3: Tady ta velká černá ryba.
2: A jak se liší od piraně?
3: Ona se říká plodožravá, ona kromě masa žere i třeba zeleninu nebo banány, cokoliv, okurek, jo, salát. Jeden z rozdílů je v tom, že piraňa má takové jakoby kulaté ostré čelisti se zuby a ona, když se zakousne, tak vlastně se pootočí, mrskne sebou a vykrojí si kus masa, který spolkne. Kdežto tady ta kolosoma nemá ty zuby takové ty ostré, ale má takové drtící destičky, takže ona, když se třeba i do toho kusu masa zakousne, tak ho vlastně rozdrtí, rozmačká a vcucne. Z velkého kusu masa si to trhá, kdežto oni si vykusujou to maso, vyřezávají jakoby.
2: Ono to může zkreslovat, ta voda, to sklo, jak velké jsou ty ryby? Jsou tak velké, jak je vidíme, anebo mají jiné rozměry?
3: Přibližně ano, voda se říká trošku, jakoby tu velikost zvětšuje a i to pozadí jakoby přitahuje, ona ta nádrž opticky je jakoby přitažená asi o třetinu.
2: Že je větší ve skutečnosti. No, no,
3: no. Ale ty ryby, když jsou u skla, tak jako je ta reálná velikost, když jsou trochu dál, tak to trošku mění. Jakoby.
2: To znamená, že má přes půl metru ta ryba?
3: Jo, to asi jo, no. To asi bude mít.
0: Ze zoologické zahrady na Svatém kopečku Aleš Spurný, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji je ve finále. Zítra se budeme věnovat větrným elektrárnám. Některé samosprávy z Nízkého Jeseníku se chystají podat žalobu k akceleračním oblastem pro stavbu větrných elektráren. Na radnici v Moravském Berouně dnes domlouvali společný postup a my máme všechny podrobnosti. A nesmíme opomenout, že na Hané začala sklizeň chmele, kde už se česačky rozjeli a jak to vypadá s kvalitou úrody, zjistíme. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: Ještě 5 minut a bude tady 18. hodina. Nové zprávy, pohled na počasí i na cesty a pak už dechovky na přání. Nezapomeňte blahopřát Ludvíkům a také těm, kteří mají narozeniny. No a pak už po 19. hodině také legendy s Jirkou Matějů a skupinou Eagles. Zora Ješková vám přeje krásný podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Až přijde konec světa, bude připraven. Příběh chlápka s přezdívkou Van Damme v komedii Národní třída. ČT2. Unikátní svědectví protagonistů a pamětníků přelomového roku 1968. Dokument Přerušené jaro, jaro je tady. A ČT Art. Osobitá herečka a šansoniérka se v bilančním dokumentu ohlíží za spletitou cestou z rodné Francie do Prahy. Chantal Poulain, Moje životní odysea. Středeční večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: O odměnu 10 000 korun za trvalý pobyt v Olomouci si požádalo více než 1800 lidí. Prostějov vypíše tender na úklid budov za více než 20 milionů korun. Hrad Helvštín obsadí kováři, chystá se kovářské fórum a Hefajston. Polojasno, postupně oblačno, místy přehánky, taky bouřky můžou být silné. Teploty až 31 stupeň Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoucký magistrát vyřizuje více než 1800 žádostí o odměnu 10 000 korun za zřízení trvalého pobytu v krajském městě. Kampaň loni vyhlásili městští radní. K trvalému pobytu v Olomouci se pak přihlásilo téměř 2700 nových obyvatel, o 2000 více než v roce předcházejícím. Kdy žadatelé finanční bonus získají, upřesňuje mluvčí radnice Lenka Jedličková.
4: Nyní probíhá kontrola zadaných údajů a přepis všech žádostí do systému, po které bude následovat ještě jedna kontrola zadaných údajů. Ze smluv. Pokud půjde všechno dobře, začneme vyplácet peníze ke konci měsíce září. Finanční dary tak budou postupně zasílány do konce roku 2026.
3: Prostějovská radnice vypíše výběrové řízení na zajištění úklidových služeb v městských budovách do roku 2030. V současnosti úklid zajišťuje firma IF Facility, která patří do svěřenského fondu spojeného s poslancem a místopředsedou vládního hnutí SPD Radimem Fialou. Protikorupční organizace Transparency International v souvislosti s touto zakázkou podala letos podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pokračuje primátor Prostějova z hnutí ANO František Jura.
5: Teď tedy řeší ten podnět Úřad pro hospodářskou soutěž, ale my jsme avizovali už dopředu, že chceme v tomto roce tuto smlouvu přesoutěžit, protože, když to řeknu velmi jednoduše, tak už bylo podepsáno několik dodatků a bylo potřeba tu smlouvu tedy uzavřít novou, respektive vyhlásit výběrové řízení nové.
3: Řidiči v Přerově budou moct nově platit za parkování pomocí telefonu. Magistrát od září zavádí mobilní aplikaci Easy Park. Vysvětluje Tomáš Navrátil, náměstek primátora, volený za hnutí ANO.
6: Ten uživatelský komfort je úplně na jiné úrovni. Prostě jednou zadáme z PZ-ku platební metodu a potom z vozidla nebo z kanceláře, z restaurace, kdekoliv si můžu prodloužit parkování, zaplatit parkování, nemusím vůbec chodit k parkovacímu automatu. Cena parkovného se nemění, co se týká města Přerova. Nicméně poskytovatel této aplikace, ten vlastník si účtuje 15% navíc.
3: 600 kovářů z 20 zemí zamíří na konci srpna na hrad Helvštín u Týna nad Bečvou na Přerovsku. Konat se tam bude mezinárodní setkání mistrů černého řemesla Hefajstona, před ním kovářské fórum. Kladiva a kovadliny před očima návštěvníků tentokrát rozezní Václav Noha a jeho tým z kovárny Štěměchy, uvedla mluvčí hradu Pavlína Jindrová. Kovářské fórum bude v historické kovárně od neděle 23. srpna do pátku 28. srpna, Hefajston v prostoru hradu do neděle 30. srpna.
0: Sport.
3: Od víkendového kola fotbalové šance ligy můžou kluby na stadionech zobrazovat přesný čas nastavení, tedy konkrétní sekundy a minuty, které uplynuly od jeho začátku. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Pravidlo upravila na základě změny předpisů Unie evropských fotbalových asociací UEFA. Prvoligové i druholigové kluby nemusí novinku na stadionových časomírách využít.
0: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku polojasno, během dne oblačno, déšť, přeháňky, místy bouřky můžou být silné. Teploty 27 až 31 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 21 stupňů a mírný jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi. V obou směrech se mezi 312. a 320. kilometrem jezdí jen dvěma pruhy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Máme skoro 5 minut po 18. A pojďte dál, zahrajeme vám pro radost bezmála do hodiny 19. Dneska se píše 19. srpna a v kalendáři máme jméno Ludvík, také ale Ludovít, tedy Ludvíka, Luisa, také Gina. Pěkně zdravíme nejen uvedené, nejen jmenované. Číslo 723 70 33 51 přijímá písemná SMS-ková pozdravení. No a ta osobní i s výběrem písničky přijímá telefonní spojení 221 555 444.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Teda kameníkovi muzikanti umějí s trumpetami a v té klasické, krásné, veselé pod tím naším okonečkem. To jiné kapely umějí dokonce zmást, protože člověk zná kus textu a název by napovídal, že je to jedna písnička, ale ona to bude spíš ta druhá, tak snad to bude ona a snad budou krásná pozdravení také dneska osobně z Kroměříže od paní Marušky. To je to hlavní. Dobrý den.
2: Krásný podvečer přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Včera měla svátek Helenka Koníčková z Lutopecen. Helenko, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, osobní a rodinnou pohodu, to ti přejí kamarádky Maruška Svozilková a já Marie. A ještě bych chtěla pozdravit všechny rozhlasové přátelé, s kterými si hrajeme. A pane Bosku, vám moc děkuji a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
1: Děkujeme pěkně a posíláme v zápětí tu písničku. No a ta udělá, doufám, radost také skvělé kamarádce Helence ještě k svátečku, ale hlavně k brzkým půlkulatým narozeninkám. Moc zdraví sousedka Jaruška. Písničku máme zahrát k narozeninám, které brzy bude slavit také pan Petr Janata. Toho zdraví kolegové, kamarádi, také z restauračního zařízení. Oslavíme tomu, tu předpokládám. Také máme určitě moc pozdravovat všechny, kdo si chystají nějakou pěknou písničku, kdo si krásně zahrají pro radost dneska. Už se těšíme. Zdraví baby a děda Přerov. Taky zdravíme.
0: 221 555 444 Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Starý Elán, mládí a pěkné písničky jsme poskytli teď v té uplynulé písničce od Veselky, Když odchází mládí. No a teď zase jeden evergreen, stále věčně slavná melodie. A představte si, bude to pan Slabák. Ano, ano, to dobře ví paní Julinka. A bude to téměř nepoznání. Nebude to Moravanka, bude to jeho studiová kapela. Ale budou ta krásná slova, už se na ně těšíme. Z Přerova od Julie, dobrý den.
1: Dobrý den, taky já vás srdečně zdravím v Českém rozhlase Olomouc a prosila bych zahrát opožděně, omlouvám se, nebyla jsem doma. Je to Hanka Kalabová před mostí popřát je k svátku. Hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody. A když jsem na drátě, tak ještě manžele Kvášovi, Zdislava Liduška Raclavice, Zdenka u Prostějové, ať se jí daří na zahradě všechno, jako co by pěstovala a pěkně, aby se jí to dařilo sklidit. A taky nesmím vynechat Zdenku v Hrochově s kamarádkou Jarmilou. A vám všem do Českého rozhlasu velký dík, jak nám ve všem děláte radost. Mějte se všichni moc hezky, ať se vydaří další dny. Díky, naslyšeno.
0: Hodně radosti a snad taky z toho příjemného osvěžení, co se počasí týká. Ono, zase budeme se blížit k 30, ale snad už ne ke 40. Požičku. Pojďme dál a zahrajeme tentokrát i dneska pěkně do práce anebo na cestu z práce. Moc zdraví Verunka a maminka Verča a to tatínka Miloška. Také rádi pozdravujeme i dneska nejenom obyvatele, svěřence, klienty, též personál v penzionech Jesenec, Ludmírov, Luka, Bohuslavice, Náměšť, Lovčice, Litovel, Červenka. Tam všude písnička, krásné tóny i samozřejmě sestřičkám, pečovatelům, personálu i svěřencům, klientům, obyvatelům. Písnička, přání pevného zdraví, rodinné lásky, porozumění od Hly z děvčaty a ještě Helence také od nás a určitě i od uvedených písnička k tomu svátku. No a zahrajeme rádi též, prosím, Dora Potína, mamince, Lidušce, pěkná písnička. Dora Potína, mamince, míří od dcerunky Andrejky. 221 555 444, ale samozřejmě také 723 70 33 51.

0: Den dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Za prašami do Polsky.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Léto a prázdniny taky dokážou krásně vonět, nejenom přeschlou trávou a rostlinkami, ale snad i příjemně a třeba i pobytem u babičky a tak dále. A hezkými slovy v 18.24 o prázdninách 19. srpnového podvečera roku 2026. Tak můžeme tenhle ten čas tesat, ale hlavně krásná slova tentokrát od pana Jendy. Kam pak zamíří? Dobrý podvečer.
5: Dobrý podvečer. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Písničku pro potěšení a dobrou náladu posílám Zdeňce Šinové do Hrochova, Zdeňce do Prostěha s milující kočenkou, Zdeňce do Holubic, děkuju za básničku polední, Vlastice Skukálkové do Krnova, přeji hodně zdravíčka, Anice Zimové do Štětovic a mojím sestrám všem přeji hodně zdraví. Pane Božku, vám děkuji za vyhledání písničky a někdy se budu těšit na slyšenou a moc děkuju.
4: Děkujeme taky. No a provoníme to ještě tou vonavou písničkou s velkým V a že jich má spousta kapel, tedy že ji má spousta kapel, tak třeba s Valaškou tentokrát z Vesela. Vonavá v zápětí. No a teď ještě také krásná pozdravení písemná. A ta míří třeba i s písničkou pro radost Ivance Špičkové z Bernardic. Přejeme jí hlavně zdravíčko, štěstí, lásku, boží požehnání. Ať si pokud možno daří, ráda si zaspívá, taky ráda maluje. Ať má úsměv na tváři každý den, pokud možno, jak to jenom půjde, to nejlepší jí přejem. Za všechny, co jí mají rádi, přeje paní Ivance Špičkové do Bernardic Emilka Zelová. No a pak ještě krásné přáníčko a tak jen tak krásné pozdraveníčko a vyznáníčko, které se ovšem cení, do Křemačova pro radost, pro potěšení paní Janě Sedláčkové. Děkuju za dobrou večeři, manžel, taky určitě voňavá.

0: Blížila se 6:30 19. srpnového podvečera 18:29. Paní Zdeníčka, dobrý podvečer.
1: Dobrý večer. Já dneska, Julinko, děkuji za milé přáníčko, v zahradě se mě všechno daří a rozdávám vše sousedům. Chtěla bych se paní zprostěhovat, co říkala sestře na trhu, že já volám do rády a nic nepěstuju, kupuju to u Poláku a lžu. Paní, nechejte si vyšetřit hlavu, pěstujeme, prodáváme v tržišti, bydlím 50 roků v řadovém domečku se skleníkem, vše si pěstuju, přísady nic nekupuju. Mám souseda právníka, vše rozdávám, mám teď 40 rajča, 30 paprik, brambory, okurky, 100 hlávek salátu Jupiter, Maxi, 15 lepic i králíky i vajíčka rozdávám sousedom. Pěr osobně obvinilo, že jsem ukradla milion, všichni zemřeli na rakovinu Alzheimera. A já mám zdraví, 83 roku, užívám jen doplňky stravy, řídím auto, jsem věřící, Pán Bůh mě pomáhá. Tak mě prosím vás už dejte pochoď a nechejte mě v klidu žít. Kdo páchá tady toto zlo, tak škodí jako mu, to nám vždycky říkala maminka. A Božečku, vám moc děkuju za výběr, že jste mě to nechal domluvit. A poslala jsem si písničku, je to moje srdcovka. Děkuji a někdy opět naslyšenou.
0: Pojďme zahrát písničku pro milovanou, krásnou Klárku, tu moc zdravý Jiřík a moc se těší na krásnou dovolenou, která nás čeká. Tak vám ji přejeme.

0: jdeme dál, přivítáme další zájemce, uchazeče, že dneska zájem velký, 19. srpna v podvečer, také v 18.35 na lince 221 555 444 a tentokrát míříme za paní Staňkou, pěkně vítáme, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. Tuhle písničku věnuji vám, všem redaktorům, kteří uvádějí i písničky a všechny pořady. A dále bych to nechala zahrát Libuši Kvapilové Brudov, Ludmilce z Jesteníku Babičce Pohádkové, Zdeničce Zorochová, Zdeničce Básničce, Janu a Janě a Jiřímu Dorostění a to Ladičkovi Stovačová s kanárkama a jeho sestře. No a ostatním nechám zahrát později. Děkuji a naslyšenou.
0: Děkujeme také. A přidáváme ovšem také ještě pozdravení písemná. Takže pro babičku, která bude mít brzy narozeninky, jsou tu přáníčka všeho dobrého, nejlepšího a hlavně hodně zdraví a krásné brzké oslavy. Moc se těšíme, zdraví tě babi, rodinka, zvířata.

0: východních Čech, tak i z Prahy a děkuji za možnost pozdravit babičku na Moravu přes její oblíbený Český rozhlas Olomouc. Máme ještě také moc pozdravovat všechny, kdo si ještě užívají plnými doušky prázdnin, koupačky a taky programu, tentokrát od Strejdy Lojzíka, kterého moc zdravíme, a prosím, pozdravujte také kamaráda, velkého pomocníka, skvělého souseda Ludvíčka, který má dneska ten svátek. A shodou okolností sousední zpráva taky pro dědu Ludvíka k brzkým narozeninkám a dnešnímu krásnému svátku. Podpis všichni z celé rodinky, zapsal to Lukášek. A my pěkně zdravíme i vaši rodinku. No a samozřejmě ty Ludvíky, Ludovíty 19. srpna jsou ještě v kalendáři. Pak je tam Bernard, Johanka, Bohuslav, Sandra. A u nás teď třeba Bedřich Čuba se svou kapelou, abychom to prostřídali a dali dneska třeba zrovna tuto verzi těch Jeseníků pro Staňku.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kompresní punčochy na křečové žíly, inkontinenční nebo antidekubitní pomůcky a samozřejmě chodítka, berle, hole dokážou v dané životní situaci hodně pomoci, což ovšem platí i pro zkušenou odbornici na kompenzační pomůcky Jitku Vlastníkovou, hosta poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Kdo kdy pomůcky předepisuje a za jakých podmínek si můžeme zopakovat v prázdninové repríze poradny Apatika ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: A pokračování a přímo splněná přání jedno písničkové a má to totiž stejný název ta písnička a tak tu písničku věnujeme a to přání splníme paní Zdeničce a ona se podělí. Dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer, pane Bočku, srdečně vás zdravím, prosím, chtěla by nechat zahrát jen tak pro radost a pro potěšení. Manželům pospíši likovým doroštění, Bořence Horniškové do Litovly, jejich dcerce Broniště do Olomouce, Vláďovi do Tovacova, Jendovi do Štětovi děkuju za písničku a tance do Lomíc. Česky vás zdravím a mějte se dobře. Zdraví vás Dena z Hrochova. Děkuji, pane Božku, a zase někdy na shledanou.
2: Děkujeme též, děkujeme pěkně a všechny moc hezky zdravíme. No a pak ještě Anička, ta zdraví svoje zlatičko naším prostřednictvím, tak to reprodukujeme, recitujeme a předáváme. Pěkný podvečer pro mé zlatičko k večernímu odpočinku, posílá písničku a posu na dobrou noc. Ať už je jen lepší a nic nebolí, si ještě mladý mužiček tvá Anička. Další přání od Emilky s rodinkou do Petrovic u Karviné Alojzi Bilčíkovi k jeho 77. narozeninám. Popřejeme mu srdečně hodně, hodně zdravíčka, štěstí, božího požehnání. To přeje panu Bilčíkovi ke krásným narozeninám sestra Emilka s rodinou. No a pak ještě přidáváme přání Ludvíkovské milému Ludvíku Krajíčkovi do Kobyle. Přejeme všechno nej. Užívejte si spolu s růženkou vaši známí kofoláci. Moc děkuji a pěkně zdraví. Tak jedno přáníčko i svátky.

0: ještě splníme další přání, to byla noc splněných přání, to byla písnička splněná přání. No a teď v 18.48 ještě přáníčka, pozdravení z Kolšova od Marušky. Dobrý podvečer i vám.
1: Dobrý podvečer. Přeji všem. A chtěla bych poslat písničku paní Haničce Kalábové do přednosti a Jarkovi. Všechno nejlepší, hodně zdraví, svátku a k narození nám teda dodatečně a hlavně zdraví, štěstí, osobní pohody, Haní, a doufám, že tě ty písničky od určité dámy nepotěšily. A chtěla bych pozdravit ještě Jiřinku Dosudková, Aničku Dobludova, Zdeničku Dohrochová s Jarmilkou, Elišku Jarka Zapletalovi a Jardy Beneše Dološtic do řezbářského ateliéru. A všem, kdo mě hrají písničky, moc děkuji a naslyšenou.
0: Děkujeme, pokračujeme ještě taky písničkou a přáníčkem, tentokrát zase do práce. A to teprve na začátek směny. A to Milunce, kterou moc zdraví Fana, a Frantík. Také máme pozdravovat skvělého báječného kamaráda Peťana, který bude brzy oslavovat krásné životní jubileum. Tak se těšíme na oslavy, ale především s rodinkou si to krásně oslavte a potom také zajeďte na tu vysněnou, dlouho odkládanou dovolenou. Moc vám to přeje celá partia. No a ještě pro potěšení, pro radost pořadu hrajeme pro radost Českého rozhlasu Olomouc teď před 19. rádi. Pošleme tu radost a tu písničku paní Vincenci Valentové Bernardice. Hlavně hodně zdravíčka popřejeme, úsměv na líčka, ať se daří všem, co jí, ve všem, co jí baví, čtení křižovky i nudličky do polévky. Je stále čilá a hodná na všechny. Ať jí vydrží elan i dobrá nálada, ze srdce přejí Marie, Emilka, Verunka, paní Vincenci Valentové. My se přidáváme a přidáme ještě přáníčko taky nádherných, krásných, voňavých prázdnin Pepíkovi, Anduličce, a to všechno od strejdy, tety a dvou babiček.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Část Česka zasáhnou silné bouřky, hlubočky připravují zkušební provoz služby Senior Taxi. V olomoucké ZOO se narodila dvě mláďata z oboroštů Šedolících. Polojasno, postupně oblačno, místy přehánky bouřky můžou být silné, teploty až 31 stupeň Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořín. Do Česka dorazí silné bouřky. Zítra odpoledne na Moravu a do Slezska bude je doprovázet přívalový déšť, krupobytí a vítr s nárazy o rychlosti kolem 70 km v hodině. Pokračuje meteorolog Pavel Borovička.
2: Pravděpodobně nejsilnější bouřky z následujících dnů můžeme očekávat v pátek odpoledne a v noci na sobotu. Prozatím se nedá jednoznačně určit, kudy by měly ty nejsilnější bouřky postupovat. Nejnižší pravděpodobnost, že se vyskytnou, je na severozápadě našeho území.
0: Státní podnik Diamo vybírá ze dvou nabídek firmu, která bude od září pokračovat v obnově území v Hustopečích nad Bečvou. Loni tam vykolejel vlak s jedovatým benzenem. Podnik nabídky firm vyhodnotí začátkem příštího týdne. Pro zahájení dalších prací má od soukromých vlastníků smluvně zajištěno 80% potřebných pozemků. Pokračuje mluvčí Diama Tomáš Indrej.
3: Na jednáních s vlastníky intenzivně pracujeme. U více než 80% potřebné výměry už máme smlouvy uzavřené, nebo jsme těsně před jejich podpisem. U zbývajících pozemků řešíme složitější případy, ale i tam postupujeme krok za krokem. Předpokládáme, že do zahájení druhé etapy budou všechny majetkové záležitosti vyřešeny.
0: Seniory a lidi se zdravotním postižením bude v Hlubočkách na Olomoucku vozit Senior Taxi. Obec připravuje zkušební provoz, zájem zjišťuje dotazníkem. Občané ho můžou vyplnit v papírové podobě nebo online. Odkaz je na sociálních sítích obce. Po 8 letech se v olomoucké ZOO narodila mláďata z oborožců Šedolících. Jde o první odchov nového rodičovského páru. Pokračuje mluvčí ZOO Pavel Javurek.
4: Chov z oborožců a zejména těch Šedolících má v ZOO Olomouc dlouholetou tradici. Chováme je tu od roku 2003 a následně mezi roky 2006 až 2007 se podařilo sestavit další chovný pár, který se také od roku 2009 rozmnožoval. Úspěšně jsme tak do roku 2019 odchovali celkem 15 mláďat. Další zlom potom nastal v letošním roce, kdy máme mláďata také.
0: Sport. Olomoucký cyklista Pavel Bittner obsadil 7. místo v hromadném sportu v úvodní etapě Renewe Tour. Finish v dešti v belgickém Diestu ovládl Ital Jonathan Miller. Na mistrovství světa v závodech horských kol bude startovat 20 českých bikerů. Hlavní hvězdy výběru budou několikanásobný olympionik Ondřej Cinka, juniorská mistryně světa Barbora Bukovská. Nominaci zveřejnil Český svaz cyklistiky. Šampionát v cross country a sjezdu se bude konat od 26. do 30. srpna v italském Val d'Isol.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě. Zpočátku polojasno, během dne oblačno, déšť, přeháníky, místy, bouřky můžou být silné. Teploty 27 až 31 stupeň Celsia. V Jeseníkách okolo 21 stupňů a mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobní auto bouralo na Šumpersku. Na cestě z obce Lesnice do Sudkova nehoda se stala před křižovatkou na Kolšov. Kvůli kulturní akci je v Prostějově do půlnoci pro dopravu uzavřená část náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Objížďky jsou vyznačeny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Legendy. Pořad, ve kterém si připomínáme desky, které i po desítkách let stojí za slyšení. To jsou legendy Českého rozhlasu.

Hezký večer všem příznivcům legend, od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. V našem prázdninovém putování po 50 let starých deskách se tentokrát zastavíme u jednoho z nejprodávanějších titulů všech dob. Pátá studiovka skupiny Eagles vyšla v prosinci roku 1976 pod názvem Hotel California. Kapelu před nahráváním posílil nový kytarista Joe Walsh, který přinesl rokovější tah na branku. Cítit to bylo hned v úvodní skladbě našeho pořadu Life in the Fast Lane, do které autorsky přispěl základním kytarovým riffem. Písnička uzavírala úspěšný singlový triumvirát desky. My se ale pojďme vrátit na samý začátek alba a pojďme si pustit otvírák a současně titulní skladbu Hotel California v celé její kráse.

Hotel California, titulní skladba a také druhý single pátého studiového alba skupiny Eagles z roku 1976, které si dnes hrajeme v prázdninových legendách Českého rozhlasu Olomouc. Fanoušci této písně často žehrají na to, že při rádiovém uvedení moderátoři výrazně krátí úžasný závěrečný spletenec kytar Joe Walshe a Dona Feldra, který byl v závěru milénia čtenáři jednoho odborného časopisu vyhlášen nejlepším kytarovým sólem všech dob. Tak doufám, že jsme vás dnes potěšili maximální možnou délkou pro rozhlasové vysílání. Písnička samozřejmě dosáhla čela americké hitparády a právem získala cenu Grammy. Také další skladba dosáhla až na čelo hitparády a odnesla si rovněž Grammy, tentokrát za zpěv. Na desce druhá v pořadí, jinak pilotní single alba Hotel California, New Kid in Town.

New Kid in Town, stejně jako celé album Hotel California skupiny Eagles z roku 1976 dokazuje, že tahle nahrávka je vrcholnou záležitostí kalifornského roku 70. let. Vokály, nástroje, vše je prostě tam, kde to má být. Bubeníka Dona Henleyho a tři kytaristy Glenna Freye, Dona Feldra a nově příchozího Joea Walshe doplňoval baskytarista Randy Meissner, pro kterého to pro změnu byla poslední deska s kapelou. My se dnes v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klenotem skupiny Eagles rozloučíme závěrečnou podceňovanou nádherou The Last Resort.

0: Legendy. Pořad, ve kterém si připomínáme desky, které i po desítkách let stojí za slyšení. To jsou legendy Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Premiér slibuje víc peněz na léčbu závislostí, hlavně na platy adiktologů. Na Chomutovsku zemřeli 3 lidé po srážce auta s autobusem. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Na adiktologické služby by příští rok mělo jít víc peněz než letos. Po jednání vládní protidrogové rady to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Tento rok mají k dispozici 415 milionů korun. Podle premiéra je navýšení rozpočtu na protidrogovou politiku pro vládu prioritou. Peníze by podle Babiše měly jít třeba na platy adiktologů.
2: Tahle profese je náročná, je potřeba na ní vysokoškolské vzdělání. Pokud nějaká ta instituce hledá další lidi a nabízím 30 000, tak asi za tyto peníze ty lidi nesežene.
0: Sněmovna pravděpodobně bude mít nový jednací řád. Senátoři se rozhodli, že se předlohou nebudou zabývat a ta tak míří k podpisu prezidentovi. Nová pravidla umožní třeba omezení řečnické doby při projednávání zákonů. To má zamezit blokování dolní komory obstrukcemi. Za návrhem stojí koaliční poslanci i zástupci opoziční ODS. Nový jednací řád by začal platit 15 dní po prezidentově podpisu. 3 lidé zemřeli po nehodě auta s autobusem u obce Pěti psy na Chomutovsku. Na síti X o tom informují hasiči Ústeckého kraje. Všichni zesnulí jeli v osobním autě. V autobuse byl podle mluvčího hasičů Lukáše Fajáka jen řidič, který vyvázl s odřeninami. Na místě teď zasahují 3 jednotky hasičů i záchranářský vrtulník. Silnice číslo 224 je uzavřená. Další test potvrdil výskyt norovirů u klientů pryznicových léčebných lázní v Jeseníku. Střevní chřipka se tam objevila před minulý víkend. Dohromady hygienici evidují 115 nemocných. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
3: K dnešnímu dni byly hlášeny 4 nové případy onemocnění. V porovnání s předchozím obdobím tak hygienická stanice zaznamenává pokles počtu nově hlášených případů. Dosavadní vývoj epidemiologické situace může svědčit o účinnosti přijatých protiepidemických opatření.
0: Zdroj nákazy hygienici zatím neodhalili. Sport. České hokejistky prohrály na úvod Eurohockey Tour v Klotenu s Finskem 1-3. Porážkou tak začalo i angažmá nového trenéra. Američan Brian Idalsky nahradil na střídačce národního týmu Kanaďanku Karlu McLeodovou. V dalším utkání se Češky utkají zítra v 15:30 odpoledne se Švédskem. Počasí. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet, místy se přidají bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 v Brně směrem do Ostravy zůstává silný provoz za sjezdem na výstaviště. Pomaleji se jede mezi kilometry 191 a 196. Zpoždění čekejte kolem 10 minut. A na Pražském okruhu směrem na letiště opatrně mezi tunely. Na 11. kilometru stojí porouchaný kamion v pravém pruhu. Kolona se ale netvoří. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Vynikající hokejista, držitel 2 Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Love.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který dvě dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slavii. Ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně, a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sleduji každý den, sleduji výsledky, sleduji naše kluky, sleduji, jak se komu daří, a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA, no.
0: Takže ta pupeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Ne tak lehce. Vy jste zmínil Slavii, ve které, v hokejové Slavii, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: No, ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky, a směřujeme správným směrem, což je dopředu, a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra, a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
0: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co narážíte?
1: Vím, na co narážíte. Je to samozřejmě nešťastná situace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu nepatří, a samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli, a tvrdě apeluji na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas jsme úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí. Svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky. Já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější, a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
0: Co se s tím dá dělat? Tak, fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
1: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokej, a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní, nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci, a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
0: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahost je někdejší hokejový útočník, reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky, upřímně, a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, teda, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům, a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý, úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
0: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
1: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
0: Kapitán, ano.
1: Já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách a je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může, a i v tomhle věku prostě mu by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup, a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný asi, vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás tím hokejem budou bavit a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
0: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
1: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych se taky přiklánil k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasu než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžké pro mě se rozhodnout a jet.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, mladý kluk 19 letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letý hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje, jo? Takže myslím, že je ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. Je to tak. A to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr náhodou nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To, jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Mm-hmm. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv, na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek, i když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mého života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL 2 dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál 2 Stanley Cupy. Ta pupeční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžký, komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace a

0: Rád jezdím do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s těma komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčema. Vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi zpívá nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
1: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy? Vnímáte to tak?
0: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
1: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
0: No to asi
1: pomalu.
0: Ne, no. No, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezón, takže jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí ty organizace, nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, ta je tam 40 let, 40 let a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem

štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Sláví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do té manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na led. Vlastně jsem byl na Slávii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Pojď hrát hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavii asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavii.
0: Říkáte dětičky, vy máte také dvě dětičky, nicméně dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečna, ale nehraje hokej ani jedna, ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila. Ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slávii, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na, součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dál, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společné.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam léčí teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jedinej z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru. Nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru. Takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí. Každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 4 roky, 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné.
0: Tak
1: jako
0: ale
1: to je skvělá.
0: Se už
1: je
0: i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednou bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vaš

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak no, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá. Někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL. Samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentu a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak. Ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu, a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů, co je FNAL, možná nějaký takový číslo. My jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská. A právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci a řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama. A vyšlo to na Milana Hajduka. A všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, chtěl jsem jezdit, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo a tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc. Ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl to možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil do sezóny někdy až 3. ledna, odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mě se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo to já, tak já, budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich Marie kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam půjdu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl. Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Senát zamítl koaliční změnu pravidel zaměstnávání státních úředníků. Blíží se konec klecových chovů v Česku. Zemědělcům zbývá předělat téměř 2 miliony chovných míst, do konce roku to ale nestihnou. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senát zamítl návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Ten má usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Podle vládní koalice ANO, SPD a motoristů má usnadnit výměnu úředníků a nahradit dosavadní služební zákon. Odpůrci z řad senátorů tvrdí, že by změny destabilizovaly státní správu. Pro zamítnutí dnes hlasovalo 52 ze 70 přítomných členů horní komory. Sněmovna předlohu znovu projedná na zářijové schůzi. Chovatelé v Česku musí do konce roku přestavět ještě asi 30% klecových chovů slepic. V lednu začne platit jejich zákaz. Zhruba 10% farmářů zvažuje přestavbu nebo zrušení chovů.
3: Tak vidíte, 1, 2, 3, 4, 5.
4: Přepočítává patra klecí s nosnicemi v Klíčanech u Prahy pracovnice zdejší farmy. Přestavba se jímu majiteli Ondřejovi Bačinovi nevyplatí. Zákaz kritizuje.
5: Což nás trošičku tržně poškozuje, protože ve spoustě zemí v Evropě to možné je.
4: Přes 2000 slepic na konci roku prodá. Podle místopředsedy Českomoravské drubežářské unie Zdeňka Mlázovského zbývá přestavit 1,7 milionu klecových míst.
6: Chovatelé mají v plánu přestavovat až do poloviny roku 2028.
4: Na tom, jestli zákaz klecových chovů povede ke zdražování vajec, se farmáři neshodnou. Z Klíčan Alena Junová, Český rozhlas.
2: Vítězem soutěže Vinař roku se stalo opět vinařství Volařík z Mikulova. Obhájilo tak loňské vítězství. Na slavnostním gala večeru na pražském Žofíně to oznámili pořadatelé soutěže. Mezinárodní porota vybírala ve 23. ročníku z 9 finalistů. Degustátoři hodnotí vždy kolekci alespoň 3 různých druhů vín. Soustředí se tak na komplexnost práce jednotlivých soutěžících, říká mluvčí soutěže Petr Marek.
7: Vinařství Volařík z Mikulova potvrdilo vlastně loňský titul. Letos odříněla ušima. Ty kolekce obecně v tom finále jsou velmi vyrovnané. V podstatě v tom bodovém hodnocení se ty rozdíly pohybují v desetinách až setinách bodů.
2: Titul národního šampiona bílých vín si odneslo vinařství Štěpánek a národním šampionem červených vín pro letošní rok se stalo vinařství Springer. Sport. Hokejisté pražské Sparty v přípravném zápase porazili Vítkovice 3-0. Dvěma góly k tomu pomohla jedna z posil, útočník Matěj Blimel. V dalším souboji dvou extraligových týmů Hradec Králové doma porazil Liberec 6-4. Počasí. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 směrem do Prahy pozor na nehodu na 8. kilometru. Na konci omezení se střetlo osobní auto s kamionem. A v Praze pozor v Ďáblické ulici, došlo tam k nehodě osobního auta s motorkou. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách už je tu pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
8: Někdy se vám láska snese přímo z nebe a stačí jediný pohled a pohltí vás.
9: Tak se to poštěstilo, tehdy skoro 16-leté slečně a o rok staršímu mladíkovi.
8: Zamilovali se, užívali si mládí a založili rodinu, která je pro ně vším. O jejich lásce z oblaků vám budeme vyprávět.
9: Jak napsal Viktor Hugo, láska to jsou dvě bytosti, muž a žena, kteří splynuli v anděla. To je nebe.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořadem opravdových lidských příběhů. Ze stovek přihlášených jsme vybrali dnes vyprávění Dany a Vladimíra Bělohlávkových.
1: Jemu je dnes 76 let. Ona brzy oslaví 75. narozeniny. Něžný dotek, milé slovo a vzájemná pomoc v domácnosti je jejich receptem na spokojené manželství.
0: Do Čakovic na okraji Prahy se za nimi vydal náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vy budete Vladimír.
4: Ano.
3: Posluchači už taky vědí, že máte pejska, jenom ale neví jakého, tak ho popište, co to je za pejska.
4: Pudlík. Pudlík je to.
3: Černej.
4: Černej.
3: Jak starý?
4: No, 10 let už je mu.
3: Ty jo, no tak to se má k světu. Kde máte ženu?
4: Žena je vevnitř.
3: Čeká v přijímacím salonu.
4: Ano, ano, ano.
3: Dobrý den. Vy budete Dana.
5: Ano, ano, já jsem Dana.
3: Tak konečně se vidíme a já teď budu vlastně hodně poslouchat o tom vašem životě a na to se těším.
5: No, my taky.
3: Jak dlouho jste spolu?
4: No, přesně 56 let.
3: To už je nějak.
4: Takový datum, ani jsme ho neplánovali 10.10.
5: No, takže jsme si to pamatovali, protože to se musí, že jo, pamatovat, datum sňatku.
3: Tak k tomu a k návštěvě kytičku, doufám, že jsem vybral nějakou hezkou.
5: Je ta nádherná, děkuju. A jak voní, tak to já jí dám hned do vázy. Pojďte dál.
0: Psal se rok 1966, když se tihle dva měli poprvé spatřit. Dana měla vyučovací hodinu v 9. třídě na základní škole. Její lavice byla hned u okna.
1: Za ním se po fasádě spustil pohledný mladík na provazovém žebříku. Vladimír se totiž učil klempířem u komunálních služeb a na fasádě školy měl hodinu praxe. Zvědavě nakukoval oknem do třídy.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Houpal se tam na žebříku, dělal opičky, já jsem seděla u okna, tak místo na tabuli, tak jsem koukala z okna a říkala, mě to je hezký kluk a on to dělal volovinky, že jo. No a tím to jako končilo. Pak už jsme se neviděli, pak snad asi za týden jsem šla ze školy, ještě s kamarádkou jsem šla a on nás doprovázel domů. A já jsem si říkala, tak po kom kouká, po mně nebo po té kamarádce, nebyla jsem si jistá. No ale pak jsem byla asi vybraná já.
4: Pak už jsem říkal, ne, to je jasný, to jako jsme se do sebe nějak tak zakoukali a slovo dalo slovo, tak pak bylo rande nějaký. A...
3: No ale jak jste se rozhodoval, že oslovíte, teď najednou vidíte znova tu Danu s kamarádkou, uvědomil jste si, viděl jsem ji na žebříku nebo jí, tak jako co se tak jako by vás odehrávalo, trochu strachu, kdyby vás odmítla, jaký oslovit, jakou jste vymyslel taktiku?
4: No já jsem nějak moc smělej nebyl, to jako spíš děvčata na mě ukazovali, to je on, který tam na nás dělal ty opičky na tom žebříku a to, tak jsem se tam s nima bavil a šli jsme. Akorát možná, že to byla taky náhoda, protože ta její kamarádka bydlela hned na kraji obce a my jsme tady kousek jako v tom centru, takže vlastně jsem s ní šel dál. Kdyby to bylo naopak, nevím, jak to dopadlo, ale dopadlo to dobře.
3: Dobrá adresa rozhodla o budoucím vztahu?
5: Asi jo.
3: A teda přišli jste před dům, sem, doprovodil vás Vladimír. A co se odehrálo? To byl asi ten rozhodný okamžik, kdy nějak se muselo něco stát, že jste se pak setkali znovu.
5: Tak to jsme se asi potom viděli v Čakovicích a asi jsme si už potom řekli, nepojeme do kina nebo něco takového, no ty začátky obyčejný. Rok mu trvalo, než mi dal pusu teda, jo. To bylo jako, no jistě. On byl takový nesmělej.
4: Takový to chytání za ruku v kině a tadyhle toto se mi potili ruce. A tak to, já jsem nebyl žádný nějaký takovej.
3: To. Vy jste sbíral odvahu, anebo si o to řekla Dana po tom roce?
4: No, to bylo tak napůl. Já bych řekl napůl, ale já jsem byl takový spíš v tomhletom nesmělejší. No.
5: Já jsem na to furt čekala a říkám, tak dneska už by možná. No, trvalo to fakt rok. On byl takový, a přece já nebudu ženská, že jo, tak jsem čekala od chlapa, že bude první.
3: A vytvářela jste podmínky pro to vhodné?
5: No jistě, když jsem byla blízko něho. A ono nic.
3: Dobře, tak během toho roku, co všechno se vám vzájemně na tom druhém líbilo? Vám dano na Vladimírovi. Čím vám imponoval?
5: No tak většinou jezdil na kole, což teda od mládí. No a pak jsme chodili po těch různých akcích, jo, pak už jsme chodili teda na zábavy, do kina, do divadla, tak to už jako se to všecko to...
3: Co se odehrává, tak to je mladické hlavě, v tom srdci těch dvou mladých lidí. Jak jako vnitřně se dá popsat ta zamilovanost?
5: No to hezký, to pořád na něj myslíte a říkáte si, co příště a kam půjdeme příště a tohle, je to krásný, je to hezký, takový zvláštní pocit. Protože já jsem byla sama vlastně už, jo. Maminka mi umřela, když mě bylo 16, takže já jsem měla jenom tatínka a sestry a ty už teda byly vdaný a z baráku pryč, tak jako mě to přišlo jako vhod, že s nás jako víc, jako no náš táta taky nevěděl dlouho nic, ale ten nebyl nikdy proti, ten jako věděl, že se chováme tak nějak přiměřeně.
4: Já jsem vlastně víceméně i abych ji viděl, její tatínek chodil na noční směny, tak já jsem vždycky vylez z okna. No to byl náročný, to byly náročné roky, protože já jsem vždycky utek z okna ven, já bydl vede v Čakovicích v bytovkách a bratr mi říkal, až tě chytne táta, počkej, ten ti namydlí. No a šel jsem tady, tak tady jsme se, už to už bylo takový lepší, už to bylo takový smělejší, no jo, ale ráno, v 4:30 jsem zase rychle mazal domů, přelez jsem oknem, rychle do postele, máma bylo 5:30, vstávý, přijdeš pozdě do práce, já byl ještě spocený, byl jsem v teplákách, takže bylo to náročný hodně. No.
3: Vy jste měli takhle noční randata, jo?
5: No, když tatínek nebyl doma, jsme měli volný barák. To bylo ideální vlastně to.
3: To bylo co se takhle v nocích odehrálo?
5: No, tak to, no, tak to už jsme byli trošku dál.
4: Tak to už jsme byli trošku dál, ale většinou naše takové ty rande se taky odehrávaly, takže manželka hodně i pomáhala své sestře, která měla 4 děti, takže většinou já už to měl natrénovaný, tak my jsme šli na rande a já tlačil kočárek a jednoho kluka za ruku.
3: Kdy to u vás tak jako prasklo, že chodíte s Danou?
4: No, tak po tom roce.
5: No,
4: to si... Ale tady otec už to věděl, manželky. Naši ne, to už to, jak se říká, že drby ty chodí, to a někdo zkrátka to řekne v práci, no, tak se začali víc zajímat. A...
3: Změnilo se tím něco?
5: No tak jeho máma si mě pozvala na kobereček, protože já jsem prodávala v železářství, takže jsme měli přes poledne volno, ona dělala v jeslích v kuchyni, no a dozvěděla se to, tak si mě pozvala k ním domů, aby mi prostě jako vyčinila, že jako, no prostě asi měla strach nebo co, no, tak se říkala,
4: že máme dost času.
3: No a kdy pak se tyhle ty první okamžiky toho chození, zamilování změní v to, že máte jistotu, že třeba už je to ten pravý a už se začne nějaké plánování, že třeba jednou budete spolu nebo s tou svatbou. Kdy přišel nějaký takovýhle zlom? Jistota?
5: No to bylo jistý, když jsem byla v jiném stavu.
3: Aha.
5: A bylo to. Ten byl na vojně, já těhotná a co teď? No tak asi dřív byla moda, že jsme se brali, že jo? Ty měli tenkrát nějaké cvičení v Uhřiněvsi, v tankama tam byli, no já jsem zjistila, že jsem v jiném stavu, tak jeho táta mě tam dovez, já říkám, tak hele, jsem v jiném stavu, vemeš si mě, nebo co bude dál, takže já jsem šla na
3: nádraží. Vy jste šla jeho žádat?
5: No, já ho žádala v orku na nádraží u tanku, no.
4: Víceméně pomalu jsme tu svatbu, vlastně mě říkala o tom, že jsme seděli pomalu v transportéru, no, seděli jsme tam.
3: Vy jste měl na hlavě takovou tu gumovou...
4: Kuklu, tankistickou kuklu a teda to, no.
3: Slyšel to vůbec, že jste mu přišla říct?
5: No, slyšel, řekl, no, tak bude svatba, no, tam jako hned, no, nic jiného mu nezbývalo, dřív to tak bylo, že jo, prostě.
4: Já jsem vždycky říkal, aspoň jsem to měl jistý, jak jsem říkal, že jsem nekupoval zajíce v pytli, dneska vlastně ty rodiče, když nemůžou mít děti, a tady to, takže jsme to měli jistý. No, ale nelituju toho v žádném případě, to jako...
3: Co bylo větší překvapení? Zjistit, že budete otec, anebo že přišla rovnou Dana s návrhem svatby?
4: No já, pro mě i to byla úleva, že jsem se úplně těšil, že už budeme úplně spolu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O své lásce a dalších citech se dnes rozhodli mluvit Dana a Vladimír Bělohlávkovi.
2: Jejich manželství začalo během Vladimírovy služby v Zeleném. Originální žádostí o ruku. Ale jejich vojenské historky neskončily.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Vlastně jsme měli ještě hodně jiných příhod. Když se pak narodil nám první syn, tak manželka s tím přišla tadyhle ve Kbelích na letiště a pomalu ho ukazovala jinému vojákovi. Ten byl z toho chudák vykulenej.
4: No, klukovi už byly 3 měsíce a on ho ještě neviděl, protože toho nepustili z té vojny. No tak jsem ho vzala, že bych mu ho ukázala, tak jsem se nahlásila prostě na tom, v tom stanu, že bych chtěla jako navštívit Bělohlávka. Čekala jsem tam dobrý 2 hodiny. Po 2 hodinách přišel takový čahoun hubený. Já říkám, já pán, promiňte, ale vy nejste otec mýho dítěte.
5: To se lek víc.
4: On se asi lek chudák, já tam s dítětem a on ke mně šel. No tak jsem říkala, promiňte, vy nejste otec mýho dítětem, tak on odešel a my jsme jeli domů, no. Tak jsem ho zase neviděla.
3: Moje vojna to byla jedna velká epizoda, já byl hrozný průšvihář, protože já jsem měl takový to stanovisko, že všechny cesty vedou přes Prahu. Já byl snad 690krát z vojny doma, já utíkal, pro mě si sem i jezdili vojáci. Pro mě je rodina všecko. A já jsem říkal, jak jsem mohl vidět normálně, že jsem kousek od Prahy, tak jsem utíkal, kde jsem mohl.
5: Takhle za váma, to je hezký.
4: No, ale on si neuvědomil, jaký mi dělá nervy. On byl rád, že přišel z vojny domů a já měla strach. Říkám, zase ho třeba zavřou, bude mít průšvih. Já říkám, já tady jde malý dítě a ty mi předěláváš ještě starosti. Jo. Jsem ho šla tenkrát vyprovodit na vlak, na nádraží. Říkám, tak když už jsem v Praze, jak skočím ještě po nějakých obchodech, přijdu domů a on už zase byl doma. On neodjel.
5: To je ale krásná láska, ne?
4: No, to je, no, až to je teda.
3: Dokonce s prvorozeným synem mě navštívila i v base. No, pod bříškem je tam, jsme měli nějaký pečený kuře, nebo co jsi mi to tam dala. A to bylo taky za to, že jsem utek. Já byl takovej, no. Měl jsem přezdívku na vojně motýlek.
1: Ale vraťme se ještě k jejich významnému dni.
2: Svatbu si naplánovali na 10. října 1969. Museli si pospíšit. Prvorozený syn už byl, jak se říká, na cestě.
1: Jak probíhaly přípravy na tak slavný den?
4: Tak jako se to dříve dělalo, že nějaký ten datum?
3: Já myslím, že datum jsme nevybírali, zkrátka jsme brali ten termín, bylo to rychlý, no.
4: Abych už se nevdávala s břichem, tak už jsme pospíchali, aby už jsme to měli za sebou, no.
5: Jak se organizuje příprava svatby, jak se chystá ženich, když ho máte někde pryč, přijede vlastně na ten samotný svatební den, jak ty přípravy probíhaly?
4: No tak to jsme většinou připravovali s jeho rodičema. Můj táta, ten se do toho moc nemíchal, tomu to bylo jedno, takže spíš jako jeho rodina, to jsme to organizovali. Je fakt, že já jsem si třeba pekla nějaký cukrový, jeho maminka pekla, že jo, no a tak jako pozvali jsme každý tu svoji rodinu.
5: Pustili vás bez problému, vás utěkáře?
3: No, to už museli, ale nevěřili mi to, protože já jsem si nechával posílat různý takovýhle, že tamhle jdu na pohřeb nebo tamhle, tak tohle to jako mě věřili.
5: Přijel jste na ten samotný den nebo už dopředu?
3: Ne, den předem. 3 dny jsem na to měl. Měl jsem povolený civil, protože já nesnášel zelenou barvu, přitom manželka zelenou barvu přímo miluje.
4: Ne tu vojenskou, to mám ráda ty výraznější zelený. Teďkon běží taková krásná zelená, ty šatičky a svetříčky nosají. Ale to já říkám, já si to teda v civilu, aby si se ženil jako ve vojenském žádném případě.
5: Ten den, čím začal?
4: No čím začal, já ani nevím, tak jsem šla ráno holiči, pršelo, takže jsem zmokla, takže účes mi byl na nic, že jo. Jsem byla splihlá. Pak přijeli jako rodiče, tady měli půjčený ty auta, nebo ty kamarádi, že jo. No, odjeli jsme na úřad.
5: Voda. Kam? Kde jste se odali?
4: V Čakovicích na úřadě jsme to měli, no.
3: No, úřad byl krásný, člověk, jak se říká, má to v sobě všecko stažený, tak nějaký věci vnímá, akorát do dneška manželka ne, že by mě to vyčítala, to, ale když byl pohlíbek první a tady to, tak já jsem jí dal pusu, zvednu jsem jí ten závoj, no a pak jsem jí ho samozřejmě dal zase dolů, takže všecko osazenstvo se tam smálo, jakože nechci, aby se na ní koukali, no, ale bylo to hezký.
5: Měl jste stažené hrdlo třeba, když se ptali?
3: Já jsem takový, že, jak se říká, jsouhle citlivější, že když jsou nějaký ty filmy a tadyhle to, tak ta nějaká zase zavoraní. A čím je člověk starší, tak tím víc jako to prožívá.
4: Já stydíš se za to, říkal, už zase brečím u toho filmu. Ty nebrečíš, já říkám, brečím, ale to by ten, tak si to utřu, aby to neviděl. A on říkal, už zase brečím.
5: Brečil na svatbě?
4: To asi ne, to ne, to neměl proč.
5: Štěstím.
4: No jo, štěstím, no tak to nevím, jestli štěstím. Ne, ne.
5: Ono to někdy člověka zaskočí, jako samotného.
4: No, tak myslím, že ne.
5: Co ty prstínky, jak vám šlo nasazování?
4: Dobrý.
3: Ani jsme to netrénovali, prstínky jsme vybírali spolu. Když jsem měl předtím nějakou vycházku, tak... Pro mě vycházka znamenala Benešov práce vedle sebe, co jsem mě nedělal problémy.
4: Až moc častěji tady byl.
5: Pak jste se tady přesunuli z Čakovic kam? Sem? Domů?
4: Jsme měli svatbu tady. To jsme tam měli ten obývák, všechno vystěhovaný. Tam jsme měli nastěhovaný stoly, takže to bylo tady. A svatební noc jsme sešli k němu, nám uvolnili ložnici jeho rodiče, takže jsme se přesunuli tam.
5: Byla nějak načančana?
3: No, tak já to nevnímal, já jsem byl rád, že jsem s ní nějak. No jo, bylo to hezký.
5: Vy se na sebe pořád tak hezky díváte i teď? Úplně si vzpomínáte, jako se vám objevují v paměti ty okamžiky asi, no. Co?
4: Byla jsem ráda, že už teda jsme se vzali, že budeme spolu, my už se snad nerozejdem, takže bylo to krásný.
3: Jo, souhlasím.
5: Jo. A když jste pak odjížděl, nebyl trochu smutek? Se vemete a zase opouštíte ženu?
3: To byl vždycky, když člověk odjížděl, to je jasný, ale já jsem věřil tomu, že brzo budu zase doma, takže...
5: Zauvažovala jste někdy nad tím, co by vašemu vztahu řekla maminka, kdyby se ho dožila a viděla vás?
4: Jo, ta by byla určitě ráda, protože ten manžel by se jí určitě líbil, protože umí všecko. A i mimo tatínkovi se líbil, jako to si spolu notovali, to bylo dobrý. Moje maminka by byla určitě spokojená. Myslím, že by byla spokojená. Tatínek taky.
5: A vy jste taky spokojená?
4: Já jsem taky spokojená.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Je to přesně 56 let, co jsou svoji manželé Dana a Vladimír Bělohlávkovi, kteří dnes vyprávějí svůj životní příběh.
2: Brzy po Vladimírově návratu z vojny dostali byt od podniku, ale rozhodli se zůstat v domě Daniných rodičů a svými vlastními silami si ho zvelebit a rozšířit.
1: Ukázalo se, že oba zastanou jakoukoliv práci. Dana se uměla postavit k míchačce, Vladimír zas k plotně. Dana se nebála vzít fanku, Vláďa zase jehlu do ruky.
3: Já nemám strach, že kdybych někam odjela nebo do nemocnice nebo něco, tak teďko je tady sám, ale když byly děti, tak se opravdu postaral. Já jsem byla v 29. na operaci v listopadu, byla jsem tam do prosince, tak už jsem pak šla domů na reverse, protože to bylo před Vánoci, tak jsem přijela domů, měl na pečíno, děti mu pomáhali mazat cukrátka, no a já jsem byla tak špatně, že jsem jenom na ně koukala, já nemohla vůbec nic, jo. No takže se postaral o všecko a pořád celý život, jako nemám problém se situací, že by se nepostaral. Uvaří, uklidí, nakoupí, všecko umí.
4: Co se stalo? S čím jste byla na operaci?
3: Se žlučníkem. No a bylo to jako ošklivý, no tak to trvalo díl. Tam chodili ženský po operaci ledvin za týden domů a já tam skejsla 2 měsíce, no.
4: Měl jste strach, Vladimíra?
5: Jo, určitě. Určitě, protože to, když kolikrát ukazuje tu jizvu, já jsem říkal, když jsem já byl na žlučníku, tak já byl laparoskopicky, to jsou jenom 3 jizvičky a manželka to má, jako když to dělali motorovou pilou.
3: To jako byl hrozný zážitek.

0: je.
1: Jo,
0: I kdybyste měla tři, čtyři jizvy.
1: No, kdyby mělo pět třeba. Pak je hrozně vlastně, když já jsem ležel v nemocnici se slinivkou, tak to taky jako, že manželka měla velký strach o mě. Jsem byl 10 dní na kapačkách, měl jsem silný zánět slinivky. Já jako o tohle jsem se moc jako nestaral, jak nemoci a tadyhle to. Jsem přišlo pomalu celý koncilium rodiny, rodiče a švagrova a tadyhle to. Já nevěděl, že je slinivka tak nebezpečná. No, taky jsem ležel na pokoji, tam vedle mě umírali 30-letý kluci a to bylo... Ale náhodou jsem se z toho jako dostal.
0: To jste se musel zase bát?
2: No bála. A hlavně, jak říká, když přišla celá rodina, mě nenapadlo, jako, no tak je v nemocnici. Člověk o tom nevěděl, že o těch zdravotních těch... No a pak mi došlo, že oni vlastně řekli, že slinivka je smrtelná. Takže celá rodina už jako přišla se loučit, už přišli jako, že ho vidějí naposledy. No to byly hrozný nervy, pak mi to došlo.
0: Když pominu ty zdravotní problémy a tu možnost, že by třeba taky mohlo nastat něco špatného, nějaká komplikace, tak ale je to i čas odloučení. A vy dva jste na sebe napojení, úplně už to řekl i Vladimír, jak tu rodinu má rád a je s ní, co to jde. Jak prožíváte ty okamžiky odloučení, kdy nejste spolu, kdy každý je jinde, spí, ať už ze zdravotních problémů nebo někam odjel? Jak to prožíváte? Je tam stesk?
1: Je ten čas je vlastně kolikrát, když je tady a já jdu, tak chci mít ten svůj klid, tak si jdu třeba něco dělat tam do dílny, nebo to je něco úplně jiného. Samota. Člověk přemýšlí o věcech, co by bylo, kdyby, a je to takový... Není to dobrý pocit, ale proto jsem jako manžel se i říkal, že kdyby náhodou se něco stalo, ať si najde třeba někoho, protože samota je hrozná. Jako samota, být člověk sám, neříkám nějaký partnerský vztah, ale třeba kamaráda, kamarádky a tady to, proti já tomuhle nejsem, protože samota to je opravdu, není to dobrý.
0: Bojíte se toho?
1: Jo, má člověk takový obavy. A nějak to hrozně rychle utíká všecko a doufám, že ještě chvíli tady spolu pobudem.
2: Ale my už jsme v takovém stádiu, že už probíráme třeba, až jednou někdo umře, co bude, kde budeš být pohřbený. Teď mi říká, já bych chtěl rozptýlit na Brdech. Já říkám, jo, tak já budu tam na tom hrobě sama ležet, jo. A já říkám, tak ty chceš až na Brdy a já nejsem typ teda les po kopcích, jo. Já říkám, a já půjdu někam do kopce tě rozsypat, tak to teda ti slibuju, že ti to nesplním. A kluk říká, mami, tak to odsypeme, já to tam odnesu, jo. Já říkám, a zbytek mi necháš, aby jsme byli spolu, já tam přeci v tom hrobě nebudu bez něj, jo. Takovýhle myšlenky už tady probíráme, ale to hrozný.

0: Antoine de Saint-Exupéry napsal ve své knize: Hvězdy svítí na nebi proto, aby každý našel tu svou.
1: Dana a Vladimír se takhle našli a doufají, že jejich hvězdy budou ještě dlouho zářit a svítit pro toho druhého.
0: Kterou část svého života vnímají za krásnou? Kdy jim bylo opravdu dobře?
2: Když se narodili děti, to je jako úplně největší štěstí. A hlavně, že jsme zdraví. Já jsem spíš takový rodinný typ, že mám rád pořád okolo sebe, když se sejdeme, proto jsem tenkrát tady dělal tu jídelnu, to se dá rozložit až pro 12 lidí. I teď, když vlastně trávíme Vánoce u jednoho syna, tak nás je na Vánoce 14 u stolu, jo, ještě tam ty rodiče a tady to, tak bylo by to smutný, kdyby jsme byli doma sami.
3: To musíte být šťastná ženská, mít chlapa, který je pro rodinu.
4: No určitě. Ale víte co, on je strašně šikovný, jo. On může, on uvaří, uklidí, upeče, vyšíval dečky, akorát se mu nestačila naučit plést, tomu nešlo, takže to jsem...
3: To ještě stihnete?
4: No, tak on, už nás bolej ty prsty, já už by taky nepletla, takže už plec nebudem.
3: Jo. Řekněte mi,

0: Jak moc se proměňuje vnímání toho druhého? Když se člověk zamiluje, pořád máte to druhé před sebou, vidíte ho, je pro vás hezký, šťastný jste s ním. Jak se to těmi lety proměňuje? Vidíte pořád v tom druhém toho mladistvého, zamilovaného člověka, anebo je to jiné?
1: Jo, pořád. Pořád, tak si to nějak představuju a říkám si, akorát trošku jsme zestárli, ale jo, pořád jako. A jako já mám, ona je, manželka je hrozně tolerantní, i jako ty moje aktivity, v některých aktivitách mě teda i brzdila, protože já jsem sice narozený ve znamení raka, manželka je střelec, ale spíš bychom si to měli vyměnit, protože já jsem někdy jak neřízená s nápadama taková střela, protože pro mě, když ten třeba, kolik mi bylo 55, tak jsem si šel skočit s padákem, no to ale manželka, než jsem šel skákat, tak to říká, ještě tohle musíš udělat, ještě tohle, tohle, kdyby náhodou si tam spadnul. No a pak vlastně akorát jediný, co mě jako přímo zakázala, to jsme byli na Krétě, tak tam jsem si chtěl skočit z toho lana, z toho jeřábu a to prejde. Protože předtím se dostalo tomu Novotnému a no. Akorát pak jsem jí splnil, že jsme byli spolu v balónu.
2: Bylo krásný. Taky jsem se bála teda, ale pak to byla nádhera. Ježiši, to je nádhera. A ještě ten, co to řídil, ten balón, tak on to vzal tak jako nízko, že jsme se šoupali o špičky stromů a ty chlapi tam ptáhali, trhali šišky. Já říkám, zvedněte to, jo. Ale fakt je to nádhera. To bych absolvovala teda ještě, jo. A jsme snad letěli hodinu, jo. Nádhera, fakt nádhera.
0: Vy můžete říct, že vás váš muž vzal do nebe.
2: Ano, přímo.
1: Dvakrát. To se divím, že jsem jí dostal tenkrát v Bulharsku na ten padák, jak nás to vytáhlo nahoru. Tak to bylo krásný. Ale manželka, když letěla vlastně tím balónem, tak nesměla se týden předtím koukat na vratný láhven, protože si představovala, jak jí to tam povleče po té zemi a pořád měla strach.
0: Jste loučící nebo vítací typ?
1: Já asi obojí. Ale spíš jako, když se člověk loučí, jak mám v sobě takový stres, tak má člověk takový to stažený hrdlo a rád se jako, když jedu za rodinu, nebo to s nima vydám a to, co je jako, pro mě je rodina všecko.
0: Máte muže, který, já mám pocit, že je schopen se i dlouze podívat do očí, když se loučí nebo vítá, má tu radost a vy mu to v těch očích vidíte?
2: No to určitě, to jo. To jo, to určitě.
0: Po těch letech řeknete si tak někdy, dobře jsem si vybral, dobře jsem si vybrala?
2: Jo, určitě, tak já jsem nikde jinde nehledala, takže já nemám porovnání.
1: Jo, určitě, určitě. A vždycky kolikrát, když to někde vidím, tak jsem říkal, Ježiši, já měl štěstí.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dana a Vladimír Bělohlávkovi z Prahy nám dnes odhalují své city a svůj osud.
2: A my jim za to chceme poděkovat. Proto jsme jim jako dárek poslali velké digitální rádio a dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
3: Je, jsou krásný.
4: Ježiši, ty jsou nádherný. A co tam napsal? A rádio, jo.
3: Jo, jo.
4: Ježiši.
3: Ale to je snad úplně zvláštnost, nám přestalo tam to hrát. Včera zrovna. Krásný.
4: A to je naše velikost na kafe, vej. To je akorát. Ale to bude škoda, aby se mi to neodřelo až tam z toho
3: hrubu. Ale tohle je digitální, že jo?
5: Ano.
3: Takže to se musí na Wi-Fi pozvládnu snad nějak.
4: Ještě mě to vládá.
3: No. Hokus pokus.
4: Máš co študovat zase, vy?
3: Člověk musí pokus, hokus. A já vždycky se držím pravidla, který mi říkal můj děda. A ten mi říkal, každá práce a všecko, co zkoušíš, to je jako sex. Já vyvalený v oči, co mi řekne babička, taho tam korťáčka. No, to máte jak u sexu. Poprvé nic moc, po druhý je to lepší, po třetí je to ještě lepší a po čtvrtý už jde to samo. A takhle přesně je to s tou práci, když se ji učíte.
5: Je to tak?
4: No, asi jo.
6: Asi jo.
4: Myslím, že se to nepovedlo na poprvé.
6: No jo.
5: Tak ať je ten zážitek s tím rádiem čím dál lepší.
3: Jo, děkujeme moc.
5: Hrnečky ať slouží na tu kávu, jsme rádi, že je to ta správná velikost. Chcete vzkázat něco Petrovi Carmen?
4: No, já je mám strašně ráda. On hraje perfektně, o toho se teda bavíme. A jako myslím, že i jim to manželství jako klape, myslím si to.
3: A já ho beru tak, že on, když hraje ty starý pány dědečky, tak se hrozně podobá mýmu dědovi. To je jedno a to samý.
4: No, nádherný hlas, to je úplně úžasný. To v obdivu, ale od mlada, jako on zahrál jako prostě všecko krásně. Fakt ho mám ráda.
5: Jsou krásný pár. Jsem rád, že pro nás tenhle pořad moderují a že ocenili i další hezký pár, a to jste vy dva, tak ať se vám daří.
4: To je krásný, moc děkujem.
3: Taky moc děkujeme.
1: Rádo se stalo.
2: A teď je oba trochu vyzkoušíme.
1: Patrik Rozehnal si přichystal několik nevinných otázek na jejich společný život a partnerské návyky.
2: Odpovídali každý zvlášť. Netušili, jaké otázky dostanou. My si jejich odpovědi poslechneme dohromady.
5: Kdy jste za ní poprvé platil? Na něco ji pozval a zatáhl to, jak se říká?
3: Tak já myslím, že to je moje celoživotní téma. To jako, ale jo, já bych nedokázal, aby žena platila za mě. To jako bych...
5: A kdy to bylo poprvé? Za co?
3: Mám takové tušení, že mě vždycky ta nabuřta, ještě když byly buřty na Václaváku.
4: No, to jsme chodili na Václavák, na buřty. Tam nám chutnali, tam bylo v tom hrozném voleji a nám to chutnalo.
5: Jak byste popsala svůj účes v době, kdy jste se poznali?
4: A takovej ulízané jenom.
3: Na ramena. Na ramena, takový trošičku, takový mikádo, jako na ramena měla vlasy.
5: Který program v televizi máte oba dva rádi?
3: To je takový rituál, když je neděle a přitom si dáváme kafíčko, tak to je Toulavá kamera.
4: To máme rádi, že jo, na Toulavku, to nevynecháme a ten objektiv, to jako musí být v neděli.
3: To je krásný pořad, Toulavá kamera.
5: Jaký je váš největší zlozvyk?
3: Největší zlozvyk, já jsem taková, já říkám noční můra, manželka si jde lehnout, já ožívám kolem půlnoci a déle.
4: Já si jdu lehnout a on si pustí Politiku a kouká na to třeba do 2 do rána. Jo? Já říkám, ty si pouštíš politický večerníček, že tě to baví.
5: Kdo má doma poslední slovo?
3: No snažím se to mít já, ale většinou se pak nějak shodneme.
5: Kdo má doma poslední slovo?
4: Asi já.
5: Kolik máte sukní?
4: Čeho?
5: Sukní.
4: Sukní? Ježiš, to bych šla do té skříně spočítat.
3: Hodně, já to nepočítám. To je jako 15, 20.
4: Asi 7 sukní mám.
5: Jenom?
4: No, já zase nejsem, vyznal, já mám spíš radši kalhoty a něco k tomu.
5: Kdo chodil na třídní schůzky?
4: Já. Ani nepamatuju, že by manžel tam někdy byl.
3: Ale občas jsem i zaskočil, jsem tam byl párkrát já, ale to nebyla moje jako parketa.
5: Jaké jídlo umí vaše žena nejlíp?
3: Tak ona umí všecko, ale nejvíc, co mě od ní co chutná, tak to je houbová omáčka, čistě bílá houbová omáčka.
4: No, tak třeba na houbách, ona mi chutná všecko.
5: Nosil někdy vousy?
4: Jo, to vám řeknu nedávno, ale vypadal děsně. On vypadal jak ten náš prezident.
3: Manželka říkala, prosím tě, sundej to, jsi v tom jak Masaryk. To byl snad jediný ten takhle na stáří.
5: Na jakém nezvyklém místě jste se kdy milovali?
3: Když jsme vlastně splodili prvního syna. Já měl jsem vycházku, jel jsem vlastně za manželkou, tam byla s mýma rodičima na Cholín, takže my jsme vlastně na lodičce, jsme převeslovali vlastně celou přehradu a naproti byla skála, na kterou jsme vylezli a tam vlastně tam bylo početí na té skále nahoře. To bylo to hrozný. Já jsem říkal, jehličí jsem měl všude.
5: Na jakém nezvyklém místě?
4: Ježišmarja, v Hořovicích na Dece v parku. To bylo hrozný, ale to nestálo za nic, protože jsem měla oči furt na šťopkách, jestli někdo nepůjde. A to jako už nikdy.
5: Co vás tak naštve, že by manžel udělal třeba po intimní chvíli?
4: No, že se sebere a jde ještě pak koukat na televizi.
3: No, když jsem tam měl zrovna, byl tam nějaké to, co mě zajímalo. No. Ale jako dřív to nebývalo, když jsem byl mladý, to jako.
5: Po čem voní vaše žena?
3: Jako vanilka bych to dal, když hodně peče a teď to tak asi vanilka.
5: Jak si myslíte, že svému muži voníte?
4: Tak to nevím.
5: Představte si, že mu voníte po vanilce.
4: Po vanilce, jo. Po tý mě pálí akorát žáha. Po vanilce. No tak dobře, no.
5: Kam svou ženu rád líbáte?
3: No na ústa.
4: Normálně na pusu, na tvář.
3: Ale nesmím líbat na ucho. To nesnáší. Nevím proč. Ne, na ucho.
4: Je na ucho nesnáším. To nesmí vůbec. To jako říkám, na ucho ne. To jako, to má zakázané.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zajímalo nás také, jak žijí Dana a Vladimír Bělohlávkovi po 56 letech společného života.
2: Jak se k sobě chovají a co dělají rádi?
3: Sport. Já jsem vlastně se vrátil díky svým mladšímu synovi v 60 letech zase k ježdění na kole. Vzniklo to tak, že vlastně v Řevnicích byly závody z Transbrdy se jeli. Já tam přijel na kole a syn mi najednou říká, tati, koupil jsem ti startovní číslo. No tak já jsem jel, no a pak mě to zase chytlo, že vlastně člověk, jak se říká, tam jdou lidi naladění na stejný vlně, tak jsem začal, no a teď jsem musel před rokem přestat, protože jsem měl problémy s ramenem, artróza a koleno mi vytáhlo ve vodu, ale jezdím pořád, takže do té doby jsem odjezdil asi 100 závodů a měl jsem tam sázku, že jsem vlastně se vsadil, že za 5 let objedu zeměkouli, kterou se mi teda povedlo.
5: Co baví vás? Máte nějakého koníčka, Dano?
4: No tak já 8směrku, to mám ráda. To je takový klídek, vyluštím 2-3 stránky a zahrádku, no, domácnost. No, já nebyla nikdy sportovní typ, takže to mě netáhne. Jsme jednou vyšli na Lysou horu a já ze všech sil říkám, když jsem šla dolů, říkám, tak ty už mě teda nikdy neuvidíš. Už bych tam nešla ani za nic. Nejsem typ les někde po horách. Jako jo.
5: Je nějaký návod na šťastné manželství? Našli jste ho vy v životě?
4: No, nevím, jestli návod. Já myslím, že ten život vás snad naučí to sám. Pokud toho člověka máte rádi navzájem, tak myslím, že k tomu návod ani snad není. Že to prostě dá ten život. Podmínky, v jakých žijou, jakou mají rodinu. Řekla bych, mějte se rádi a tolerujte jeden druhýho.
3: Hlavně je to respekt a tolerance. Jo, a my tím pádem respekt tomu druhému, protože tak jinak to nejde. A člověk se nemá ani, dřív to bylo tabu, ale nemá se stydět ani za nějaké intimní chvilky. To k tomu patří. A řekl bych, že opravdu nějaké to pohlazení a tadyhle tomu to člověku udělá radost.
4: Tohle to je asi v každém ještě věku, teda nedovedu si představit třeba za 5, za 10 let, ale myslím, že ta chemie působí pořád, i když už trošku jinak, než když jsme byli mladí, že jo. Ale já myslím, že to je pořád, jako, je to přitažlivý pořád, jako ta příležitost je, máme na všecko dost času. Takže já myslím, že pořád. Ten život máme takovej docela dobrý, šťastný.
3: Jako máme spolu hezký život.
5: Těšíte se v tomhle věku i na svou ženu, když přijdete domů někde třeba z nákupu z kola?
3: Jo, určitě, určitě.
5: Jste ráda, že ho máte vedle sebe, že cítíte, že tu je?
4: No určitě, to určitě. To se mi kolikrát stane, že usnu na gauči a jak jsem zvyklá, že tam je zkroucený v tom křesle a on třeba jde dělat něco na zahrádku a se probudí a říká, Ježišmarja, kde je, jel na kolo, je to, a než si vzpomenu. Pak říká, jo, když on šel na zahrádku nebo jel na kolo, tak jsem šťastná, že jsem si vzpomněla, že tady je, jo, prostě. Ale jako řeknu vám v tom životě opravdu, když si představím, že třeba bude hůř, nebo kdyby dokonce, vždycky říkám, Ježíš, až třeba umřu já, nebo ty, tak už si děláme takový, co bude, no, bude to hrozný.
5: Jste rádi, že jste spolu?
4: No určitě, já bych neměnila.
3: Taky bych neměnil, v žádném případě, a měl jsem veliký štěstí.
5: Máte pořád?
3: To mám, a za to děkuju. A jako jsem jí vděčnej vlastně, za každý den, co jsme spolu.
4: No já myslím, že jak se říká, láska kvete v každém věku. To prostě, je to hezký, člověk je rád, že ten druhý ho má rád.
5: Milujete svého muže?
4: Miluju.
5: Jak moc?
4: No hodně, hodně. Přála bych se, aby to trvalo hodně dlouho ještě.
5: Milujete svoji ženu?
3: Určitě. Ale jo. Bylo to hezký a je to hezký takhle pořád.

0: Dana a Vladimír Bělohlávkovi už poznali, že láska si vás prostě najde. Ať už vstoupí oknem, nebo vás překvapí v tanku. Láska umí být trpělivá, laskavá, nezávidí, neklade si podmínky, prostě je. Jsou šťastní, protože ji neodmítají.
1: Spisovatel Romain Rolland to hezky vystihl. Zřeknu se raději života, logiky, světa, všeho. Jen ne lásky.
0: Ani vy ji neodmítejte. Nestýďte se za ní. Nechte ji propuknout v plné síle. Nebudete litovat. I my poznali, jak je krásné milovat.
1: K tomu se přiznávají Carmen Majerová
0: a Petr Kost.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Prezident má podle senátorů dál vybírat velvyslance při OSN nebo NATO. Vládní záměr na zrušení pravomoci je podle opozice protiústavní. Nová nemocnice by mohla být v Praze v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senátoři odmítli zrušit část pravomocí prezidenta. Koalice prosazovala, aby prezidenti už nepověřovali a neodvolávali vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Mezi ně patří třeba OSN, NATO nebo Evropská unie. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z opoziční ODS považuje navrhované změny za protiústavní. S tím souhlasí i Michail Canov ze Starostů pro Liberecký kraj. Část senátorů chce zákon v případě schválení napadnout u ústavního soudu. Předloha se vrátí do sněmovny, kde vládní většina může senátory přehlasovat. Nová pražská nemocnice bude stát v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Řekl to premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Dříve mluvil například o využití pozemků v Letňanech. Nová nemocnice by měla být na nevyužívaných plochách vinohradského areálu. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za Hnutí ANO by se k novému komplexu mohla část současné nemocnice připojit.
5: Ale některá pracoviště je možné, a to je právě ta kapacitní studie, o které se bavíme, že budou přemístěna do té nové nemocnice i z fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třeba ty budovy pak zaniknou nebo budou sloužit k nějakému jinému účelu, protože třeba i z hlediska technického stavu jsou nevyhovující.
4: Potřebný počet lůžek a další parametry nové pražské nemocnice má stanovit kapacitní studie. Do nové budovy by se měly částečně sestěhovat některé provozy Vinohradské nemocnice, Všeobecné fakultní nemocnice a Bulovky. Strážníci v Brně stále častěji řeší problémy s autovraky v ulicích. Loni měli do srpna necelé 200 výjezdů k odstaveným autům. Letos to bylo o skoro 50 více. K některým se vrací opakovaně. Zabírají parkovací místa, znečišťují okolí nebo v nich žijí bezdomovci. Nejčastěji městská policie výjíždí do Brna středu, Králova pole a Brna severu, říká mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.
6: Z ulic jednoznačně vyčnívá sportovní, kde strážníci za uvedené období řešili 25 událostí. Právě tam se opakovaně setkáváme také s vraky, které lidé bez domova využívají jako místo k přespávání nebo bydlení.
4: Část případů hlídky nahlašují brněnským komunikacím, které zajišťují odtahy. Sport. České hokejistky zahájily sezónu porážkou 1-3 s Finskem v prvním zápase Euro Hockey Tour v Klotenu. Premiéru na střídačce si odbyl americký trenér Brian Idalsky, ve kterém zanechal dobrý dojem nástup Češek do zápasu, jak řekl v rozhovoru pro český hokej.
7: Prvních 10 minut jsme odehráli hezky, vytvořili jsme si spoustu šancí. Vždycky jsem obdivoval dovednosti a talent, které mají české hráčky. Dobře bruslí a umí tvořit šance. To se ukázalo a budeme to chtít dál rozvíjet.
4: Další zápas odehrají Češky v Klotenu zítra v 15:30 odpoledne proti Švédsku.
0: Počasí.
4: Zítra bude většinou oblačno, ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 z Prahy do Brna velmi opatrně za odbočkou na chodce Rady. Na 32. kilometru v pravém pruhu stojí neosvětlený kamion. Řidič bude řešit poruchu, ale není tam moc dobře vidět. A na D5C dejte pozor na 67. kilometru směrem do Prahy. Na vozovce je hlášená zvěř. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Začíná divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak schválně. Schválně, kdo z vás nezná Noc na Karlštejně Jaroslava Vrchlického? Že by byl někdo, kdo by neznal tu půvabnou zápletku o tom, jak a proč vlastně dvě ženy porušily příkaz císaře Karla IV. A vstoupily na hrad, který byl doposud zasvěcen pouze mužům? No, snad kdyby opravdu někdo nevěděl, jak se to celé stalo, tak to dnešní divadlo pro vaše uši strávíme právě tam, tedy na Karlštejně. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Stín katedrál, jakkoliv je to tedy melodie hudebního skladatele Karla Svobody, na Karlštejn nepatří, když vlastně mohla by, ale ne. To by se muselo zpívat o kapli svatého kříže. Ale jinak nás dnes v Divadle pro vaše uši budou ukázkami z různých rozhlasových zpracování Vrchlického noci na Karlštejně provázet výhradně právě melodie z muzikálové úpravy téhle nestárnoucí veselohry. Tak, ale teď už společně pospěšme na Karlštejn. Tady se purkrabí Jaroslava Průchy a pan Pešek Vladimíra Brabce chystají na příjezd Otomara Korbeláře, takto císaře Karla IV.
2: Věru dnes pytel z hosty se roztrhl. Od božího rána až do slunce západu moc nestačí se zvedat.
3: Je to už jeho milost snad?
4: No ne, to nemůže být. Myslím, že jeho milost asi právě teď Prahu opouští. Kdo jen to přijel?
2: Host, pane Purkrabí.
4: Host?
2: Vévoda Štěpán Bavorský.
4: Mluvil jsi s ním, pane Pešku?
2: Náhodou byl jsem přítomen, když slezal z koně, jenž pokryt byl celý bílou pěnou, jak druhou čabrakou. Jak se zdá, má pan vévoda velmi na spěch.
4: No a co říkal?
2: Ptal se krátce, jeli jeho milost na hradě.
4: A ty jsi na to odpověděl?
2: Co jsem věděl, že tu okamžitě není, ale že dnes večer jistě sem přijede.
4: A on řekl? Že zůstane.
2: Že se musí dočkat i příjezdu jeho milosti.
4: Zlé pochybil jsi, pane Pešku. Vévoda Štěpán přijíždí jistě za politickými záležitostmi. Víš, že jeho milost zde na Karlštejně nerad politikou se zabývá.
2: A co jsem měl dělat?
4: Poslat jej do Prahy.
2: Když je císař na cestě sem, potkali by se v půlí cestě. A pak není to můj úřad přijímat zde hosty a neměl jsem také rozkazu.
4: Vy na mládež! Pro slovo nakvašen. Však musím stát i na svém. Jeho milost jede sem pouze na 2 nebo na 3 dny. Zde chce mít pokoj, chce si odpočinout. Ještě tu není a již je jeho klid v nebezpečí. Proto věru není vystavěn Karlštejn. Nechť klubko pletich státnických jinde se zaplétá. Zde císař chce v zátiší užívat jen ovoce své činnosti.
2: No a což víme my, pane Purkrabí, z damu nejede pan vévoda ocukrovat to ovoce?
4: Špatné vtipy, pane Pešku. Vévoda Bavorský tak někdy někomu něco ocukroval. Nevím, bude-li jeho milosti příchod pana vévody právě po chuti. Mohl dobře počkat pan vévoda v Praze na jeho milost. Snad by se tam lépe bavil, než zde.
2: To všecko mu ještě můžeš sám říci, pane Purkrabí.
4: Jo?
2: Zde právě přichází.
4: No, jest již tady, co naplat. Buď vítán, vznešený pane na Karlštejně.
5: Děkuji, pane Purkrabí, za pozdrav tvůj. Myslel jsem určitě, že naleznu zde jeho milost císaře. Přijíždím přímo ze Salzburku a přináším důležité státní jednání.
4: Včas i nevčas přijel si, pane, na Karlštejn.
5: Já v nevčas?
4: Odpust mé upřímnosti, pane vévodo. Nevčas chceš-li o státnických záležitostech jednat s jeho milostí. Tak vždycky včas chceš-li užít i pohostinství, jakého může poskytnout i Karlštejn.
5: Děkuji za výklad tvůj, pane Purkrabí. Avšak nutnost věci ospravedlní kroky mé v očích císaře. Za pohostinství napřed děkuji. Ostatně zdá se, že nejsem prvním hostem na Karlštejně.
4: Jeho milost, Petr král Cyperský a Jeruzalemský mešká od rána zde.
5: Přijel sám?
4: V průvodu důstojného otce, arcibiskupa Arnošta.
5: Tak. A kde je král Petr?
6: Ten mi nepřekáže.
4: Prohlížel si hrad. Nevím. Pane Šenku.
2: Byl s arcibiskupem Arnoštem právě teď v kapli svatého Mikuláše, kde mu ukazoval iluminátorské práce pana Zbyška Strotiny.
5: Které asi velmi málo bavili krále Jeruzalemského.
4: Však tu právě oba přicházejí.
7: Pane vévodo.
5: Důstojný otče.
7: Tvoje milosti, to je pan vévoda Bavorský.
8: Aj, jaké je to shledání. Pamatuji se dobře na pana vévodu.
5: Ze slavností krakovských.
8: Ovšem, to byly časy, pánové.
9: Tak veselý již nebudem.
8: Ale prosím vás, co říkáte tomu, že jsem posud v Čechách?
4: Těšíme se tomu, že se tvé milosti u nás líbí.
9: Líbí?
8: To je málo, pane Purkrabí. Zbožňuji tvou zem a tvého císaře. Nevím, věru, kdo je šťastnější. On, že má takovou zemi, či ona, že má takového krále. Nechce se mi odtud. Chtěl jsem již zcela opravdově 3x odjíždět. Poprvé se to nikdy s odjezdem nemyslí doopravdy. Ale jak odjet, když slavnosti se stíhají jako pršky dubnové. Šťastná to země.
7: Díky pánu nebes, že slavnosti teď se u nás stíhají. Však bývalo hůře ještě přednedávnem. Mor, hlad a zemětřesení stíhali se tu o překot. Nyní věru šťastný začíná věk této vlasti. My, kteří jsme zažili dnů zlých, tím více oceňujeme blaho nynější.
8: A máme proto podstatné příčiny být veselými. Neb jak dát jen svou vděčnost najevo než veselostí. Proto já jsem pořád vesel a proto uvázl jsem zde, že je tu tak veselo. Když jsem chtěl odejeti, jeho milost ani slyšet nedovolil, přemlouval. A já jsem slabý člověk, pánové. Já zůstal v naději, že Cypr do moře se nepropadne.
7: Milosti, jsem tady jenom vaším průvodčím, ale neměli bychom mařit čas. Čeká nás ještě kaple svaté Kateřiny, ač ne ještě úplně vyzdobená.
8: Odpust, důstojný otče, 5 hodin prohlížíme již malby, svaté ostatky a všechny poklady, které bohatou rukou nakupil zde velký panovník a vzácný bratr náš. Ostatně myslím a doufám, že zde nejsem naposled.
5: Milost královská přeje si oddechu. Chápu to. Znám to ze zkušenosti, jak unavuje ustavičné sklánění se nad knihami a obrazy. Toť věru horší než pochod v poli nebo homba.
8: A nejvíc unavují malby na stropě, důstojní otče. Necítím již vás ani kříž. A prosím, bys měl se mnou aspoň do zítřka smilování.
7: Nemám nijak v úmyslu ochotou svou obtěžovat vzácného hostě svého vladaře. Rač vládnout, pane, časem i mnou dle libosti. Do Nanešpory, do kaple svatého Mikuláše, nalezneš mě tam vždy ochotného k dalším tvým rozkazům. Zatím s Bohem, pánové.
8: Ne, díky, důstojní otče. A nyní užijem krásného večera, pane vévodo.
4: Mohu něčím sloužit vzácným hostům?
5: Děkuji, nevím věru.
8: Jsi vtělená úslužnost, pane Purkrabí.
4: Pak nebudeme déle obtěžovat svou přítomností. Pojď, pane Pešku.
8: Konečně jsme sami.
5: I po hostinství někdy překáží.
8: Jsem rád, že jsem se shledal s tebou, pane vévodo.
5: I mě to těší, milosti. Jak se bavíš v Čechách?
8: V Praze dobře.
5: A zde?
8: Zde mne arcibiskup div již neumořil. Krásné věci kolem, čarovné. Div světa a století je tento Karlštejn. Ale...
5: Ale?
8: Známe se a rozumíme si, pane vévodo. No. Této dokonalosti a nádheře zdejší chybí koruna.
5: Nerozumím, králi.
8: Ta nádhera, ten lesk a přepych, to vše zdá se být stvořeno kvůli něčemu jinému, než kvůli rameni svatého Víta nebo lopatce svaté Anežky.
5: Nechápu, kam směřuješ.
8: No, soudím jako člověk. A tvrdím směle, ta nádhera a přepych, ten lesk a bohatství jsou zde pro ženu nebo ženy.
5: Pak neznáš císaře.
8: Mně arcibiskup Arnošt ničeho nenamluví. Kvůli korunovačním klenotům vystaví se dobře opevněná věž, ale nikoli zámek, v němž přepych severu si podává ruku s obrazností východní. Pro ostatky svatých zbudují se ovšem nádherné kaple, nikoli však v sousedství jich útulné komnaty, tak malé a těsné jako hnízda vlaštovčí. Ovšem, stačí právě pro 2. A pak ty 2 schody, jedny obkládané mramorem a zlatem, pro každého, druhé hlemíždí, ukryté, příkré, jako tajné cesty vášně, směřující v ráj lásky, kde vám udýchaným klesne v náruč paní vašich snů a myšlenek. O, pane vévodo, Karlštejn je dívčí past, kde krok je tlumen brokáty a zrak zdráhající se a blažeností spytý, když patří ti má okem k oku, tlumen jest odleskem drahokamů.
5: Jsi na omilu, pane. Jeď přece světoznáma zbožnost a přísnost Karlova.
8: Což vylučuje zbožnost lásku? Naopak, láska je též zbožností, pane vévodo.
5: Dej si říci, Karlštejn je v první řadě určen pro klenoty zemské. V druhé pak je útočištěm císařovým, když naň dolehají trudy vladařské.
8: To mi zpíval také celý den arcibiskup, pane vévodo. Ale neměj mi prosím za zlé, že ani jemu, ani tobě víry dát ti nemohu. Znám svět a lidi. Stále procházeje se nádhernými komnatami, čekal jsem, kdy rozhrne se těžká opona u protějších dveří, kdy vyhlédne z ní
9: kadeřavá hlavinka s úsměvem zvěstujícím nejvyšší blaho lásky a opojení. Ale nadarmo.
10: A tak unaven poutí a prohlížením misálů a žaltářů, obrazů Dietricha Wurmsera, hotových i nedodělaných, stojím před tebou nevyléčen, řekněme třeba ze své fantazie, spíše hladov a lačen nových dobrodružství a výbojů.

0: Je mi plesem a radostí vítat vznešeného vladaře po době tak dlouhé.
1: Děkuji ti, pane Purkraví. Konečně opět volně dýši. Bohu a svatému Václavu chvála. Můj Karlštej. Zde rád se nechám vítat. Zde dýchám v srdci srdce svého národa. Zde jsem mezi svými.
2: Vaše milosti?
1: Jak? Pan vévoda Bavorský? Buď vítán. Doufám, že jen přátelská návštěva tě zavedla na Karlštej. A tu náš vzácný a milý host, král Petr. No, prohlédl si sobě hrad, pane bratře? A pak upřímně, jak se ti líbí? Víš, je to ještě nehotové. Je to teprve začátek mé myšlenky a prosím, abys soudil shovívavě. Karlštejn je celý dílo mé. Zde provádím své vlastní návrhy a věř, že často i k neliposti stavitelů svých i vzácných mistrů cechu malířského.
3: S podivem prohlédl jsem veden vzorným výkladem otce Arnošta tvé dílo a mlčím-li, je to jen hluboký úžas, nenalézající vhodných slov k chvále a velebení.
1: Jsem rád, že se ti to jen trochu líbí, pane bratře. Přepích východu zde ovšem nenajdeš. Je to jen útulek samotáře. Jen pevná schrána pro svaté naše klenoty korunní. Ach, pánové, jak se to volně dýchá po vykonané práci. Jedu z Prahy, pracuji jak obyčejně celou cestu ve voze. V tom kmitnou se mi vzrak drahé ty stráně nad Berounkou. Marně musím vyhlížet z okna vozu. Kraj stokrát procestovaný vždy novou nelákal lahodou a tisícerými dýše půvavy. Chlumy rostou, rozeznávám šikmý hřbet Ostrého a zadumanou stráň Plešivce, stopují břehy řeky, znám každou trhlinu ve skalách, kde hnízdí ježičky. Nevidím posud svůj hrad, tak jsem jej ukryl sám před sebou, ale tuším jej na blízku. Čekám, kdy ustoupí poslední zelená záclona lesnatých vrcholů a kdy se kmitne střecha kostela svatého Palmácia mezi stromy. Konečně jsem tady, kde všecko je moje, tak konejšivé, tiché, v klid vybízející. A dále Beroun, Verona mia. Nuž, buďte mi všichni vítáni na mém hradě, pravím na mém, neboť Čechy patří Čechům, ale Karlštejn je můj, mou prací i mou myšlenkou a rád bych, aby zde všecky ovládal týž pocit klidu a blahé spokojenosti jako mne a tebe, milý Arnošte. Ať je veselo u stolu, pane Purkraví, ať ocení mý hosté moje mělnické jako můj hrad. Pojďte, pánové.
4: Když mám tekutou révu, tak

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Z té nejstarší nahrávky, alespoň části vrchlického veselohry Noc na Karlštejně, jsem dnes do našeho divadla vybral jen pár následujících minut. Přece jen ono to tenkrát bylo takzvané divadlo před mikrofonem za přítomnosti publika a taky technická kvalita záznamu odpovídá 50. letům minulého století. Ovšem, zase je to vzácná příležitost slyšet v roli císaře Karla Nestora českých herců pana Rudolfa Dejla staršího a jako císařovnu Alžbětu paní Marii Rosulkovou.
2: Dobrou noc, milý Jarnošte, toužím po odpočinku.
3: Odpust královské milosti, vévoda Štěpán.
2: Chce slyšení. Mohu se domyslit, ale nemám chuti. Nerad bych, abych po vzpomínce na moji Elišku se mísil ještě mezi ní a Boha nějaký stín světských záležitostí.
3: Však vévoda předstírá důležité politické poslání.
2: Jehož jádrem bude jako vždycky prospěch jeho domu. No ale budiš, nemohu ti nic odepřít a pak možná, že bych svou umíněností opravdu něco vážného promeškal. Ať tedy vejde, ale ať rychle přednese, co si přeje. A ještě něco, milý Arnošte, chci ti ukázat drahocenný pás, který...
3: Však vévoda...
2: Dobrá, ať tedy vejde. Jen co ještě odbudu tyto poslední státnické záležitosti, ale potom si být celá tvůj. Má Eliško... A tak, hochu, připomínáš mi návštěvu pana vévody. No dobrá, ať vejde. A ty počkej v předsíň. Prosím, k věci, sedněme.
4: Kladu v rozmluvu tuto poslední naději svou i domu své. Já a synové moji prosíme tvoji milost, bys upustil od spolku s bratrnými. Tito vždy se nezachovali tak vůči tvé milosti, bys najednou podávali jim ruku k smlouvě přátelské.
2: Nezachovali? Máš ovšem pravdu. Ale kdybych měl počítat a věrně pamětliv být toho, kdo kdy se ke mně nezachoval, abych musel počítat celou římskou říši, a to jsou, jak snadno pochopíš, věci mrzuté, ty raději odbývám za hranicemi této země, ale tady chci mít klid a mír.
4: Jemuž obětuješ klid a mír Německa.
2: O klid a mír Německa, pane vévodovi, sami se postaráte, aby dlouho netrval. A že mi starost o Čechy vyčítáš, tomu jsem už dávno uvyk z úst tvých krajanů, ale to mě nezarazí na dráze jednou nastoupené. Vážil bych si tvého přátelství, ale hrozeb tvých se lekat. Nemám věru žádné příčiny.
4: Smlouvou s domem mým bys k provedení zámyslu svých nabil pevnější půdy v Německu.
2: Děkuji, pane vévodo, za starostlivost tvou, ale tady je každé slovo naprosto ztracené. A nyní dovol, abych tě ještě dlouho směl považovat za milého hosta, nejenom na Karlštejně, ale i v Čechách, o které, že tak horlivě pečují mi s krajany svými ostře vytýkáš.
5: Když ti odpovídám, že císař ví o mé návštěvě, že zvolil mi, sam arcibiskup Arnold za mne mluví.
6: To všechno ti, pane, nespomůže. Mám přísný rozkaz nepouštět nikoho. Jediný vévoda Štěpán měl slyšení a ten právě odešel druhý schod.
5: Právě s ním jsem na schodech se smluvil. Viděli tedy okolků, císař nečeká.
6: Ne, budu vám to pomoc. To je násilí, jak jsem, pane
5: Vůkáš. Tak mi popustíš. Nerad lovit pod mě.
6: Co chceš? Já nesmím pustit nikoho. A císař je na modlitbu.
5: To mi právě vo. Nejdu kvůli císaři, ale kvůli tobě.
6: No ty jsi šílený. Proč kvůli mě?
5: Nač přede mnou tajnosti. Vím všecko. Všecko, sladký panoši. Dej mi políbení a uvěřím, no, že nejsi dívko.
6: Pomni na hněv císařů, nebudu volat.
5: Políbení nebo budu volat?
6: Ne, já to neučiníš.
5: To učiním.
6: Zpátky si
5: je dobrá. Tak lépe se smluvíme.
6: Zde jsi se těžce zklamal, král jeruzalemský. A teď jdu pro cíl. Stoj! Pomoc!
2: Náš vzácný bratr a host. Ale to z nočních návštěv ani nevyjdu. Zbraně, spor, co to znamená?
6: Jeho milost násilím přes můj odpor vnikl do této komnaty.
2: A ty jsi horlivě zastával svůj úřad. Čím ti mohu posloužit, pane bratře?
7: Císařský pane.
8: Vina je moje milosti. Zapomněl jsem po večeři ti oznámit, že přeje si král Petr prohlédnout domácí kapli tvou při osvětlení. Páže nevědělo o příchodu jeho milosti. Já na to vzpomněl právě před chvílí. Chvátal jsem předejít nedorozumění a vidím s lítostí, že přišel jsem pozdě.
2: Vždycky včas, aby všecko bylo vysvětleno.
4: Teď mne skoro mrzí dětinské přání mé. Promiň, že tak pozdě jsem vyrušoval. Ctihodn Arnošt věru vinen.
2: Naopak. Dobře udělal, že tě na noční vzezření kaple upozornil. Lesk českých drahokamů při září světel stojí za podívanou. Dobrou noc, pánové.
8: Bůh s tebou, milosti.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: A ještě nás dnes čeká poslední z rozhlasových adaptací z 80. let. Pana Peška si v ní zahrál Alois Švehlík, jeho milou Alenu, Dagmar Havlová, tehdy samozřejmě ještě jako Dagmar Veškrnová, a karlštejnským purkrabím Považte byl pro někoho možná trochu překvapivě pan Svatopluk Beneš.
9: Dále od hradu dále.
10: Je noc, chci mít chvíli pokoje.
11: Až ti to vyložím, až mne vyslechneš, pane Purkrab.
10: Celý den nevyjdu z honu a schonu a sotva večer utřu z čela pot, ještě přijdeš ty a chceš zase, Bůh sám ví, co nemožného.
11: Vždyť si neslyšel, co ti chci povědět.
10: Protože vím napřed, že vy mladí jste jen samá hloupost a samý trest. Tak mluv, těch návštěv dnes ani trochu odechu. Co mlčíš?
11: Pane Purkrabí, věz tedy, my jsme jednali.
10: Kdo? Samá neurčitost a samé vytáčky. My jednali.

0: Nosil rytířské ostruhy, ano? Nemůže mu to nikdo mít za zlé, a nejméně já. Žij a jednej tak, abys erb získal a dostaneš Alenu. Něco za něco. Jste mladí, času máte dost.
1: Ale já...
0: To je moje poslední slovo v této záležitosti. A teď mě dej pokoj, dobrou noc.
1: Hey, pane Burkrabí, ještě slovo. Zatím si neslyšel, proč jsem chtěl s tebou mluvit. Jiná věc, věc velké váhy mne za tebou vedla.
0: Oh, bože, to je k zbláznění, co tedy chceš, ale rychle.
1: Stalo se něco.
0: Mluv, čertu, co se stalo?
1: Na hradě je žena.
0: Ne.
1: Ano.
0: To nám chybělo. A kde je? Proč ji tu trpíte? Proč ji nevyvedete? Dám ji vyštvat z hradu. Kdo je to?
1: Alena.
0: Rány boží, kdo tohle spískal?
1: Ona sama.
0: No to je nadělení. To je nadělení. Co řekne císař, až se to doví? Co teď jen počineme? Proč se mi to neřeklo hned? Na co jsem Purkrabí, co? To je to vaše jednání, kterým jsi se před chvíli vychlouval?
1: Prosím, abys jen nemyslil, pane Purkrabí, že já ji jsem vyzval. Vše je od začátku dílo Aleny.
0: No jo.
1: Nebyl bych ani ničeho řekl, ale zdá se mi, že král kyperský Alenu podezřívavě obchází, že jistě něco tuší.
0: No to je neštěstí, to je neštěstí. Alena byla vždycky střeštěná. Kde je?
1: V hlavní strážnici hraje spážaty v kostky. Alena je tu, aby odešla odtud jako moje žena.
0: Alena je tu, aby tebe jim neuvrhla svým bláznovstvím v císařovu nemilost.
1: Alena je tu, aby vyhrála sázku svého otce, kterou uzavřel s panem Ctiborem z Fuxemberka.
0: Starý blázen, je vidět, že Alena svého otce nezapře. Ale co dělat? Co dělat? Jak najít cestu z toho bludiště?
1: Mlčet, pane Purkrabí, ať se celá věc rozpřede sama, jako sama se zapředla.
0: A na čím mě tím vlastně znepokojuješ? Co je mi do toho? Já o tom nevím. Viď, to jsi chtěl mít pro případ, kdyby to zle dopadlo zástěru. Kam byste se oba schovali, co? Známe to, známe, ale ne, ne. Tenkrát jste se špatnou potázali.
2: Pane Purkrabí, vyhov naší prosbě. Vždyť na tom záleží naše blaho. Poroučím se tobě a tvé přízni. Dobrou noc, pane Purkrabí.
0: Dobrou noc. Vlastně skoro už dobré jítro.
3: Pane Purkrabí, pane Purkrabí.
0: Co zas? Já nebudu mít nikdy pokoj.
4: Co poroučíš, pane vévodo?
3: Že tak pozdě tebe zdržuji, chceš říci. Hledám tě ve věci velmi důležité a týká se v první řadě tebe, jakožto Purkrabího.
0: Mně? Jakožto Purkrabího?
3: Mhm.
0: Určitě už ví všecko.
4: Hořím zvědavostí.
3: Nemýlim-li se, je zákaz, že žádná osoba ženského pohlaví nesmí být přes noc na Karlštejně.
0: Už to ví. Není vyhnutí.
4: Ano, tak jest. Velmi přísný zákaz, velmi přísný.
3: Za jehož zachování ručí císaři v první řadě pan Purkrabí.
4: Ano, ručí. Ale je snad zákaz jeho milosti porušen?
3: Je mi líto, že já, cizinec a host, to musím panu Purkrabímu oznámit. Zákaz je porušen a způsobem takovým, že to připouští jedinou domněnku.
4: Tvá řeč mě naplňuje hrůzou, pane vévodo.
3: Ano, jedinou domněnku, že o přítomnosti této dívky ví buď pan Purkrabí?
4: Ne, ne, ten neví o ničem.
3: Tedy ví o tom císař sám.
4: Císař sám možná, ale já ne, já nevím.
0: A co my v tom zmůžeme, pane vévodo?
3: Jeho milost, král kyperský, setkal se u dveří ložnice královi s panožem a tento panož byl...
4: Pan Pešek hlavně, šenk císařův.
3: A tento panož byl dívka.
4: Oh.
3: V šatu tvé barvy, pane Purkrabí.
4: Děkuji ti, pane vévodo. Oh. Jdu se podívat do předsíně císařovi.
5: Dále od hradu,
4: oh, bože.
5: Dále.
4: Jak to skončí? Jak to všechno jenom skončí?
3: Dobré pořízení, pane Purkrabí.
6: Není to dvorné. Nechat nečekat tak dlouho o samotě. Lípa voní. Lavička láká k posezení. A Pešek nikde. Že by zapomněl? Spíše se zlobit, co jsem to vyvedla.

0: Přece víš, že ho tu čekám.
1: Ale no.
0: Konečně. No.
2: Pojď přece blíž. Pojď si sednout ke mně na lavičku.
1: Nejde to, Aleno. Slíbil jsem, že ani nevyjdu před dům.
0: Proč?
1: Slíbil jsem to arcibiskupovi Arnoštovi. Nesmím tady zůstat. Musím se vrátit.
0: Aspoň chvíli, Pešku.
2: Proč jsi to slíbil arcibiskupovi?
1: Protože se zaručil, že dostanu rytířské ostruhy. Aleno, ale mlčet. Vidíš, že se také starám.
0: Jdi, ty mne jen tak škádlíš.
1: Musím jít, ale víš, jeden polibek by neškodil.
2: Rač si tedy přijít sem k lavičce.
1: Když nesmím.
2: Tak tam zůstaň bez polibku.
3: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
4: Mně však láska velí vložit rozum.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Finále milostné zápletky Vrchlického Noci na Karlštejně za nás v dnešním divadle pro vaše uši obstará císař Karel IV. Luďka Munzara společně s Janou Drbohlavovou a taky Zdeněk Buchvaldek, co by arcibiskup Arnošt z Pardubic. Já jen doufám, že se vám tahle rozhlasová archivní procházka po nádvoří Karlštejna líbila a že se neslyšíme naposledy. Tak dobré dny. A teď už potichu, abychom nerušili naše dva zamilované, pana Peška a jeho Alenku.
2: Můj Pešku.
3: Má Aleno.
2: Pešku.
3: Za chvíli takovou bych dal 10 životů.
2: Já věděla, že přijdeš, miláčku.
3: Co je ti? Celá se chvěješ.
2: Jsem šťastná. Dívej, co je na nebi hvězd.
3: Vidím všecky v tvých očích.
2: Myslím, že někdo přichází.
3: Je jich víc a tuším, že jdou s pochodněmi.
2: Jsme prozrazeni. Prchněme. Zdá se mi, že jsou nám na stopě. Král Petr mě při stole nespustil z očí.
3: To půl chrapství. Tam jsme si jistí. Rychle. Zavřeno. Co teď?
2: Do strážnice.
3: Bezpečný tam ovšem nebudeme, ale co nám zbývá? Rychle!
4: Hrdličky již ulétly. To je škoda.
5: To je tvá vina. Měli jsme na ně udeřit hned.
4: Však nebudou daleko. My z jedné strany a purkrabí z druhé strany. Vezmeme je pěkně do kleště.
5: Ubohý purkrabí je celý rozčílený. Mašel i vzbudit císaře. Teď to začne.
4: Možná, že se uchýlili do strážnice. Pane bratře, ten panoš má opravdu vkus.

0: tajný odjezd se nám nepodaří, milý Arnošte. Pan Purkrabí sám všecko svým láteřením překazil.
1: Pamatuj, co jsme povinni své důstojnosti.
2: Purkrabí jedná, jak mu jeho úřad velí. Teď musíme...
1: S barvou ven, jiného nám nezbude. Každá lest je nás nedůstojná, Arnošte. No co na tom? Císařovna přijela za mnou, zalíbilo se jí tak.
2: Lépe je říci, že si vyjela časně z rána nahon do lesa a tratila svůj průvod a zabloudila. Co přirozenějšího, než že tady hledala útulek.
1: Zabloudila. A co její přestrojení?
2: O to je již postaráno, milosti. Ale. Když jsem slyšel, jak Purkrabí bouří v předsíni, odvedl jsem císařovnu točitými schody do podhradí, kde se může pohodlně v dolejší jizbě převléknout.
1: No. A dále?
2: Zatímco bude Purkrabí láteřit a hledat domělou ženu, budeš ty stát na svém, že tomu nevěříš, že chceš sám vidět vinici. Patrně se zběhne celý hrad.
1: Ne.
2: A v tom zmatku vstoupí její milost do nádvoří, jako by právě přijela. Půjdeme jí vstříc, její neočekávaný příchod všecky zmate a odvrátí jejich pozornost od hledání dívky, aspoň na chvíli.
1: Ano.
2: A když bude Purkrabí na svém pátrání trvat, můžeš buď zůstat zde s císařovnou, nebo volně odjeti na Karlík. Jak se ti zlíbí?
1: Král Petr si prohlížel císařovnu v předsíní mé ložnice. Dost dobře si ji prohlížel. Víš, že se chtěl odvážit jí políbit?
2: A.
1: Pozná ji.
2: Nepozná ani on, ani vévoda Štěpán. V předsíní bylo přece pološero. Spoléhejme na náhodu a důvěřujme ve štěstí.
1: Ty všecko vysvětlíš a mluvíš.
3: Jděte a hledejte!
2: Slyším hlas Purkrabího.
3: Tam dole!
2: Vede zástup sluhů s pochodněmi. Hledají dívku. Teď opatrně.
3: Stokop tomu, kdo najde tu nešťastnici! Ach, císařský pane, vrhám se na kolena. Milost! Milost, nehodný sluha tvůj skládá v tvé ruce úřad, který tak špatně zastával.
1: Co to slyším? Co se stalo, pane Purkrabí?
3: Milost, milost.
1: Staň, pane z Wartenberka.
3: Co stojí, Karlštejn? Co tuto šedivou hlavu nesu na plecích? Nestalo se, co dnes. Jeho milost, král Petra, vévoda Štěpán viděli na vlastní oči. No nelze mi tedy vůbec zapírat. Ale já jsem nevinen, milosti. Já ani tu nešťastnici neviděl.
1: Nešťastnici? Nechápu ani slova, pane Purkrabí.
3: Můj bratr Mikuláš má dceru Alenu. Děvče je po uši zamilováno do tvého šenka, pana Peška hlavně.
1: Proto přece nemusíš přede mnou klečet, pane Purkrabí. Když se mají rádi, ať se vezmou, já Peškovi bránit nebudu.
3: Ale bratr nechce svolit, dokud pan Pešek nezíská rytířské ostruhy.
1: No snadná pomoc, dáme mu je.
3: To já také říkal. Měli počkat a nedělat hlouposti. No, ale již se stalo. Svrhni všechen svůj hněv na mě, ale ty děti netreste.
1: Já tu dívku ani neznám, já ji nikdy neviděl. Ale nechápu, kam směřuješ, pane Purkrabí.
3: Viděl jsi, milosti, viděl. Stála na stráži ve tvých komnatách.
1: Co? Na stráži? V mé ložnici?
2: Výborně, je na falešné stopě.
1: Nevšímal jsem si stráže. Znáš však rozkazy naše, pane Purkrabí? Když to pravíš, je to asi pravda. Jak tam přišla ta dívka?
3: Její otec vešel v pošetilou sázku s panem Ctiborem z Fuchsenberka, že dokáže, že proti tvému zákazu dívka zůstane přes noc na Karlštejně.
1: Pane Purkrabí!
3: Má vina, že se Alena dostala v přestrojení na hrad, ale v dnešním schonu a víru mohlo se to lehce stát i jinému. Já nevěděl o ničem, zapřísahám se svatým Václavem.
1: Nyní chápu ovšem nemoc pana Peška. Alena byla tedy dnes na stráži v mých komnatách. To je věru trestuhodné, pane Purkrabí. V jakém šatu tam byla?
3: V šatu mých barev milosti.
2: Stejné měla císařovna. Výborně jsme zachráněni.
1: Toť dvojí přestupek, pane z Wartenberka. Zjevná neuctivost a nešetrnost k předpisům naším se strany pana Mikuláše a zpupná nedbalost ve službě, pane Purkrabí.
3: Milosti,
1: vidím, že budu muset přísně trestat. I Pešek jest vinen.
4: Trestej mne i jeho, ale jen ne Alenu. Milostivý císař, jen ne Alenu. Dětský nerozum a pak jedno, co všecko omlouvá.
1: Nevěděl bych co.
4: Láska císařská milosti.
0: Ty ovšem kvůli musíme jít dnes mnoho odpouštět. Co říkáš, Arnošte?
2: Milosti.
1: Uvidíme, co se dá dělat, pane Purkrabí.
4: Císařská milosti, zapřísahám se.
1: Co je to? Co se zde děje?
5: Drží se to, děvče, jak pravý šerní.
6: A nepoddáš se?
5: Tu urážku ti splatím, pane vévodo.
7: Já tě neopustím, pane bratře.
1: Stůjte. Chcete se být v mé přítomnosti? Stůjte.
5: Císař.
6: Běda.
5: Však se nepodáme.
1: Jak se opovažujete? Což ani velebnost císaře vaši zběsilou vášeň neudrží na uzdě? Aj, pane vévodo, divně ctíš pohostinství a zachováváš čest rytířskou. Se zbrojnošem se potýkáš a s dívkou.
6: Císař ví všecko.
5: Milost, milost, císaři.
8: Byl jsem nucen k boji. Tento panoš mě urazil. Tento panoš, který je přestrojená dívka.
5: Já musel bránit svou nevěstu.
8: Vrdlo lžeš.
1: Ticho! Mluvte bezvášně, ať mohu klidně soudit.
5: Ve strážnici se pustili oba pánové do hry v kostky, přičemž za výhru dával pan vévoda čest mé nevěsty. Tasil jsem, toť vše.
8: Nešlo mi o tvou nevěstu, pane Šenku. Chtěli jsme jen zvědět, kdo je ten spanilý panoš. A pak jsem ti chtěl povědět, jak pěkně šetří zákonů císařských.
5: Tedy věz, mou nevěstou jest Alena. Dcera pana Mikuláše z Wartenberka.
3: Nešťastné dítě.
5: A co se rozkazů císařských týče?
1: Nech, já se poděkuji sám panu vévodovi Bavorskému, že tak bedlivě zastával v úřadě našeho milého purkrabího. Teď dosti sporu. Odvážlivou hru si nastrojil, Pešku. Nepostrádal jsem tvou službu, bez tvé pomoci nám víno také chutnalo. Jdi! Jdi! Nepotřebuji tě již.
5: Milost.
6: Odpuštění milosti. Klekám před tebou, protože jedině já jsem vším vina. Na mě ať padne všechen tvůj hněv.
1: Neklekej. Nerad bych se sklánil k zemi tam, kde rád se podívám z očí do očí.
3: Císař odpouští.
6: Milosti, díky. Díky.
1: A poněvadž se ukázalo, že nám bez pana rytíře Peška...
3: Rytíře, slyšíš?
1: Rytíře Peška víno také chutnati může. Propouštíme ho ze služeb svých v plné milosti své a dáváme mu v uznání zásluh, jež získal si po léta o naši osobu, dům, který jsme získali od žida Ebruše na starém městě pražském. Ostatky a jiné zboží postarají se pan Mikuláš i pan Ješek z Wartenberka.
6: O díky.
3: Sláva císaři. Ale nahnal jsi mi strachu, Aleno.
7: Tak co říkáte, pane vévodo? Jsem znalec žen?
8: Škoda, nepovedlo se.
7: Teď věříš, že mi zlomila meč a hodila pod nohy, když jsem ji chtěl v komnatě císařově políbit?
8: Teď nám nezbývá, než si navzájem gratulovat, pane bratře. Gratuluju.
2: Co to znamená?
3: Fanfára oznamující nějakou vznešenou návštěvu.
9: Sláva císařovně! Sláva císařovně! Sláva císařovně!
10: S omluvou, že přicházím tak nečekaně.
6: Hledám přístřeší a pohostinství u svého vládce a pána.
3: Císařovna.
1: Jaká to návštěva? Paní má? A v tuto dobu? Buď vítána.
6: Byla jsem časně z rána do lesu kolem Karlíka Nahon.
2: A vzdálila se na neznámých cestách příliš daleko.
1: A zbloudila snad.
6: Jela jsem tryskem za jelenem. A tak se stalo, že jsem pojednou ztratila směr cesty a zbloudila. Až místo Karlíka... Bleskli mi vstříc věže Karlštejna. Co zbývalo? I hledám útulek u svého vládce.
2: Jaké štěstí, že stojí Karlštejn. A věru stálo by za to zbořit jej hned, jak jej opustíš. Splnil již svůj úkol.
11: Je mi líto, milý Arnošte, že nemohu sdílet ti snad poprvé tvoje náhledy. Nejsem tak dvorný. A i nad zákonodárcem je zákon a ten praví, že nesmí žena ani královna se ubytovat na Karlštejně. Doprovodím sám její milost na Karlík. Zákon je svatý.
6: Ty bys chtěl?
11: Ano. Je to krásný a blažící pocit uvádět zbloudilé na pravou cestu. Budu tě dobře bavit. Povím ti, co se zatím zde stalo mezi milenci, které doporučují tvé zvláštní přízni.
12: Pane Purkrabí, představ je královně.
3: Má neteř Alena a pan Pešek hlavně.
6: Rytíř, strýčku. Dívka v obleku panoše a v těchto barvách?
11: Cestou ti všecko vysvětlím.
12: Pane Purkrabí, dej osedlat koně.
3: Hned se stane, milosti.
12: Naši hosté, vévoda Štěpán a král Kyperský, vezmou, doufám, za vděk pohostinstvím naším ještě na několik dnů. My se opět vrátíme zítra, abychom společně užili jarních dnů v berounských lesích.
8: A moje záležitost, císaři, nemám naději.
13: Ať nepotká neštěstí tebe nenadále.
12: Právě si slyšel mou poslední odpověď, pane vévodo. A nyní na cestu.
6: Nepodáte mi rámě? Pane rytíři Pešku, mohu se o vás opřít?
3: Můžeš. Však nezapomenu, co živ na tuto noc na Karlštejně.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je středa, já vás moc zdravím u Noční linky. Z technických důvodů jsme se dnes přihlásili ze Zlína o něco později, za což se omlouváme, ale už je vše v pořádku, tak vám můžu popřát klidnou noc, příjemný poslech a třeba i chvíli, kdy můžete odložit starosti všedního dne a jenom si s námi povídat. Vybrali jsme dnes téma, které se týká každého z nás. Strach, fobie. Každý máme něco, co nám není příjemné, z čeho máme respekt, před čím bychom nejraději utekli a někdy dokonce něco, co nás dokáže úplně ochromit. Možná se bojíte pavouků, výšek, létání, uzavřených prostor, ale možná je váš strach úplně jiný. Bojíte se samoty, lidí, telefonování, nemocí, emocí a nebo třeba o své blízké, třeba toho, co přijde zítra. Tak mě dnes zajímá, čeho se bojíte? A podařilo se vám někdy svůj strach překonat? Dala byste návod ostatním, kteří mají podobné pocity? Udělejte si pohodlí, dejte si čaj, něco dobrého a pojďte si o tom dnes společně povídat. Možná zjistíme, že některé naše strachy máme společné a že i ten největší strašák je někdy o něco menší, když o něm můžeme mluvit. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 11 minut po 23. hodině, je středa a společný čas před námi. Otevíráme téma strachu od pavouku a létání až po obavy, které možná nosíme v sobě a nikomu o nich neříkáme. Pan Jaroslav přichází, volá z Pelhřimova do Zlína. Krásný noční
1: taky
0: čas.
1: Dobrý večer, paní Jaruško, zdravím všichni posluchače naší linky a zvláště panu Danu Zlaté. A teď tomu tématu. Já s tím právě do toho řečení. Strach a peníze jsem nikdy neměl. Jak se říká, že jo, takový torčení. Ale spíš jako by si to chtělo by to rozdělit strach a obava. To jsou dvě rozdílné věci.
0: Dobře.
1: Bych to by z mýho hlediska si myslím já. Že no. na strach se díváme jako na fobii a obava je spíš jako, by se spíš zmínil o té obavě. Že já se obávám jakoby finančních nejistot, v té těžké době, co takovou nastává, jestli bude někdy líp nebo hůř, já si myslím spíš, že hůř.
0: Mhm.
1: Co se týče toho zdražování, to je, nevymykatelně to jde dopředu a čím dál horší je to všechno.
0: Aha, tak to byla obava a strach, tak ten přichází, když máme pocit, že se něco děje, nebo právě hrozí, tak...
1: Prosím?
0: A strach, co máte k němu?
1: Ke strachu? Bych mluvil o té obavě. Ještě se bojím obavy, není strach jako obava o vodu. Je to vypadá, jestli se to všechno změní s tou vodou, jestli do budoucna nebude vlastně boj o tu vodu, aby se vůbec přežili a nebojovali tady nakonec o vodu.
0: No.
1: Jakoby, to přijde jakový, ještě to není zbytečná obava, těžko říct.
0: Je to k zamyšlení, ano. Určitě dobře. Co dál?
1: No, nebo je hladomor jako i o to jídlo, jakoby pod časem, že když nebude voda, tak bude to všechno se vším souviset.
0: No, teda začínáme hezky noční linku. Přijdeme o vodu, bude hladomor. No. Pamatujete si, kdy jste si tuto obavu poprvé uvědomil, co vás k tomu vede nebo vedlo?
1: Jako tady vodě, mě to teď vyloženě teď z tohoto počasí, co se začíná oteplovat, takoby teď z tohle klesla ta voda taky na té Orlíku, všechno, že mám z toho takovou obavu. Není úplně strach, zatím asi, strach bude vzniká výhledově spíš, to přechází ve strach.
0: Ano, já jsem tušila, že vy tak to odpovíte. A přenesla se tato obava nějak i do vašeho běžného života, že třeba více šetříte vodou?
1: Jako šetřím vodou, určitě, no. Jo. I to splachování takový nezbytný, jakoby obezřetný třeba, že se přepíná to voda, menší spláchnutí, větší spláchnutí a šetření vodou, no. Mamka to zřídila, ale jsem byl jako děti, ještě vždycky plnila, když se vykoupalo z vany, nosila kýble na záchod.
0: No, ve vaně se vykoupali 4 děti po sobě, tak to dřív bývalo.
1: No a
0: dnes
1: se dostala ještě voda, jako by na záchod by se spláchlo.
0: Jaroslave, dobře, chcete se dál věnovat obavám, anebo můžeme přejít k tomu strachu?
1: No to já se jímalo, že z toho strachu, nevím, z toho strachu, jakoby strach, já nevím, z tomu strachu, že bych chtěl něčeho úplně jako strach.
0: Bojíte se
1: ani
0: třeba,
1: jakoby,
0: máte nějakou fobii z něčeho?
1: A fobii asi úplně ne. Tak jo, ani nemám strach ze smrti.
0: To je taky dobře. A byl jste vždycky takový, nebo vás život naučil nebát se?
1: Jako, hajte, jako malý kluk jsem se hrozně bál tmy. Já jsem musel mít furt rozsvící, no. I když jsem šel spát, bylo to šílený, jako já měl jsem si to sourozence, ale musel jsem usínat při rozsvícené světle. Jsem si na to úplně jako zvyk, jako už mi to problém nedělá chodit ve tmě, jakoby i tohle, jakoby nemám o sebe jako úplně strach.
0: Mm-hmm.
1: Jinak bude určitě, jinak bude hovořit žena a muž, jo, jak určitě se cítí bezpečí na ulici víc chlapek, než muž se cítí bezpečí z noci na ulici, než ta žena, jo.
0: To určitě. Jaroslave, asi mě zaujalo i to, když jste řekl, že se nebojíte smrti. Možná je právě přijetí té smrti jedním ze způsobů, jak se člověk může toho strachu zbavit. Co vám osobně pomohlo dojít k tomu, že se smrti nebojíte? Berete to jako přirozenou součást života, nebo
1: života,
0: to mělo ještě nějaký důvod?
1: a určitě nikdy neví, kdy to přijde a že na to se, někdo to má s tím problém se smířit, no připravit se na to, ale je to prostě, narodili jsme se a musíme umřít, jak mi to řekla tenkrát maminka, když jsem jí položil tu otázku v jednom a půl roce života, když jsem se narodil, jsem jí prohlásil tuhle větu, proč musíme umřít.
0: To poře. No. Jaroslave, co říci závěrem?
1: Je pro lidi doma z ničeho strach, ať ten strach se snaží překonat a jakoby a omezit ho buď na minimum. Záleží, čeho se to týče, budu poslouchat to určitě dál, ostatní, co budou povídat.
0: Děkujeme, bylo příjemné si povídat i s vámi, přeji, ať vás ten klid a nadhled neopouští, ať si ho
1: uchováváte. Já beru všechno s optimismem, určitě, beru všechno s optimismem.
0: Loučíme se, Jaroslave.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Jakub Smolík, který dospíval písničku Blázen žárlí 21 minut po 23. hodině a ve vysílání Českého rozhlasu pokračujeme dál v noční lince. Dnešní otázka je jednoduchá, ale odpověď může být složitější a hodně osobní. Čeho se bojíte a co s vámi váš strach dokáže udělat? Ptáme se paní Jiřinky.
1: Ne, já jsem Milena.
0: Milenky, omlouvám se. Odkud voláte, Milenko?
1: Já, Irena.
0: Irenka, dobře, odkud voláte?
1: Volám ze Zlivý, z Vchodňáku.
0: Co máte k tématu? Povídejte.
1: Mám strašnou pavouci. Tam nemůžu ani vyslovit. A dneska jsem objevila, už byla tma a jsou na balkoně. Koště mám krátký, tam nedošáhnu, tak nevím, co budu teď dělat.
0: No, tak je potřeba se zavolat pomoct, jestli vám to vadí, tak
1: určitě budu muset, protože tam si netroufnu.
0: No a pamatujete si, kdy jste se začala bát pavouku? Je to od jak živa?
1: No, já to mám od mládí, mě bylo asi tak 10 let, když mi bratr za tričko hodil křižáka. A od té doby netláším žádnýho. Jak můžu, tak není, když ho zabiju, jak řeknu.
0: No. Víte, co jsem četla, paní Irenko, že když jsem se teda přepravovala na toto vysílání, že skutečná fobie z pavouku se pozná tak, že se na toho pavouka nemůžete podívat ani třeba v televizi.
1: No, ne, tak v televizi. To zkusnu.
0: To zvládnete.
1: To jo. Tam mě nevyleze. To jsem si jistá.
0: A dokázala byste představit, že byste se toho strachu někdy zbavila?
1: Ne. Zkouším to už kvůli pravnučce, protože ta nechtěla chodit do pergoly a vidí doma a pak křičí, tak někde jsme byli. Pak jí to jako bojí se, ale je sticha. Ale ne, já se začnu třást.
0: Počkejte, Jirenko, jak jste to myslela, že se bojí pavouku a někde s ní byli?
1: U nějakého lékaře.
0: Aha, nějakého jako psychologa nebo terapeuta.
1: No, tak. A už se jako nebojí. A já se jí, a babi, se ještě furt bojíš. Já říkám, no nebojím, Viktorko. Už se jí nemůže, já před ní dělám, že se jí nebojím.
0: Aha, no tak není to zjistěte ten návod, jak to udělali. Ptala jste se na to, no, mě to taky zajímalo.
1: Ano, mě to taky zajímalo, ale já přesto to nemůžu. No. Ona to dala a ví, že ten pavouk je v tom rohu a je jí to jedno. Já bych se mu tam měla, tak...
0: Dobře.
1: No, nedám.
0: Co teda jí poradili? Jak jí zbavili toho strachu?
1: No to ne, já nevím, já se musím zeptat snachy.
0: No, to se zeptejte.
1: No, nejsou na dovolené. No,
0: třeba bude nějaká příležitost, abyste nám o tom popovídala.
1: No, já už se taky na to chystám. Já vidím pavouka a jdu hned po něm.
0: A když pomineme právě tuto fobii, čeho se ještě v životě bojíte?
1: Tak už ničeho. Jenom těch pavouků. Ale když jsem bydlela v baráku a mám kousek tady z důchodňáku dojít na zahradu a my máme doma centrální vysavač, dlouhou tyčku a pak já je vždycky vysála.
0: Mhm.
1: A tady mám, my koupili takovej jenom pojízdnej, to nejde. Tím to nejde.
0: Aha, teda.
1: No, tak tady jsem úplně takhle a to mám ještě tu plen.
0: Aha, rozumím.
1: No,
0: tak Jirenko...
1: zítra uvidím, tady poprosím někoho, kdo se nebojí, jestli by mi ho slobal, a jsou tam dva u sebe.
0: No, tak uvidíte, třeba ta paní zítra už nebudou.
1: Jo, já jsem byla... na letošní zimu Vánoce jsem si přinesla z e-mailí a takovýto větvičky a tady si to dělám na balkoně a takovej barevný křižák. Růžovej. No, žlutý, černý tam byl. No, já jsem spanikařila.
0: Hnědožlutý bývá nejčastěji.
1: A teď ještě nějaký ducha přítomný jsem zbala a on se spouštěl dolů. A jak dopad, já tam mám koberec, pak jsem mu přišla tolik, co by stříklo, tak no. Se zbala kuplem.
0: Dobře. Jirenko, jsme u konce povídání. Já vám moc děkuju, že jste s námi vysílala a teď si dáme písničku od Jelena. Naslyšenou.
1: Já budu poslouchat, protože já nebudu moc kvůli těm pavoukům spát.
0: Tak buďte s námi a přijdete na jiné myšlenky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: rád.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme před sebou téma, které je možná trošku mrazivé. Strach a fobie. Co vás dokáže vyděsit? Z čeho máte respekt? A co jste možná celý život marně zkoušeli překonat? Ptáme se paní Boženky, která volá do Zlína z Hradce Králové.
2: Dobrý večer, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A já mám strach z myší. Úplně prostě myš nemusím. A pak jako dítě jsem viděla, když havarovalo letadlo nad lesem letělo a my jako děti jsme vyběhli a viděli jsme, jak lítají ty vršky stromu, pak dosedlo nějak na paseku. My jsme tam běželi, ale mezi tím už tam byli dospělí a nepustili nás tam, aby jsme se podívali. A od té doby jsem měla vždycky strach, když jsme byli v lese a letělo letadlo nad lesem. Tak to mě vždycky takovej strach popad, že jsem si myslela, kdyby náhodou to havarovalo, nebo nějak jsem prostě měla strach. A největší strach jsem snad měla, když jsme byli v učilišti a před Vánocema, než jsme se rozjeli domů, tak jsme dostali nápad, že bychom si mohli udělat stromek prostě v tom učilišti. A tak se toho chytli děvčata a dvě jako se vypravili a říkali, pojď s námi, ty umíš vyjízdat na prsty, tak prostě, abys nás jako ohlídala, kdyby náhodou se stalo a někdo šel, tak zahvízdáš. No, mrzlo jen cvičelo, měsíc svítil a my jsme šli po takové polní cestě. Já jsem měla takovej strach, že nás někdo jako uvidí nebo že na nás někdo přijde. No a tak jsem mě nechali na konci jako cesty a pod strání byl ten les s těma smrčkama a se u okolí jsem jel, je už takový jako hornatý a já jsem viděla ty chalupy, jak svítěj a děvčata, jak řezali tou pilkou. To se tak rozdíhalo po celém okolí, jako když bylo ticho. A já jsem už byla šťastná, když ten stromek vynesli do ty stráně a šli jsme domů a nebo do toho, na to učiliště a já jsem si odechla, až když už jsme byli prostě v učilišti. No tak to bylo takové.

0: Všetko sevřelo a připomněla jsem si, jak jsme viděli to letadlo, jak klesá, že jo, nad tím lesem. A tak to ve mně zůstalo snad celý život. A to jsem chtěla říct, měla jsem taky strach z lítání, ale až když jsme přiletěli v 86. do Sovětského svazu, tak jsme letěli z Bratislavy a my jsme, máme tam rodinu, že jo, tak jsme tam nechali auto a my, když už jsme měli jet na to letiště, tak mě takovej strach nějak sedřel, ale švagr do mě vrazil becherovku, skleničku a mě ten strach jako přešel. A pak jako v klidu už mě to nevadilo, ani když jsme letěli zpátky. Tak to jsou takové ty moje zážitky.
1: Takže se dokážete během letu uvolnit a užívat se to? Můžete se dívat z okénka?
0: Sedla jsem si i k oknu a dívala jsem se, jak jsme byli nad těma mrakama. Tak jak, no, přišel mě ten strach prostě. No, takže takhle, no.
1: Dobře, budeme přidávat ještě nějakou obavu, fobii.
0: No, mám strach jako teď z výšek a i jako když jsem se učila v tom učilišti, já jsem byla v elektrikářském a lezli jsme po sloupech a dělali jsme veřejné osvětlení a bylo to v zimě taky a byl to nový sloup a my jsme nově naimpregnovaný a my jsme nemohli zaseknout ty stupačky. No ale nahoru jsme vlezli tam tu lampu, to jsme přišroubovali a když jsme lezli jako dolů, tak jsem nemohla jako zaseknout ty stupačky, abych jako slezla, ale asi metr a půl nad zemí jsem prostě sjela. No. Takže taky jsem jako měla strach, když jsme na tom sloupě byli, jestli vůbec slezu dolů, no ale...
1: No já bych řekla, že to je spíš jenom profese pro muže, ale vy jste o tom už kdysi mluvila v Noční lince, že to tehdy bylo naprosto běžné. Jestli si dobře pamatuju, tak jste říkala, že vás bylo opravdu moc žáků ve třídě. Pamatuju si to dobře?
0: No, pamatujete, bylo nás na tom učilišti děvčat 80 a 70 kluků. Měli jsme dvouletý učební obor, no ale zkoušeli jsme jako, učili nás ty instalace, že jo, zapojování zásuvek a to jsme dělali jako normálně instalací v domech a na praxi jsme jezdili do Janských Lázní. No, takže jsem si tak nějak to zapamatovala z toho dětství, něco ve mně zůstalo, ale ty myši opravdu, z těch mám strach.
1: Boženko, děkujeme za vaši návštěvu, přejeme krásný noční čas, pojďte s námi poslouchat kapelu Olympic.
0: Děkuji vám a všem přeju dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl David Dale, který dospíval píseň Počítám, 3 minuty po 3:15. A já u nás vítám paní Věrku, která volá odkud?
1: Z Ostrova u Prachatic.
0: Dnes nás čeká i s vámi povídání o strachu. Máte nějakou fobii nebo něco, čemu se vyhýbáte? Máte z toho strach? Nebo nemáte nic takového a naučila jste se to už ovládat a zvládat? Jak to je?
1: Tak já jsem, mám strach z chlapů, protože co jsem měl za chlapy, ty sami ožrali mlátiče, to jsem nevěděla, jestli mě zmlátí, jestli přijde z hospody a zmlátí mě. Ale teď jsem si nesla miláčka, když jsem měla dovolenou a myslím si, že mi to vynahradí tady ten pán Jiřík, no.
0: Mm-hmm,
1: protože vlastně kluk se narodil přidušenej a musela se utéct od něho, protože bych, nevím, jestli bych přežila nebo nepřežila, ale uhla jsem a odnesl to dveře, který mám do teďka schovaný a je v nich díra, takže aspoň vím, z čeho dělají dveře a jakou měl sílu ten dotyčný.
0: Tak to musí být velmi nepříjemný pocit, když má člověk strach, že mu může někdo ublížit. Hlavně, když je to tady obava, která vychází z nějaké konkrétní zkušenosti. Vy jste tedy nemusela nějak ten strach překonávat, vy jste prostě udělala změnu ve svém životě. A to velmi dobrou. Teď... Říkáte, že teď máte nějakého pana Jiřího a všechno funguje, jak má.
1: No. Myslím si, že mi příbuzný dal dohromady zavčasu.
0: Mm-hmm.
1: Protože tohle, co jsem zažila během dovolený, takže vlastně jezdíme do Německa na faru a tam vlastně mají krávy, podojí mlíko a z toho mlíka si udělají máslo, sejry a pak z toho udělají celý oběd, jo, bez masí jídla se tam. A na večer je taková jako diskotéka.
0: Dobře.
1: A no moc hezky je to.
0: Věruško, když teda pomeneme tady tento váš strach, máte ještě nějakou fobii, je něco, z čeho máte respekt?
1: Já si myslím, že mě pro nás jedou čísla, že 13, 14, že 14, mám na čipu 39, 14 práci, kluk je 14. prosince, občas potkám auta 14, 14, jo, nebo takhle, to znamení, nebo 10, 14, jo, moje datumy narození. A tady přítel má 10.41, takže ta 41 v obráceně zase 14. Takže to je nějaký znamení. A rodný číslo má na konci 814.
0: Aha, takže není to tak, že máte fobii nebo strach z čísel, ale máte takový zvláštní pocit, že
1: pro vás určitá
0: čísla znamenají něco
1: a pavouky,
0: víc.
1: Já si myslím, že mi pavouci přináší štěstí než smůlu.
0: No, tak to je protože fajn, nevím, co na to říká paní, která volala před vámi. Asi bych chtěla mít váš optimismus. A proč ne?
1: No, protože asi ten Jirka mě změnil život, no, prostě. Co jsem zažila v těch 14 dní, asi napíšu knížku. Stálo by to za to, prý.
0: Dobře. Věruško, zdravíme do Prachatic. Je něco, co chceme říci závěrem, vzkázat posluchačům?
1: Já bych chtěl vzkázat práci v Otavě v Prachaticích, že některý lidi jsou na mě moc hodní a některý zlí. A prostě jsem jim to řekla v práci dneska. Takže vzala jsem si volno čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Takže půjdu do práce jak pondělí. A jak mi říkají, že středa je tam třeba, tak jsem si vybral sexuální volno.
0: Dobře, tak doufám, že vzkazy se dostanou k těm, co mají. Opatrujte se a zase někdy v noční lince.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Za tři minuty je tady půlnoc. I teď si budeme povídat o strachu, tentokrát s paní Zdenou, možná o tom, který se objeví pokaždé, když uvidíte pavouka, nastoupíte do letadla, výtahu nebo se ocitnete v nějaké jiné situaci. O čem budete vyprávět, paní Zdeno, vítejte.
1: No, děkuji za přivítání, já mám neskutečnou fobii z hadů.
0: Můžu poprosit, Zdení, abyste se stlumila anebo úplně vypla rádio?
1: Rádio, ano, ano.
0: Ano, to pak pro nás bude příjemnější.
1: Tak, no musím vám říct, že když jsem byla ještě děcko a můj milovaný, skoro o 7 let starší bratr, nosil z lesa užovky, nebo nevím, od někač s kamarádem nosili užovky a on mi to strkal za krk. Víte, a od té doby já mám paniku, něco nepředstavitelného, to ani neumím vyslovit. Toto cítím prostě, hady ne, a stačila i žížala, ale to mě odnaučili vnoučata. Fobii z těch žížal, teda to mě odnaučili moje vnoučata, když přišli ze zahrady od dědečka. Babíko, jíhala. Přinesli mi žížalu tlustou jako prst.
0: No, tak, povězte, Zdení, máte strach z hadů, protože víte, že mohou být nebezpeční, nebo?
1: No, víte co, já jsem opravdu byla ještě malé děvče. A to mě tak zasáhlo, když mi to strkal bratrček, můj milovaný, za krk. Nemůže se toho zbavit celý život. A stačí jenom zmínka, stačí jenom obrázek, zakrývám si oči. Ale jednou jsem měla zážitek. Navštívili jsme zoologickou zahradu. Rodina, máme tři syny, byly to děti tenkrát, synové. Tenkrát byl jako voják tady někde, kde my žijem. No a když přišlo na ten pavilon plazů, tak já jsem zůstala venku. No a najednou nejmladší synek pro mě přiběhl. Maminko, maminko, to musíš vidět. Táta bojuje s hroznišem. Tam totiž jeden ten z těch zřízenců opravoval část toho příbytku tady těchto příšer. No a mezi tím je krmili, jak tam hodili pro ně to jako asi toužebně očekávané žrádlo, tak si do sebe zakousli, no, dva se prostě jeden druhýho polikal. No, takže nastal chaos. Mm. Volali někoho z publika a chlapci si tak koukali na tatínka, tak jako tatínkovi nezbylo nic jiného, než hrdině nastavit svá bedra. Tak s nějakým tím ošetřovatelem tahali je od sebe a potom pomohl až proud vody. No a tak potom byli chlapci na tatínka nesmírně pyšní, že teda toho hroznýše, že ho přemohl. No.
0: To teda je zážitek.
1: To je zážitek, ale mě stačilo, když mi to s očima na vrch hlavy vyprávěli. Já jsem se s toho málem osypala.
0: Takže vy jste se tam nešla podívat?
1: Ne, já jsem ne, nešla. Mně stačilo, jak mě to barvitě líčili. Mm-hmm. No a bylo to teda v plzeňské zoologické zahradě, která je nádherná.
0: Nádherná, no, ale nádhernější by byla, kdyby tam nebyly hadi pro vás osobně.
1: Já se vyhnu tomu areálu, kde jsou ti plazy. Jinak je to tam úžasný. No. Takže to je asi tak všechno, co bych vám řekla k téme velké fobii. Ta už mě neopustí. No.
0: Naštěstí se si myslím, že jsou mnohem horší, které vás potkávají třeba každý den nějaké situace, takže myslím si, že těch hadů se asi nemusíme v naší přírodě tak obávat, už určitě ne na zahradě a v domácnostech, když pomineme nějaké malinké ještěrky. Děkuji.
1: To mi nevadí.
0: Děkuji za povídání.
1: Krásně. A na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme 5 minut po půlnoci a začíná 2. hodina noční linky. Přeji vám krásnou půlnoc, klidný večer. Jsem ráda, že zůstáváte s námi s Českým rozhlasem. Pokračujeme v tématu strach a fobie. Povídáme si o tom, čeho se bojíme, co nám nahání respekt, co nás dokáže zaskočit a také o tom, jak se s našimi strachy během života učíme žít. Tak pojďme pokračovat. Možná máte právě vy svůj příběh, o který se s námi chcete podělit. Jarka Barboříková vítá paní Emu z Jesenicka. Krásnou noc.
2: Z Javorníku.
1: Z Javorníku, tak. Přesně. Povídejte.
2: Tak, dobrý večer všem posluchačům, vás srdečně zdravím. A dneska téma je úplně skvělé, tak jako bylo včera předtím. Miluji váš rozhlas, vždycky jak přijdu večer z práce, protože jsem ho spotká, tak poslouchám vaše rádio, u něho usínám. A když je potřeba, tak zavolám a mám štěstí, že se vždycky dovolám. Takže fobie. Řeknu vám takhle. Vezmu do ruky žábu, hada, myš, potkana, cokoliv. Ale uvidím sebe menšího pavoučka, tak to vidím velké zvíře, jako je vlkodlak, a jsem v tranzu. Vidím pavučinu a šílím úplně. A mám kolegyni v práci, to je ta sama, jako hospodské musíme chodit do sklepa přeražet sudy, což je pro nás veliké utrpení a jenom já jdu a sleduji. Z kterého kouta nebo rohu na mě vyskočí nějaký pavouk. Všichni práci se tomu smějou. Prostě já vidím pavouka malinkého. Ten moment je to pro mě obří pavouk a já mě je zle, špatně. Já musím prostě se nepohnu z místa.
1: No vidíte to. Paní Emma, moje dcera, když vidí pavouka, tak má asi takový podobný pocit jako vy a já to vlastně vždycky zlehčuju, ale když poslouchám teď vás, posluchače, tak bych to možná nemusela zlehčovat. Skutečně to může být fobie, která je jako reálná a asi bych po ní neměla chtít, aby ty pavouky šla sama dát ven. Vy se dokážete toho pavouka, neříkám dotknout rukou, ale nabrat ho třeba nějak na smetáček
2: udělat? Ne. Já jdu pro někoho z práce, třeba pro kuchaře, nebo co tam umývají nádoby a strašně prosím, ať tu potvoru vezmou a odnesou ji ven, nezabít, odnesou ven, abych ji třeba na restauraci nebo na zahradce neměla. Prostě říkám, vezmu do ruky cokoliv, žábu, hada, cokoliv, nevadí mi to. Ale my jsme byli na dovolené na Valachách, s kama pocházím, a jeli jsme do Lešné do zoo, tam je uprostřed zoo krásný zámek prostě. Tak jsme si ho prošli a dole, že jsou hadi, říkám, super, podívám se na hady. A to se prochází, že se nemůžete vrátit, musíte projít prostě kolem těch terárek a teď tam byli pavouci. Pro mě to byli dinosauři. Já jsem stvrdla za mnou fronta, všichni do mě klepali, já jsem nemohla udělat krok. Prostě. Takže když jdeme takom do Lešné, tak vyhýbám se zámku dole těch pavouků. Hadi mi nevadí, jako to úplně hadi miluji. Já jdu na hříbky a najdu slepiše, tak vezmu do ruky, přenesu ho do trávy, aby na ně někdo nešlapal. Jo? Ale uvidím jakoukoliv pavouka, nebo když jdu na hříbky a pavučina mezi stromama, já hledám hříbky teď na obličeji. To je čandaš, jak já tancuju prostě v lese. To je, nevím proč, v životě mi ty zvířatka neublížila, ale já s ním mám prostě strašný odpor. Nevím, proč to je ve mně.
1: No, vidíte to tak. Možná, že jste prožila i něco jako malinká a třeba si to ani už neuvědomujete, ale většinou, ano, většinou to má nějaký počátek. Každá fobie vznikla na základě nějakého impulzu. No, tak vy máte asi takovou nevýhodu, že teda musíte chodit do těch sklepů, kde ti pavouci bývají, takže vy máte oproti jiným lidem nevýhodu, že vy se jim vlastně nemůžete vyhnout. No. Naštěstí tam máte někoho, kdo vás vždycky může zachránit.
2: A doma když se objeví pavou někde, tak zvu na manžela. Okamžitě pojď tu potvoru zlikvidovat. A on má to srandu.
1: Tak jde, máme.
2: Ale manžel už se naučil, takže... Pardon. Manžel se už naučil, takže prochází koupelnu, záchod, byt. A jak vidí, jde pavouka, tak ho vezme, vyhodí ho ven, když přijde čas práce, tak aby prostě doma nebyl. Abych to neviděla. A řeknu vám, moji synové byli na výletě a chtěli mi udělat strašnou radost. To kdysi byl takový hit, takový černý pavouk na gumičce a mělo to balonek. Oni to zmáčili, to mělo asi metr a to skákalo. No, tak to mi dovezli z výletu.
1: To jsem úplně zapomněla tady na tu hračku, no.
2: To byla úžasná hračka kdysi,
1: ano, ano.
2: Ale mě to stalo malým infarkt.
1: Paní Emo, děkuju, že jste nám zavolala, přeji, ať je vaše příští cesta do sklepa o něco klidnější, ať na vás žádný pavouk nevyběhne. Mějte krásnou noc a děkuju, že jste s námi.
2: A zdravím všechny posluchače, hlavně vás moderátory, protože jste úplně úžasní, jako přijít večer z práce, nepustit si vaše rádio a neposlouchat a neusílet to, tak to by byla asi moje smrt fakt.
1: My se moc snažíme, tak děkujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 14 minut po půlnoci. Hezký večer přeje v noční lince Jarka Barboříková. Jsem ráda, že jste si našli cestu k našemu vysílání. Povídáme se o pocitu, který známe všichni, ale každý ho prožívá jinak. O strachu, o tom, co v nás dokáže vyvolat strach, fobie. Téma i pro krásnou noc. Pro paní, ozvěte se, dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško, ještě jednou. Tak chtěla bych taky přispět k tomuto tématu.
0: Paní Mirka, povídejte.
1: Ano, a jak jste mluvila ze začátku, tak já si myslím, že obava a strach je zase ještě něco jiného, než je fobie. Fobie bych řekla, že to je už až tak trošku nemoc. A jak mluvil ten první pán o tom strachu, tak prostě takovou obavu a strach máme všichni. Jak to teď vypadá, že jo, tak všude samá válka a mění se počasí a lítají nad námi samé družice. Takže to mě tak napadlo, to by byla taková obava o naše děti a vnoučata. Ale teď k té fobii. Tak teď ta paní říkala přede mnou, ta paní Ema, jak za dětství prostě zažila tady tyto situace, tak já právě si pamatuju, hned mě to naskočilo, že když jsme byli jako děcka a já jsem bydlela na Jižní Moravě a chodili jsme taky na brigády, na pole a prostě ještě se zmíním o takové věci napřed, že to byla doba, možná si to ti starší pamatují, ti mladší vůbec ne, kdy jsem nějak tak se dostala ta mandelinka bramborová. A představte si, že my jsme chodili na pole s dětskama jako třída organizovaně a my jsme hledali na bramborách tu mandelinku bramborovou. A potom se to teda nějak rozmohlo a teď už se o tom nemluví, asi to už není. No a tenkrát byla taková věc, že nám řekli, že kdo tu mandelinku najde jako první, tak dostane odměnu 500. A opravdu moje kamarádka Olinka tu mandelinku našla a dostala tuto odměnu. Ale o tom, to je jenom tak pro zajímavost, ale mně se stala právě taková příhoda, že jsme tam byli s naším panem učitelem a on chtěl udělat nějakou legraci, tak vzal ještěrku, že jo, na poli ještěrky, žížely a tak, myši nebyla o to nouze. A on jako mě chtěl postrašit a jako by mě ji chtěl nějak zakrk, jo, nebo co, drželi v ruce. A děcka se chechtali a já jsem z toho měla až skoro záchvat panicky, jak jsem se lekla. A od té doby, já si myslím, že to bylo ve mně, tak jsem se tady tohoto všeho snad ani nebála, ale štítila. No a na vesnici toho bylo dost a oni si potom ze mě dělali srandu, že naši měli pole, tak jsme měli na dvoře dyně, žluté krásné dyně a já jsem na tom sedávala, třeba se opalovala nebo co, já už nevím. A potom jsme ty dyně jako chtěli zpracovávat a pod těma dyněma bylo ale 10 žab. Jim tam bylo dobře v tom teple. Tak a já zase jsem se toho tak jaksi štítila hrozně. No tak to jsou takové ty zážitky, ale drží mě to teda od dětství. Já tady toto opravdu nemusím. A představte si, že já jsem učila a chodili jsme organizovaně, jak to bylo v těch 60. letech, tak jsme jezdili na brigády, na pole, na papriky, rajčata sbírat a tam toho bylo právě plno, tak jsem měla co dělat, aby to děcka nepoznali, že se opravdu toho snad ani nebojím, ale štítím. Tak to byl takový jeden příběh můj. A teďka ještě k té fobii. Je hodně, tak no hodně. Znám lidi z mého okolí, kteří mají fobii právě na malé prostory a nejeli by výtahem ani za nic. A tak toto jako mě nevadilo, ale já jsem měla takový zážitek hrozný, že jsem byla dole pro pro elektrikáře, který nám měl něco v bytě spravovat. No tak jsme nastoupili do toho výtahu, který byl, že jo, metra půl krát metra půl, no ale výtrah se zarazil a teď já s tím cizím mužským v tom výtahu a on zavolal pomoc, že jo, tam je na to tlačítko, no ale než přišli, než přijeli, tak to jsem si teda užila. Já jsem se nebála, ale byl to cizí chlap a tak jsme tam nakonec si sedli do rožku oba dva a čekali až pocená, no tak to bylo teda vysvobození, opravdu. A potom, když už jsem, bylo to ve mně jako dost dlouho, no ale tak nějak si myslím, že se to jako nějak rozumem tady všechno dá trošku nějak potlačovat, protože ty broučci a ty žížaly a to všechno, ty ještěrky, jsou to taky tvorečkové, kteří chtějí žít, že jo, tak to zase se snažím moc to nějak. No ale nemusím je, ani hady. Já bych nešla do zoologické tam do toho, jak jsou ta, jak se tomu říká, terária, tak to teda ne. No a ještě chvilinku můžu?
0: Ano.
1: No a protože tam jako v tom mém ve okolí, kde jsem bydlela, tak jsme byli kolikrát třeba na tom minaretě v Lednici. Tam jsme jako děcka lezli a teďka tady je vysoký 60 metrů a má to takové tři okruhy prostě s tím zábradlím, tak já statečně jsem to teda vylezla s dětskama, ale nahoře nalepená na té zdi kolem dokola krůček po krůčku prostě nemusím výšky. A dělá mě to do dneška zle. Takže paní Jaruško, tak všechno jsem vám to řekla, ale i přesto přes všechno já říkám, přes ty trable a že máme obavy a nebo máme nějaký ten strach něčeho, tak život je pořád hezký a nějak se snažit prostě to všechno překonávat, že jo, že mám pravdu.
0: Přesně tak. Děkuji za krásné
1: to
0: povídání. No, vy jste si to hezky uvedla, teď si to i sama ukončujete, vy jste báječná, vy byste to tady mohla moderovat. Čas jsme ale malinko přetáhli, takže paní Mirko, nebudu se doptávat, jenom popřeju nádherný večer v naší společnosti.
1: A děkuju, nashledanou, naviděnou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žbirka dospíval v noční lince Českého rozhlasu. Za 4 minuty je tady 12:30. Dnes si společně posvítíme na vaše strachy, ty malé, které nás jenom znejistí, i ty velké, které nás dokážou třeba paralyzovat a pořádně nám se vázat ruce. Je s námi paní...
1: Prosím?
0: Paní Jitka, vítejte, už jsme ve vysílání a máte prostor.
1: Ano. Dobrý večer, já zdravím všechny, hlavně vás. A chci vám říct jenom, jak já jsem se dostala k fobii z pavouku. Když mi bylo 6 let, měla jsem o 10 let staršího bratra, druhýho teda potom o 10 let mladšího, ale ten starší odjel na střední školu do Hořic a jezdil vždycky prostě v neděli odjel a potom za týden zas přijel. Jenomže jednou odjel a druhý den najednou večer někdo zvoní, mě teda bylo 6 let, zvoní, já jsem šla odevřít a bratr stál s oběma rukama zavázanýma. Já jsem se zděsila, to víc malá holka, když koukám, a dozvěděli jsme se, že má otravu po kousnutí pavoukem. Já jsem do té doby vůbec nic takového jsem jako nevnímala, no tak pavouk, že by mě se jako na vzhled nikdy nelíbili jako pavouci. Sice jsou třeba někomu lidé pěstou, lidi líbějí se jim, mě prostě jsou, jako nemusím je. Ale od té doby prostě já jsem skutečně z nich získala takovej strach, že to byla až fobie, že jsem skutečně říkala potom, už když jsem byla stát, to mě teda drželo až do dospělosti a když jsem se vdala, tak manžel ten mě prostě z toho chtěl nějak vyléčit, ten se pavouku nebal. Tak říkal, počkej, díti, to měli jsme už syna, říká, on to zdědí po tobě, tak říká, já tě to nějak odnaučím. Tak vymyslel, že mě jednou na lopatce široké přines ukázat mrtvýho, teda pavouka. Že to byly sklípkaní, teda tady ty, jak jsou, nebo pokoutníci, kecám sklípkaní, pokoutníci, to je jako domácí pavouk a my máme vedle dílnu betonářskou, tak tam tomu jsme říkali dílentky. Tak mě toho pavouka přines ukázat a to jsem viděla, těch 8 noh složených na tom břiše a tam jsem zblízka viděla, že má ty nohy takový jako vodou nalitý a chlupatý, čili to se mě přestal líbit úplně ještě víc. A jednou se stalo, my jsme měli koupelnu, kde bylo teda větrání nahoru jako na půdu, takový odsuny, jo, jako ventilace. A já jsem teda jako poslední, my jsme bydleli 3 rodiny jako v baráku dohromady a chodili jsme na televizi společnou, všichni byli na televizi a to už jsme teda měli syna většího a já jsem se chodila koupat vždycky jako poslední. Položila jsem se do vany, najednou plesk tím větrákem, prostě tenhle pavouk, a on umí plavat. Najednou byl v té vodě, já teda, mě bylo úplně jedno, kdyby u nás byla cizí návštěva, nevím jaká, tak jsem vylítla z té vany úplně nahatá a řvala jsem na manžela, aby přišel. No ten ho vzal docela, vyhodil ho, ale já jsem jako dlouho ty pavouky, se mě to bylo odporný, tak jsem je likvidovala, ale potom už k stáru jsem teda si říkala, no jo, je to příroda, asi jsou na něco užitečný, tak teďka se snažím, když je v nějakým příhodným místě, že teda ho můžu přiklopit na něj velký, teda takovej kalímek průhlednej, abych viděla, až se dostane až jako do toho vrchu, do toho dna, pak teda nějakou dekturou nebo něčím to opatrně podložím, čekám, aby nepřilez až k té dektuře, abych mu neudělala něco na nohách a s hrůzou, aby mě nevylez a nevylez na mě, tak ho vynáším ven, ale neprostě za celý život, je to teda změněný, že už aspoň, ale než ho někde vynesu, tak to opravdu se toho, já nevím, jestli to je štítění, spíš ta hrůza z toho, že ten bratr z toho měl tu otravu, nebo od té doby prostě nemusím. A teďka nemusím ani tyhle velký, o těch se dokonce říká, že skutečně dupou. Syn měl nahoře teda svůj pokoj a měl robincovou rohož za ležením a ten tvrdil, a věřím mu, že slyšel, když ten pavouk velký potom leze, že to škrábe. A toho, když jste ho viděla někde na zemi a chtěla byste prostě nějak zasáhnout a on se vám dostal na nohu, tak on přeskoč. No prostě je to hrůza, no. Možná to je krása pro nějaký lidi, ale pro mě ne.
0: Teda, to jsou zážitky, hlavně teda to kousnutí.
1: Ale skutečně je šetřím, no nešetřím, co teda se přiznám, tak vysávám to, jak říká ta paní, nastavím si dlouhý teda trubky k vysavači a vysávám teďka ty palouky. Já vím, že toho je, aspoň teda vím od lidí, že toho je hodně, nevím, jak se jmenujou, jsou to takový malí, oni mají takový kulatý jako průhledný tělo a když jsou na pavučině, tak mají těch 8 noh svěšených dolů jak střapec, ale ty jsou tak produktivní, že teda vemete pavučinu, vysajete ji a jdete tam za 5 minut a ona je znovu. Tak ty teda chudáky vysávám, no a pak je vysáváme, vyklepáváme venku, no. Ale já doufám, že je tam vždycky nějaké chvilku nechám a že teda se chudáci udusejí. Protože nevíte, nestěžoval si někdo nebo nemáte zkušenost s těma, ale ty mají produktivitu teda nevídanou. Protože říkám, to, ty mají v minutě snad zapředený všechno, co jim zničíte.
0: Jitko, děkuju za návštěvu opět, jsme malinko přetáhli čas, takže
1: jo,
0: je na čase se rozloučit, ale děkuju, já jsem si to ráda doposlechla až do konce.
1: Tak jo, tak se nezoupte, že jsme přetáhli.
0: Ne, to je úplně v pořádku.
1: Ale můžu ještě vteřinku, jestli bych mohla poprosit, jestli by se nemohlo navrhnout téma, jestli ostatní, jako co posloucháme, jak vnímají nejenom vaše moderování dobrý, ale jestli ustojíte všichni ty, kteří teda volají úplně nevědí, o čem to je, nebo vědí, o čem to je, a buď umyslně jdou úplně k jinému tématu. A je to stejný, co volání a dovolají se po každý. Já vám řeknu, že teda to mám tendenci vypínat a nejsem sama. Jestli by šla nějaká takovýhle poznání, jak to vnímáme.
0: No určitě se na tím můžeme zamyslet, dám to do pléna a
1: dobře,
0: necháme se překvapit.
1: Tak vám děkuju moc krát, přeju vám všechno nejlepší, ať se vám daří, jak osobně, tak pracovně a hlavně zdravíčko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Pohodový večer přejeme v noční lince Českého rozhlasu.

0: oči.
1: Lucie Bílá zpívala v noční lince Českého rozhlasu. Přeji krásnou noc, zdravím vás všechny, kteří nás posloucháte už od 23. hodiny. Kdo si nás zapíná právě teď, můžu připomenout téma, a to zní obavy, fobie, strachy. Ty nám dokážou někdy hodně zkomplikovat život, vidíte? Je tady další návštěva. Komu můžeme popřát krásný večer, krásnou noc?
2: Haló.
1: Prosíme stlumit rádio a můžete povídat. Slyšíme se? Tak, já jsem prosila jenom stlumit, nikoli vypnout. Byla tam z Prahy paní Daniela, tak mě to mrzí, nepodařilo se spojit ve vysílání. Tak živě, zdravíme koho a kam?
3: Dobrý večer, tady je Soňa z Krnova.
1: Soni, pěkný večer, povídejte.
3: Já taky přeju všem posluchačům, no a myslím si, že dneska už toho bylo dost o těch pavoucích, ale já opravdu od dětska ty pavouky, prostě sestra starší, ta mě furt strašila pavoukama. Když jsem za ní nechtěla třeba umýt nádobí, tak mě furt, že mě zavře do sklepa a tam, že jsou pavouci. A si pamatuju, že jako my jsme měli sklep, to byla v zemi, že jo, vybetonované, a tam se dávali na zimu brambory, otevřelo se víko, nabrali se brambory. Pokud byl ten sklep plný těch brambor, tak jsem honem pozbírala a bylo. Ale jak už tam bylo málo brambor a já měla slíst po těch schůdkách do toho sklepa, tak to byla pro mě hrůza a do dneška je. Někde do sklepa jít, protože vím, že jsou tam ti pavouci, a třeba jsme jeli na zájezd do vinných sklípků na Moravu. No a co já, nízké stropy, trubky jakési, no já jsem tam seděla celý večer, já jsem se nemohla kolem sebe rozhlídnout, protože kdybych viděla pavouka, tak už tam víckrát nevlezu. A takové jsou pro mě ty sklepy a takové pro mě do dneška děs a hrůza. Nesmím se rozhlížet, jak když už vlezu, já se nedívám doprava, doleva, nahoru, protože jinak bych nešla nikde do sklepa. A jednou to už jsem byla jako dospělá, a když jsem večer se dívala na televizu, u toho jsem si četla a teď po zemi vidím něco. No, pavouk jak hrom, pro mě to bylo velké pavoučisko. Já jsem vzala tu knížku, přiťapla, vzala jsem na stole konferenční, z toho stolku jsem hodila na něho tu knížku a já jsem nebyla dva dny schopna tu knížku zvednout, jakože tam je ten pavouk. Aha. Takže to jsou pro mě fakt takové zážitky s pavoukama. No, jako dnes

0: teďka, když už vidím někde tak z dálky nějakým smetákem, že se snažím, nebo nějakou hadru na něho hodit, ale pak nemám odvahu zvednout a podívat se, jestli tam ještě je. Nedej bože, kdyby se vzpamatovala, vlezl mi na nohu. Nevím, co tady ti pavouci, že to tak člověk má.
1: Mm-hmm. Ano,
0: zafixované.
1: Taky mě to napadlo, čekala jsem, že se budeme bavit o fobii třeba z uzavřených prostor nebo více o fobii z létání. No. A je to jeden pavouk za druhým, vidíte to?
0: Je to, no já jsem to právě poslouchala, já říkám, tak nejsou sama, to jsou ráda. A já ještě kdysi, jak bývali akce Z, jo, tak u nás jsme stavěli školku v rámci akce Z. Takže kdo měl čas, že jo, tak v sobotu jsem narukovala, že teda něco budu dělat. No a co bylo? Oni řekli, víte co, tady jsme byli 3 nebo 4, půjdete do sklepa a je třeba v tom sklepě vybílit jako to, co tam bylo, ty stěny. No nešla jsem tam, já jsem radši stala na lešení, obuchávala omítku, protože do toho sklepa mě tam nikdo nedostal, ještě takový nízký sklep a prostě pavouci tam, takže jsem tak, radši budu omítku otlukat, než ve sklepě kde si být. Jako tady ty prostory, kde je nízko, kde vím, že by mohly být, jsou pro mě opravdu, že se nesmím rozhlížet. Kdybych se rozhlídla a viděla nějaký to, tak už bych víckrát nešla. Takže já proběhnu, třeba vezmu tam nějaké ty brambory a hned zpátky. Nemůžu se rozhlížet. A v tom sklípku to bylo pro mě utrpení, jako já jsem se vůbec nebavila. Já jsem měla strach se ohlídnout, že tam, jak vedou ty trubky, jestli to byl nějaký teplovod nebo já nevím co, takže tam bude pavouk a to by byl pro mě, jako už pro mě konec, že bych tam už prostě nevydržela vůbec. Takže no, tak jsem chtěla.
1: Víte, o čem se dnes všem posluchačům Noční linky bude zdát? O pavouci.
0: No, jako, ano, ano, jako kdysi ještě můj manžel, ten si taky z toho dělal srandu a chytl nějakého pavouka a jenom náznak, že ho na mě hodí. Jako, já jsem řekla, ty jestli chceš být vdovec, tak stačí zebrat nějakého pavouka, jak budu spát, tak ho pověsím nade mnou nebo co. A můžeš být vdovec, jako, tak jsem toto. No a potom, jak jsem, já jsem dělala jeden čas ve školce a moje kolegyně, ta se strašně bála myší. A když jsem třeba, stalo se, když jsem přišla do práce, do kuchyně a v tom dřezu pavouk, pro mě jsou všichni velcí, že jo, takže to a ona třeba šla, vzala ho do ubrousku a už jenom ten pocit, že ho má v té ruce a jde okolo mě, tak už jenom to bylo, já jsem vždycky musela jít pomalu na kilometr daleko, aby ona ho vynesla. A já zase, někdy se objevila v pastičce myška, tak já zase jsem neměla problém zase tu myš jít vyhodit, nebo to, a tak jsme byli aspoň vzájemně, že každá se něčeho bála, tak nám to vyhovovalo celkem.
1: Chápu. No, takže Soni, děkuju no, moc.
0: Já vám
1: opět
0: děkuju.
1: Se musím rozloučit kvůli času.
0: Ano, ano. Jo, a zdravím všechny a ráda sleduji váš pořad, akorát se pořádně nevyspím od té doby, co vás sleduji, nebo poslouchám.
1: Poslouchat. Já
0: jsem teprve tak 2 měsíce tady.
1: Už vám dovolím zavřít oči.
0: Jo, dobře, děkuju a dobrou noc všem, přeju dobrou noc a hezké sny, ne o pavoucích a o fobích. Dobrou.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, bude zpívat Ilona Čáková, ale ještě předtím připomeneme telefon. Ještě je šance se zapojit do dnešní noční linky. Sice ji budeme pomalu uzavírat, ale ještě se na nějaký příspěvek dostane.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Je s námi paní Zdenka, která volá ze Znojemska. Téma zůstává fobie, strachy, obavy.
1: Fobie, tak to je u mě had.
0: Aha, ten už dneska taky poněkolikáté. Rozpovídejte se.
1: No, protože...
0: Ale prosím, stlumte to rádio nejdříve.
1: To bude.
0: Děkujeme.
1: To?
0: Ano.
1: Tak. Protože už trvá asi 50 roků. A mám zahradu na u lesa, teda skoro v lese. Takže čítám každý rok, že už jsem nachystaná, kdy ten had se na mě vyvalí. Je asi dvoumetrovej a každý rok tam jako přebývá. Nakladá tam vajíčka, pak tam má mladý. A já tam na to vždycky většinou zapomenu, no až pak jdu rozplňovat kompost, tak se to na mě všechno vyvalí. A teď z toho jsem hrozně jako nešťastná, jo, že se to, protože si třeba sednu a dám si kávu a sedím tak a najednou se podívám a mě 10 cm od nohy ten velký had, je to teda uzovka, ale když tak přemýšlím nad něčím a teď přesně kolem nohy, tak to teda zvu. Jo, to se bojím, a protože vím, že tam v těch místech jsou někde i zmije, takže strach jako člověk má. A teď, když se takhle najednou jako zapomenu a pak si tak jenom posledím a vyrezí to na mě, tak ještě teď se třeba z toho bojím. Jo, že to je takový náhlý. Já vím, že ten had je tam, není tam sám, ale že nečekáte, kdy to na vás vyleze. Vím, že to tak někdy z jara, když se začne rozebírat kompost, tak už jsou tam ty váčky, ty už jsou prázdné a ta háďata jsou rozlesný tam zrovna, kde já si třeba sednu na tu kávu. A to mám teda děsný strach. Tak už teď moc, teď je letos je tak ve suchu, tak tam ani nechodím. Protože to bych měla ještě větší strach. A jestli je to fobie, nebo co to je, nevím.
0: No, tak jak už nám dnes jedna posluchačka řekla, tak rozdělujeme obavu, fobie, rozdělujeme strachy. No, je to mnoho škatulek a já vám musím říct, že jsem si myslela, že... Halo? Slyšíme se? Halo? Zdeni, jste napřímu? Tak vypadá to, že nás telefonní linka zklamala a že tentokrát odešla posluchačka bez rozloučení. Tak to mě mrzí, ale už s tím nic neuděláme, takže i když se to tady snažím ještě zpátky obnovit, tento telefonát, tak už to nepůjde. Takže milí posluchači, loučíme se za dnešní noční linkou. Děkuju, že jste s námi byli, trávili čas, že jste si s námi povídali. Děkuju za vaše telefonáty. Doufám, že jsme se nějakých obav trošku vzdali a trošku se z nich uzdravili, když jsme společně sdíleli. Nějaké rady tady padly, tak doufám, že padnou na úrodnou půdu. Tak vám přeju, ať se vám dobře usíná, ať vás dnes už nic nevyléká. Opatrujte se a naslyšenou příště u noční linky Českého rozhlasu. Loučí se Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni a dobrý večer na další schůzce ve stopách za tajemstvím rozhlasového archivu. Dnes tedy v doprovodu dvou výrazných osobností jedné herecké dynastie, které odlišovalo jen to příslovečné starší a mladší za jejich jménem. Rudolf Dale.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem vám tu v našem divadle před časem nabízel výběr z rozhlasových adaptací Basova Cirkusu Humberto. A vidíte, netušil jsem, že v archivu máme ještě jednu verzi v podobě rozhlasové hry ze 60. let. Antonem Karasem v ní byl Jaroslav Průcha. A zmíněný Rudolf Dale mladší hrál světem i cirkusem protřelého Kerholce, který Antonovi nakonec pomůže najít cestu do Maringotky a pod cirkusové šapito.
2: Also Herr Karas, zum Wohlsein.
3: Děkuju, Heine.
2: Na Anton, keine Arbeit. Nenašel jsi nic?
3: Ale po práci jako by se zem slehla. Půl Hamburku jsem zlítal a nikdeš nic. 10 let jsme sem jezdili za prací a najednou není do čeho píchnout. No,
2: nic, napíš se, Anton. Nějak bylo, nějak bude, ne?
3: To je život. Kreiz, Himmel, kruci, fagot, element, já bych do toho...
2: Jdeš do pambu, Anton.
3: A co já si teď počnu s tím mým klukem? Aby jsme šli domů a žebrem.
2: Vencel je zatím u nás, ne? Tak jaké pak starosti? Jen nestrácet hlavu, Anton. Hambuch je jako moře. Každému dá živobytí, ne? Jen vydržet. Mluvil jsi už tamhle s Karličkem?
3: Toho neznám.
2: A s tím musíš promluvit vždycky, Čech, ne? Počkej, Anton. Karše!
4: Co je? Co?
2: Máš tu krajana.
4: Ty jsi Čech?
3: No jo, od Budějc.
2: Haršen, měl bys pro něho něco udělat. Je to Čech jako ty, ne?
4: A je, ty se rochně, viď? A ty jsi v rejži, co?
3: To teda jsem.
4: A makat bys chtěl? Každou práci, ať jaká chce?
3: Tak, hlavně by bylo.
4: Bon, tak se podívej. Já jsem nějaký Kerholec. Karlí Kerholec z Libuně. To stačí, kdybys mi chtěl psát někam do Evropy, rozumíš?
3: Já jsem Karas Antonín. Zedník z Horní Sněžné a to je můj kluk.
4: No, zkrátka Tonda Karasů. Rochně.
3: Jo.
4: A kluka máš sebou. S tím bude patálie, člověče. No ale co se dá dělat? Nějak to zařídíme. Sem k Hainovi do hospody chodila celá Milnerova parta. Pořád, že za nima přicválá Tonda Karasojc s chlapcem. Ale nedočkali se. Když zmerčili, že tady chcí pes, odtáhli ke Štětínu. Jo, no tak koukej. Dopij to požehnání a půjdeme zmrknout, jestli dostaneš tu makandu. Až podepíšeš smlouvu, tak to tady u Hajna oslavíme. Platí?
3: A jaký pa to bude dílo, stavba?
4: Stavba, bouračka, pořád dokola, kamaráde. A všecko nahonem honem. To je to hlavní, umět sebou mrsknout. A to ty přece dovedeš, dělat z akordňáka.
3: Člověče, dělat v akordu, to je moje radost. To ti kladu cihlu za cihlou, že přidavačí nestačí přislouvat.
4: Kriktik. A takhle něco ze dřeva, přitesat, přiříznout, přibít, taky umíš?
3: Vždyť jsem z lesu.
4: A štětcem se ohnat, něco nacít.
3: Doma jsem si taky lagírníka nezjednával.
4: A ještě něco. Milner říkal, že prý náramně troubíš.
3: Teda flíkhornů. To já rád.
4: Primisima, no to se ví, vždyť si Čech. Tak ti řeknu, Antone, že to možná bude moc dobrý, jestli ty sám to neuděláš špatný. Ale Karlíček Kerholců má nos. Hej, Moseke, pojď si pro peníze.
2: Good, Karlšen, zaplatíte to až potom.
3: To jdem, ne?
2: Přijdete to přece zapít.
4: No, přijdem, to přijdem.
2: A toho kluka mi tu zatím nech.
4: Tak jsme na místě, Toníku.
3: Jo, co se to tu děje?
4: A to nic, zkoušejí skok smrti.
3: No, můj bože, co je za tohle, co je to?
4: Sultán si objednává něco pořádného k obědu, to si zvykneš. Pojď. A teď si drž palec a překroč tenhle práh pravou nohou. jdeme k direktorovi.
5: Herein. Herein.
4: Dobrý den, herr direktor.
5: Dobrý den, Kerholec. Co pak chceš?
4: Říkal jste, pane řediteli, že už brzo vyjedeme.
5: Já, v několika dnech, Kerholec. Máš všecko v pořádku?
4: Dva tenťáky bych potřeboval. Mám zatím jednoho. Tady ho vedu.
5: Je z oboru?
4: Ne, ale je to krajan.
5: Čech? No, podmínky jsou obvyklé, zná je?
4: Přímo.
5: Záloha 7 marek. Jak se jmenujete?
6: Karas Antonín, pane direktore.
5: Anton, no dobrá, vyřízeno.
4: Ale je tu ještě jedna věc, pane řediteli. Anton je vdovec a má sebou kluka.
5: Sapresti, to je zlý. Máme už houf dětí a přijde ještě ikarské číslo, to jich bude mít aspoň půl tuctu.
4: Ikarové budou mít svůj vlastní vůz a Karasovo kluk, to je čiperný chlapec, i v práci nám pomůže. A spát bude s námi v osmičce, pane řediteli.
5: No, když myslíš, tak tady je poukaz na sen Marek, Anton. A ostatní ti poví Karholec. Adieu.
4: Naschledanou, pane řediteli.
6: Děkuju, moc děkuju. Jezu Kriste Karlíku, kam si mě to zaved?
4: Člověče, je to dobrý, teď nemluv a poběž. Vyberu ti garderobu.
6: Kam?
4: Tady do těch dveří. Servus, Harvey.
7: Servus.
4: Potřebuju pro nového parťáka mundur. Máš něco šikovného po ruce?
7: No, snad by mu pasl tuhleto po Rudolfovi. Ten byl taky tak jako bídlo.
4: A to se ví, to je ono, hoď to na no, seba, Anton. No. Ať vidím, jaký uděláš dojem na mezinárodní situaci.
6: Kruci, vždyť je to samý kroflík.
4: Dobrý, Toníku, jako ulitý, no. Kamaráde, teď vypadáš nejmíň jako turecký generál. Až tě starý uvidí, hned tě bude šíbrovat na křídlo. Tak jdeme dál.
6: Jášku, Karlíku.
4: A jde se do pokladny. Dostaneš 7 marek. No to je přece to nejdůležitější, člověče. A teď dávej pozor, co ti řeknu. Naše pokladní, to je baba Princ Metálová. Ona je se starým nějak příbuzná, víš, ale jinak je to dobrá ženská výdeňačka. Direktorka je zase z Belgie. Podívej, abys věděl, proč ti to povídám. Když uvidíš direktorku, tak stačí říct dobrý den nebo dobrý večer, madam, rozumíš? Nic víc. Tu potkáš třeba v odřeným mužským kabátě, v mužským klobouku, ale na tu babu v kase musíš jinak, ta si potrpí na milost, paní. Když jí šikovně pozdravíš, tak ti řekne Chris Scott, Anton, a dostaneš zálohu, kdy budeš chtít. Tak podívej, tuhle jsou dveře do pokladny.
6: Jášku, Karlíku, člověče, pust mě taky ke slovu. Co pa já můžu jít k cirkusu? No to jsou těžký věci, člověče. Vždyť já cirkus jak tě živ neviděl. Vždyť já nic z toho neumím.
4: Ale umíš, Tondo, umíš. Jen se neboj. A co neumíš, brzy okoukáš. Podívej, tady vůbec všecko záleží na tom, aby měl člověk práci rád.
6: Měj rozum, co pak já jsem nějaký cirkus.
4: Měj si, Tondo, ale budeš. Za chvíli to do tebe vjede a do smrti nebudeš chtít dělat nic jinýho. A teď si jdi pro peníze. A odpoledne už přijď s tím svým klukem, abyste se to trochu rozhlídli.

0: chlapci, nástroje si nechte tady na galerii a hurá do manéže a do stájí. Koně vyčistit, zvířata uklidit, nakrmit, jako vždycky. Tak do toho.
1: Toho novýho mi tady ještě nechaj, Kerhole. Jenom na momentíček, hned přijde za vámi.
2: No tak, pane Karas, jak pak se jim troubilo?
3: Dobře, pane kapelníku. Držel jsem se vašeho rozkazu a hrál jen příznávky.
2: A pěkně, Karas. Já je dobře slyšel, troubit umějí. To vědí, já hned poznám český troubení. A s tím, že neznají noty, s tím si starost nedělají. Co mi hrajem, budou všecko do týdne umět. Na poprvé se mě jejich troubení moc líbilo. Mají kázeň a cit. Tak, ono je třeba vědět, že muzika není cirkus ani v cirkusu. Tak můžou jít, Anton.
4: Já nanosím vodu Binkovi a ty dej koníku.
0: Tak honem, Tondo, honem. Kabá dolů a do koníren ke krmení.
5: Santos ještě nedostal seno do žebříku.
6: Však už honesu, kamaráde.
7: Co to meleš ty, Kubo? Vždyť je to direktorka.
3: Čerta by to poznal. Vypadá jako chlap. Dobrý večer, madam.
8: Dobrý večer. Vy jste ten nový, že?
3: Ano, prosím. Karas Antonín, stavěč a muzikant.
8: Čech?
3: Ano.
8: No, to je dobře. Budete mi pečovat o Santose. Jak jste říkal, že se jmenujete? Anton?
3: Ano, Anton.
8: Good. Myslím, že tu nemáme žádného Antona. To si tě nebudu plést. Velmi dobře. A teď už běž, Antone, dej koničkům seno. My můžeme počkat, ale koničkové čekat nesmějí.
0: Chlapci, dávejte pozor. Mám tady rozvrh služby. Dnes v noci budou mít službu Janoušek, Gaston a Hans. Ostatní mají večer volno. Zítra se nakládá a pozejcí po obědě nastupujeme do maringotek. Karas Anton bude spát v osmičce.
9: Dobrý den. Neviděl jste tady tátu?
8: Aje, ztratil se po představení, viď? Tak pojď, ukážu ti cestu ven.
9: Ale kde pak? Já jsem rád, že jsem tady.
8: No to je hezké, že se ti tu líbí, ale tady zůstat nemůžeš.
9: Já tady musím zůstat. My tady budeme dělat cirkus. Já asi budu cvičit koníčky.
8: Ale podívejme. Tak ty máš rád koníčky? A nebojíš se, že tě pokopají nebo pokoušou?
9: To já na ně křiknu, prásknu bičem, panečku, a oni si stoupnou pěkně do řady.
8: Ale tak ty budeš cvičitelem.
9: Ano, a budu jezdit na koni pořád dokola a skákat budu a... A tak vůbec.
8: To budeme jako kolegové.
9: Vy jste taky o cirkusu?
8: Ano.
9: No tak až budete něco potřebovat, tak přijďte do osmičky, já vám pomůžu. Já budu spát v osmičce, teď to Paltafíra hlásil.
8: A tak ty seš... No to je dobré. To je dobré. Anton, pojď sem. Máš tady syna.
3: Vašku, no co se tu pleteš?
9: Nosil jsem koničkům seno.
8: Šikovný chlapec, Anton, ten tvůj Vašku. A zítra přijď, ukážu ti lví koťata. Až povyrostou, budeš si s nimi hrát, Vašku.
9: Já je budu učit panáčkovat a dávat pác.
8: Bravo, Vašku, to se určitě ještě uvidíme. Tak nashledanou.
9: Nashledanou, pane.
6: To je paní ředitelka, ty Kubo.
9: Ředitelka v mužských kalhotech.
6: A říká se jí madam.
9: Nashledanou, madam.
0: Tak pojďte, Karasové, pojďte. Tohle je maringotka 8. Od nynějška váš rodný bungalov, jak říká osádka.
3: Tak tady budeme spát.
9: Dějte, vždyť se sem ani všichni nevejdeme.
0: No to víš, hotel u Arci ve vody Štěpána to není.
9: Tady v těch šuplatech nad sebou budeme spát.
0: Táta dole, já uprostřed. A ty až u stropu. Tam přece vylezeš, ne?
9: Jako nic. Podívejte se. Jo, hrnajs. To jsem se bacil do hlavy.
10: No vidíš ty.
0: To nic, Vašku, to nic. Zvykneš si, na přespání to stačí. A od rána do večera budeme stejně venku. Hlavně chlapci, že to s námi pořád jede. Ať se vrtneme, kam se vrtneme, všude budeme mít svůj kutlo k sebou.
10: Jakáž pomoc, dali jsme se na vojnu, musíme bojovat.
9: Já myslel, že budeme mít takový pěkný domeček, jako má pán Donter.
0: Jako kdo?
9: No Donter, ten pán, co krotí lvy a tygry.
0: Jo, tak, jako kapitán Gambie, domtér. No to se rozumí, Vašku, že budeš mít jednou zrovna takový domeček, ale napřed se tím domtérem musíš vyučit a na koni musíš jezdit.
9: To už umím. Teď zrovinka jsem jezdil na té malé strakaté Mary.
3: Co ty, že jsi jezdil?
9: No.
0: Člověče, ještě ses tu neohřál a uznáš polovičku cirkusu. Jak ses dostal ke koním?
9: Skočil jsem Hanzovi pro tabak a on mě za to svezl na Mary. A ještě mě slíbil, že mě naučí jezdit.
0: Tak to máš dobrý, Vašku. Hans je odborník na slovo vzatý. Toho se drž.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Skáču dobře, skáču rád. Pamatujete si na Rudolfa Dejla mladšího ve filmové komedii Anděl na horách? Nebo ten jeho typický hlas, který doprovázel příběhy animovaných medvědů Potkali se u kolína? A k tomu desítky rolí na divadle i v televizi. V rozhlase to byly spíš menší postavy, jako by se režiséři báli té Dejlovy hlasové štavnatosti. Ona se mu stala za mikrofonem tak trochu prokletím. Ale víte co? Vybral jsem dnes pro vás jednu z dochovaných schůzek Rady moudrých, kde byl Rudolf Dejl mladší Jaroslavem Haškem. Bývala to vzácná setkání několika osobností domácí i světové kultury podle scénáře Dity Skálové V cestě proti času a pokaždé na zajímavé téma.
2: Toto zvláštní malé shromáždění si získalo v naší veřejnosti jistou oblibu a tak jsme vás, pánové, opět jednou svolali, zase v trochu obměněné sestavě, abychom si pohovořili na téma velmi, velmi lidské a velmi příjemné. O smíchu.
3: Příjemné.
4: Báječný námět.
2: To mám rád.
4: A není nás tu málo na tak obsáhlé téma?
2: No, pozvali jsme vás 7, pánové, ale i kdyby vás tu sedělo 77, nevyčerpali bychom všechna slavná jména velikánů lidských dějin, kteří smíchu rozuměli.
4: To je pravda.
2: Takže vás mohu navzájem a také našim posluchačům představit, že ano? Tak podle abecedy prosím Karel Čapek.
5: Dobrý den, pánové.
2: Epiktetos.
6: Boj zdrav, mladíku.
2: Anatol France.
7: Ano, ano, děkuji.
2: Jaroslav Hašek.
4: Zde.
2: George Bernard Shaw.
8: Ten tu ovšem nesmí chybět.
2: Pan Standal.
9: Velmi potěšen.
2: A nakonec Mark Twain.
10: Jsem upřímně rád, že jsem byl opět pozván do tak vybrané společnosti, pánové. Ne, já to myslím opravdu vážně. Ale chtěl bych se zeptat, nebude nám při besedě o smíchu trochu smutno bez jediné ženy?
2: To je skutečně problém, pane Twaine. Svolavatelka, abych tak řekl, Rady moudrých je sice žena, ale...
5: Ale žena je vděčným divákem a posluchačem při každé legraci. Jenže Bůh uchovej, aby byla jejím strůjcem a pachatelem.
2: Takže vy jste přesvědčen, že humor je výhradně mužskou výsadou, pane Čapku, ano?
5: Každé pravidlo má jistě výjimky, ale mužská natura, to mi nevymluvíte, je šprýmovnější, dovádivější a bujnější než ženská.
10: Asi to bude pravda.
5: Bodeč. Kdekoliv se sejde pár mužských, vzniká legrace. Muži k tomu mají zvláštní náklonost. Poškádlit někoho, sehrát něco, nastrojit nějaké alotrium, to je jedna z nejnáruživějších mužských vášní.
4: A anekdoty, pánové, jsou taky mužský artikl, nemám pravdu.
5: Všem.
2: Vy to musíte vědět, pane Hašku. Ostatně, znám jen málo žen, které mají rády vašeho Švejka. Za to většina mužů si ho čte znova a znova jako evangelium.
6: Já, mladí mužové, neznám ani evangelium, ani Švejka. Zdá se mi, že ve věci tak vážné, jako je schopnost být vesel, se řídíte holým zdáním. Já bych si netroufal lidi dělit na veselé muže a neveselé ženy.
5: No ale mistře, to jsem se snad špatně vyjádřil.
6: Ale ne, vyjádřil ses přesně, hochu, jenže si nemířil pod povrch věcí. Rád bych tvou pozornost zaměřil na podstatu. Hleď. Představ si život jako takovou všenárodní slavnost. Přivádějí tam na prodej dobytčata a voly a většina je těch lidí, kteří je chtějí koupit nebo prodat. Jen několik málo je těch, kteří přicházejí opravdu se podívat na slavnost, jak se to koná a proč a kdo jsou ti, co slavnost pořádají a za jakým účelem. A tak je tomu i v životě. V životě plném strázní i radostí. Jedni, jako ta dobytčata, o nic více nezajímají než o potravu. A jen málo je těch, kteří se slavnosti účastní, protože jsou milovníci podívané. Pozorně sledují tu slavnost a baví se jí prve, než jí opustí.
2: A opustit jí musí jednou každý, v tom jsme si všichni rovni.
10: Ne každý má to štěstí být ještě jednou po smrti pozván do rady moudrých, aby se tu dodatečně a dostatečně vypovídali.
4: A pokud je na té slavnosti, má to za jedny peníze, jestli se mračí, nebo se směje.
3: Ano, a život nepřestává být směšný, když lidé umírají, a nepřestává být vážný, když se smějí.
2: To jste, pane Šoje, řekl velikou věc.
3: Myslíte snad, pane, že když jsem celý život tropil ze sebe šaška, že jsem neměl jiné myšlenky než žerty?
2: No to jistě ne, ale neměl byste tak snižovat svou úlohu humoristy.
3: Proč pak ne?
2: Protože člověk, který rozesmává bytosti, které mají tolik příčin k pláči, takový člověk jim dává sílu žít a lidé ho milují jako dobroděje.
4: To myslíte vážně?
10: To chce nás jenom trochu potěšit, to je to.
2: Ne, pánové, já to myslím smrtelně vážně. Víte, rozesmát všechny ty, kteří zemřou, no, mělo by se říkat svatý Molière, mělo by se říkat svatý Chaplin.
4: A tak se stalo, že moudří shromáždění kvůli smíchu zaplakali. Dojetím.
5: Co pak, pane Hašku, vám se to nějak nezdá?
4: Já jenom vzpomínám, že u nás v Budějovicích u regimentu byl jeden voják, takový dobrý hovado. A ten našel jednou na ulici 600 korun. A odevzdal je na policii a v novinách se o něm psalo jako o poctivým nálezci a měl z toho ostudu. Nikdo s ním nechtěl mluvit. Každý mu říkal, co si to vyved za hloupost, že tě to musí do smrti mrzet, jestli máš ještě trochu cti v těle. Holka s ním přestala mluvit. A když přijel domů na dovolenou, tak ho o muzice kvůli tomu kamarádi vyhodili z hospody. Jednou zas u nás v ulici našel jeden krejčí zlatý prsten s briliantem. Lidi ho varovali, aby ho nevracel na policii, ale on si nedal říct. Přijali ho neobyčejně vlídně, že prý už je tam hlášena ztráta. Potom se ale podívali na ten kámen a říkají mu, člověče, vždyť je to sklo a ne briliant. Kolik pak vám za ten briliant dali? Takové poctivé nálezce my známe. Nakonec se to vysvětlilo, že ještě jeden člověk ztratil zlatý prsten s falešným briliantem. Ale ten krejčí seděl přece jen 3 dny. Poněvadž se z rozčílení dopustil urážky stráže. Dostal zákonitou 10% odměnu, korunu 20, poněvadž ten šmejt měl cenu 12 korun. Ale on tu zákonitou odměnu hodil tomu pánovi do obliče. Ten ho žaloval pro urážku na cti a krejčí dostal ještě 10 korun pokuty. Tak se mi zdá, pánové, že se mi příliš nepodařilo vás rozesmát.
5: Ale milý Jaroslave Hašku, neměřte svůj vtip podle našeho hyhňání. To byste došel k nesprávným závěrům.
2: A proč myslíte, pane Šapku?
5: No, protože pořádný mužský tropí své psiny s vážnou tváří a nevypukne v pištění nebo hyhňání, jako se smějí ženské. Víte, mužský prodělává svou legraci tak jako indián muka, nehýbaje brvou. To patří k etiketě lidového humoru, řekl bych, k jeho mužské důstojnosti.
3: Jenom nás muže tak nevynášejte, pane kolego, my víme své. Vědí-li všichni muži, co vím já, tím lépe. Já je dělím totiž na 2 druhy. Jedni něco dokáží a myslí si o sobě, že jsou pány bohy, a druzí nedokáží nic, ale myslí si to taky. Jsme strašně domýšlení, to si přiznejme, pánové.
5: To si přiznáváme, to ano.
10: Nestrácejme naději, přátelé.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: To k nám před lety přeložili od 75. nějakého majora Bliera. Ten vždycky jednou za měsíci nás dal zavolat a rozjímal s námi, co je to vojenská vrchnost. Každý oficiér vojáci, vykládal nám na dvoře v kasárnách, je sám od sebe nejdokonalejší bytost, která má 100x tolik rozumu jako vy všichni dohromady. Nad oficíra si vůbec vojáci nic dokonalejšího neumíte představit, i kdybyste na to mysleli po celý svůj život. Každý oficír je bytost nutná, kdežto vy jste vojáci jen bytosti pouze nahodili. Vy můžete existovat, ale nemusíte. Oficír musí existovat.
7: a vy vlastně máte svou existenci jen od pánů oficírů. Vy od nich pocházíte. Vy se bez oficírů neobejdete. Vy se bez svý vojenský vrchnosti ani...
10: Neupadnete, pane Hašku, v neumělecké vyjadřování, vidíte, že ne.
5: Neuvěřitelně trefné.
7: Neumím být neustále, neutrálně, neurčitý. Promiňte.
9: Výborně, pane Hašku. Nic z toho nedělejte, příteli. Lidé škádlí jen toho, koho mají rádi.
11: Ano, ano. A čím víc si někoho vážíme a ctíme ho, tím lépe a rychleji pochopíme sebenevinnější vtipkování o jeho osobě.
10: Tak co? Dáme se do toho radomoudrých a vyložíme zákon smíchu, jako kdybychom ho byli dostali nahoře Sinaj?
8: Ale dejte pokoj.
9: Nebylo by to trochu předčasné, pane?
5: Vždyť jsme si ještě nepohovořili o tolika různých aspektech lidského smíchu.
10: Dobrá, podvoluji se přes sile, ale v tom případě prosím, abyste se rozhovořili zase pro změnu o smíchu jiném.
11: O jakém?
10: No, možností je mnoho, pánové. O smíchu šťastném, o smíchu zlomyslném, o smíchu odzbrojujícím nebo léčivém, o posměchu, o komice, o optimismu, o útočném smíchu nebo o nelidském.
11: Zadržte ho.
9: Řekl jste o smíchu nelidském. Vždyť smích je vlastní pouze člověku, ne?
10: No, nejsem si tím tak jist, pane Twaine. Víte, i zvíře bývá v jistých situacích blažené a směje se svým způsobem. Ranní píseň kohouta asi není triumfální píseň náčelníka, který si myslí, že to on probudil znova slunce. Spíš to bude výbuch smíchu, který pozdravuje návrat světla a konec nočních úzkostí. Zpěv Slavíka v době milování není možná nic než šťastný smích mladých manželů. Všimněte si, že zvířata v době říje vydávají zvláštní zvuky a ty možná nahrazují smích. Nepříliš častý a nepříliš rozmanitý smích, zkrátka přiměřený jejich inteligenci.
5: Ale především psi se přece smějí.
9: Samozřejmě. Pamatují se na psa z mého otcovského domu, jmenoval se Kér. A toho jsem viděl smát se a dokonce zlým smíchem.
11: Neříkejte.
10: Vyprávějte, pane Fransi.
9: Jednou ráno jsme šli s Kůvou nakupovat. Kupec měl obrovského bernardína, který by našeho Kéra spolkl jedním soustem. A tenhle mohutný krasavec ležel před dveřmi svého pána a mezi prackami nedbale držel kost z kýty. Náš Kér ho pozoroval, ale nepřiblížil se. Najednou Bernardín uviděl svého známého koně, rozvážejícího jako obyčejně holandské sýry, pustil kost, vstal a šel pozdravit přítele koně. Náš Kér i hned po tměšinech chňapl kost do zubu a dává je pozor, aby nebyl viděn, běžel jí skovat do krámu ovocnáře, kde to dobře znal. Potom se jakoby nic vrátil, pozoroval Bernardína, jak hledá svou kost, a dal se do smíchu. Smál se bez jediného zvuku, ale napjaté pisky a jistý záhyb na jeho tváři vyjadřovali smích a jízlivost.
5: No ovšem, důležitý jste byl právě vy jako divák. Když se pes honí za svým ocasem, dívá se po očku, co tomu kdo řekne.
10: Ano, pan Čapek je veliký znalec psů i humoru.
5: No, spíš těch psů, pane. Ale pes je vážně z rodu humoristů. Je dobromyslný a vulgární jako anekdotář, který by se bez publika musel ukousat nudou. Pes prostě ze samé družnosti dává k lepšímu sám sebe. Kočka to je něco jiného. Kočka je trochu estét. Pes je jako obyčejný člověk, nebo jako tvořivý člověk, nežije jen sobě. Tak jako by herec nemohl hrát jen pro zrcadlo. Ve všem, s čím si my lidé opravdu a celou duší hrajeme, je taky ten upřený pohled, domáhající se zájmu a účasti vás druhých, celé té veliké a drahé lidské smečky. A my se můžeme potrhat samouhorlivostí. Pes ponechán sám sobě většinou dřímá, drbe se nebo zpracovává v sobě jakousi prastarou psí dumu. Hraje si a je veselý jen v kontaktu s člověkem. O samotě je stejně vážný jako lev, had nebo přednosta úřadu. Jeho humor propuká jen ve společenství s člověkem, což poznat náleží jak k přírodopisu psa, tak k přírodopisu humoru.
7: Mé zkušenosti v tomto směru jsou poněkud jiné.
10: My víme, pane Hašku, mýval jste obchod se psy, víte.
7: Ale to nechci povídat. Já znával nějakýho Božetěcha z Košíř a ten se živil tak, že vždycky ukradl psa, pak hledal v inzerátech, kdo se zaběh a hned tam šel. Jednou ukradl pěknýho černýho

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme dnes měli tu čest jen s Rudolfem Dejlem, toho jména mladším, ale já jsem sliboval setkání i s jeho tatínkem, takto nestorem českého herectva, Rudolfem Dejlem starším. Ten se dožil, považte, 96 let. Byl autorem několika divadelních her, knižních pamětí a taky napsal knížku o Karlu Haschlerovi. Často a rád na něj vzpomínal. Vyprávěním o tom, jak se oba pánové, Rudolf Dejl a Karel Haschler, kdysi potkali v Národním divadle, se dnes taky rozloučíme. A samozřejmě, jinak by to nešlo, za doprovodu několika Haschlerek, Haschlerových písniček. Tak všechno dobré a ve zdraví to vám i dnes přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Přidělili mi v šatně prvního poschodí místo vedle Karla Haschlera. Čekal jsem dlouho, než jsem mohl zasednout po jeho boku. Nebylo pro mne úloh. Stýkal jsem se s Haschlerem jen mimo divadlo, ale za to vydatně. Nejvíc v kavárně Slávy, kde jsme s Polotem a Wiesnerem tvořili pověstné karambolové kvarteto. Haschler mne zavedl mezi své přátele, seznamoval nespoměry v divadle, načrtával profily mých budoucích kolegů. Společně jsme snášeli muka

0: zneuznání, rozmary režisérské netrpělivosti i finanční nesnáze. Čím více jsem Hašlera poznával, tím mi by byl milejší. Byl to hoch bez falše a za kamaráda odhodlán jít do ohně. Přesvědčil jsem se o tom, kdy jsem mu později nejednou skřížil herecký chodníček. Přihlížel k mým úspěchům radostně a bez závisti. Trávili jsme spolu celé dny až do noci. Karlík hýřil neunavně vtipem. Jen jednomu kalilo spokojenost. Zdálený domov. Tak špatně se to chodilo z pozdních schůzek na Zlíchov. Na čas odpomohl této nesnází podnájem v Libušině ulici na Smíchově. Ale činže působila starosti a nezbylo, než opět zjíti za vděk otcovskou střechu. Když se Hašler zase jednou zdržel, nabídl se mu nocleh ve svém bytě ve Vojtěžské ulici proti Kotrbově tiskárně, kde jsem obýval dva útulné pokojíky. Karlíkovi se u mě zalíbilo. Nastěhoval se ke mně na dobro. A hned zavládl jiný pořádek. Hašlerovský. Knihy by se o něm dali psát. Snad stačí ukázka, jak si počíná můj rozmařilý host, chtěli šetřit. Aby odolal svodu nesmírného kouření, nenosil cigarety u sebe a dlužil se je na věčnou oplátku. Měli peníze, koupil celou stovku cigaret, vzali do hrsti, stoupil si doprostřed pokoje, rozhodil ji po všech koutech a kouřil, pokud co doma našel. V nouzi sbíral cigarety uvízlé v záhybech záclon, na skříních, za obrazy a ve vázách. Jednou mě Karlík zastihl při psaní veršu a od té chvíle jsem měl s Hašlerem hotové peklo. Chtěl, abych mu i hned na místě vyložil zákony verše. Vyložil jsem mu, že je nutné jít na to metodicky a školit se. Upozornil jsem ho také, kolik si taková práce vyžádá času. Ale Hašler nepovolil. Začal se učit na klavír u baletního korepetitora a s verší obtěžoval kde koho.
1: Ale tady jsme už předběhli ne dobu, ale vyprávění zaznamenané v knížce. Karel Hašler byl velice pobouřen cizáckými písničkami, které ovládly Prahu. Vysmíval se nevtipnému a ubohému veršování, hrůzným překladům vídeňských šlágrů a od mládí podvědomě cítil, že Praha si zaslouží své vlastní pražské písničky. Jeho přesvědčení a vůli podporovaly dvě velké lásky jeho života. Praha a Zdenička Frimlová, pozdější manželka. A první Hašlerova písnička byla inspirována setkáním se Zdeničkou na zámeckých schodech.

V létě, krátce po svatbě Karla Hašlera se Zdenou Frimlovou, se konala na pražském výstavišti v Královské oboře jubilejní výstava. Karlíkovi se na výstavě zalíbilo a chodil tam každý večer. A tam se také potkal s Eduardem Basem, tehdy ještě členem Šéblovo šantánu na Pořičí, a neznámým zpěvákem, který zpíval písničky. A šel to nevydržel. Domluvil se s pianistou, vyšvihl se na podium a spustil jednu ze svých písniček.

0: já se na všechny nerozhněvám.
1: Jen dospíval, hospoda zabouřila. Pochodový rytmus a vtipný text strhl posluchače opakovat. Hašler zpíval a ostatní přizvukovali. Od koho je ten šlágr? Zeptal se Longen. Hašler se neprozradil. Ušíval se, že neví. Sám prý se nepamatuje, kde to už zaslechl. A cestou do Prahy zpívala rozdováděná chasa popěvek znovu. A Karlík ulehal s úsměvem. Písničkářský křest měl za sebou.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na rarohaloveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.